srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do varieté a cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmoire, Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče! A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat. A když naposledy spadla opona, přišel ke mně cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vosturu jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej, koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat, nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje, i on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je, no a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář.
A já mu na to povídám, ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.

0: trošku zaskočil. Už jede dál. Máš to v krvi.
1: Však ty taky.
0: Nosem, hraje, on hraje nosem. To bych se mohl naučit, on hraje.

0: Je to na mě, když můžeš, ale to vidíš, že
1: Kam
0: se valej?
1: Ty jsou malej.
0: Kurý, až ho provokuje, tady jsou tě zalutuje, když mu ale obrý mi nebudu obočí.
1: Jsi brzo.
0: Ty mu ale vlastně nedáme tačí. A tak to máš jako nejvědlo. Liáš.
1: Konec.
2: No, kurý, to.
3: Ale s tím nosem mě to zajímá, jak ty skutečně hraješ nosem, jo?
2: No to nic není.
3: Zahraj něco nosem.
1: Právě nosem se hraje, když chceš hrát na víc nástrojů nahromady, ještě k tomu pískat třeba.
3: Snad. Jo, on hraje na obě díry. Ještě k tomu pískat, to jsou živé dudy.
2: To už pak nejde, no.
3: Tak... Živé dudy, Jiří Stivin. Děkuji za Jirku. Děkuji, Jirko, ahoj. Děkuji, to bylo pěkně na pěkně, jo. Tak.
4: Bude to jedna výzva. Tři Vídeň. Žádnou drůbeží Vídeň. Vídeň! Jakou si jesteraj? A sice přeju si mluvit se spisovatelem Dušanem M. Pupáky z Prahy. Co blíže? Blíž bejt nemůže, to by musel zůstat ležet na hranici. Do adresu znám samozřejmě, pište si. Noclehárna pro utečenci u svatý Zity. Telefon tam nemaj, to bych byl volal rovno a nedělal přes vás serpentíny. Spojte to vedle, ano vedle, do směnárny, směnárna Žicí, děkuju. Tady Krchov, Bémen und Meren. Podívej se, soudruh Žicís, já mám na tebe takovou prozbu. Mohl bys si vedle skočit k Zitě pro občana Pupáka z Prahy? Co, on je u tebe? Jo, mění zrovna. Dej mi ho, prosím tě, k telefonu Žicís, děkuju.
5: Jsme svobodný Pupák, svobodný Pupák, volám Prahu.
4: Tady Krchov, Praha.
5: Jej nadšen do té nadělení, jak si mě vyhmát tu síce?
4: Vyhmát, nevyhmát, hlavně, že jsem tě uchvátil na drátě.
5: A co bys ode mě potřeboval, Čendo?
4: Já bych potřeboval, aby si jako intelektuál uposlech výzvy a vrátil se zpět do vlastě.
5: Až odejdou Česky z přátelí vojska.
4: Už odcházej.
5: A jak dlouho jim ta potulka bude trvat?
4: Jestli nezablouděj, tak 3-4 měsíce.
5: No jo, ale zajímavý je, že přiskákat k nám dovedli za noc.
4: To ti lehce vysvětlit. Přišlo jich sem víc a odcházených bude míň.
5: Ale jak dlouho u nás postane ten rozdíl?
4: Dokud budeme muset tít.
5: No to když si to všechno líčíš takhle růžově, sugestivně, to se asi nevrátím.
4: Cože, ty se nevrátím? Ty se musíš vrátit, Pupa. Jako intelektuál máš vlastní povinnosti.
5: Povinnosti. A vydáte ty výspisy?
4: To musíme napřed vědět, co jsi napsal.
5: Napsal jsem román o životě české inteligence za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživáko.
4: Když mi to musel napřed přečíst.
5: Jo, do telefon, 12 stránek. To bude platit.
4: To chápu, tak něco kratšího nemáš?
5: No mám, napsal jsem bajky od zvířatek.
4: No to přečti.
5: No jedna je, se jmenuje Zajíček své jamce, je v tom sám.
4: To je ono, to vypadá nevinně.
5: No, je takhle. Zajíc, cyflí, krtek a veverka se domluvili s tchozem, že uzavřou obranný spolek proti lišce. Rovnováha v lese byla tak zaručena a žilo se jak štač, když liška si žila líp, je to přiznat. Jednoho dne se zajíc usmyslel, že vyčistí svůj pelíšek od loňskýho listí a bobku. Jakmile se o tom dověděl tchoz, zavolal si cyflíka, krtka a veverku k sobě a dohodl jim, že se zajdou... Zajít si podívat. Za noci vtrhli přátelé do pelíčku, zákon rozhrili, aby se přesvědčili, nejsou tam liščí chlupy. Naopak cyflíkovi, krtkovi a veverce se u zajíce zalíbilo, že by šli domů taky radši poklidit. Ale moudrý tchoz se rozlobil. Smrdí to tady, kovář. A proto se odtud nehneme, dokud ten zápach nevyžene.
6: Chupák, jak to poslouchám, já myslím, že by si měl ještě nějakou dobu u Sýse zůstat.
5: Zůstat, co pak vy tam v Praze nemáte svobodu projevu?
6: Máme, ale musíš držet hubu.
5: Mně se stejská, moje šumavá, moje brdy, kluci.
6: Já ti zavolám zase a potěším tě, zatím tam zůstáš.
5: Čendo, Čendo, počkej! A nebo bych se vrátit, ani kdy jsem se přejmenoval na Pupačenko.
3: Tak co, pane Švejnohák?
7: Dobrý den, pane Velíček.
3: Dneska nenadíráte?
7: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
3: A, něco napínavýho?
7: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
3: Astrologie?
7: Jo.
3: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
7: No tak te... zrovna takhle to není, víte.
3: Ne?
7: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
3: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
7: No to já vám rád přečtu, pojďte, já vám to, když vás to zajímá, jistě.
8: No jo, poví mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
7: Posaďte se tady a já vám
3: samozřejmě, že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
7: No jo.
3: Poněvadž lidi se neznají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
9: Myslíte?
3: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
9: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
3: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak,
9: tak nějak. To jste, myslím, bík.
3: Cože jsem?
9: Bík, myslím, že budete.
3: Bík? Jako bejk, já?
9: No.
3: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, pak, to už to
9: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
3: Pana, já?
9: No jo. No jo, určitě jste pana.
3: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
9: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
3: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale jak se tohle znamení ke mně dostalo?
9: To znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
3: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
7: Tak napřed se

0: Spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
1: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo.
1: No tak tohle není zrovna typický příklad.
0: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
1: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
1: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Půjčovat nic?
1: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
1: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
1: No takhle to tu není míněno.
0: No ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
1: Stojí tady ledacos například. No. Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
1: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
1: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
1: Dejte pokoj.
0: No jo.
1: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
1: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
1: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
1: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
1: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte, to, jo, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mě stala ještě jedna taková věc.
1: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
1: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
1: No, takovýhle rady jde, pán.
0: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
1: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
1: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést. Velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
1: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo to, už.
1: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
1: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
1: Jo.
0: Víte?
1: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
1: Jo, takový nějaký originální nápad.
0: No,
1: víte?
0: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
1: Jo.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
1: No to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No asi, že jo.
1: No.
0: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
1: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teďko ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
1: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
1: A z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
1: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
1: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mému známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do

0: ruky, tu ruku, aby dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte?
1: Jo.
0: No já jsem, já budu muset jít.
2: Počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
2: Jak je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

0: Tati? Tati, potřeboval bych s tebou mluvit.
1: Samozřejmě, chlapče, zavolej mi někdy, nebo se zastav, až budu mít chvilku, můžeme si popovídat, proč ne?
0: Tak díky.
2: Počkej, jsi jeho otec, promluv s ním hned.
1: Dobře, nazdar, chlapče, jak se máš? Podívej, myslím, že bys měl vědět, že já i tady tvoje... Vždycky chtěl jednu jedinou věc. Za první, aby se co nejrychleji zvoženil, a za druhý, aby si snašel nějaký pěkný bydlení.
0: No právě, já myslím, že se nám bude líbit tady.
1: Proč ne? Náhodou tenhle dům od nás chtěla koupit samotná vláda pro svoje účely. A já ho neprodal.
0: Vážně, tati?
1: Jo.
0: Seš kadrňák?
1: Jo.
2: Jo, a proto taky jediný dálniční nadjezd široko daleko se klene právě nad našim domem.
0: To jsi posral, tati.
1: Neříkej mi posral, když mi říkáš tati.
0: To jsi posral, ty vole.
1: No. Měla by si pospíšit.
0: To je fakt, táta má pravdu. Taky bych vám chtěl stěnout do té doby ještě představit svoji nevěstu.
2: Ne!
1: Proč zas ne? Holem rychle oblíkat a dese, ať jsme tam do oběda.
0: Ale ne!
2: A proč ne? Proč ne? Tak se domluvila až na večeři?
1: Chlapče, pokud se domluvila až na večeři, víš dobře, co tím riskuješ. Tvoje matka bude vařit oběd a ty víš dobře, co to znamená.
2: Náhodou psovi to chutná. No. A v tom televizním inteligenčním testu měl o 5 bodů víc než ty.
1: Lžeš! O 6.
0: Ale ne, proč bychom měli někam chodit? A i kdyby, vy už dávno chodit neumíte.
1: Počkej, ty nás chceš poučovat o tom, jak se chodí? Tak schválně, schválně.
2: Křivdíš nám, chlapče.
1: Jo.
2: Já jsem náhodou chodila, tedy jezdila do kurzu, jak nás to učili. Počkej, vzpomenu.
1: Tohle začínají.
2: Jo, pravá dopředu, levá před tu pravou.
1: A teď je zase
2: a ta zadní před tu přední.
1: Počkej, počkej. Co? Neukazuj mu to, neukazuj mu to.
2: Se.
1: Ať nám to mladý pán předvede sám.
0: Jo. Já vám nechci nic předvádět. Já vám chci říct, že nevěsta je tady.
1: Tady? Počkej, co pak, ty si chceš vzít matku? A mě se nikdo nezeptá. Jen žertuju, hodně štěstí vám oběma. A hezkou svatební cistu.
0: Cistu?
1: Svatební cistu.
0: Cistu.
2: Cistu.
1: Cistu.
2: Cistu.
1: Svatební cistu.
2: Že zavolám psa, ať nás rozsoudí.
0: Ale ne, proč byste volali psa? Já pro ní prostě dojdu a je to.
1: No doj.
2: Ale chodí mu to pěkně.
1: Jeď se z toho nezvlázni, to já ho to naučil. Já jsem ho přivinul a řekl, synku, musíš pravou, ale opatrně, aby se ti to... Pomozli!
3: Jej, kolik toho zase vypil?
1: Ale nic jsem
2: nevypil. Hodem se, Ruko, pojď tvůj bratříček nám se představit svojí nevěstu.
0: Ale ne, teď to je ona, segra. Řekni to,
1: teď prosím tě, chudíka ještě neumí blmr, vyjde špatně na tož dvojitý, vy.
2: Já čekám dítě.
3: Co? Já čekám dítě, ne?
0: No.
2: Aha.
0: Ale klidně si to může nechat vzít.
2: Aha.
1: Vzít? A kdo jí ho prosím tě asi tak veme? Kdyby čekala, já nevím, třeba autorádio nebo platební kartu, ale dítě.
3: Já nevím, tak mi to třeba můžou vzít nějaký, jako by ty vyděrači, ne?
0: Prosíte, jak by ti vyděrači mohli vzít plot?
3: Nevím.
1: Ježiš, a proč by jí brali akorát zrovna plot? Starej rezavej. To už spíš něco na zahradě, myslím.
2: Kde pak to se zapálela na trávě, to tuhle sežral pes.
1: No, a jsem myslel, že je to nějaký tvůj další oběd.
0: Ale ne, plot, d, jako debil, d,
1: f, mladý. tyčinky.
0: Jaká sepie?
1: Mužská sepie. Bičíkem brzká a postupuje.
0: Mužská
1: sepie.
0: Mužská spermie. Mužská mužská sperma.
1: V klidu, v klidu. Pohlavní úd vychrlí sperma. Na silnici,
0: na silnici
1: a sepije mužská tyčinka.
0: Na silnici.
1: Na silnici.
0: Teda na cistu. Teda na...
1: Na silnici.
0: Na sliznici.
2: Počkat, počkat, počkat, sperma, sperma, ale toho sopka chrlí, co?
1: Sperma.
3: Mat mamami.
0: Mat mamami.
3: Ale jo, to sperma, to se fakt vyvalí za takových jako docela special okolností, jo?
2: Vím, vím. Krutá pola.
1: V krbu, jo? V garáži, co si pamatuju, nikdy žádný krb nebyl. A tlumený jsem nechal leda světla, protože dálkový žerou baterku.
3: Co, vy jste nás jako... Padám teda.
2: No, služ, velká, už ti to můžeme říct. Tenkrát šli naši rodiče poprvé mávat na měsíc.
0: Jak mohli jít na měsíc?
2: Kosmonautům. A tadyhle bratříček mě vytáhl.
0: Teď mi něco došlo. Mami, ty chceš říct, že ty jsi, že chceš říct, že ty jsi tátová
2: sestra. No, ale především jsi vaše matka. Teta až pak jde
1: prácha ze dní. A co má říct? Rodina má žít pohromadě. No.
2: Ochranka, protože tady váš strejda má tak...
1: Konec! Konec!
4: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
5: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
4: Ale pomalu, pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
5: Ano,
4: říkala jste Sandokan.
5: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku. Ukažte. No, ale...
4: No a co?
5: A víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
4: Mé?
5: Ano, mé.
4: Říkáte mé?
5: No jistě.
4: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
5: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
4: Moderní sportovní
5: účes,
4: no tak ten by mě možná slušel.
5: No jistě.
4: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
5: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
4: Cože?
5: A ještí,
4: co to?
5: Ještší hormony.
4: Ještší hormony?
5: Ještí. No.
4: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
5: Nebo
4: abych měl na hlavě bodliny,
5: ale to taky ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
4: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
5: Jistě.
4: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
5: No.
4: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
5: Yeah.
4: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
5: No,
4: a mouchy, že mi dají pokoj.
5: Yeah.
4: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
5: Ale no tak, podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
4: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje.
5: Ale.
4: Dokonce mi nedává,
5: ale.
4: Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
5: To nerozumím.
4: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
5: No,
4: rozumíte,
5: no.
4: Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
5: Ale no tak. No
4: je to prý ze švestek?
5: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
4: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
5: no
4: protože
5: ano.
4: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
5: Proč?
4: Já na to prostě nemám. Ne. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
5: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
4: ne,
5: jo?
4: Ráno nebo večer?
5: Večer,
4: jo? No.
5: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
4: Moment,
5: jo?
4: Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
5: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
4: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
5: No,
4: no a
5: ne.
4: Celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
5: No počkejte.
4: Čím budu rozdávat?
5: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
4: Po půl hodině.
5: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
4: Já myslím.
5: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
4: Yeah.
5: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
4: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
5: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
4: Jo?
5: Jo, jo.
4: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
5: No, samozřejmě.
4: Víte co?
5: A jak ráda.
4: Já radši zůstanu plešaty.
6: Raní ptáče dál doskáče. Dneska jsem po dlouhý době rád, že jsem v práci.
7: No taky.
6: Nehraj nebyla. Cože? A nic, to byl for. Kolik je hodin?
8: Tam na ty židli mi visí sako a v kapse jsou hodinky.
6: Ty vole, teď jsou bez ručiček.
8: No, tak do práce jsou dobrý, ne?
9: Je 7:30.
6: No, tak to ještě v klidu posnídám.
7: Co to máš?
6: A co bych měl, termosku?
7: Termo co?
6: Termosku, ty nevíš, co to je, nebo co?
7: Že když jsi mě rozkrájil, tak nevím.
6: Brouza, vysvětli mu, co je termoska.
9: Je to nádoba, do které, když se dá něco studeného, vydrží to studené a když něco teplého, vydrží to teplé.
7: Ale to je dobrý člověči, to je vychytaný. Co v tom máš?
6: Litr horkýho kafe a 4 nanuky.
7: No jo, tak to je šikovný. Tož dal bych si trochu kávy. Včera jsem se nečekaně ožral.
6: Hele, na chodbě automat na kafe, sama málo. Ale mám štrůdl, dá si někdo?
7: Já si dám.
9: Tak abych neurazil, jen kousek.
8: Podej mi taky, maňas. Měl jsi s ruce?
7: Ne.
8: No, ale na hajzlu jsi byl, ne?
7: Kadit.
8: No, tak já si podám sám. Nerad bych měl štrudl s nutelou.
7: Hele, já nechci, já jsem teď nějaký marodný Češi. Nějak vůbec nefunguje metabolismus. Já třeba sním mrkev a jde ze mě mrkev. Dám si řekvíčku, jde ze mě řetkvíčka. Včera jsem měl ke dlubnu, no a ráno ze mě vyšla ke dlubna. Ne, tak žer hovna.
6: A lékař radí, vem si taky Demeter štrůdlík, tak, habiky, papiky, vidíš, no a už není, to měla matka strachu, že se vyhodí štrůdl od loďska. Bůh vás vidí, Ježíš vás slyší a Allah vás miluje, voli, halleluja. Tady je po ránu nějak veselo, tak vám ještě vylepším náladu, voli. No, tak ty těžko, draku. Jdu od načelníka a byl rád, že se mu požehnal. Všechno je na dobré cestě a co nevidět, rozšíří naše řady, voli. Bude z něj kvaker. A prozradil mi tajnou směrnici ministra vnitra, voli. Naše oddělení dostalo do své kompetence boj s terorismem, voli. A asi moc dobře víte, co to znamená. Haleluja.
7: A to znamená, že bychom tě měli hned po ránu sebrat a zašít.
6: Hele, co bylo, bylo. Už jsem se mírně odklonil od islamu. Talibanu jsem nefandil nikdy. Myslím, jako nemoc dlouho. Taliban mě oslavoval v mém raném stadiu islamistý a pak mi začal připadat nějak směšný a nemoc radikální.
7: Ne, to je PŠM nebo nějaký školení, vole?
6: Jo, o co jde? No tak musíme dělat monitoring podezřelých osob kdekoliv a kdykoliv, vole. Nikdy nevíte, za koho může být terorista převlečen. A nemusím připomínat, že Usama dodnes nebyl nalezen. Prověřit zájemce a frekventanty o pilotní kurzí a střežit náboženské sekty, vole, haleluja. No, od něj to sedí teda. No, tak my jdem do terénu teda, jo? Nebo místí přednášky, prdne v kouli, jdeme.
7: Kam jdeme?
6: Jdeme, Pavel Bečku. Napadá někoho, kde máme začít?
9: Já bych začal v jeskyním systému Tora Bora.
6: No, tak drž hubu, vole. Ještě jedna debilní připomínka, Prouza, a vykecám ostatním o tvý vesmírný misi.
9: Ne, pro boha, ne.
7: O jaký misi? Tož miso no mors?
8: On měl inženýrský letěž do vesmíru, jo?
6: Jasně. Myslel si, blbeček, že je něco víc než my a bez našeho vědomí se přihlásil do vesmírný mise.
9: Neříkejte to.
6: Já to řeknu. Hele, školili ho 3 měsíce, pak se dozvěděl, že s ním letí jako kolega v obyčejný prase.
7: A co dál?
6: Nerůž. Kdybys byl na Prouzově místě, tak letěj prasata 2. No, i každý dostal v obálku s instrukcema. Prase mělo ve obálce, zkontroluj palubní přístroje, uveď modul na oběžnou dráhu, nastav solární panely a stovky dalších pokynů. A náš inženýr Prouza měl v obálce pokyn, nakrm prase a na nic nešahej.
7: Ne, a najednou jsme mu dobrý, Dylina.
8: A ty nekecej, ty jsi chtěl taky zdrhnout.
7: No, ale já chtěl dělat v Anglii policajta na podpoře a nebyt kosmonaut s prasetem. Tož všude dobře, doma nejlépe, kur na Moravě.
10: Já jsem chtěl taky odjet.
6: Jo? Do Čičelic k babičce, ne?
10: Ne, do USA a chtěl jsem dělat náčelníka Apačů a chtěl jsem mít poržáka.
6: Bába mu dávala makový cumly, díky tomu byl poslední 26-letý indián v Čičelicích. Ale jinak je v poho. Hele, maňac, nemyslíš náhodou grošáka, ne? Koně?
10: Ne, poršáka, auto.
6: Hele, tak vím, kde dneska začneme. Ještě nemáme dobrý skutek, tak maňasovi něco ukážeme. Tramvaj nebo krtek?
10: Poršák.
6: No, tak jedeme metrem.
11: Ustupte prosím za bílou čáru.
6: Ježíš, já vím, neřvi, ne.
11: Pane, za bílou čáru, ale na druhou stranu.
6: Ježíš, tak mluvím jasně, ne. Jenom mě zkouším.

0: ještě to trochu přiláknem, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Ale že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před třemi lety.
1: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako bys byla před důchodem. Jenom, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš?
0: Copak,
1: já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pátce.
0: Ale no prosím, tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím mít. Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
2: On je myslivec?
0: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale...
2: Tak řezní.
0: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
2: Jo, takhle,
0: víš, ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucník.
2: Ale nepovím, to mi musíš
0: povědět. Že se to všechno kolem rozvádí a samá nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla mi slyšet.
2: Co?
0: Dvakrát v týdně drží v kyně za ručičku, takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
1: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu.
2: Chlapi jsou na žrádlo. No samozřejmě, podívej se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešnou,
0: víš? Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby to žralotčí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
1: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
0: Ale...
1: No ne, no prej i takový mužský existují.
0: Tady?
1: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou, no.
0: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
1: Stuhne?
0: No.
1: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřeby. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
0: No.
1: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
0: No.
1: No to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy, to může všechno být věc komplexu.
0: A víš, že máš možná pravdu.
1: No jistě.
0: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit, že bys mnou jako
1: no
0: mám.
1: Jistě, no? Já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumíš? No to skočí rovnýma náma, holka.
0: To jsme se zapovídali, jak sedm, já už tam.
1: Jo, no tak, měla,
0: být někde jinde. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojď tě to domluvím.
1: No, no,
0: a tohle to...
1: Vyrovnáme to až potom na jedno.
0: To nespěcháme. No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
1: Sedm. Je to možný?
0: Sedm.
1: No jo, a na všech. To asi bude sedm. Ha, a Fanda nikde. Pochopitelně. On je výročí svatby.
3: Malinko se uklidní a byl překvapený. Přepelko! Se nemusíš zouvat, Fando, pojď, jeho slava u nás se musí... Může, co je zase s tebou?
4: No, nic.
3: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď, Fando, uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smogu, to nevidíš na chod. My jsme si, viď, spetli dva baráky s hospodou. Dva baráky. No.
2: Dýchni na mě.
3: No, já tady budu jíchat ten smog, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Fando. A sedni si, Fando, a ty dávej něco na stůl.
5: Pojď maličko z Lucínku.
2: Si byste nescháněli nějaký kočičky.
3: To vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
2: To nevadí, Fando. Hačni si.
3: Už sedni. Venoušku, sedni si. Naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminko na stole. Venoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk, děti,
6: tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
3: To byl hošťák, ten grát.
6: Ano, dovolte, tak, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství.
3: Tak,
6: Lucinko, panoušku.
3: Ale tohle to ex, ať to zahučí, maminko.
2: To já nemůžu, abych se opila. Venoušku, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
3: Venoušku, moc děkujeme.
2: Tehdy si nám odsvědčil tu naši svatbu.
3: Boj.
2: A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba
3: děkujeme.
2: Nesmírně, viď, Vando?
3: No za tu svatbu, vděčný. No,
2: no, no tak, ale musím to dopovědět, ne?
3: Sedneme si, budeme mít přeče, že vyříkliš tohle. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo? No. Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
0: No. Jak to myslíš?
3: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
0: Je ten první
3: a ten druhý
0: rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, snět, byť.
3: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hladem, Miláčku.
0: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtipy.
3: No, jo.
0: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
3: Nějaký...
0: Nech toho.
3: Tím. No.
0: Vyhládneš, viď?
3: To jo, to vyhládneš samozřejmě, no, že
0: já
3: ano.
0: Jsem teda
3: že bych si taky nějaký hrabíček nebo víš, něco.
0: Já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu a falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, viď,
3: za to já, no.
0: Ten neuměl vůbec nic.
3: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, támhle to, šunčičku, bočka, okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
0: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
3: To je pravda. To má pravdu. No. Ona poskakovala, růžový župánek, no, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčkách. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
0: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
3: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
0: Co tak křičíš, co je Vendovi do toho Venušku? Papáte mi nějak, proč nepapáš? To je jenom tak.
3: Musíme, taky přece...
0: Děláme, viď, takhle.
6: Ale víš, Lucinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
3: Tak nejest to líto.
6: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
3: Kdo?
6: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kuškou a hrají ferbla. A představte si, že švindluje, i když jde jenom o sirky.
0: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, viď? Božence.
3: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
0: Ty ne. Von Božence.
3: No, von Božence, no.
0: Ale Božence!
6: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
0: To nevadí, hele, ty musíš přivíst k nám, víš? A až tady na ní u nás dýchne...
3: Až tady u nás na ní dejchnem.
0: No, ty ne.
3: Proč?
0: Vyšla k zemi.
3: Ale prosím, jsem ne, plný smogu.
0: Já dělám takový legrace, víš? Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
6: A víš, že máš pravdu? Luci.
0: No.
6: To je, jako bych jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
0: Ty jsi to řekl.
6: Na mou
3: to musí vidět. Takový vlastně nepíšící vás.
6: Ne,
3: růžemi.
6: Ne, ta moje kočička, no. To musí vidět, to vaše štěstí. No. Na mou duši. Podívejte se, já bych...
3: Je,
6: počkej, Lucí. No. Já bych si zavolal.
0: Já bych ti to tady...
6: Je, děkuji, no. Děkuji. Děkuji ti, Lucínku.
3: Zavolej si.
0: No jistě, se no. Vůbec ptáš.
3: Až uvidíte naše štěstí, že byste nad náma dělali takový výhlídkový lety. Jak se do toho hrne? Když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
6: Haló? Tady Venda. Ne Jenda, Venda. Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě pěkně.
3: To má zkusku, nezakomíná.
6: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak pa, kočičko, pa.
0: Je to dobrý?
3: No tak konečně, půjdeš za kočičko.
6: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
0: Ano.
6: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
3: Jsi strašně roztomilý.
0: No.
6: Jenže já už budu muset...
0: Já bych ti nalila ještě...
6: Já už budu muset skutečně jít.
0: Jen si vem, Vendo,
6: nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
0: Já bych si to...
6: Děkuji mnohokrát. Tak, panoušku, měj se moc dobře. Nazdar, neschledanou. A Lucinko, na mou duši. Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, pá.
3: Můžu se myslím, já v podě nechlebíček neúpad, ty.
0: Ty se schoval.
3: Já baba.
0: Ty si budeš číst?
3: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
0: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
3: Já baba. Cowboy James Lewis.
0: Panos.
4: prosí.
3: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala.
4: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani
3: šlo. Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
4: Panušku, tohle jsi měl vždycky rád.
3: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se tak boušala za ušima.
4: To je fakt.
3: Já jsem inženýr.
4: Ratlík nejseš. Ty seš spíš...
3: Co? Co s vámi
4: vyjdeš? Reklama na pneumatiky. Fondo, mě to jen tak ulítlo. Fondo.
3: Cowboy James Lowe si připíjal pištol
4: a
3: išel na raně.
4: Pane Cíko, pojď sem do mě, dokud jsem ho javinku, šamle, šamle, dáš mi sem tu javinku a budu mi vylečit.
3: Dej mě pokoj, Lucie, přece kvůli tomu, že máme výločí, tak ty mě neudomí se javintu, ty.
4: Sprostáku.
3: Já jsem sprostá, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostý.
4: Dá se ti na tvoji javinku šišatou.
3: No.
4: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
3: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rýžáky. To si teda přehnala.
4: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Ten vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku od dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem, poský bleskovce, celý ani vlásek tam nebude, pěkně se rozcvičí.
3: Hola, halo? To jsou Bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
4: Víš, co je výborný?
3: Ano, mám tady takovou paní, která...
4: Trošku vodičky, vodičko.
3: Pane, co mám tady takovou paní, která bývá strašně
4: paní. Já tě nenávidím. A budem špatně, pak já se opiju, pak já se nenávidím a po opitě mi nic špatně. Všechno vypiju.
3: Podívejte se, Červenková, na svobodna Červenková, na tohleto pouští, na celém světě, na celém světě z vojny a mezi náma je konec.
4: Špatně.
3: Že k těmhle výročím Hergot nevyrábějí gumový knihy, teď mě se to střelecko rozložit.
4: Pando.
3: Doktor James Lowe si...
4: Fondo, pojď, nebudeme se už hádat.
3: Už jo, no.
4: Hele, panoušku, řekni si, co chceš, tvoje holčička ti všechno udělá, pojď, pojď, panoušku.
3: Holčičo, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
4: Fondo.
3: Hele!
4: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
3: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Sedni si, láska mě, dej mě pokoj! Co se teď to zem, dej to zem, to!
4: A budeme si číst časopis. Boba, od začátku. Pojď, tady.
3: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo co?
4: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
3: Od koho?
4: Od Kuželky.
3: Ty si půjčuješ časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
4: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
3: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
4: Fanoušek nám na Kuželku žádný.
3: Oh, to by měl na koho, na Kuželku, na fešáka, víc mrdlýho. Čti.
4: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
3: Jo, tak, ono to něco erotickýho. No tak to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaký čuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
4: Líba, ne, počkej, tadyhle první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
3: Kde?
4: Zeměměřičů. Ano,
3: no,
4: šest bodů,
3: šena,
4: dva body.
3: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
4: No tu tady nestojí, prosím tebe, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
3: Kdyby ano, tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
4: Ne, ne, tak to máme dva... Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je nula bod. To je nula bod.
3: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý sákaný.
4: No ne, to pro tebe není moc příznivý.
3: No, proto to není příznivý, mám nula bodu, no tak prosím, co pokračuj dál, tak laskavá.
4: No, prosím, dva. Líbáte svoji... To je hezký.
3: No, pokračuj, prosím.
4: Líbáte svoji ženu rád?
3: No.
4: Ošinkám, počkej, dávaj poslouchat.
3: No, poslouchám.
4: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co? To je hezký.
3: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
4: Třeba to mám ráda.
3: Třeba to...
4: Co je?
3: A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
4: No.
3: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdybych tě líbá za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbá za uchem?
4: Já povídám třeba.
3: Říkaj mě třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
4: Já jsem řekla třeba.
3: A je to takhle, mlč.
4: Třeba z ruky.
3: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že lidi zase někdo ženskýma. Kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
4: to udělal.
3: Já jsem zvítězil.
4: Já jsem zvítězil. Počkej, tak já ti teď něco řeknu.
3: Pověsk, buželka.
4: Facka. 6 bodů. Jedna za ucho, třeba to budeš mít rád. Třeba. A to je dalších 6 bodů, 6 za 6 je 30 bodů mám.
3: Kdy se na mě?
4: Já mám 30 bodů.
3: Viděl jsi někdy rozběsněnýho mufloně. Já tě ten... Já bych chtěl mít tvé
5: foto.
3: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem sákanej, nekoukejte, my jsme prali.
4: No.
3: Podívej, kdo přišel.
7: Tak to je Boženka.
4: Ježiš. Vende.
3: Nazdále.
4: Božka. Tak to jsi si ta kočička?
7: Ano, to je kočička.
4: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji svědka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
8: Co mi dosvědčí,
4: co?
8: Proč to bude tomu tyranovi? To bude tomu... Au! Tyranovi, který ve mně...
9: Božko, ty to znáš.
8: Ty mě znáš. Znám, který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tam nevíš, nerozumíš.
7: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
4: Nevhod, ale nevhod! Božko, pojď.
9: Ano, kam?
4: Já mám. V kuchyni. Ulitou. Trašku božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný si do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec v
9: manuce. On to si nešmarec něco. On nejezdí vůbec v manuce.
3: Uklidni se. Máš kliku, že jsi to poznal včas. Ať si jenom jdou! Ať tam mají ulitou v kuchyni flašku božolé! Já to dávno vycvak, budou chlastat vodní sklo. My máme taky tamhle ve špajzu ulitou flašku, ale francouzskýho koňaku. Co si myslíš? My máme tu druhou. A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.

0: jsem na fotbale, to je takovej dobře 20 let, jo. A nedávno volá mi kamarád Vojta, říká, co děláš. Říkám, no, co dělám, čekám, až bude druhý den. On říká, no tak nechtěl bys si se mnou jít na fotbal? Říkám, no tak celkem, jo. Byl to ten zápas, co tenkrát Slavie byla, jo. Obrovský manévry kolem toho, bylo to všude v televizi. Zbrojnoši tam vedli ty fanoušky, asi 6 fanoušků, takhle 180 policajtů kolem, lítali vrtulníky, tanky, zavřená doprava, jezdilo se jenom doleva. Jo. Opravdu brutální zákrok. Jo. Ne, vy se smějete, ale to bylo dříve, když jsem já chodil na fotbal, to se ještě chodilo na fotbal, dneska to, abys tam byl dřív než na letišti, tam jsou bezpečnostní předpisy, to neuvěříš prostě, 4-5 hodin před zápasem tam musíš být. Jo. No tak tam přijdu, jdu k tomu turniketu, co dřív býval vstup, tam stojí u toho chlap, jo, jak hora, ale jo. Na rukou takovýhle svaly. Jo, na nohou těžký boty, na hlavě žádný vlasy, jo. Abys ho rozeznal od skinheada, tak má na sobě žlutou vestu s nápisem pořadatel. Tam přijdu a říkám, dobrý den, vůbec nepozdravil a povídá, stůj, neseš něco? Já co? Já co? Kde? A teď už klečel a už mě šacoval. Začal normálně u kotníku a teď mi takhle ohmatával nohu, když byl u kolen, tak jsem ucuk. Povídám, člověče, co to děláte? Jak se to ke mně chováte? Teď já jsem normální slušný divák. A on říká, jak mám asi poznat, že nejste výtržník? A já říkám, jak mám poznat, že vy nejste buzerant? A šacuje mě dál, vůbec na to nic neřek, už byl tady, teď mi tady také začal klepat. A povídá mi, pane, a to vy nevíte, že na stadion je přísně zakázáno vnášet ocelové tyče? A já jsem říkal, já už jsem vám jednou říkal, že jsem slušný divák, jo, ale ještě chvilku mi to oklepávejte, tak tu tyč vyndám a natrhnu vám s ním prdel. Teď on se postavil a požádal mě o telefonní číslo. Jsem ho nedal, samozřejmě šacuje mě dál, tady na kapse se zastavil, jsem měl bundu takovou, zastavil, co to tu máte? Já jsem říkal, to mám pet lahev s kolou. No tak to nemůžete. Já jsem říkal, proč bych nemohl, se bojíte, že se během zápasu napiju? On říkal, no to ne, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo? To je stejně debilní výmluva, jak na těch letištích, jo? Na fotbal nechodíš možná, ale v letiště jsi byl někdy, že víš, že se tam nesmíš si vzít pití do toho letadla, že ti to seberou, jo? Víš, tady kejvá, jo? Jak to, jo? A víš proč? Kdo ví proč? Kvůli teroristům, jo? Blbější výmluvu jsem v životě neviděl, rozumíš? Já si vždycky představím toho teroristu, jak vtrhne do toho kokpitu, teď má v ruce tu lahev s kolou. A teď zařve na toho kapitána, odtoč to okamžitě do Iráku, než ti tady tím postříkám všechny páčky, co tu máš. Jo? No nic, zpátky na fotbal, jo. A říká, tady to hoďte do toho kontejneru, tam normálně kontejner, tam svačiny, řízky, jo, vlašský salát, já jsem tam do toho hodil to, tu kolu a on povídá, co ten deštník. Já jsem říkal, tak prší, tak mám asi deštník, ne. On říká, to mít nemůžete, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo, já jsem říkal, proč? To se bojíte, že budete mít suchý diváky? A on říká, no to ne, ale vy si vůbec nedovedete představit, jaká zbraň je deštník v rukou zkušeného výtržníka. Já jsem říkal, už jsem vám jednou říkal, že jsem normální divák, ale vám bych ho nejradši vrazil do prdele a otevřel. Je požádal po druhý o telefonní číslo. Teď to hoďte sem, na druhé straně jiný kontejner, tam samý kovový věci, francouzský hole, dětský kárky, jo, invalidní vozíky, nesmíš tam vnes nic kovovýho, jo. Takže jsem tam hodil ten deštník a mu povedal, teď si projděte tady tím rámem, tam normálně rám, jako na těch letištích, ty jsou ty rámy, tam zabejčený chlap takhle povídal, ne, já mám kardiostimulátor. A oni mu říkali, my vám ten kardiostimulátor po zápase vrátíme. A on říká, co blbnete, teď mě zabijete. A oni říkají, pane, nám jde hlavně o vaše bezpečí. V okus dál na zemi ležel chlap, tomu vyndávali totální endoprotézu kyčelního kloubu, protože mu to v tom pískalo. Jo. Já už neměl nic, já už jsem prošel úplně normálně za tou bránou. Další skinhead a povídá, lístek. Já měl, tak lístek nemám, ne, jsem se rozhodnul teď spontánně, ten si koupím teď. On byl, to těžko. Říká, proč? No, lístky se prodávali včera. Říká, je vyprodáno, to ne, to ani náhodou, ale to je opatření kvůli výtržníkům. Jsem říká, tak kde si teď koupím lístek? No nikde, přijďte příští týden. To tu hraje Baník. To už přijďte ve středu. Jo, a vemte si pás nebo občanku. Jsem tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum.
1: Skinhead v robotě. Na šichtě jsem byl první. Tu jsem si na chvíli zdělal spalit tu hnusnou čapku, kterou doma pravidelně obědvaju moly, bo už si pár roků na začátku zimy vždycky řeknu, že si koupím novou, ale skutek utek. Nevím, čemu jsem ji nevyhodil, jak podobné rukodělné pletené výrobky od mami. Ona, jak se doma v důchodě nudí, tu už si našla zalibu v oblíkaní celé familie do pleteného. Ta je schopna uštrikovat aj oblek. Raz jsem neprozřetelně prohlásil, že jdu na ples a šlajvku už mám od matury do zjetu. Na druhý den stala u dveří vytlemená mama s čímsi k oranžovým v pazurách. Tuž jsem poděkoval a vyexpedoval ju ven, bo jsem nechtěl, ať vidí, jak to hážu do smeťa. Tuž přece syně vemu na plesk tmavošedému obleku pomerančovou šlajvku z vlny, no ní. Využil jsem těch 10 minut, než dovalil kdosi k další, abych si na hajzlu zkusil, jestli bude lepší na tu palu šatek, případně kšiltovka, kterou jsem si pro zichar přibalil do tašky. Zkusil jsem paru variant, nejlepší se mi líbil styl pirát, nejhorší styl uklizečka na hajzlach ve Vítkovicách na autobusovém nádraží. Jak jsem to tam zkušal, začal jsem se připadat jak na přehlídce a nepostřehnul jsem, že dorazil Kamil. Asi se ráno doma přepil čaj, bo vrazil na hajzel jak surfař na tsunami. Jak mě viděl, zarazil se, co si zablekotal, jak si smutně se na mě podíval, omluvil se a vypadnul ven. Mrknul jsem na buntek, jestli mi cosi nepřečnívá, ale nikde nic nebylo vidět. Tuž jsem se uklidnil. Narazil jsem k šiltovku a šel robiť. Pomalu dorazil zbytek partie. Čekal jsem jakési posměšky a vtipné keci, ale nic. Enem se po mně všetci tak divně dívali a nikdo nekomentoval ani kšiltovku, ani těch paru vyčuhujících vlasů vzadu, když jsem si pořádně nedosáhnul strojkem. Měl jsem roboty jak na kostele, tuž jsem byl rád, že mám klid. Na svačinu mi Jaruna přinesla kusek jakési babovky, či co to bylo růžového, a pohladila mě po rameniu, tež s takým divným gzichtem. Tuž, že bych ju zas přitahoval. Na obědě jsem zaslechnul u vedlejšího stola, jak se partia z druhého patra bavila, že kdosi v podniku má raka. To mě zaujalo, tuž jsem se zeptal, který chudák. Naraz byli zaraženi, jak srani po černým uhlu, a jeden z nich mi jaksi k vyhýbavě odpověděl, že toho asi neznám. Po obědě se stavila Šárka, to je ta sekretářka od řídi, a pochvalila mě, že je fajné, že mi chutná. Pravda, žaludek se měl pod tím víkendovým vyplachu ještě trochu na vodě, ale čemu by mi nechutnalo? Však mám školu od mami. Žer, bo nic jiného nedostaneš. Po odpoledním turku jsem zbalil tu silikonovou dortu a zašel za robami. Předtím jsem si vyměnil kšiltovku za šatek a nějaká si změna. Robky mě furt hladili, dortu chvalili, akurát Marta pravila, že jsem z toho syra mohl vykrajat cosi jiné než kosou čtverce. Například kolca nebo srdíčka. Zaostřil jsem a fakt. Ten vůl Marek to ozdobil kolem dokola kosoštvercami ze syra a aj tu čaru do prostředka každého nožem zrobil. Ho asi příště zabiju. Tuž jsem ženským navrhnul, že by jsme to mohli společně zežrať. Viditelně s nimi hrklo, jak by se jim nabídnul mrtvou krysu. A pri ní, že jsem šikovný, ale ať si to zdlabu sám, bo jedna nic třepacího nemůže, druhá drží dietu a třetí drží oběd. Paru razy mě ještě pohladili po šatku a doprovodili mě do kanclíku. Tož přiznám se, že jsem z toho byl mimo jak ten most, co spojuje porubské mosty s nadražím. Tož jsem to převykladal Frantovi. Ten se uchechtnul a upozornil mě, že jako těžký marod si musím na také chování zvykat. Tož jaký já jsem marod, no ní? Za chvilku z něho vylezlo, že jak mě potkal ráno Kamil na tým hajzlu, zecvakla mu v pale moja nemocenská, moje krátké vlasy a jejich schovávání a došlo mu, že asi umírám. A rozhlasil to po podniku. No a ty ropuchy přece nebudu žrať dortu, co zrobil na smrť chorý člověk, no ní? Tuž to se mnu zamávalo, jak mamula má vatkem. A tak se mu povyprávěl, čemu vypadám, jak by mě přejela splačená sekačka na travu. On nakonec dodal, že co si podobného čekal, bo mě zná. A společně jsme zežrali ten aspik. Domluvili jsme se, že babám nic nepovíme, bo mi na zítřek slibili jakusi dobrotu.

Ja.

0: Kudrnová.
1: Haló.
0: Kudrnová.
1: Něco v tom praská, Hergo.
0: Promiňte, já jim kneke brod.
1: No. Odpusťte to si.
0: Kdo volá?
1: Paní Kudrnová, tady je Pažitka. Pažitka, vzpomínáte si, byli jsme spolu v Lázních. Ve Smrdákách. Pažitka. Říkávala jste mi šnitlík.
0: Aha, takový menší,
1: no.
0: Hubenoučký.
1: No, tak.
0: Hugo, tuším, co?
1: No, Čenda, taky jsem přibrala vyrost trošku. Ale hlavně, že jste si vzpomněla, paní Kudrnová, to jsem rád.
0: No to je ale od vás hezký, pane Petrželka, že jste se ozval. A co byste rád?
1: Ale já bych vás chtěl vylákat z vašeho toho hnízdečka, paní Kudrnová.
0: Ano.
1: Rozumíte, já jsem bral nějaký prémie, tak mám takovou představu. Ano. Hezká vinárna, my dva, šampaňský, omeleta s překvapením, dva, tři, čtyři gruzináčky bez překvapení.
0: Ano, a pane Cibulka, vy myslíte dneska?
1: Tedy pažit, a to nevadí, dneska, paní Kudrnová, no tak ne hned, za hodinku, takže byste na sebe něco hodila.
0: Pane Kopr, já půjdu kdykoliv, jenom ne dneska.
1: A proč ne dneska, paní Kudrnová?
0: No tak co pak vy nevíte, co je dneska večer v televizi?

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Šťastné a veselé Vánoce, příjemné Hromnice, radostný 1. máj.
1: Co to je?
0: No, to je komplexní pozdrav, vzhledem k tomu, že neznáme datum vysílání, velmi výhodný.
1: Podle mě by úplně stačilo. Dobrý večer.
0: Vážení a milí přátelé, vítáme vás na přehlídku artistického umění, zpívání a... Kolegyně, promiňte, mě to ruší trošku. Artistického umění, zpívání a tance a věříme, že se v příštích 90 minutách nebudete ani minutu nudit. S váma bude dneska legrace zase.
1: Ne, to, já jsem jenom chtěla říct, že mám bratrance Evžena, víte, a že ten zásadně zdravý tchýni, dobrý večer.
0: No tak no. Máte zdvořilý příbuzenstvo, no. Fajn.
1: No, jenom, že on jí zdraví dobrý večer i v poledne. Tchýni, rozumíte? To je...
0: Bratranec.
1: Jo. On tvrdí, že kdykoliv ji vidí, tak se mu zatmí před očima.
0: Tedy kolegyně, no. To se styďte. Vtipy na tchyně... To je úroveň teda. A ještě na začátku, když ještě žádná neusnula. Máte aspoň doma zimu?
1: A to mám, proč?
0: Můj vám totiž tchyně zatopěj, víte. A to máte štěstí, že ještě nemají vlastní svaz.
1: No a proč já? Co já? Můžu já snad za bratrance Evžena? A nemyslete si, on se náhodou ke svý tchýni chová velmi hezky.
0: No tak,
1: velmi
0: tak hezky. O tom povídejte.
1: No, tuhle od nich pozdě večer odcházela a povídá, Evženku, neobtěžuj se s vyprovázením.
0: No tak, velmi tak hezky. O tom povídejte.
1: No, tuhle od nich pozdě večer odcházela a povídá, Evženku, neobtěžuj se s vyprovázením. A víte, co na to, Evžen?

0: vás velice vážím a na důkaz toho si vám dovolím věnovat první dvě čísla našeho dnešního pořadu.
1: No, je to taky zadarmo, tak proč ne?
0: Ostatně mou kolegyni stihne zasloužený trest. Bude z ní totiž taky tchyně.
2: Jak jste na tohleto přišel? Proč by ze mě měla být tchyně?
0: Proč? No. Pač pijete pořád ten tonik.
2: No a?
0: A v tom je tchyný. Já bych vám teď předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
2: No,
0: můžu,
2: prosím,
0: jo?
2: Prosím, no.
0: To je taková maličkost, ale hezká.
2: Aj.
0: Vy máte něco proti kartám?
2: Ale no tak nic zvláštního, akorát, že dědeček prohrál v žolíkách mlejn. No, a maminka, no, jak ta se natrápila, že tatínek neumí mariáš.
0: Promiňte, ale proč se maminka trápila, že tatínek neumí mariáš?
2: Protože on ho hrál.
0: No jo, no tak to, jak se z karet stane vášeň, no. To nikdy nevede k dobrým koncům. To já mám známýho jednoho inženýra, jak ten vám má pokopaný nohy, to je modřina vedle modřiny.
2: Tak počkejte, to má snad z fotbalu, ne?
0: Ne, z kanasty, on hraje s manželkou proti sousedům.
2: Aha, a oni si dávají...
0: No, tak no, já jo. Bych vám předvedl, jestli no, dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
2: No, já vám řeknu, ono, kanasta, víte? Ono to není taková jakoby hazardní hra, ale poukr, to je karban, to je
0: to
2: hazard.
0: Já vím, samozřejmě, no, poukr, no to mě povídejte, no. Já to teda nehraju, ale já ležel jednou v nemocnici a tam leželi se mnou dva.
2: Poukristi.
0: No, nějaký šefl a nějaký bubeníček a ty vám byli tím, jak říkáte,
2: poukrem
0: úplně posedlí. A oni vám neměli karty, oni mě nějak zabavili nebo co a oni vám ukradli ze zoufalství vrchní sestře takový lístky s diagnózama a napočítali, rozdali to a hráli s tím. A o velký peníze? No jo, v banku bylo moc peněz. Já se pamatuju, takhle ten šéfl povídá, tak to bude asi moje, já mám 3 slepý střeva, 1 žluční. A ten... Ovšem nevyhrál, on ten bubeníček měl 4 infarkty. Tak já bych vám předvedl, co jsem se naučil minulou neděli. Prosím vás, vemte si libovolnou kartu, jo? Si vemte.
2: No počkejte, která to je libovolná?
0: No, kterou chcete, jako kterou...
2: Jo, jako kterou my, Libo, tak to bych si vzala tuhletu.
0: No, tak. A teď si ji prohlídněte, zapamatujte si, jo? A teď mě ji vložte takhle do toho balíčku. Dávajte pozor, jo?
2: Je.
0: To je taková maličkost, ale opravdu zajímavá. A teď dávejte pozor, já ji uhádnu, jo? Byla to dáma trefová.
2: Víte, že jo?
0: No, to je samozřejmě.
2: Jak to děláte?
0: To je takový trik.
2: Jo.
0: Jsem se naučil minulou neděli.
2: No jo. Nemohl byste mi to předvést ještě jednou?
0: Ale rád, jo, samozřejmě, tak. Jistě.
2: No.
0: Vyberte si kartu, libovolno.
2: Tak kdybyste ty karty ovšem dal obráceně, víte?
0: Jak obráceně?
2: No obráceně, no.
0: Takhle myslíte?
2: Ale ne takhle obráceně. Obrázkama ke mně. No. Obrázkama ke mně.
0: No, já vám rozumím, ale já myslím, že to jednou stačí, ne?
2: Ale ne, to nestane dobrý.
0: Tak. Aby jsme zase nezdržovali, víte?
2: Tak, já si vyberu,
0: je to
2: tak.
0: Teda, no, ale...
2: No, a teď to tam dám, a já sama.
0: No, prosím.
2: Já vám dám zabrat, rozumíte?
0: Sama, no.
2: Tak, a já si to sama zamíchám, a teď
0: a
2: jsem zvědavá,
0: myslím, opravdu, že
2: co
0: to,
2: s tím
0: že
2: budete
0: to nemuseli dělat.
2: Víte? Protože on se koukal. No, ty on to viděl.
0: Která karta to byla?
2: Srdcovej král.
0: Správně, souhlasí. No.

0: Černí prá, velký úspěch baletu televize NDR v Televariété, večerní prá.
1: Žádný manžel napadl domovního důvěrníka.
0: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.
1: V Nuslích vykolilo 7 autobusů a rodiče se smáli.
0: Vzorná péče o důchodce v Praze 10.
1: 7letý sváděl učitelku o hlavní přestávce.
0: Příkladné závazky pražských kováků.
1: Diabetik vyloupil cukrárnu.
0: Slibné perspektivy mladých manželství.
1: Propadla se hamou do sklepa. Utlukla o tu naučným slovníkem.
0: Poslyšte, kolego, já vám nechci brát vaši obchodní zdatnost, ale teď ani jeden z těch titulů v tom večerníku není.
2: To voleď by byl, já si je vymýšlím, pardon.
0: Pardon, a nemáte strach, že vám zákazníci poněkud pozmění obličej?
2: Ne, vůbec ne.
0: Ne.
2: Proč? Vy jste asi začátečnice, víte?
0: No.
2: Já vám to vysvětlím, pušte mi jednu pravu. Podívejte, já na vás tak koukám, vy byste byla schopná vyvolávat například zajímavá výstava ve Špálově galerii.
0: No jo, no ale ne takhle.
2: Jak?
0: Zajímavá výstava ve Špálově galerii!
2: To nemá zájem. Hlejte, dávejte pozor. Postřelená veverka znemožnila svatbu. Slečna si koupila večerní Prahu.
0: No jo, ale teď hledá tu vaši blbost o té veverce.
2: Samozřejmě, že ji hledá. Jenomže jak ji hledá, tak si přečte o zajímavé výstavě ve Špálově galerii, o vzorný péči, o důchodce, o závazcích pražských kováků, mezi tím přestupuje z tramvaje na autobus a už dávno neví, jakou blbost hledala.

stříkačku a zastavil provoz. Houbař otrávil rodinu, jelikož nic nepřines. Žírafa už tmala krčního specialistu večer.

0: Všimla jste si, kolegyně, jak jsem vyběh ty schody, já vám mám takový pocit, jako bych nějak omlát, nebo
1: ale
0: co?
1: Víte, že já rovněž, ovšem stejně si myslím, že ty schody bejvaly nižší.
0: No jo, no tak musíme se naučit odpouštět vlastním nohám, že jo?
1: No tak to není tak těžký, jako odpouštět lidem, že jo?
0: No to mě povídejte. No. Já mám náhodou kliku, teda já jsem obklopen lidmi, kteří odpouštět dovedou.
1: Jo.
0: Moje žena mi odpustila, že jsem si ji vzal.
1: No.
0: Můj tchán mi odpustil, že jsem si nevzal všechny jeho dcery. A pak mám taky tetu, to je tak hodná ženská, ta odpouští i našim fotbalovým reprezentantům.
1: Jo, no tak všem. Já umím tedy taky odpouštět.
0: Jo.
1: Já umím odpustit, podívejte se, ale nenápadně, jo? Na kraji pátý řady, tamhle, levo.
0: No.
1: Na toho pána, podívejte se.
0: Myslíte toho, co spí, jo?
1: Jo, jo. Je to úplně uráží. No nemohl on se vyspat doma?
0: No tak třeba se unavil k večeru a že?
1: Ale no ne, to nejde, ale představte si, že já jsem tomu člověku dala volnou vstupenku.
0: Tomuhle?
1: No.
0: No tak to bych tedy řekl, že to je od něho vůči vám krajně tak.
1: No to já bych řekla, že je to od něj vůči mě přímo zprostňárna.
0: No.
1: No ale já mu to odpustím, podívejte se. Já mu to odpustím a ani slovíčkem mu to nevyčtu.
0: No, no to vás teda obdivuju.
1: Víte, děkuju.
0: Mimochodem, kdo to je?
1: Jeden můj známý.
0: Jako odkud nebo? Jo.
1: Z autoservisu.
0: Aha. Jo, tak. Takže... Takže vy nemáte ani tak vznešenou povahu, jako spíš zanešený karburátor.
1: Můžete mi říct, kolik je hodin?
0: Kolik je čeho?
1: Hodin.
0: Jo, hodin. Já mám půl druhý.
1: Teď půl druhý?
0: Já mám půl druhý, už dva dny.
1: Ale no. No tak to máte ovšem ty hodinky jaksi bez užitku, co?
0: No proč? Půl druhý a ve 13:30 ukazujou správně. A proč chcete vůbec vědět, kolik je hodin?
1: Ale no tak já někoho čekám, co? Víte. A on nejde a nejde. No.
0: Tady máte rande.
1: Jo. No to... rande to...
0: A kdo to je?
1: Já čekám čaroděje mého srdéčka, víte. No ne, no to je jeden z nejpopulárnějších lidí těchto let.
0: Jo.
1: No.
0: Já budu hádat, jo.
1: Já vám pomůžu, jo?
0: No.
1: Tak jeho příjmení končí na ček.
0: Příjmení končí na ček?
1: No.
0: Zima Pepiček.
1: Ale. Tam příjmení.
0: Tak Pepiček, jo, tak no, příjmení, tak, ano, to. Příjmení. Já budu hádat dál.
1: No.
0: Hudeček.
1: Ale ne.
0: Holeček.
1: Ne.
0: Doleček.
1: Počkejte.
0: Co je?
1: Já už slyším jeho kroky.
0: Krokáček,
1: ale dejte pokoj, krokáček. Slováček.
0: Jo, Slováček, no. Ten jak hraje s Goťáčkem.

0: Ještě, já vám řeknu něco veselého, jo. Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jeho ten ředitel provádí potom do
1: mě.
0: Tak já vám ho řeknu právě, no. No. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se, pořádně, pane kolego, ležej pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? Co?
1: No,
0: tak já nevím.
1: No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
0: No jo, to no, jo, ano. To jo. Já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
1: No, no jistě.
0: A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání.
1: No to je potom přímo kledba.
0: Ano.
1: Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí.
0: No jo, já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer.
1: Ano.
0: A nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety.
1: Yeah.
0: Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládal, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku.
1: A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co?
0: Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku.
1: Ale no jo, to nic není, to u nás v ulici, v jednom baráku, za měsíc 7x hořelo.
0: Prosím vás.
1: No jo, no to bylo veliký vyšetřování, rozumíte?
0: Bylo 7 vyšetřování.
1: Jak to víte?
0: 7x hořelo.
1: A jo, no, víš, 7x. No, veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů.
0: Oni jsou... Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci,
1: no jo.
0: Že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny.
1: No. A víte, jak jsou v pondělí utáhaný?
0: No.
1: Jen tak, kolikrát, že dojdou na středisko.
0: No, vidíte. Vy mi to, kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci.
1: Yeah.
0: Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma.
1: Ale ne.
0: No, tak už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
1: Oni jsou fandové v každém oboru, že jo? Já mám jednoho známého doktora a ten ať mě potká kdykoliv, kdekoliv, třeba i o svácích, tak mi řekne, odložte si, já vás trošku prohlídnu.
0: No co pak, to je užitečná známost.
1: No jo, no jenom, že on je to doktor filozofie, víte?
2: Místo X, čas H, M, V na druhou. Vroucně milovaná Wilhelmíno, sedím v jeskyni a píši vám svůj první dopis. Nevím, proč mne odvedli právě k parašutistům, ač bylo již delší dobu známo, že jsem těžký, a to nevyléčitelně těžký, neurotik a navíc ze šlechtického dědičně velmi zatíženého rodu. Potíže, které teď nastaly, mají však parašutisté sami, ne já. Ač jsem vlastně také už parašutistou. Během seskoku, před ním i po něm, stále o mne musí pečovat 2 až 3 parašutisté na hlavu. Čistí mi zuby, boty, ptají se mne v pravidelných intervalech, zdali se mi nechce na záchod, a když tak na který. Přesto stále zapomínám. Otevírají mi padák. ale stejně vždy něco zapomenu. Někdy je to kulomet, jindy samopal, ale čas od času to bývá i něco většího. Je s tím vždycky plno zbytečného běhání sem a tam, obtávání, jindy i značných komplikací. Je tomu právě necelý týden, co jsem například zapomněl v Grand Hotelu ruční granát. Když se mne ptali, jaký byl, jak vypadal, vzpomněl jsem si jenom na to, že byl odjištěný. Jeden z mých pečovatelů doběhl sice ještě včas, ale přišel celkem zbytečně. O jednu ruku. Nevím teď přesně, která to byla, ale jasně si pamatuji na to, že mu ještě jedna zbyla. Líbá vás na to místo, jehož přesný latinský název jsem sice zapomněl, ale které mi nicméně způsobovalo a snad mohu doufat, že ještě bude mnoho potěšení.
3: V Cimrmanově divadelní tvorbě jsme narazili i na Loutkové divadlo. Možná víte, že celá hra Blaník byla napsána pro loutky. My jsme ji nastudovali s živými herci, ale malou ukázku z původní maňáskové verze na jevišti předvádíme. Jmenuje se Nevěřící vlasák a snad vás pobaví i v okleštěné zvukové podobě, když si vzpomenete na populární rakvičkové scény, při nichž se maňásci mlátí palicemi do hlaviček.
4: Použil jsem železniční dráhy, většinu však cesty šel jsem pěšky. Kdo chce poznat pravdu, má to těžký. To je pěkný strom, jak roste rovně. Povídali jsme si tuhle bezborovně, jestli v tomhle kopci někdo dříme. My vzdělaní lidé tomu nevěříme, ale mezi žáky se to drží jako klíště. Musím je vzít sebou, až sem půjdu příště, abych jim pověst vymlátil z hlavy a pochvalu dostal od školní zprávy. Jelikož chtěl děti do hlaviček mlátit, musel jsem jeho projev zkrátit. Jsem blanická stráž a čekám tady v sluji. Nemám rád ty, co o nás pochybují. Doufám, že jsem ho nezabil. Ne, jen jsem ho přizabil. Koukám, že už se mu vrací barva. Zalezu zase do země, jak larva. Spal jsem jako přizabitý. Tuhý život mají mýty. Aby byl národ duševně zdrav, musíme mu je vymlátit z hlav. Jelikož chtěl národ mlátit, musel jsem jeho projev zase zkrátit. Dodal jsem mu trochu víry, teď zalezu do své díry. Těžký výlet v tomhle dusnu, každou chvíli někde usnu. Co to tu roste za houbu? Masák! Ještě jsem se nepředstavil, jsem učitel vlasák. Ukončím ty směšné spory, co je vnitru této hory. Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku, tomu je třeba rozbít jeho bludné představy.
5: Jak se ti to nerýmuje? Zalezu zas do své sluje.
4: Co to slyším, divné hlasy? To bude ozvěna asi.
5: To bude ozvěna asi.
4: Kdybych byl vychován ve víře, myslel bych, že slyším rytíře. Že však jsem vychován vědecky,
5: dostaneš do hlavy dvě pecky.
4: Málo kdy se mi to stává, že mě takhle bolí hlava. Jako bych dostal palicí.
5: Také jsi dostal palicí.
4: Ha, jakého divného tvora vyvrhla z nitra ta hora. Dívám se skutečné na zjevení, nebo je to jen přestrojení?
5: díváš se skutečnou na stráž. Dobře, teď uši na straž. Přestaň už si mi pošklepky, nebo tě zaspraším do lepky.
4: Chvíli jsem tonul v nesmyslech, už jsem však opět při smyslech. Poznávám tě, pěkný ptáčku, ze zborovny kolegáčku. Dobře si to navlékl, za rytíře převlékl. Jsi Josef Chvojka, dějepisu učitel, vladické pověsti šiřitel.
5: Marné jsou tu všechny řeči, toho nikdo nepřesvědčí. Pochybnost vynasák, nevěřící vlasák.
4: Neblahý výraz máš na líci, na koho bereš tu palici?
5: Protože z národa parazit, musím tě do hory zarazit.
4: Pane řediteli, hledejte si za mě náhradu, už jsem zaražen až po bradu.
5: Protože nepřestával hubou mlátit, musel jsem jeho proslov zkrátit. Zbohem děti, že to bylo hezké.
4: No.
5: Kam se hrabou Lojzovi staré pověsti české? Aplaus.

0: Dobrý den, soudruhu řediteli. Prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudruhu Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruhu řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdravá, zdravá, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruhu Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
0: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: No vidíte, soudruhu Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy z Agrostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Přivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, soudruhu řediteli.
1: Podívejte se, soudruhu Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémy. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu, soudruhu řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruhu Přivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruhu řediteli. Dovolíte, soudruhu řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, do filmu a hvězd. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo. A 3 kroky vlevo a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn. Tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruhu řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
0: Jo. Stará kamarádka, víte, no. Ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Přivánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
1: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to byl, to je můj, můj dobrý. Starý kámoš, no. No. Tak já ho trochu trénuju, víte. No. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, jo, že jo?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, no. Že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých jo. spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli. To...
0: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím, to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústěnách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednou.
0: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty se! No jo. Tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Je to 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
1: Promiňte, soudu, přivánku.
0: Prosím.
1: To byl přímo, to byl...
0: To?
1: To,
0: to byl.
1: To byl.
0: Rudla.
1: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já tohle zařídím. To by... Emilko.
3: Prosím, soudruhu řediteli.
1: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
3: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje, soudruhu křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, vypořádá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudruh Ksivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi. Totiž soudruhu, no.
0: Já vím.
1: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehnic. Se mě.
1: Emilko?
3: Prosím.
1: A teď mě zavolej ministerstvo.
3: Ale...
1: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
3: Bohužel, soudruhu řediteli. Už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
1: no,
3: zapomněla
1: co
3: jsem.
1: Pak, co pak, no.
3: Celý den dnes nejdou telefony.
1: No. Přineste mě Ksivánka!
0: Ty jsi mě volal, Pepo?
4: Mohu se zeptat, chci se zeptat, musím se zeptat. Marie, jak jsem vás doprovázel na hlas?
5: Jak byla ta diplomatická fráze?
4: No, vy jste říkala, Bolku, obávám se, že o vaší klavírní hře by se dalo s úspěchem pochybovat.
5: Obávám se, pane, že o vašem pěveckém umění se prostě nedá pochybovat.
4: Já. Jo, no tak to ber, ber to, já to beru, no. Slyšeli jste, to byla ovšem poklona, to byla lišparka kapelníku. Já vám děkuji, Marie. Máte cit pro talenty.
5: No, tak zase si to tak neberte. Co jste neuspíval, to jste uhrál.
4: No tak to ovšem, ona mě takhle vyzvene, to mě někde pustí. No, no tak, tak to já beru, no, tu harmoniku, sám. Sám harmoniku.
5: No, žež, tak uhrál, no uhrál jste to, ale krásně. Bolek Polívka.
4: Marie Rotrová. Teraz, co používáš, to je len také tvoje obyčajné ticho, alebo je to ta tvoja legendárna herecká pauza? Priznaj se.
2: Já se přiznávám, je to ta legendárna pauza.
4: Tuším se.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
6: Já proto obdivujem mimou.
2: No.
6: Protože mým v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Přímo děj.
6: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie. Ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
6: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
6: v tom
2: kde?
6: No tu.
2: Ale
6: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
6: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
6: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já by tady mohl hrát titulní roli?
4: No, samozřejmě.
2: No dobře.
6: No pojďme na več.
4: To je jediná pantomima, z které si pamätám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel, když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku.
2: Koho?
4: Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku,
4: ano.
2: A ty...
6: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
6: Doktor Půpava, to je český Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
6: Žil sa. A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
6: No.
2: A... Jsme na louce, pán Filip, proč nám buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pekáči motýl, tak máš prelietec z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí. Já jsem slyšel o pantomimě, že například začátečníci, aby nepromluvili, že si přelepujou i hubu leukoplastiky, aby se ovládli, to je těžká disciplína, těžká. A tady vidíte, prosím, chtěl si
0: jezdit. Že teda, to byla už melodráma teraz, čo?
1: Ano, přesně. Ty máš znalosti, to byla melodráma. Ano, ano. Čili vidíte, že ty prostředky se můžou, jak si bych řekl, volit různě. Tu drámo, tu komedie, tu tragifraška, jak ty si říkáte, řekl. Tu balet, že někdo se vyjádří pohybem, někdo slovem, kde slova nestačí, už to musíme divákům vykreslit. Zažil jsem takový představení, že jsem tam musel divákům kreslit, co vlastně hrajeme a tak. Aha. A tam, kde nestačí ani slova, ani bych řekl gesto, tak potom na něj koukám a z herce vytryskne zpěv. A to je nádherný. No. A závidím, když někdo to, koukám se to z něj tryská, on to zpěv.
2: No tak prosím, nech se páči.
1: Já?
2: Ano, no, já poznám jednu krásnou pěseň, ty si napísal text, potkal jsem Jelena, tak prosím.
1: To jsem napsal, teda no. Jiří Jirka Šlitr složil hudbu. No. Já už tohle neznám. No, a takže zpívat neumím.
2: Já to nevadí. Já začnem a ty se potom pridáš.
1: Jakmile pochopím, že nevíš dál, nastupuji.
2: Ano.
1: Jakmile pochopíš ty, že já nevím dál, nastupuješ ty, jo?
3: Tak pozor, ale to bude až refrén.
2: Dobře. Pozor, ideme 3, 4.
4: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky kouká, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrza. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře, ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrdá. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedou trpaslíkou, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě, šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrdá, pojďte sem, říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malé, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běh, kdo říkám, co je, pane Polák?
5: Už nic, pane Hrdá, jdete pozdě na přednášku.
4: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozvalo crrrr, on to zvedl.
5: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
4: Dobrý den. Tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
5: Pane Hrdá, volají z ministerstva, kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
4: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák, vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
5: Kluci, asi není uhlí.
4: Jeli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátního. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. plátno, jehlaněť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina, v pozadí větrný mlýn, v popředí radostně zdžinovaná selka a na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo, naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teď nějaký, třeba ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To měl i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měl asi na tety spadý, no. Tak ona třeba teta byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapích tu jehlu. Pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nětěla, jehla nětěl. Teďkom teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný, říct ten hrneček, jak tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma, šup. Jak jsme to dopíjeli, podle toho bontonu, že takhle ty 3 prsty, že jo, to úško. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s tím nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. Kdo nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, piskáčku. Buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste náhodou hrzána? Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hezký. Říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je? Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, Zahajský, mrkvičku vledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně druhu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Tuším mrkvička stejnou cestou. Říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána? No to. 2, 2, 2, hr, 2, 2, mr.
5: mrmr hrše bo 8, daj ne mrmr hrtám. Hrtám ti za mrmr hrtám, to ti za hrmrmr tam ti. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho mrmr hr hr. Tam pá pá pá mrmr mrtám hr hr. Děkuju, šelhoro, to už je zajistý. Říká, dobrý, prosím vás, pane fiskáček, neviděl jste hrzá nebo mrkvičku? Dva mrmr, dva z. Teď já jsem z toho úplně v prteda v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva hrhr, dva mrmr, dva z. Jsem výzvědnej balon, jsem výzvědnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane Piskáče. Co pak, trumpetky se vám zachtělo? Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, fiskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer. Byl takovej trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.
3: Musíte, kolegyně, mentolový bombonek?
6: Je, to já ráda.
3: Z krabičky, tak no. Si nastavte, já vám no. Nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak on je to silný. No, haminky.
6: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
3: Já skotský jo. Předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
6: Polena, co?
3: No, až do Bůh ví, kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
6: No jo, nehoňte se, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
3: Jo.
6: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
3: Prosím vás, ano. Dejte pokoj.
6: No, dejte pokoj. Ano, jako byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
3: Prosím vás, to je zajímavý.
6: Takhle se otočil.
3: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte?
6: No na co by no, ne, říkal jistě, Bohdal, když za ním stál
3: když
6: Bohdal?
3: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu no. Teďko teprv pyšnej, že se s váma znám.
6: No to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
3: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám. Jo, víte? To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Yeah. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
6: Rostáku! Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
3: Že bych se mejlil?
6: No jistě.
3: Kdy jste se narodila, podle vás?
6: Co je vám potom?
3: No jistě, samozřejmě. Nakonec... Vypadáte mnohem mladší, než no. Jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
6: Ale uklidněte se. Až mě letos bude,
3: no.
6: Až budu mít narozeniny, no. Jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
3: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
6: Proč?
3: Budete mít hosty, hostů bude nevolno.
6: Z čeho? Z toho dortu?
3: Ne, z toho horka, z těch svíček.
6: No, teda.
3: Víte,
6: že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamoval.
3: No, ale právě kdy. No,
6: co kdy?
3: No, kdy a kde jsme se seznámili.
6: Ale no, to je právě to, co já nevím.
3: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
6: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
3: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě. No. A teď je to jedno, prosím
6: ale
3: vás, jednou
6: jenom,
3: se
6: to
3: známe.
6: Mrzí. Mě to mrzí.
3: Jednou se známe a hotovo.
6: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
3: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
6: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
3: Jak zkusit?
6: No já to vidím takhle, jako já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
3: No
6: nebo
3: jo,
6: vy mě
3: jo.
6: Uvidíte, no to je... Oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
3: A není to blbý?
6: Ale blbý. Já už se jako procházím.
3: Haló, pane. Dobrý. Haló, pane. Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
3: Promiňte, že...

0: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No, no, no jo. Tak... No, on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
0: Jste pravděpodobně štverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
0: záminka
1: madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Takže už se známe.
0: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, ne, já jsem ho neřekl.
0: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, pardon, já jsem ho neřekl.
0: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
0: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová, Bohdalová, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
0: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
0: Třeba mě znáte z biografu,
1: co? To je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
0: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Ano. Jenže nevím, z kterého teďko.
0: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
0: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, já jako ano. Když vás slyším, já... denně mám pocit.
0: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Ukončete výstup a nástup,
1: ne,
0: dveře.
1: Tak
0: no,
1: tam
0: prosím
1: ne,
0: vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete? Já si to napíšu a zeptám se někoho,
0: se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
0: Vy jste Novák, víte, nebo Horá.
1: Dvořák.
0: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
0: Ano, prosím. Když budete tak láskat. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte?
0: Jo.
1: Moje babička byla rozená black and whiteová.
0: Black and whiteová, jo? Tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky,
1: no
0: že?
1: Jo.
0: Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
1: No, tak ho uvedem.
0: No, prosím.
1: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips. Dobrý večer. Dobrý večer. No, tak hezké to bylo, děkuji. Já si vás musím prohlídnout ještě. Vypadáte dobře. To neříkám vždycky, pozor, abyste si nemysleli, že mám nějakou nacvičenou úvodní frázi a to neříkám vždycky, že přijdu a vypadáte dobře, to ne, to neříkám vždycky, to říkám vždycky jenom tam, kde hraju. A, ne, ale vy opravdu vypadáte dobře. Ne, fakt, vypadáte takový spokojený. Možná nejste, ale vypadáte tak. Kolega Klaus by řekl, že působíte dojmem, jako byste se už odrazili od dna. Přitom já se teda nechci chlubit, ale jediný, kdo se tady doopravdy odrazil od dna, jsem já. Můžu říct, že ten můj vztah k bungee jumpingu, že ho mám rád, to mám doslova napsaný na čele. Ale... No. Se to stalo na Máchově jezeře, na takové plovárně. Já jsem si tu kopii té plovárny přinesl a nechal postavit vlastně až tady, abych se tady cítil dobře. Takže to berte jenom jako takový nenásilný přechod. Já se vás musím něco zeptat, já jsem původně nechtěl, jo. Ale já to nemůžu vydržet. Je to takový trapný, já to říkám rovnou, ale já se vás musím něco zeptat. A zase vaše kladná odpověď má takový vliv na moji celkovou pohodu, že i ten pořad bude takový lepší. Všimli jste si, že jsem zhubnul, nebo ne? Vy chcete udělat radost, ale já jsem zhubnul 27 kilo. Já jsem pak zase trošičku přibral, musím se přiznat, protože já jsem začal vypadat jako nemocnej. To je hrozně nespravedlivé, já kvůli tomu pořadu, víte, je to nespravedlivé, že člověk se tak obětuje, víte, co jsem asi musel všechno obětovat, abych vypadal dobře. A první, co televizního diváka napadne, když mě vidí, že nemocnej vypadá špatně, to je všecky diety. Já jsem

0: vyzkoušel, nefungují ty diety, že už to taky víte. Všechny diety jsou na nic. Ale já jsem první přišel na to, proč ty diety jsou na nic. Víte proč? Protože na světě neexistuje ani jediný jídlo, který by bylo dietní a současně dobrý. Já jsem se odtučňoval i za peníze. Opravdu, já jsem byl v ústavu, já jsem zaplatil, já to tady klidně řeknu, já jsem zaplatil 15 000 korun. 15 000 korun za to, že mě normálně 3 týdny honili po lese a nedali mi nažrat. Já jsem pořád říkal, ale proč? Proč je to tak drahý? Řekněte mi, za co tady platím, když mi nedáváte najíst? A oni říkali, že léky, že beru drahý léky. To není pravda, jo? Já jsem bral jenom jeden drahý lék. Až teprve potom jsem se dostal do takového koloběhu léku, ale to už je jiný případ. Ale ten lék, který mi tam... No já vám to teda řeknu, aby to nevypadalo. Mě tam předepsali lék, který měl potlačovat chuť k jídlu. To byl ten drahý. Úplně na nic, já měl pořád hlad. To nepotlačovalo nic, teda něco to potlačovalo. Teď, ano, počkejte. Teď jsem si vzpomněl, že to něco potlačovalo, ale to bylo, já to tady nechci takhle říkat, ale opravdu jsem měl problémy, že ještě, já jsem se s tím v životě nesetkal, jsem zdravý člověk, jo. Mě potom prášku, já jsem to řekl i doktorovi, hele, já mám zácpu, jo. A já na to nejsem zvyklý, abych měl takovýhle potíže. A oni mi předepsali projímadlo. A teď mě teda ty žaludeční potíže přešly, to je pravda, ale zase jsem se nevyspal, jak jsem celou noc podlítal. Takže teď... Že mi samozřejmě předepsali ještě prášky na spaní. Teď samozřejmě jsem spal výborně, ale to projímadlo si žilo svým vlastním životem. Já jsem vypadal ráno, ne, to se ne. Ne, ne, ne, já to tady nebudu říkat. Ne, psychicky. Psychicky jsem na tom byl hrozně. Já byl opravdu na umření, kdybyste mě po ránu viděli. Na umření z toho všeho. Takže mě zcela logicky nakonec ještě předepsali prášky na pozbuzení, který bohužel pozbuzovali mimo jiného taky chuť k jídlu, kterou ovšem zase měl tlumit ten prášek, co měl tlumit a netlumil. V životě mě tam už neuviděj. Já hubnu teď sám, já se snažím nejíst a trochu cvičit a tak a já si vedu intimní deník. Ten nikdy nebudete číst, ale já si píšu každý den, co jsem sněd, a jaký jsem udělal hříchy a jaký mám krize a kdy jsem jakolik vážím, no prostě jak puberťák, jo. Ale já bych nechtěl, aby to někdo četl, já to píšu do počítače, tam mi nikdo nechodí, ale řekl jsem tuhle svýmu počítačovýmu poradci, to je takový expert, pan Šesták, jsem mu říkal, prosím vás, tady je takový soubor, on se jmenuje Dieta, a já bych byl nerad, aby ho někdo četl, co mám jako udělat. A on řekl, to je jednoduchý, pane Novotný, na to máme počítač, heslo. Když si napíšete heslo a nezapomenete ho, tak se nikdo do toho počítače a do toho vašeho programu, kde si píšete, nedostane. A já mu nevěřil, já jsem říkal, ale nějaký šikovný člověk říká, ne, to nejde. Když vy to heslo zapomenete, pane Novotný, taky už si to nepřečtete. A nikdo si to nepřečte, kdo nezná heslo. Ani Japonci, pane Novotný, ani Japonci. Ani ti, co ten počítač vyrobili, se nedokážou přes heslo prolomit. Ani já, řekl pan Šesták, a to je počítačový genius. Já vám mu tohle koukám přes rameno a on si čte v mým intimním deníku. Já jsem říkal, no, pane Šesták, co to? Vy jste se prolomil přes heslo. Jste říkal, že to nejde. A on říkal, promiňte, já jsem byl hrozně zvědavý, tak jsem si chtěl kousek toho deníku přečíst, ale přes heslo jsem se neprolomil, to opravdu nejde, pane Novotný. Já jsem ho zkusil uhodnout, já jsem na první pokus napsal hlad a ono to vyšlo. Ještě můžete trochu dotleskat, paní. Dobrý, děkuji, dobrý. Děkuju. My jsme došli k takovému závěru z toho, co bylo, že nejvíc diváky pravděpodobně vždycky zaujalo, když se tady začalo hovořit o hubnutí a o dietách. To je pravděpodobně způsobeno tím, že to je takový problém, který je naprosto aktuální pro většinu obyvatel naší země, úplně stejně jako předčasné volby, vstup do NATO, deregulace nájemného, zdražení energií a savanách. Já vám ještě poradím jednu věc, pokud hubnete, to jsem to ještě nikdy neřekl. To je takzvaný odlehčovací den. To jsme měli v těch lázních, jak jsem vyprávěl, že jsem se otučňoval za peníze. Tam každý druhý den byl odlehčovací. To si zkuste, to je jenom ovoce a zelenina. Ale málo, tak 4 kusy. Ale na celý den, to nám dali vždycky rovnou hned k snídaně, řekli, to si rozložte, abychom jim zbytečně nechodili na oběd a na večeři, když nic nebylo. Ale když byly jabka nebo broskve, třeba dvě a dvě, to ještě šlo. Ale my jsme taky třeba dostali dva citrony a dvě pálivé papriky. Abyste si nemysleli, ty odlečovací dny byly každý sudý den. Abyste si nemysleli, že v ty lichý dny, že jsme měli nějaký obžerství. V těch normálních dnech jsme jedli takzvaně normálně. Třeba k snídani byl suchar s takovou šedivou pomazánkou. K obědu třeba kousek kuřete a jeden brambor. A k večeři třeba zeleninový salát. K večeři, rozumíte, zeleninový salát, to má člověk potom úplně stejný hlad jako předtím. A před váma je odlehčovací den. To je něco tak otřesného. To přežít, tu hrůzu, ten odlehčovák až do večera. A pak si říct, a teď ta noc, ale zítra bude normální den. Suchár bude. Já jsem se tak strašně na to ráno těšil. Já se zbudil už ve 3 ráno a koukal jsem do oken, kdy začne svítat. Protože svítání, to byla snídaně. Suchár s pomazánkou. Já už jsem jen trošku viděl stromy. Už jsem viděl stromy. Začalo svítat. Já už vám vyletěl z té postele a už jsem se tam holil, čistil jsem si zuby, už jsem se začal oblíkat. Teď moje žena, ona tam byla se mnou, ta se začala vrdět. Říkala, co děláš? Říkám, nic, stávám. Ona říká, proč? Říkám, no tak snídaně. A ona říká, ta je v 8. Já říkám, no a co? A ona říká, teď jsou 4. A už jsem v 4:30 mazal ven, sedl jsem si na lavičku před tou zavřenou jídelnou. Hele, zdaleka jsem tam nebyl sám. Suchár s pomazánkou, svatební hostina, hele, já to do sebe narval. Já jsem z toho prostředí potom napsal film spolu s Ringo Čechem. Ten film se jmenoval 7 hladových. Možná jste ho viděli a jednu roli v tom filmu hrál Marian Labuda. On teda přímo nehrál, on namluvil jednu roli, takže já jsem se s ním vydal jenom na těch postsynchronech. A on, že ho znáte, ho takový kulaďoučky, on mě považoval za vysloveného experta přes diety. Tak on takhle o přestávce za mnou takhle, ale tak pokorně přišel, říkal mi, pan kolega, víte, jak mě bylo, když mě pan Labuda řekl, pan kolega. Já bych pro něj udělal všechno. On mě říká, pan kolega, povedz tě, ako schudnout. A on měl takový zápisníček, tam měl diety. A já, pač jsem vtipný, tak jsem mu řekl ten nejpitomnější a nejstarší vtip, který všichni znáte. Já jsem mu řekl, pane Labuda, jenom jediná dieta funguje 100%. Nežrat. A on se ale vůbec nezasmál. On tak smutně si udělal poznámku do toho notýsku. Říkal, děkujem, děkujem pěkně, pane. Já nevím, jestli je to pravda. Jak jsem hovořil o tom otučňovacím zařízení, kde nám dávali při odlehčovacích dnech jenom ovoce a zeleninu, to byla pro mě uzavřená věc. Já už jsem se k tomu nechtěl dneska vracet. Já jsem chtěl jenom ukázat už minule v tom pořadu, jak hrozně člověka zdeptá hlad, co to ze mě udělalo tam v tom zařízení. Naprosto nesvéprávný, primitivní hovado, který už nedokázalo do té hlavy nacpat jinou myšlenku než bůst. Řízek, ham. Ham. Ale já jsem to považoval za skončený. Představte si to. Týden po vysílání těch novot, já jsem slavil doma výročí svatby se svou ženou. My si vyměnili dárky. Rodinný přítel Karel Šíp mi přinesl tak nádherný dárek. Napsal pro mě píseň, otextoval slavnou melodii Michaela Jacksona, tu nejslavnější. Nazval ji Hymna hladových. A řekl, že ji můžu použít v novotách, ale to nebylo to nejzajímavější. Nejzajímavější bylo, jak jsme si začali s ženou vyprávět o našem manželství. Já mám dobrý manželství, tak jsme si mohli troufnout už takový i ožehavější témata. Jako třeba lezl jsem ti někdy tak na nervy, že si litovala, že jsi mě vzala. A ne, to táto, ne. A to, a tati, a teď, a ty taky ne, a to. A my jsme si takhle jako opravdu moc, a ještě odvážnější, než jsme říkali, nejjistší okamžik našeho manželství, kdy ti bylo nejlíp a to nejhůř. Teď jsme si říkali, řekneme si upřímně nejhorší okamžik manželství. Kdo začne, jo? A ona vám mě řekla něco tak neuvěřitelný a strašného, že já se musím s váma podělit. Ona řekla, že nejhorší chvíli našeho vztahu prožila tam v tom odlučňovacím zařízení, ona tam byla jako můj doprovod, jo. Při jednom tom odlehčovacím dnu, když jsme dostali snídaní, ona samozřejmě, ani nemusím popisovat, nebo se mi udělala zle, šunku, salám, míchaný vajíčka, džem, máslo, bábovku, vánočku, chleba, rohlík, housky, tousty. A já 4 broskve na celý den. Já samozřejmě jsem vám říkal, tam člověk mohl taky dostat pálivý papriky nebo citrony, takže ty broskve, jak to bylo zoufale málo, představovali přece jenom něco mírně pozitivního. Já už jsem se aspoň usmívat, tam jsem se nemohl ani dívat vedle. Usmívat jsem se na ně začal. Už jsme se tak jako představovali, jako já jsem Peťa, my jsme broskve a tak. Co s náma uděláš a já s ním. Hroznej mám hlad. Všecky s ním. Pak jsem si řekl, ne, já jsem chlap. Já to vydržím celý den. A večer je s ním. Ještě líp to mám vymyšlený. Já s ním jenom jednu den. V poledne druhou. A večer s ním 2 na jednou. Ještě budu vožužlávat ty pecky. Takhle jsem si snil. V tu chvíli se mě moje žena zeptala, jestli bych jí jednu nedal. Teď mi říkala nedávno, kdyby ses v tu chvíli viděl, zuřivá, zabijácká nenávist. Ty jsi měl v očích vraždu. Ty by si mě zabil v tu chvíli. Já jsem nic takového předtím neviděla. Ty jsi vůbec nic neřekl. Ty jsi objal ty broskvy a udělal si... Nám říkala, ty jsi samozřejmě svůj, ty jsi novotnej, ty jsi se za chvilku zpamatoval, ty jsi začal říkat, nic ti nedám, podívej se, co ty máš jídla, já mám tohle na celý den, běž si koupit do města, to už jsem tě poznávala, to jsi byl ty, víš, ale to nejhorší okamžik našeho manželství. Představte si to, co jsem se dozvěděl, a pak se říká, že hlad je nejlepší kuchař. Pamatujte si, hlad je rozbíječ manželství. Všechny ženy, prosím vás, vařte svým mužům. Doma je lepší chlap tlustej než hladovej. To si pamatujte.
1: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
2: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a od covidu jsem se probouzel, Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí ze souboru ví. A jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem. Zima.
3: Jirko,
4: nejsi host.
2: No já to zkusím, ale...
3: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
2: Tak to bylo pomaličku noc. A jedu, a já vždycky samozřejmě autobus tam se sedí po dvou, že jo. A většinou se jel vedle nějaký starší dámy. A jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima, jedem, a já spím. A já mi se občas stane, že křičím ze spaní. Teď si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, na práci. A najednou se to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mě probudí takový jako... Když se proberla, tak mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď... Vy jste tak strašně křičel ze spaň, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, jak jsem se zastyděl. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, ano. Je ta hostu, já jsem rudnul a teďka šovej, ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tam, že se smáli, pochopitelně.
4: Tak už si řeksím, že tak rodí chlap.
5: Tak nespíš, že určitě na to
2: jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak sliním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, například zase jsem takhle klimba, taková zase starší paní se jela vedle mě, že jo? A já vždycky takhle jsem na ní přepad, takhle se jako, no, promiňte.
6: Jen si odpočíňte, mladý muži.
2: Jsem ještě mladý muž, jo. Děláte se, nezlobte se. A zase jako ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, a zase takhle.
6: Já jsem říkala, odpočíňte si.
2: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, v tom spánku, jak takový vám jdu, a, na její svetr, jo, je opravdu, no, věříš, ty mohla, tak jsem to, jak jsem ho také rafinoval, jak se to v tom spánku tak jako rozpňahňal.
7: Ale to můžu jenom potvrdit to. Čeka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. My jsme před dvěmi lety byli na společné dovolené. Tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty. Takže
8: na Krku to bylo, ne?
7: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtvereční a bylo jich tam hodně a samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon a všechno, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak to, tak zase se ozývalo, co, nech toho. Zápětí zase. Přestaň, Jirko. Jak nevěděl, co má, co se mu opravdu děje, tak tam teda asi 4 hodiny takovýhle dialog. A shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
9: James.
10: Prosím, pane.
9: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
10: Nevím, pane, jablka ještě nedozreli.
9: James, ty severokorejská socha slobody. Já se tě nepýtám, či dozreli jablka, ale či už přišla jeseň.
10: Tak v tom případě si myslím, že jeseň už přišla, pane.
9: A jablka? Už dozreli?
10: Ako kde, pane?
9: Já mám jablka rád, James.
10: Vím, pane, už 20 rokov nič jiné nejete.
9: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
10: Ano, pane. Pred 20 rokmi spadol váš striko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odvtedy vám chutia tie jablká.
9: No, to boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní, pravidelne vyhrávali všetky dostihy, nie ako teraz ten náš kôň, zablokovaný prievan. No ten ešte nič nevyhral.
10: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
9: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov?
10: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
9: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
10: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
9: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
10: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
9: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
10: Viem, pane. Veď preto ste ich hráčili pohádzať do studne.
9: A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
10: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť do studne.
9: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
10: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
9: A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlúpak. Myslel si, že každý deň.
10: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický.
9: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
10: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
9: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
10: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani capa, jej brata.
9: Čo keby sme si kúpili klokana, James?
10: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
9: Ale klokan má vak.
10: Aký, pane? Jaj pod očami?
9: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
10: Mladé? A komu ich nosí?
9: No čo ja viem, čo som klokan?
10: To nie, pane. Vy nemáte vak.
9: James.
10: Áno, pane.
9: Kúpime si klokama. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
10: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
9: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
10: No, možná to je, pane.
9: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
10: Alebo keď pôjdem k Fusakelovi na korytňačie vajcia, pane.
9: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakelovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preň ho manželku. Ha!
8: Tak vy, pani Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
11: Chápu, děvenko, chápu.
8: To je veliký a... Abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
11: 38 let, děvenko,
8: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
11: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije. Heverem.
8: Prosím vás.
11: Kvůli tomu Heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
8: chodí tedy pozdě domů.
11: Ale mouteli, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
12: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
11: Ale moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
12: Ano, paní Mouteliková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
11: Nebije.
12: Nehrdlí se.
11: Nehrdlí, kde pak?
12: Nepije.
11: Počkat, to já nevím.
12: Jak to, že to nevíte?
11: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.

0: mě, přátelé, trochu mrzí, že ta poezie, i když nesnad milostná, se komiku Felixi Holzmannovi mnoho nepovedla. Já to přiznávám a proto bych to rád napravil a připravil jsem si pro vás hezkou povídku, která vlastně je také o lásce. Láska nám plní pokladní biograf. O lásce bylo napsáno mnoho překrásných románů a já jsem si o lásce pro vás připravil povídku, kterou jsem také já osobně zažil. Já jsem totiž sloužil v Žatci na vojně u tankové brigády, a samozřejmě, že to není žádné tajemství vojenské, a přitom, co tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Co tady hledáte na jevišti?
1: Ale já jsem vám ztratil prvé tady takový klíček malý alumíniový.
0: Jaký klíček?
1: Tak ho tady hledám, asi takhle veliký klíček z alumínia jsem tady ztratil. Asi takhle veliký byl alumíniový klíček z alumínia.
0: No dobře, a to musíte hledat teď, když jsem tady já.
1: No já bych ho nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte, já to mám uzamčený, tak
0: no, potřebuji... závěr.
1: No, tak potřebuji právě ten klíček.
0: No jo, dobře, ale...
1: A já ho měl v kapse, víte, já tam mám kapesník. A šáhl jsem tak jako do kapsy a vydal jsem ten kapesník takhle. A ještě jsem slyšel, jak to cinklo a...
0: A byl pryč.
1: A byl pryč, no. Jak to víte?
0: No když spadne, tak je pryč.
1: No jo, ano, a on spadl no. Právě také dolů spadl zřejmě a byl pryč, no.
0: No jo, ale...
1: Malej takovej alumíniový klíček to byl. Asi takhle velikej byl z alumínia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo.
0: No to jste říkal, ten
1: ano, já mám vzadu takový zámeček a na to jsem měl právě ten klíček.
0: No ale podívejte se.
1: A tím,
0: se.
1: Že jsem vydal takhle kapesník, jako ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no. Malej takovej alumíniovej klíček to byl. Asi takhle velikej byl z alumínia.
0: Já vás chápu, ale...
1: Já mám totiž záru na kole takový zámeček, víte? A já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já jsem šel do kapsy a tak jsem vydal kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no.
0: Ale podívejte se...
1: Malej takovej alumíniovej klíček to byl, asi takhle velikej byl z alumínia.
0: Myslíte snad hliníkový, ne?
1: Co?
0: Říkám hliníkový.
1: Ne, alumíniový.
0: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
1: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiový, to je co. A já musím domů, víte, poněž manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijdu
0: posledně. Kvůli tomu, že kroutí hlavou.
1: No jo, ale s mojí hlavou.
0: Tak je to tam právě... ustojanu, jak se to leskne, není to on? No vidíte...
1: Ani to je od holuba něco, nebo co to je.
0: No tak mi ale prosím vás přesně řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit.
1: No tak přesně tadyhle vzadu, než vejdete do míst, tak tamhle u toho.
0: No proč ho hledáte na jevišti, když jste ho ztratil vzadu?
1: No jo, tam je tma, tam člověk nic nevidí.
0: Prosím
1: no,
0: vás, ale půjde já ho tak vlastně, teď nemůžete tady schánit, až já budu... Růženka pocházela z velmi slušné rodiny, já jsem znal tou rodinu, já jsem tam dokonce jako vojáka ke docházel a jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě ples samozřejmě, ples holubáří a hrála vám tam taková velká dechová hudba.
1: Já to jsem vám taky chtěl říct, představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu. Přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
0: Prosím vás, podívejte se, vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
1: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl, já taky něco vysvětlit, já nemůžete vytvořit. Tohle
0: tak já odejdu. No, to je tak těžké to pochopit.
1: Tohle to já nevím, co se...
0: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit. Abych řekl něco
1: krátka, dobře jsem stál včera jsem... tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárkem.
0: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
1: No, tak buďte stícha chvíli. Co tohle já
0: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba po školní.
1: Já jsem stál včera tady před kostelem. Jenom tady teď paní to řekne.
0: Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. Hráli jsem na tango, už si nepamatuji, jestli to bylo přes dvě vesnice, vlastně to tango není. Tak jsme v tance, abych řekl něco duchaplného, říkám slečnovi. Tak no podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
1: No to já nemyslím,
0: ne,
1: no.
0: A co?
1: To byla legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
0: Podívejte se, mě osobně je jedno, kde vy jste stál.
1: Tady před kostelem jsem stál.
0: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
1: No co tady mám dělat?
0: To je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat. Prosím vás.
1: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat? Halo? Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem. A najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem, víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali nebo co? On omlád moc, víte, svrk se, jako to se vezeme v kočárku. Legrace, co? Halo, pojďte se, já už to řek. Halo? No jo, vedro tady dneska. A přitom mám úplně studený nohy. Jestli tady fičí, nebo co? No jo. Utíká to. Stárnem. Tak člověk pomyslí, jak to letí. Beethoven už umřel. Goethe umřel už. A mě vám v poslední době taky už není nějak dobře. Hlava mě bolí, víte, a ledviny mě brnějí. Tadyhle u srdce mě to píchá. A mě samotnému taky není nějak dobře. Peníze nemám žádný. Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera... Já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
0: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
1: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákový, můžete pokračovat.
0: No tak počkejte pokračovat, já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspívali, jděte se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Spěš se tady líbí. Umíte zpívat?
1: No zpívat já dovedu, ano. Nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
0: Jak rozdělili?
1: No že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel bych třeba.
0: Člověče, umíte zpívat?
1: No já dovedu jenom, že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
0: No, tak si to zkusím.
1: Tak se ho zkuste.
0: Ne, já, vy.
1: Jo, já, jako ano.
0: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
1: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
0: Dovolte, jaký N?
1: Já budu zpívat na tý louce zelený.
0: Člověče, umíte zpívat?
1: No já dovedu jenom, že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
0: To vyzkoušejte.
1: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
0: Já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
1: No já mám náhodou školený
0: ale
1: hlas.
0: Ale prosím vás.
1: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
0: vy
1: se učil. Jste
0: probíral celou teorii?
1: Celou teorii, ano.
0: No ale vidět to na vás není.
1: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
0: Jste zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
2: Ale... Na té teorii?
0: No všem, že ne.
2: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
0: No.
2: Kde například myslíte, že vzniká tón?
0: Maličkost.
2: No tak nemyslíte.
0: No přece v krku, v hrdle.
2: No vidíte právě, že ne v krku, v hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
0: V žaludku?
2: V žaludku.
0: Měl bych si to dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
2: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel žaludeční.
0: Spěvný.
2: Nebo spěvný, no.
0: Ale víte, že to slyším poprvé.
2: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
0: Ano.
2: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
0: Myslíte vzduch.
2: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
0: hlasivka,
2: zachytí. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
0: Vibrovat odborně, vibrovat.
2: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
0: To je zvláštní.
1: No jo.
0: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
1: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
0: Vy máš zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
1: No, vy jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký. No,
0: dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
1: Proč?
0: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
1: Kouření?
0: No ovšem, kouření zkracuje život.
1: Jo?
0: No.
1: Jo, vy to nemůže zkrátit.
0: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotínu?
1: No jo, ale to nemůže zkrátit život.
0: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
1: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladů různých. To byly například dva bratři,
0: no.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: Tak to je čirá náhoda.
1: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
0: Kolik?
1: 103.
0: 103 roku?
1: No.
0: Ty ale požehnaný.
1: No, vidíte, teď se bude ženit.
0: Prosím vás. No. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
1: No to on nechce, no ale on musí. No.
0: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
0: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď
0: cože jste?
2: Vynálezce. Jako
0: vy jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
0: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
0: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
0: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
1: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
0: Že byste tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
1: no,
0: asi...
1: No tak jde? Různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
0: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechá?
1: No to by se to neurazilo právě.
2: Různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
3: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
3: To je váš vynález?
2: No, no, to je
3: můj. No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No, to je, to vy neznáte.
3: No, to já neznám.
2: Vy neznáte.
3: No, tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
3: Ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
3: no,
2: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
3: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
3: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře?
3: Prosím vás, pochopte, že mě nezajímají ani vaše vynálezy. Mě zajímá, co budete dělat před obecenstvem na jevišti. Přece nemůžete s fiaskem odejít. Všem nutné, abyste si tu napravil reputaci.
2: No tak, co kdybych sem dal trošku poezie?
3: Poezie? No. Jak poezie?
2: Já jsem totiž sám složil jednu báseň.
3: Jo, vy jste skladatel?
2: Já jsem skladatel Uhlí a Brambor.
3: Skupe, říkáte, že jste složil báseň?
2: Ano, mimo Brambor ještě báseň jsem složil.
3: No tak prosím, já myslím, že by se to a...
2: Jo, myslíte,
3: to...
2: že bych
3: měl... No určitě, chcete, abych vám to uvedl, nebo si to ohlásíte sám?
2: Tak mám říct teda to...
3: No to báseň, no to se hodí do
2: prvního. Aha, no tak já řeknu tu báseň.
3: No, to je to.
2: Aha. Tu jak jsem složil, ne? Tu jak...
3: No tu vaši.
2: Ale tu můj, jo.
3: Tu vaši.
2: Já řeknu celou, já mám čas, že já to řeknu od začátku, komplet. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já si přeci zase nemůžu lehnout do postele. Jo, to mám někde napsaný, tady to mám. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. To není ono. Potvrzení, že jsem normální. Tady to mám. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte lidi hned činží. Taky není ono. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, the day. Blbý písmo tohle. Oh, dejda. Ne, dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschránou.
4: Pan František Šlápota byl pořádný člověk a prodával bonbony. A protože pan František Šlápota byl velmi pořádný člověk, měl pořádek i v bonbonech. Pralinky a jim podobné věci obecné obliby měl pěkně po ruce, jenom sáhl a vážil. Turecký med pěkně po levici, sučuk visel nad pultem a tlasky ve sklenici po pravé straně. Cink! Do krámu vešel zákazník.
5: Máte, prosím vás, ta cukrátka taková, co když se... Cuca, jak jsou vevnitř ty takový čtverečky černý, tak to tak foukne do nosu, to tak foukne příjemně.
4: Ty myslíš s mátou peprnou?
5: Ano, s mátou peprnou za 2 koruny bych prosil.
4: Za 2 koruny s mátou peprnou? Máta peprná je nahoře v nejhořejším fochu. Prosím, pan Šlápota veme žebřík, vyleze po žebříku nahoru, vezme z nejhořejšího fochu plechovou krabici, sleze z plechovou krabici dolů, Postaví plechovou krabici na pult, sejme prosím víko, vezme lžici, nabere cukrdlátka, i dá je pěkně do pytlíčku, naváží, přidá tady trošku ubere, zabalí, dá chlapci, vezme 2 koruny, dá do šuple, zavře plechovou krabici, vezme plechovou krabici, vystoupí s plechovou krabici pěkně po šepříku nahoru, dal do nejvyššího fochu, slezl ze šepříku, vzal žebřík, postavil pěkně do rohu, postaví se k pultu, cink, vyjde zákazník.
5: Máte, prosím vás, taková cukrátka, jak si bral Pepík, co když se to cucá, tak to tak fouká jako do nosu vítr. Máte za 2 koruny.
4: Pan František Šlápota vezme žebřík, vleze po žebříku nahoru, sejme plechovou krabici, sleze s plechovou krabici dolů, postaví plechovou krabici dolů na pult, otevře plechovou krabici, vezme lžici, nabere cukrátka, dá do pytlíku, přidá, tu zase ubere, zabalí, dá chlapci, vezme 2 koruny, dá šuple, zavře plechovou krabici, vyleze z krabicí nahoru, dá do fochu, sleze dolů, vezme žebřík, dá do rohu, postaví se k pultu, cink.
5: Máte, prosím vás, takový cukrátka za 2 koruny, jak to v tom nose dělá bouřku.
4: S mátou peprnou chceš?
5: S mátou peprnou.
4: Pan Šlápota vezme žebřík, vyleze nahoru, sejme z nejhoršího vlhu, se z krabici dolů, postaví krabici na půl, otevře krabici, vezme lžíci, navede do pytlíka, zabalí, tu máš kluku, dej sem 2 koruny, dá do šuplete, zavře šuple, vezme víko, chce to zavřít, cink! Do krámu vyjde holčička.
5: Máte, prosím vás, taková cukrátka, co když...
6: Ty chceš taky ty cukrdlata, co foukají do nosu mátu peprnou za 2 koruny?
5: Ne.
4: Pan František Šlápota vezme víko a zavře krabici. Vleze po žebříku nahoru, dá do nejvyššího fochu, sleze bez krabice dolů, veme žebřík, dá do rohu, usměje se na holčičku a ptá se, a co pak by si přála?
5: Já chci za korunu.
4: A 3 dny po této příhodě nad krámem visela nová firma. Bylo na ní napsáno Františka Šlápoty, vdova.
7: Dobrý večer. No vážní přátelé, já předpokládám, že asi budete chtít vědět, jak se mám. Tak vám musím říct, já jsem na tom opravdu velice dobře. Teda teď nemyslím jako chlap, jo. Jako chlap jsem na tom podobně asi jako moje manželka. Ale jako chlap jsem na tom rozhodně líp než můj soused, jo. Nějakej Muller, jo. Páč mám, všechno mám větší, než má on, jo. Mám například daleko větší třeba postavení, než má Muller, jo. Třeba, a mám daleko větší barák, než má on. Jo, a to je úplně hrad, jo, tam je cimbuří a když naštvu manželku, tak jde na cimbuří a tam se vyzuří. A taky mám to zabezpečený, celý to mám zabezpečený, že kolem dokola toho hradu mýho tam je příkop a tam jsou jedovatý hadi, 2 pitbullové a 1 na doživotí odsouzený vrah škrtič. Jmenuje se Kája. Já mu říkám Kájinku. No. No. A co tam ještě mám? Ještě tam mám taky takovou skříňku zabezpečovací a tam, když nakóduju datum narození mojí tchyně a někdo naruší ten prostor, jo, tak ona začne ječet ta tchyně a ječí, že já musím vzít palici a rozmlátit tu skříňku. No a taky, co ještě mám, jo, představte si, můj tchán, jo, to je taky škrtič, ten zase škrtí prachy a někdy i tchýni, jo. A představte si, oni, oni mě slíbili, že dostanu ke svatbě věno, teda od nich jako, oni jsou zvenkova, že dostanu krávu. Místo toho jsem dostal jejich dceru. Ta přišla s holým zadkem. Naštěstí s velkým teda. No, řeknu vám, ten Müller, jo, ten soused, ten nemá vůbec nic, co by nechal hlídat. Leda svoji starou, jenže tu stejně neuhlídá, páč, ta je jako fazole. Když nemá pořádnej klacek, tak se odplazí k sousedovi. No, ale ke mně těžko. No a co ještě mám? Jo, taky mám obrazy třeba od Pižláka. To je nádherný obraz. Jmenuje se to Fialový hnus. Nádherný. A nebo, jo, a co ještě mám? Představte si, máme 4 mobily, jo, a 2 debily. My s manželkou jsme na tom tak, že si bereme mobil i do postele, jo. Představte si, že moje manželka, ta má tak dobrý mobil, že se někdy, teda výjimečně, jo, se stane, že i pod tou peřinou, jo, zachytí i ten můj slabý signál. No a tohle všechno máme ještě taky, máme bazén, jo. Tam sedíme, popíme suchý víno. Ten můj soused, jo, ten Müller, ten ani neví, co to suchý víno je. Jo, ten ví jenom, co to je suchý záchod. Představte si, že já jsem mu z toho jeho suchýho záchodu, jo, udělal polosuchý záchod. Víte, co to je polosuchý záchod? To je normální suchý záchod, jo. Akorát má počuraný prkínko.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou, pliváním skrz mezeru v zubech.

dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu. Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že je mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl, hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla, to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem, stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi 15 minut mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu, anebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala doga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat,
A nebo budeš pořád blbnout, otázala se.

0: Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala Doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že je to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
1: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukáží svého tatla. Je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, 10, 100, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a postem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných friskyřicí, a tam by takhle rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevíme, jestli nějaký ty chlapečkové byli taky chvastíce, nebo nevíme. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka. A že po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Tak říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ono je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, protože ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet. Ne, že bych neměl co, ale prostě nervy. Budu mistr, nebudu mistr, budu mistr, nebudu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
2: No, ale já jsem nespich. Ne, já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
1: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší jako nerozdivočího pořádně a ona má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to on byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, a na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, to jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale vybrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka zacvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
3: Vrána.
1: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak. Špaček. Křivan. To je, pardon, se to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michala, absolutní klid. Haf! Haf! Haf!
4: Ale že jsi tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
5: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil z televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil ty dárky, že jsem měl plnou skřín čepic z závodu míru. se měnily akorát ty letopočty a... No ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakým delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako... S kým... Na mě to nepřinášeli, musím říct, teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní a on můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil se nás ke stolu a vyndal dárky. Dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No, bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
4: Jo, takhle.
5: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže... No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo? Ten pruh není teda úplně bílej třeba... A spíše tak jako vzadu, než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo... Jak to vůbec děláš?
3: Ne, já ne.
5: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
3: Ne, to nejsem, já, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem já, mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako...
5: Tak s tím se dá prakticky jenom žít, nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
3: Na parádu to rozhodně není. A... Ale já ty tanga ještě nosím opačně, než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
5: Já myslím, že jsem jeho tanga viděl a... On třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
3: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdybychom to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovan.
5: No. A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne. Tu od těch tank.
4: Jo, takhle.
5: A nosí tam vlasec teďka místo toho, jako. On se Pepa směje, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo? Takže...
4: Proto budu poposerávat pořád, abyste jako
5: věděli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl kojit baťoh a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 boroviček a 3 piva, že jo, to je veselý každej. Takže šel do sklepa a přines takový žlutý zaprášený baťoch a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se mi nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutý baťoch, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
3: Já jenom jestli můžu, jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dny před Ježíškem.
5: Děkujeme za informaci, Richarde.
3: No, tak já kdyby tady seděli jeho vystě, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, že dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že, protože já 20. prosince, 4 dny před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček.
5: Já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
3: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
5: No ty ze Sapora nepsali. To.
3: No a ještě tedy den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... Takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
4: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
5: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Jak to vyšlo na stejno.
4: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Malýho, nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
5: Já si vzpomínám.
4: Jak?
5: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
3: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to bylo hodný.
5: No, on byl z dětský Romová, byl takový tichej, hodný. Hmm. Prostě.
3: Na kluky byl asi hlavně hodný, protože s tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: Já nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tyho z hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čeče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci. Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Myslím si, že jsme tam vytvořili takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a kouká to. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malý kluk, když jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitoměle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize a fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by si ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi, mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak jsi musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No, no tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den, jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba, že jo?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulární kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Českého domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku a na zádech měl nápis Sapporo 72 a nikdy na olympiádě nebyl. No. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když jako... Já nevím, naši v té době stavili takový rodinný domek jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. A to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem o to. Ona v zrcátku viděla i, co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna, že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo jako tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se odtamtud přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi třeba, tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, se pojáte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se to prv jako přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle, nahoře je živo, dole už jako ne potom. A má takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby si z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče je patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej, a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme na hlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydali v garzonce. V té garzonce bydala máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš, ale to spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páčím to normálně tadyhle na něčem drželo to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on to je to a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má vlastně takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem kop do míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky vznešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o tím už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne, kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako řekl.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A... A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlema, nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, ono se jí to vytahalo, takže ona furt byla takhle v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně reglace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme jí vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam. Do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako jo. Se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel, manžel. Já jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslevec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Denko, prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
4: Cože?
3: Lužec pod Smrkem.
4: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
3: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
4: A to je někde v horách, že jo?
3: Ano, Vízerský.
4: Horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
3: Soudru, kdybyste se mi tak laskav a podíval se,
4: no.
3: Kdy mě to jede.
4: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, Lužánky?
3: Ne, Lužec.
4: Jo, Lužec.
3: Pod Smrkem.
4: Teď já vím. Se dívá. Tak, Lužec pod Smrkem.
3: No.
4: Helejte, víte, že to tu není?
3: No musí to být Lužec pod Smrkem.
4: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
3: Soudru, já pospíchám, podívejte
4: no,
3: se ještě jednou.
4: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
3: Lužec.
4: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
3: Ne, proč?
4: Co?
3: Proč boč?
4: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv. Nechcete brloh?
3: Ne, nechci brloh.
4: Jeďte do brlohu.
3: A proč?
4: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
3: Tak?
4: No jo.
3: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
4: Jo, vodušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
3: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem.
4: No,
3: Lužec?
4: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
3: Teď v zimě?
4: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
3: No,
4: to jo.
3: Ale ne.
4: Co?
3: Jo, tak počkejte, se, Lužec.
4: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlohu.
3: No, tak dál, Lužec.
4: Tak dál, helejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
3: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
4: Helko, tak neplejte mě pořád, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
3: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
4: L?
3: No,
4: Harbo,
3: L,
4: to bych...
3: Lužec, L, Luž...
4: Jo.
3: No tak hledejte L.
4: L, to je po ST, víte?
3: Ne, co pak neumíte abecedu?
4: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
3: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a L.
4: Jak mi to mohlo napadnout, že L po ST?
3: No to já nevím.
4: Jo tak, mě spletla postel.
3: To?
4: No po ST, L. A to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak a, tak helejte, ká, kobila. Helejte, i do kobily jezdíme, to se divím.
3: No a
4: kocíka, kukava, chcete kundratice?
3: Lužecci!
4: Do kláštera, nechcete jet?
3: A co pak jsem Ofélie, hledejte lužec.
4: Lužec, la la la le li li li lu lu lužec!
3: Lužec!
4: Tady to je, lužec.
3: No výborně, co?
4: Lužec nad Vltavou.
3: Ne, pod Smrkem!
4: Dobrá, vy jste nějaký absolutní.
3: Ale nejsem absolutní, ale chci lužit pod Smrkem a ne nad Vltavou.
4: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
3: No tak, ale hlejte, pod Smrkem.
4: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
3: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
4: Nepal, to by vám nebylo nic platný.
3: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
4: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
3: Co je to?
4: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
3: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
4: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
3: Já nejdu nikam.
4: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
3: Pod Smrkem.
4: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
3: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
4: Holko člověče, už to se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
3: No tak
4: to máte čas.
3: No tak, tak mohu jít.
4: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
3: Tak děkuji vám.
4: Prosím, na shledanou. Halo, halo, počkat, počkat, co to nesete?
3: To je židle.
4: No to vidím, tak topr, zpátky.
3: Ale já vezu židli, tekice, do Lužce pod Smrkem.
4: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
3: No jak to, na židli?
4: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
3: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
4: Jo, v novostavbě, víte.
3: Vy mě znáte?
4: Ne.
3: Tak jak to víte?
4: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
3: Ale ne, židli jsem zakoupil v tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
4: A vlakem?
3: A přece nepůjdu pěšky.
4: No proč ne, máte židli, můžete si cestou odpočinout.
3: Soudru, já opravdu pospíchám, puste mě tam i ze židlí.
4: Pak to nejde, helejte, zkuste to autobusem.
3: Ale tam jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
4: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
3: Soudru, mějte slitování, co si počlát mě podajte, kde mě tu židli vemou.
4: No tady v úschovně vám ji vemou.
3: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
4: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
3: Teď je 10.
4: Ježišmarja, už 10?
3: Ano.
4: Argo, tak to já posvačím. No, já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
3: Ale prosím.
4: Budete tak láska.
3: Ježišmarja!
4: Co se vám stalo?
3: Ale židle byla nová.
4: Co, nová židle?
3: Jo.
4: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednu, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
3: Děkuji vám.
4: Každou cestu.
3: Děkuji vám.
5: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude? Ostříhat.
6: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pan jeho, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
5: Ale dejte pokoj, aby s tím něco na to...
6: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
5: Ne.
6: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
5: Ne.
6: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
5: Ale to snad... Jo, au, au!
6: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malý pupínek, no a šup, je pryč. Jde rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
5: Jo, zase, au, jo. No prosím vás, dávejte pozor.
6: Pardon, já za to nemůžu.
5: Jo.
6: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
5: No proč?
6: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
5: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
6: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
5: Zase pupínek,
6: ale
5: ne?
6: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No, ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
5: No, ale proč mě teče krev?
6: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
5: Ale to si to...
6: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
5: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
6: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
5: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
6: Já, co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, no. Na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
5: Ne, to bych se neodvážil.
6: A to byste
5: ne.
6: Taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lazaři.
5: Jau, to bolí, to nebolí.
6: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád přikáží.
5: To vidím, to cítím.
6: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
5: Já to pálí.
6: No, pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
5: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
6: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
5: Ano, profik jste mě několikrát.
6: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
5: To nic,
6: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
5: Ne, nikdy.
6: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
7: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne, sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúce popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej. rodinej Trautenbergerovej. Chystá sa k pôrodu. A kdeže sa chystá k pôrodu, meno moje, kdeže?
8: Kdeže by sa chystalo? No predsa tam, kto si stene za stenou, za scénou, za tým oným.
7: A ktože to tam stenie za tým oným tam? Ktože to tam stenie?
8: No už, ktože by to asi bol? Kto? Áno, veďže pozri, nazri. Aha, pani Dagmar, pozri, čo žien je pri nej.
7: A chlapi... A chlapi už pri nej nie sú.
8: Čože už by tam teraz robili?
7: Podaj mi vodu, vodu, vodu. Prvá žena reči je vodu, vodu.
8: Toľko vody. Vodu, nie vodku, ty ťuťmák. Druhá na to.
7: A už by sme sa nemali pozerať.
8: Ty zízaš, mne je to jedno.
7: Aha, už je to. Dokonca už aj prichádza on, nášho srdca šampión, náš Juraj.
8: Náš Jiří.
7: Náš George.
8: Náš oný Djorgi.
7: Náš Juraj Jánošík. Už je tu!
9: Tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
10: Helena, teší ma.
9: A toto je tvoj pôvodca, autor, tvoj otec, zoznámte sa.
11: Ja som otec. A kto je vás?
9: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovy nie je to. Iba pogáčkou a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule. Prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti to všetko rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
11: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krvavá od mozolov. Fuj.
9: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí sólového speváka vystebnom a ja tancujem, ako iní pískajú.
10: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj.
12: Ach, také čosi, ach, také čosi, sám Artuš Révaj.
10: Celkom sám.
9: Porozprávaj nám, dcéra naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artuš Révaj.
10: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bielom koni, ako Martin.
9: Si si istá, dcéra moja, že pán grof sedel na koni?
10: Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem. Slovom, bol to on. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne Vary na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli.
9: A ty si sa na ňho vykašľala.
10: Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká, za akú ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ho, ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a justne. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha?
9: Zasa si táral v krčme.
13: král by to vedel.
10: Pán Grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie, že on má taký kalendárik, či čo. No a potom povedal, že by ma chcel zviesť.
11: Také to je naše pánstvo.
13: Zvalilo na nás dane aj mladých grófov.
11: Nie, ja zapád, ale ja raz vytáhnem Valašku.
13: Zadrž.
11: Držím.
13: A mlč a modli sa. Keď Jurko dorastie, pomstí naše krivdy.
11: Tak ty si sa, dcéra naša, dala zvíst?
10: Áno, až pohumno.
13: Vidíš, Jurko, všetko vidíš, nič ti nezastierame. Narodil si
11: Mohli byť asi 4 hodiny. Nevšimol som si dobre, lebo ja, chvala Bohu, hodiny nepoznám.

0: Já si veru nemůžem stažovat. A dneska celé do obědy jsem se vyvaloval. Na dereši. Nuž čo, ležat se tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, jako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali.

nažhakaný. Daně nám zvýší a to je svaté. Veď taký špás velký obnos značí. Praví Maryša.

0: Moje jméno je Uhorčík. Tomáš Uhorčík. Iná som takto pravá ruka Ďurého Janošika, našho zväzového kapitána. Často spolu chodievame po horách a zbíjame a tých grofov naháňame hore, dolu a potom niekedy oni nás. Teda, podľa toho, kto je trénovanejší. No a večer sa zídeme na také na jednej lúčine a tam ohničky preskakujeme, teda ešte kým sú maličké. A všetké figle vystrájame, recitujeme a tak. A švanda velikánska. No. Vidíme si, áno, na taký jeden kopček. Teda vždy na ten istý, teda aby sme nezablúdili. No a normálne, áno, každý deň. A, no alebo keď neprší, alebo že veľmi fúka, tak nič. Ano, a tam prídeme, áno, a Ďury len sa tak vyvaluje po tých machoch a lišajníkoch a no kým nesprchne, nevstane. Fakticky, a ja, aby som sa tam pišišvoril? Nejde o to, hej? Čo? Nie, no, napríklad, áno, napríklad. A vidíme tam a on tak, tak na tom slniečku, tak si len privrie všetky oči, áno, a iba. A mne hovorí, vieš čo, Tomáš, ja ešte chvíľočka porozmýšľam, ja musím nejakú taktiku zvoliť a tieto veci. A ty sleduj tam, či už nejdu nejaké koče, a idú tam nejaké koče. No čo by nešli, tam sú také fúkoty, že až. No neseriózne teraz, no tam jeden za druhým a on hovorí, no tak dobre, vieš čo to máš, tak ja ešte chvíľku, ja sa to tak pozerám do seba, vieš, a ty choď a utekaj a choď a bež a dones, no čo som Rexo? No, áno, a nejde o to, ale tak tie koče ako idú a strašne sa práši. No nie, no za deň tak 2-3 koče a hlava je špinavá. Nie, a keby to, áno, ale idú ako takí šialenci. Si tam, áno, a no ja niekedy ten koč dohoním, len keď ide oproti. No, a teraz, no a čo, tak samozrejme, ale zastavím, alebo teda počkám, kým sám, že aj ten koň je len človek. A teraz čo? Samozrejme, a vec máme nacvičené také tie finty, že stojí Bohu dušu a nám všetky tie veci, áno, a ešte aj tie kone sa mi rehnie. A keby to, ale väčšinou nikto nič nemá. No aspoň hovorí, áno, ja opačovať nebudem. Nie, ja poviem, nemáš, nechaj si. To je on. Až normálne poznám podľa krokov. Však sme tu len my dvaja. A srnky majú úplne inakší, taký duplovaný krok. Ďury Sevas. Niekedy už ani neodzdraví. Ako teraz. Ďury, nehnevaj sa, prepáč, vidím ťa. A práve sa tu sťažujem. Sa tu sťažujem, Ďury. Na teba! Už tento raz. Už to musela prísť, Ďury, ty darmo na mňa zízaš. No čo je? No čo, si myslíš, že si sympatická, bo čo? Sa mi nepášiš, dávno sa mi nepášiš, Ďury. A každý hovorí, valáška, karabina, pištoliek, dvoja, a ty si myslíš, takto čo si potešenie moje? Sa ti rehnia. Vidíš to? Ty si vojenský kapitán, Ďury, ty si, podľa mňa, ty sa tva podporučík. Vieš? Každý hovorí, aha, aký vyfintený, vypadený, a ty čo, tu smietka, tu špinka, tu pokrčené, tu ihličie, ja to máš vyšité. Ďury, kde si bol zašitý? Sa mi nepáči. Čo robíš, Ďury, no? Sa mi nepáči, lebo potom vieš, ako... Ďury, a picháš. Si ako taký ješ. Vieš? A aby si vedel, Ďurino, vieš, dobre, že tu máš sledovať terén, že odtade to pôjdu grovky a možno aj koče, alebo možno aj časek, ak sa zmestia, teda neviem, áno, a ty nie si pripravený, ty nesleduješ terén a ty, Ďuri, neprerušuj ma!
1: No, já vím, že mě prerušuješ, ale jsi mohl.
2: Jiri... I prídem ja za predsedom nášho družstva, vravím mu, ty ľudo, a prečo my máme robiť nenormálnych družstevníkov? To znamená, vyfasovali sme kroje, valašky.
3: Juri.
2: A poď ho robiť cirkusy pre turistov z Česka. Čo keby sme sa my chytili poriadnej roboty, to znamená, vyfasujeme vidly, ideme na sená, prídeme do bufeta, odtiaľ domov, zmlátime ženu, deti, Juri. Pekný deň je za nami.
3: Juri, ale už čuš!
1: Bože, až plujem. No, Juri, si myslíš, že niekto zvedaví na tvoje kidy? No čo to má znamenať, Juri? No čo? Bulby na mňa vyvaluješ? No, Juri, nepozeraj, že sa naštvem, že sa rozbehnem, bachnem očko, vylúpnem. Juri, ty ma nepoznáš, že keď sa rozkokuším, ja som besný. Juri, ale ja ti hovorím predposledný krát. Ja ti, keď to bude takto pokračovať, keď to nepôjde po novom, čiže po starom, však ty vieš dobre, čo som ja myslel, že čo si? Áno, ja s tým nechcem mať, počítaj s tým, že ja hlásim prestup ku Kozinovi.
2: I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty ľudo, keby si mi aspoň chlapa dal, ale ty mi dáš Tomáša. On vraví, Tomáš tam.
3: Ja, ani tý... slovička? Bo zafrnzi valaštička, šmírom, šmárom, hoja, ďunďa. Ďuri, nabitá?
2: Posledným krát sa ja maskujem, ujúkam, vyskakujem, tancujem, recitujem. Ďuri, ja sa zetra chytím normálnej, poriadnej...
3: Púluješ zase!
2: Ja sa zajtra chytím poriadne statočnej roboty.
1: Odvrávaš, Ďuri, no tresknem. Okamžite sa tam zamaskuj za tou cečinou. Ja si tu kvoknem za ten kalerabík, alebo čo to máme. A uvidíš, čo to bude, aký rachot, Ďuri, no. A poriadne sa tam zamaskuj dostojne ako hrdina, nie ako na nočničku. Ďuri, nepresádzaj to! Ja už nemôžem, ja už neviem, nevládzem. No ja, Ďuri, tak to nemôžem. No ja nemôžem byť sám družina. Ďuri, posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa, Ďuri, no. Ja si tu, uvidíš, ja si počkám. A uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude. O chvíľočku prepad. Čo hovorím, stoj! Poudušila nám Ducati a okamžite občanské preukazy. Ten bol zamaskovaný, čo? Stačí, to bola veľmi dlhá kultúrna vložka. Vyskakuješ ako taký capko. No, stačí trikrát, potom sa unavíš, v noci kašleš.
4: Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú.
1: Nechytaj, prepotíš. A to nie je tvoje, áno, to je ľudové. Čo by povedal taký ľudo, keby videl?
4: Áno, a sú živí.
2: Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí?
4: Baberu, hej, už aj také reči sa v Turcii a na Liptove vedú, že žijete iba v srdciach ľudu. Teda de facto, že neexistujete.
1: A vieš ty čo, vieš, Kerena? Daj sa pekne vypchať, aj s tvojim de factom, alebo čo tam je, ako fešáka? Mňa nezaujíma. Viete vôbec ženské, s kým máte tu česť?
4: Samozrejme, so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť.
2: Koľko sa len môj nebohý otec nalopotil a čo mal z toho, čo mal? Dereš, dejdeš, samý dereš a v takých chvíľach vskypí žoč a ústa jeden ohlas vydajú, pozdravujem vás, vína, vodky, z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesnite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. Vopravdu priamom bratskom cite otvoriať sa nám do Korán. Víta vás koliba kormorán.
4: Bravo!
3: Ďuri, všimme si tu babicu. Kontrolujú, nič jej nevyledelo. Prču si robí? Ja sa na to nemôžem pozerať, Ďuri, k veci.
4: Výborne recitujete, pán zbojník. A to sú vlastné verše.
3: Ďuri.
2: Verše sú to vlastné, to viete, večery bývajú dlhé, večere krátke. Človek podíde k ohňu, uchytí kus žeravého uhľa, už sa to z neho rinie.
3: Rinie, nerinie, okamžite, k veci, máme svoje povinnosti. Ty inkasuj, ja zapisujem.
5: Dámy, robíme celnú prehliadku a preto ráčte všetko ukázať.
4: Tento prsteň nech vám prinesie šťastie. Daroval mi ho môj neboštík, mal ho od nejakého Turka. Prst sme už zahodili.
3: Ohromne vtipná. Jež, to je kusisko, to je z nohy, alebo čo?
4: Táto minca nech vám prinesie šťastie.
2: Minca?
3: No moment, moment, nebo taká žeravá. Mám len jeden pracovný čas. Zošaliem, alebo čo? Ďuri, mince, aké i.
2: Napíš groš.
4: Dúfam, že neobídete náš dom. Psov uviažeme a podpálte nás od ulice, nech susedia vidia, že už aj my horíme. Si božský, Jánoši.
2: Odkiaľ viete moje meno?
4: To vie dnes každé dieťa. Vraj, koho si Jánošik napaloš na čiera, tomu nepomôžu ani tria cisára. Načieraj si ma, Jánošik, načieraj.
3: Ja ti načieram. Ďurino, nic nechieraj, nenechaj sa, Ďuri, nechytaj. Vieš, že je žltačka? No, poďme, poďme.
2: Mám veľa roboty, aby som prišiel.
3: Ja ti dám.
2: Večer spievam pri táboráku, potom idem do doliny Mlynskej, odtiaľ do Mikuláša, tam sedím na syroch.
3: No. Chudáčik, celý príde otlačený si trojuholníkovi.
4: Mamička, ty sú krásny, z ťa oltárne sviece.
3: Hej!
4: Tebe prepúšťam Uhorčíka a mne zostáva Jánoši.
3: Čo je?
4: Nie, nie, nie. Uhorčík síce nie je na zahodenie, ale ak už zhrešiť, tak len z Jánoši.
3: To je taká porcovačka! To mi ho vypustil! Ďuri, zmuž sa!
2: Ani sa trikrát deň nestretne s nocou, ako vraví môj bledý brat Thomas. Tu v lesoch známy to fan Thomas. A ja prídem a traste sa.
4: Už sa trasieme, nedočkavosťo.
3: Nohy si dolám. Povedz mi, čo to má znamenať? Nikto nás tu nemá rád, každý z nás robí švarnu.
2: Tak sme mi, Marína moja.
3: Ako tie dva kemeň.
2: Je.
3: Pozri si. Vidíš? Už je to zase.
6: No poďte, chlapci, poďte, už hodinu vás zase naháňam.
7: No, pokojne, Julko, pokojne, chlúd.
3: A čo sa stalo? Vítajte v našom kolektíve.
2: Čestné slovo, pán vychovateľ. My sme sa od brány ústavu a nepohli, čestné slovo.
3: Fakticky, my sme tu hrali takú vec, sme si však taký jeden kúsok...
2: Áno, čo sme si sami napísali, to sme si aj sami zahrali.
6: Poznáme, to poznáme. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň ako každý tretí.
3: On to pozná. A toto je čistý zisk korálky.
2: A viete, že my sme vás tam videli, že nám tam hráte? Aj pani kuchárku sme tam videli, že nám tam hrá.
3: Aj tá mladá, tá mladá.
2: Aj tú novú sestričku, čo prišla zo zdravotnej školy.
6: Aj pána Groufa, že?
2: Aj toho sme tam videli, že nám tam hral. Všetkých sme tam videli, že nám tam hrali. Ja som sa prišiel, som sa postavil a povedal som sa.
3: Idem sa ošatiť sa,
2: človek, keď sa môže veselo sa naladiť. Ja som, nie, takto to bolo. Ja som sa prišiel k plotu, postavil som sa, povedal som sa. Vieš, čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo...
3: Juri, aj ty máš bez futra.
2: Ja som sa prišiel, som sa k plotu, som sa postavil, som sa a povedal som sa. Vieš, čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Ja som sa prišiel, som sa postavil, som sa povedal, som sa... Čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa naladiť?
6: No stačilo, chlapci, pôjdeme na tú večeru, dobre?
3: Nestačilo, faldy mám.
2: Ešte jednu vetu, môže byť ešte jedna, pán Vychovateľ?
3: Ešte máme poslednú.
6: Naozaj už tú poslednú teraz.
3: Ježi, aký prefajčený.
2: 3, 4. Keď ste si nás upiekli, tak si nás aj vedzte.
8: Vec. Kolegyně, vy tomu nebudete věřit, ale já jsem se chtěl s váma poradit. No. Já mám v poslední době různý problémy s usínáním.
9: Copak, porouchaný televizor?
8: Ne, já nemůžu usnout v posteli.
9: Ne.
8: Já i zhasnu a všecko. Já. A ne a ne padnout do náruče Morfeovi.
9: No tak zkus ty spát sám.
8: Já spím sám.
9: Ale no, teď jste přece říkal něco o náruči.
8: Ano, dovolte, prosím vás. Do náruče Morfeovi, to je řecká mytologie, přece to musíte vědět, ne? Morfeus,
9: no, jo,
8: Bůh snů, Morfeus.
9: Ale to já vím, ty taky Morfeus podsvětí, že? Ale já vám poradím, helejte, zkuste počítat. Mně to teda pomáhá. Já řeknu, 1, 2, 3 a jsem v limbu.
8: Jo. Fakticky to takhle rychle funguje?
9: Ano, tak někdy tam nepřeháněla, někdy musím říct i 4, že jo? Ale jsem blind.
8: No jo, víte, já se v té posteli nenudím, to ne, to si nestěžuju.
9: No já taky, to já taky.
8: No tak o vás teď nejde, teď si stěžuju já, že jo? Já se převalím na tu stranu, já na tu druhou stranu, já si lehnu na záda.
9: Na bříško už by to nešlo, to byste se zase...
8: No. Já jenom, víte, mám obavy, jestli to není příznak nějaký skrytý choroby.
9: Ale tak to já vám poradím. Hlejte, no. Zajeďte si do Hacmanic za Lukáškem.
8: Kdo to je?
9: Je to možný. Vy neznáte Lukáška, to je přece zázračný doktor. Tomu přinesete lahvinku.
8: A co pije?
9: Ale ne, to lahvinku s tím.
8: No s čím se ptám právě?
9: No, s tou, no.
8: Kterou?
9: Nejlíp raní, no.
8: No tak.
9: No. Hlejte.
8: Rozumím. Ještě lahvinku.
9: Lahvinku. No. A oni takhle veme tu lahvinku.
8: Vlastní zdrojů, teda no. Dělá.
9: Oni takhle veme, zatřepe s ní, podívá se a řekne vám rovnou.
8: To je raní.
9: To jsou špatný ledviny, čep na mandlích a voda v koleně.
8: No tak to nevím, proč bych tam jezdil pro takhle blbý zprávy, teda.
9: Ale ne, tak to byl jenom příklad, pochopitelně. On vám třeba řekne, že jste zdravý jako řípáš na tu cukrovku.
8: Taky není dobrý příklad tohle, ale... Víte, já těm šarlatánům ze zásady nevěřím.
9: Ale Lukášek není šarlatán, to je přírodní lékař. On taky všechno léčí bylinkama, ale prosím, mě je to jedno. Klidně si zajděte na středisko, tam vám udělají rentgeny, což je strašně nezdravý. Strávíte tam 3,5 dny, dostanete recept a v lékárně vám řeknou, zeptejte se příští týden. Klidně si jděte.
8: Ale... To on ten, jak se jmenuje?
9: Lukášek.
8: On ten Lukášek pozná každý neduch, každou chorobu?
9: No jestli. Já tam byla například s hlasivkama. Já jsem takhle mluvila.
8: Prosím.
9: No, a Lukášek povídá, už jste to někdy měla?
8: Jo.
9: Já tam už 3x.
8: To je roztomilý, ale...
9: Ty... Ale nepříjemný.
8: Jo, to věřím, no.
9: A Lukášek povídá, jo tak 3x. Tak to už vím, co to bude. To bude recidiva.
8: No tak to, když on pozná, poslyšte, i tu recidivu,
9: no.
8: Tak to já si tam za ním zajedu.
9: To je moudrá řeč, to je moudrá
8: řeč. Tak já jdu, já půjdu balit.
9: Ne, moment, já půjdu. Musíte nějaký časek počkat. On, Lukášek má teď něco se žlučníkem, nebo co, on sám ani neví, ale je fakt, že teď leží v plzeňský nemocnici.
10: Tady,
11: ty už se vracíš, miláčku?
10: Jak to už? No snad akorát, ne?
11: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
10: Už zase začínáš, už zase začínáš.
11: Ne, pokračuju.
10: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
11: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
10: No prosím. Tajím, no kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
11: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
10: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
11: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
10: Maria.
12: Prosím,
10: Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
11: Stálo to vůbec za to?
10: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
11: Se to jmenovalo?
10: Ale ne, jestli já mohu.
11: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
10: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
11: Sama, veď, no.
10: Sama.
11: Nebo to tak vidíš, že to neuvidím.
10: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, musím. Pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, tak... prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí, jakého si města, a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza... No, za rohem, no. Se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej. To jsi nevšimla?
0: Ne, já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si nerádi, rozhlas se to znám. No. Potruba to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář. Víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala,
1: víš? No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá.
0: No.
1: Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata,
0: jo,
1: co,
0: jo.
1: Co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou. Aha, dej, kdo to je?
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize,
1: no.
0: To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Mladík Hippolyt miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hippolyt, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
3: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
2: stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
4: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
2: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
3: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
2: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
4: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka.
2: Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
3: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
2: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosinka zaržal.
3: Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
2: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilů. Žaloba na pana Kosinku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smutem netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
3: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
2: Hipolitovi se rozzářil zrak.
5: Blau medituje. Ženy jsou tak různé.
6: Brown si povzdechne. Moje bohužel ne.
5: Stein, kde máš paní?
6: Klein, poslal jsem jí do lázní.
5: Stein, to jsi udělal dobře.
6: Klein, už jsem to opravdu moc potřeboval.
5: Jakub a Šimon se dohadují, kdo má lepší ženu. Moje žena je tak inteligentní, povídá Jakub, že dokáže na jakékoliv téma mluvit celou hodinu.
6: Tak to ta moje bude schopnější, namítá Šimon. K tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné téma.
5: Představ si, co se mi stalo, svěřuje se Sára Rose. Prosila jsem svého muže, aby mi koupil kolo. Podle nejnovějších poznatků, povídá mu, je šlapání na čerstvém vzduchu ukrutně zdravé. No a co on? Vyhověl ti? Jo. Vynesl by na balkon šicí stroj.
6: Moje žena je velmi šetrná.
5: Ale buďte rád, příteli, ta moje by ze mě pořád jen tahala peníze.
6: A na co?
5: Vím já. Žádné jí nedávám.
6: Přijdeš ten do exkluzivního obchodu a přeje si nejdražší plnicí pero. Nějakého Parkera se zlatou špičkou. Prodavač vybere nejlepší soupravu a říká, má to být dárek? Ano, mé ženě k narozeninám. To bude milostivá překvapená, vemlouvá se obchodník. No to bude, čeká totiž kožich.
5: Přiznala se ti naše Rebeka, že je těhotná, obrací se Sára na svého muže. No přiznala, ale nechce mi říct, s kým to má. Nejspíš s tím pomocníkem, co býval u nás. Víš přece, že spali v jednom pokoji. To je pravda, ale každý měl přece svoji postel. A ještě mezi nima byla španělská stěna. Asi tu stěnu odsunul. Leda tak.
6: Pan doktor Švarcko se chystá na lékařský kongres do Paříže.
7: Nemohla bych jet s tebou, miláčku, táže se jeho choť. No mohla, ale co bys tam zlato dělala? Neměl bych na tebe ani chviličku času, sluníčko. To nevadí. Podívala bych se na letošní módu, prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
5: Porozumbámo, vidou z kina. Skvělá veselohra, rozpívá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ní můžeme jít ještě jedno.
3: Obchodní zástupce firmy Duha má tichou domácnost. Protože se ženou nemluví, nechá jí na stole lístek. Vzbuď mě ráno v 6 hodin, odjíždím na služební cestu do Brna. Když se probudí, je 7:30 pryč, žena taky pryč a na kuchyňském stole leží lístek. Vstávej, už je 6.
5: Nemohl bys prosím tě zavřít to okno, prosí žena muže, ale ten nevnímá, protože je začten do novin. Neslyšíš? Zavři to okno, venku je zima. Nic. To ti všechno musím říkat 3x, zlobí se manželka. Co je? Zvedne muž oči od novin. Povídám, abys zavřel to okno, protože venku je hrozná zima. No dobře, zvedne se manžel a zavře okno. Ale myslíš, že teď bude venku teplo?

0: Tvoje žena je nemocná?
1: Proč myslíš?
0: Že je u ní každý den lékař.
1: A má být? K vám zase chodí každý den hasič. Musí snad proto u vás hořet?
0: Pan Koenig, ten z Kaunasu, si zajel do Paříže. Po návratu vypráví přátelům, jak bylo ve Francii a jaké jsou Pařížanky. No něco neskutečného. To je něco jiného než u nás v Kaunasu, povzdechne si mladý Tausik. Jedna měla na sobě stříbrnou pelerínu, pokračuje pan Koenig. Když ji sundala, objevila se blůzka z růžového hedvábí, úplně průsvitná. Na dlouhé černé sukni se jí blýskaly flitry, punčochy měla fialové s malými pavoučky, na každém podvazku rubínovou růžičku, kalhotky s bruselskou krajkou, echt práce. No a co pak, dychtí mladý Tausik? No co pak? Pak se svlékla a dál už to bylo jako v Kaunasu.
1: Služka referuje manželce bankéře Wundertála. Milostivá paní, ten nový šofér je nějak moc upovídaný. Když se milospán vrátil ze služební cesty, vyslepičil mu, že tu přes noc byl cizí pán. Náš milospán se moc zlobil. To nic, povídá paní bankéřová, dám ti 20 korun. A řekneš, že byl u tebe. Ani nápad, brání se služka. To by se milospán zlobil daleko víc.
0: Ezra Kracher se vypracoval na manažera velkého průmyslového koncernu. Když se v novinách objevila fotografie, na níž byl s atraktivní blondýnou, musel přiznat, že má milenku. V našich kruzích to jinak nejde, vysvětloval ženě. Úplně bych se znemožnil, kdybych si nemohl dopřát přítelkyni. Zanedlouho šel se ženou do pařížské opery, sedí v loži a rozhlížejí se po sále. Z parteru zamává mladá žena. Kdo to je? Ptá se manželka. To je ta moje milenka, jak jsem ti říkal. A ta vedle? To je milenka generálního ředitele. Manželka pozvedne k očím kukátko a chvíli zkoumavě hledí, pak prohlásí. Máš dobrý vkus, Ezra?
2: Ta naše je hezčí.
1: Vědí o tom, že Rosenfeldovi utekla žena?
0: Vážně? A jak to snáší?
1: A teď už je celkem v pořádku, ale ten první týden to byla hrůza. Samou radostí nevěděl, co dělá.
0: Pan Levi se hodlá rozvést a zdůvodňuje své rozhodnutí rabínovi. Moje žena je naprosto frigidní, protivím se jí, nemiluje mě. Rebe pošle pro paní Leviovou a požádá jí, aby pana Leviho v jeho přítomnosti políbila. Pan Levi obdrží dlouhý, soustředěný, vášnivý polibek. A to říkají oni mně, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohnivá bytůstka, které se oni vůbec neprotivějí, naopak. No to ano, Rebe, souhlasí Levi, ale tohle je žena Natana Leviho, já jsem Izidor.
1: Izák, milá Sáro, dlouho jsem se radil s hospodinem, ale už jsem se definitivně rozhodl. Dám se s tebou rozvést

0: Oberpfalcerovi si pořídili auto. Pan Oberpfalcer si opatřil řidičský průkaz. Vedle sebe usadil manželku, dozadu tchýni a vyjeli na projížďku. Tady doprava, radí tchýni, ale nejdřív tam dej blinkr. Vyšlápni spojku a dej tam dvojku, kibicuje manželka. A pouští tu spojku rychleji. Pan Oberpfalcer otře čelo a zajde k chodníku. Drahoušku, musíme se nejdřív dohodnout, kdo tady vlastně řídí. Ty nebo maminka?
1: Aškenázy potká pičmana. Kde byli, ptá se. Ve Vídni. No co ve Vídni? Ale na pohřbu tchýně. No jo, Vídeň je hold, Vídeň.
0: Dospívající syn chce vědět, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Otec usoudí, že taková věc se nejlíp vysvětlí na názorném příkladu. Zavolá matku a zeptá se jí, jestli by šla na ulici za 50 000. Ty víš, že jsem poctivá a věrná žena, povídá jeho choť. Ale 50 000 je 50 000. Zbavili bychom se dluhu. Tak asi bych šla. Otec zavolá dceru a položí stejnou otázku. Dcera se chvíli upejpá, načiž rovněž kývne. Měla bych pěkné věno a ještě by zbylo na nějaké ty hadříky. A teď k tvé otázce, milý synu, uzavírá otec. Teoreticky máme doma 100 000, ale prakticky 2 děvky.
1: Potkají se dva přátelé, oba důchodci. Co dělá jejich nejstarší syn?
0: Ivo, z toho je slavný malíř. Už měl několik výstav.
1: Oh, a prostřední Tomáš?
0: Ten píše básně, eseje a tak. Zrovna jel do Paříže na nějaký kongres.
1: Mm-hmm. A ten nejmladší, co ten dělá?
0: Náš Moše? Co by dělal? Pořád má ten svůj stánek s obnošeným šatstvem v tržnici. Ale řeknu jim, nebýt jeho, tak všichni umřeme hlady.

0: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
1: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
0: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
1: Ano.
0: Děkuji vám za pochopení. Tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery. Kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
1: Ne, to bude asi nějaký omyl.
0: Prosím, zastavte to, stop. Jaký omyl? Vy jste před chvílí říkal, že by to šlo?
1: No, ale já jsem se jako... Že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo?
0: Jak jako vůbec?
1: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
0: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
1: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
0: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
1: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
0: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
1: Ale já jsem u moře nebyl.
0: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste páté. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
1: Byl, ale to nebylo letos.
0: No a umíte o tom povyprávět?
1: Umím.
0: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
1: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
0: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
1: Jo, on to nikdo asi nepozná.
0: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
1: no,
0: ne?
1: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
0: Tak jste připravený.
1: Ano.
0: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
1: Ano.
0: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
1: Ano.
0: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
1: U moře.
0: U moře, ano. A u jakého moře?
1: Já jsem byl u Velikého moře.
0: Ano, moří je víc, že?
1: Ano, moří je hodně.
0: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.

0: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
0: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
0: Modré, takové modré.
1: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
0: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
0: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
0: Ano.
1: Sami jste si vařili?
0: Ano.
1: Bábovky a ryby?
0: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
0: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
0: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
0: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
0: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
0: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
0: To snad jo.
1: To se nikdo nepohoršil?
0: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
0: No, a já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
0: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
0: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
0: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
0: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
0: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
1: nespouk. Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
0: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
0: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
0: Ano?
1: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
0: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
0: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
0: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
0: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
0: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
0: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych chtěl.
1: Můžete dopředu, a rychle.
0: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
0: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
2: Bratrem. Tamhle jde. Luďku.
1: Ano, stop, zastavte. To je to ztracený. Zastavte se. Jdem domů.
3: Hej, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pěnou hlavu mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt. A proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci, a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráh. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klad zastávka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si představíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete: rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. To ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne: rychlost není všechno, pozor. To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici: slečno, jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No, u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No, protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníku přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na 2. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici a už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď? Veta po idyle. Dnes neuzvíte po návsích příslušníky rostlinné výroby hnát rozporkama přes polního inseminátora? Protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo. Jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže se na brigádníky. Prostě učiněnej formol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nynějčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta!
4: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali Lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahrahodil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. Ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, jeden malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
5: Haló, lahve. Paní lahve, neruším? To je zajímavý, vypadá to jako samoobsluha, je to univerzitní knihovna, čítárna tady. Paní, tady je zákazník, haló?
6: Pan Krej nemá košiček, není pro mě žádný zákazník.
5: No ale já žádný košík nepotřebuju, já jsem nejdu nakupovat, já jsem jdu vrátit flašku, paní.
6: Tak dáme tu flašku vám, pane, neberem, tu ne, to teda
5: jak to?
6: Ne.
5: No dovolte, paní, já jsem tu flašku hezky vymýl jarem, cítit není.
6: Na kuka, že jste tohleto víno dostal u nás.
5: Ale to ne, to já vám neříkám. Já jsem to koupil na zájezdu v Karlových Varech. No, ale flašku vám chci vrátit.
6: A my vám je nevememe, protože jste to víno nekoupil u nás.
5: Ale furt koupil, nekoupil, jaký pak. Vy musíte vzít pašty na řízení, ne?
6: Podívejte se, která prodejna vám utržela za obsah, no. Ta ať vám dá korunu za sklo.
5: No, to je bezvadný nápad tohleto. Já půjdu na Florence a pojedu s prázdnou flaškou do Karlových Varů, že?
6: To si prosím rozhodněte sám v tom, já vám nemůžu radit.
5: No,
6: to
5: ne. Ani nemusíte radit pašt, tu flašku mi hezky tady vezmete. Nebo víte co, zavolejte vedoucího.
6: No jo, no, on vám no. Taky nevememe, pane vedoucí.
7: Mařenko, co se tam
5: děje? To je Mařenka, pane vedoucí, tady ta Mařenka mě nechce vzít prázdnou flašku.
6: Pane vedoucí, pojďte se, od čeho ta flaška je.
5: A to přece není důležitý.
6: A to je od cvičky, no řekněte mě sám, kdy my jsme měli naposled cvičky.
5: Ale co vy tam furt, když jste to měli, já jí říkám tady, ta flaška je z Karlových Varů, ale vám ji vrátí.
7: Vy jste byl v Karlových Varech?
5: Jo, já na zájezdu.
7: Tam je krásně.
5: No pěkně je to tam, no.
7: Karlovy Vary já mám rád. Kolonáda, festival, stále vzruch a přitom oáza klidu. Poslyšte, vezměte si košíček, projdeme pro dino, to vyřídíme.
5: Ano, ano, děkuju, to, vyřídíme to jsem rád, klidu, to jsem rád, ano, mezi. Tohle jsou správný slova, ale no, ta paní je nějaká pošahaná, ne?
7: Poslyšte, nebuďte zlý na Mařenku, nebuďte zlý, ona je v zoufalé situaci. Ona je v zoufalé situaci.
5: Jaký situace?
7: Ona je chudá, utekí manžel.
5: No dobře, ale ne se mnou.
7: No to já taky netvrdím, že?
5: No dobře, ale ona se taková, kdyby ten manžel utek se mnou.
7: Poslyšte, slyšel jste někdy o pozdní reakci?
5: Kde? Jako,
7: no, podívejte se, jste atakován s ní, ovšem vy se nepoložíte hned.
5: Jako, jo tak, to je zajímavý, to slyším poprvé. Jak to ale souvisí s tou mou prázdnou flaškou?
7: No, podívejte se, nechte mě volně pokračovat, já budu tu situaci precizovat. Představte si, že ten stres odezněl,
5: ano.
7: Vy už ho nemáte, normálním způsobem došlo k relaxaci,
5: ano.
7: Ovšem v momentě, kdy se relaxace má dostavit, ona se nedostaví a s váma to sekne nebo praští. To je jaksi prostě případ od případu.
5: Aha, no. A s Maňou už to prasklo, nebo na to teprve čeká? No ne, že bych si skočil ze zubama zatím, víte?
7: Poslyšte, nebuďte zlí, vy to bagatelujete.
5: Ale no ne, já jsem přijel s flašku, ona mi tady pojakujili věci a nakonec, podívejte se, odejde.
7: Prosím,
5: no,
7: odešla. A já vás chápu, ale já vám to vysvětlím.
5: No prosím.
7: Já se snažím to precizovat.
5: No prosím, já se snažím
7: podívejte
5: vás pokopit.
7: Se, ono v té předvánoční době dochází k takovému atakování.
5: Ale máme leden, prosím.
7: No prosím, já vysvětlím situaci, no, pozvolna. V té předvánoční době je ten nákupní trh, ta prodejní síť, tak by se to dalo říct, atakována ohromným množstvím zákazníků.
5: A to je dobře, ne, o to tady jste
7: no, prosím,
5: to...
7: dobře, nedobře, já to vysvětlím.
5: No.
7: Oni požadují věci.
5: Ano.
7: No a my je musíme prodávat. No, no moment,
5: Co?
7: Jistě, ovšem, my pracujeme na hranici sil. My děláme možné i nemožné.
5: Ano.
7: My často děláme víc, než musíme a víc, než můžeme.
5: Ano.
7: Nakupuje se, prodává se. Ta zátěž, abych tak řekl, psychická zátěž, ta je příšerná. A potom co? Překulí se nový rok, přijdou ty leden, únor, měsíce, no a co, ten zájem není takový. Tržba klesá,
5: ano.
7: No a my jsme stále u té věčné otázky, splníme, nesplníme.
5: Ale pane, to já znám, to je u nás taky.
7: No vidíte, prací taky v obchodě?
5: Ne, já v porodnici, no to je všude stejný. Ten leden je všude slabší,
7: no,
5: že jo?
7: No, moment. A teď si prosím, představte, soustřeďte se, já věřím, že jste soustředit.
5: Ne, já vás poslouchám.
7: No, ano, vy jste člověk, který se dovede soustředit, že v této situaci vám, ano prosím, vám uteče manžel.
5: No? No to je hrozná přestela. Víte, že už se na tu Maňu přestávám tak zlobit, jako bych řekl?
7: Ale.
5: Že už je mě taková pochopitelnější.
7: Vy máte rád.
5: Co?
7: Vy máte rád.
5: Ne, Maňu ještě ne.
7: Ne,
5: no vidíte. Přestávám se na ně zlobit.
7: Já jí mám rád a mohu vám říct, že to je v pořádku. Protože, jak bych to řekl,
5: Podívejte se, kdybyste byl tak laskav, já na tyhle ty věci nemám čas, víte? Kdybyste byl tak hodný, vy jste mě sympatický, já vás mám rád, buďme si, co jsme si, to jsme si, vy si vemte flašku, dejte mě korunku, já bych šel poučený od vás, že vás pokojím.
7: Ne, prosím, pozor, co? Ne, ta lahev je stále ještě váš majetek, ale já, jestli dovolíte, já bych vám poradil. Já si myslím, že pracuji na půdě, kde vám mohu poradit. Vy byste měl nakoupit teď hned, protože vy čekáte radostnou událost. Co? Nehněvejte se, až se dostaví. A ve vašem případě si myslím, že se dostaví poprvé v životě, vy budete uveden ve zmatek. Vy nebudete vědět, jak správně reagovat. Vy budete pobíhat.
5: Počkejte, pane vedoucí,
7: vy nakonec nekoupíte nic.
5: Moment, já vám nerozumím, o jaký události radostný mluvíte.
7: No tak vy jste jaksi naznačil předtím, že žena v porotnici, že?
5: Jako, no to u mě těžko, já jsem starý mládenec. Já o ženskou nezakop 40 let, pane.
7: No ne, moment, ovšem, jaksi to porodnice, to slovo, jaksi to mi tam zaznělo.
5: No to zaznělo, no jistě, pač já jsem v porodnici, ale nic tam nečekám, já jsem tam jako údržbář. No jistě.
7: A posíšte, co tam udržuje?
5: Plot, tam natírám vždycky, začnu, tady skončím, tam, mezi tím tamhle to zase zrezavý, víte, tak fu, tady, když mám volnic, tak pomáhám a přikládám v kotelně, no. No takže to chápete, ale kdybyste byl tak hodný, já nemám čas, víte, já mám naspěch, kdybyste to se mnou provedli.
7: Vy spěcháte a kam, do porodnice?
5: Ale co mě furt zpěte do porodnice, chlape jeden, vy jste veselá kopa, no, já jdu v tetě, víte, moje teta Berta z Brd. Má 80, tak gratulovat tam, no.
7: A čím ji hodláte překvapit?
5: Ale teda překvapit, každý rok ji překvapu, koupím mi vždycky takový bačkolí s bambulkou a ona je strašně překvapená.
7: Bačkora s bambulí. Není to příliš, abych tak řekl, obligátní dár?
5: Já tomu nerozumím.
7: No ne, jestli teta jaksi...
5: Jestli má teplý,
7: vám,
5: nebo...
7: Ne, jestli vám nenaznačuje, že třeba se stále opakuje.
5: Ne, vůbec ne, ta je vtipné. Vždycky strašně překvapená, akorát říká, že vyhazují furt za stejný blbosti.
7: No, ano, samozřejmě, no. Protože vy jste, prosím, ve vaší s prominutím tetě vybudoval jistý dynamický stereotyp. Vy se opakujete. Ta teta je zklamávána, ta si zoufá. Já bych se nebál říct, že ona frustruje.
5: Ale ona nedělá už vůbec nic, ona je ochrnutá.
7: Ale ne.
5: Tam mi chodí jedna holka, tam vodna proti uklízet a všecko. Teta už ani ne, ta je tvrdá.
7: Ne, vy mi prosím nerozumíte. Frustrace, prosím, to není revma. To je psychický, to je psychická záležitost. No ona jaksi je tak... zklamávána. Ona doufá, touží, naděje a pak nic.
5: Ale pane, ale vůbec ne, i ty bačkory jsou formální, když nechodí, že jo?
7: No.
5: Tam má 16 párů bačkor pod postelí a kouká na to jen tak. Vy myslíte, jako abych jí koupil něco jiného, tak to
7: no,
5: myslíte?
7: No, podívejte se, koupil, to není to pravé slovo, víte, to se tak řekne, plácne a nic. Ovšem, co takhle vložit do něčeho podíl vlastní práce?
5: Jaký
7: to vás
5: práce?
7: Nikdy nenapadlo. No, podívejte se, vezmete dárek, řeknu příklad.
5: Ale pane, to je prosím, něco udělat?
7: No prosím.
5: A teď já jsem levák, to nemůžete.
7: Ale no tak to budete dělat levou rukou. To přece není pojde.
5: No,
7: podívejte se, vy máte lahv.
5: No to,
7: to je stále ještě váš majetek a doufám...
5: Ale mohl by být váš, kdybyste
7: no,
5: mě dali.
7: No já ale pevně doufám, že to vaším majetkem zůstane. Prosím, lahv je tedy stále vaše. A my máme co? Prosím.
5: Nějaký mýdla.
7: Ale
5: ne, voňavý nebo...
7: Dovolte, to je přece svíčková souprava. A troufal bych si říct přímo ve spektrální barvě,
5: no,
7: když barvy jsou tam pouze dvě, to jsem trošku přehnal. No ale prosím, vy máte láhev, vy máte prosím zde spektrum, vezmu láhev, podržte láhev a ano. Já budu demonstrovat. Vezmete červenou svíčku, to můžete začít, i když otázka barvy je čistě formální.
5: Ano.
7: Vezmete, umístíte na svrchní hranu láhev.
5: Ano.
7: Zapálíte, necháte volně otevřít.
5: Ano.
7: Potom vezmete žlutou,
5: ano.
7: Ovšem to pořadí není podstatné. Ano. Opět zapálíte, opět volně necháte
5: ano.
7: Stejkat. Co se děje?
5: Budu mít pěkně spálenou ruku od vosku.
7: Ale ta lahev přece bude dávno, abych tak řekl, uložena na nějaké podložce, pokud možno centrálně.
5: Já tak, jako to naznačuje
7: no, jistě, to stran těžiště, že? Potom zapálíte třetí. Co se stává? Na chladnoucí lahvi, respektive na chladné lahvi, vytváří teplý vosk takovou amorfní hmotu. Já bych se nebál říct takový zastydlý vodopád, že?
5: Na ty flašce.
7: Ano, na ty flašce. A vy jste vytvořil pomocí těchto dvou barev a tří svíček, což je zajímavá kombinace, dvě barvy, tři svíčky, vytvořil jste jistý meriér. No a co? Potom je to už jenom na vás. Vezmete poslední svíčku v pořadí.
5: Zapálím.
7: Pozor, ne, to by byla chyba. To by byla krutá chyba, ta by se vymstila. Vezmete poslední svíčku, umístíte nahoru a nezapálí. A v tento moment máte co?
5: Dáreček pěkný.
7: Vy máte, prosím, originální svíce s vlastním podílem vaší tvořivé práce, který jste do něj uložil.
5: Ano.
7: Vy máte maximální šanci na úspěch,
5: ano,
7: jako
5: ano.
7: Darovatel,
5: ano.
7: Jako donátor, pokud bych to měl precizovat latinsky. No a co navíc? Je to prosím ještě perfektní lapa cigaretového kouře.
5: Ano, to je dost zbytečný, pač tetka nekouří, no baba 80 letá, že?
7: No vidíte, teta nekouří, no ale potom co zde máme? Osvěžovat vzduchu, lesní vůně, spozon. O, no, točte, spozon. To je Francouz.
5: A na co to jako je?
7: No na co to prosím je? Vy to vezmete, děláte šššt a teta má odjakživa pocit, že žila v lese.
5: No jo, ale ten pocit má teta furt. Teď ona žije v lese, teď žije v hájence, vdova po hajným, pane. Co bych jí kupoval takovej sprej?
7: No vidíte, vy tím její pocity libosti, pokud to tak mohu precizovat, jenom násobíte. Ta... Je to 16 korun, je to pakaté, já to tam
5: dám. Ano, ano, ano.
7: Podívejte se, takže rezíme.
5: Ano.
7: Suma sumárum, 16 korun osvěžovací kus pozon z lesní vůní, 10 korun komplet svíček, lahev samozřejmě váš majetek. Já bych přidal dvoje krabičky zápalek, už jen to větší balení,
5: ano.
7: To jsou 2 koruny, jak se říká, máslem kaši nepokazíš a můžeme volně pokladně.
5: Posledně.
7: Jenom jsem chtěl říct, všimněte si, pokladné vlevo jako v Monte Carlo. No to je takový můj žerto, přidávám.
5: Ty agrační, neopad, já tam nikdy nebyl. No.
7: Ano, tak... Maničko, kasa, kasičku máme.
5: To, vypadá to jako, že to s ní někde mrzká, ten srstíček, ne? V nějakým skladu.
7: A já to můžu vzít, sám je to 28 korun, prosím.
5: Tak, velice rád, pane vedoucí, já jsem s váma velice spokojený.
7: 28.
5: Děkuji, 30, to je pinka, to je v pořádku. Tak. Opravdu, takhle dobře jsem ještě nenakupoval.
7: No, no to
5: už tam lepšího nic neexistuje, je to než vyloupit na prodejnu. Nashledanou.
7: A pozdravujte, prosím, moc tetičku.
5: Děkuji,
7: jako děkuji. Bych byl s váma. Děkuji, to víte, nakupujte u odborníků. A... Vy se to, Mařenko, furt učte. Vy se to furt učte, prosím.
8: Ano, pane vedoucí. Vy jste mu tu prázdnou flašku vzal?
7: Já? Co pak jsem dnešní? Ten si odnes prázdnou flašku, nakoupil ten ležák, ještě poděkoval, ještě má dobrý pocit.
8: Poděkoval, jo? No to se mu nedivím. On si odnes flašku plnou ještě zadarmo. Totiž ta prázdná flaška od cvičky je tady.
9: Jan Pivec, spolužák, kamarád, partner, vzpomíná zasloužilá umělkyně Vlasta Fabiánová.
10: S Honzou Pivcem jsem se poprvé setkala na konzervatoři, kde jsem se učila, jak se stát herečkou. Bylo mi 15 let. Objevil se mezi námi v houfu docela pěkných děvčat. A stal se okamžitě hrdinou dne. On starší než my, vyzbrojený už zkušenostmi, my, vyjevené, neotrkané holky, jak nám říkali naši spolužáci, kterým zas podle našeho vkusu kapalo ještě mléko po bradě. No není divu, holka 15 a kluk 15, to je přece rozdíl, ne? Honza na každou z nás vycenil svoje krásné zuby, patřičně přimouřil oči, polibil ruku a sametovým zastřeným hlasem pro každou z nás našel krásné slovíčko. Pro každou měl úsměv, obdiv. Vykal nám. To bylo, panečku, něco. A říkal nám, slečno, ty vaše nádherné vlasy, slečno. To bylo pro Maričku Glázdrovou. Ty vaše fialkové oči, slečno, to bylo pro Hanku Vítovou. Oh, ta vaše křehká postavička, slečno, to bylo pro Jiřinu Stránskou. Ty vaše rozkošné pyhy na vašem nosánku, slečno, no to bylo pro mě. Připadala jsem si ale stejně v tu chvíli jako princezna se zlatou hvězdou na čele a na svoje pyhaté mindráky jsem úplně zapomněla. Naši kluci z ročníku na něho začali žálit, tu a tam i trochu pomlouvat, že prý je držgrešle, že je nafoukaný, že zaplatit i půl malého piva je pro něho moc. Jak já jsem byla poctěná, když mě jednou po úspěšně absolvovaných zkouškách pozval do akademické kavárny na talíř gulášové polívky s chlebem za 80 halířů československých s deškrecí za 1 korunu. Pojídali jsme tedy v kavárně akademické gulášovku a zasněně jsme si hleděli do očí. Byl to krásný zážitek, z kterého mě ovšem dost nalibě probudil hlas mého tatínka. Kde se vzal, tu se vzal, asi mě špehoval a na celou kavárnu zaburácel. Tak, Ona ti, maminka, asi doma špatně vaří. Že se tady s nějakým campouchem speš gulášovou polívkou. Ven! Hřmělo dále a už jsem ji měla ubalenou. Takže jsem se otočila o 180 stupňů a vlítla ven otáčecími dveřmi, ve kterých jsem se ještě jako naschvál i se svou hambou dvakrát otočila a ocitla jsem se rovnou na ulici. Očima zalitýma slzami, s jednou tváří rumněnou, jsem ještě bleskově zahlédla vypoulené zraky svého něžného společníka, který před sebou ve výšce držel asi na důkaz protestu žíci, se které kapala gulášová polívka. A to byl konec her Amadin nezralých. Zlatá hvězda z čela spadla, Pych se vyrojil jako máku a jiné šťastnější spolužačky pojídali v akademické kavárně za 80 haléřů s dyškrecí za jednu korunu československou gulášovku. Jan Pivec, Partner, vynikající, k nezaplacení. Někdy k zulíbání, jindy k uondání, utrápení, vyčerpání. Ne, nebyla s ním lehká práce. Ani pro partnery, ani pro režiséry. Ale byla to práce krásná, dravá, rvavá a zdravá. Jakmile vycítil, a to on dovedl bleskově, že se partnerovi něco zvlášť daří, že šplhá jako rosnička o kousíček výš nad něho, v tu chvíli vyjeli do něho běsy. Začal metat blesky. Začal jiskřit jako obrovská prskavka. A hlídat a měřit síly. Vydržet v tomhle maratonu byla perná práce. Nastala tichá, nevyslovená vnitřní rvačka. Kdo z koho? Moc radosti a smíchu jsme si s Danou Medřickou užili v představení Veselých paniček Windsorských. Obzvlášť jsme si dávali záležet na duetu, kdy jsme měli Honzu zavřeného v obrovském prádelním koši, na němž jsme seděli a vedli dialog. Snažili jsme se, aby jsme prodlužovali dialog co možno nejvíc. Celé divadlo se otřásalo smíchy a Honza zavřený v koši sebou zmítal, zuřil, kňučel, kopal, bručel a náramně se vztekal. Sotva ale vylezl, okamžitě nám to vrátil. A nakonec vzpomínka mě nejbližší, nejmilejší. Stává se někdy, že víc než postava, kterou sami na jevišti hrajeme, nás obohatí osobnost a vynikající výkon partnerů. Jestliže se mi to stalo při představení, kdy partner shodou okolností byl můj manžel, lhář, pokrytec, něčem a zráce, vrah, cením si herectví Jana Pivce ještě víc. Bylo to opravdu překrásné představení v roce 1951 Shakespeareův Otelo a v něm nezapomenutelný výkon Jana Pivce v roli Jága. Honzova, jak se říká, životní role. Jeho Jago mě tak fascinoval, tak mě uchvátil, že se stal dokonce jakýmsi mezníkem v mé herecké dráze. Kdy herec se na chvíli kriticky zastaví a zamyslí nad vlastní dosavadní prací, nad jejími výsledky, nad jejím smyslem a dosahem. To je taková dobrá a zdravá očista hercovi duše a srdce. Já jsem se svého Jaga doopravdy tolik bála, tak jsem s ním žila, tak silně jsem uvěřila jeho sugestivnímu projevu. Tolik zoufale jsem volala o pomoc, když mě vláčel za vlasy po zemi a já křičela, že jsem 6 neděl po premiéře a několika reprízách měla po operaci hlasivek skutečně dost času se zamyslet a zapřemýšlet.
9: Vyznání zasloužilého umělce Miroslava Horníčka.
11: Podívejte se, holub. Opakují tuto větu. Sám sobě ji občas opakují. Je mi jakýmsi zaklínadlem, snad první větou, která ve mně zvedla vlnu obdivu a lásky k Janu Pivcovi. Seděl tenkrát na lavičce vedle mladé dívky a marně hledal slova rozhovoru. A pak si všiml holuba na cestičce parku a věcně to konstatoval. Podívejte se, holub. V těch třech slovech byl celý. Hlas jakoby zadržovaný ostychem a pak provalivší se hráz. No, byla to láska na první pohled. Nejen mezi postavami na plátně, ale mezi mnou a Janem Pivcem. Tedy láska samozřejmě jednostranná, platonická, zbožnění na dálku, láska bezmocná, pošetilá, marná, ale časem sílící, matoucí, krásná. Prostě láska se vším všudy. Vracím se ke vzpomínce na tuto jedinou scénu jednoho filmu. A v té větě je pro mě něco jako klíč ke všemu pozdějšímu. Učil jsem se vedle Jana Pivce čemusi základnímu. Nevyvolávat výsledek vnějšími prostředky, to jest nehrát tragické tragicky a komické komicky. Poslouchal jsem i jiné herce a byli to velicí herci, kteří se tady někdy mýlili, když nalezli ve své vážné roli něco jako vtip. Dělali všechno možné, aby divákům i na galerii naznačili, že o vtip jde. Komolili na jednou hlas, měnili intonaci a dokonce po té větě naznačili něco jako vlastní smích. Dávám slovo vážné do uvozovek. A slovo vtip taky. Ale nedovedu uvozovky vyslovit, nemám amu. To protože neuznávám ta nejrůznější dělení žánrů a ty zásuvky, šuplíky, do kterých se sahá pro triky, způsoby či nespůsoby a efekty, aby se vyvolaly tu slzy dojetí a tu zase slzy smíchu. Tam, kde divadlo vrcholí, nedá se oddělit vážné od nevážného. V Hamletu například se obojí prolíná a ten, kdo se pokusí obojí oddělit v Čechovovi, zabloudí úplně. Právě tak je obojí nedělitelné v Mefistovi. A Pivcův Mefisto to byla skála vržená do moře drobných lidí, aby si jejich vlny vyzkoušely na něm svou sílu. Byl jim pokušitelem, svůdcem, znalcem, očitým svědkem i žalobcem a byl v něm navíc ještě smutek zavrženého anděla. Byl v něm hluboký smutek všech věčných bytostí, které svou věčnost zaplatili příliš draze. Soudce už provždy mimo náš prostor a čas jsou z obojího vlastně vykázány. Byl v něm stesk po životě a taky závist vůči živým. Vím jen, že onen večer byl pro mě putováním, horečkou a snem. A byl jsem to já, kdo si v mnoha chvílích tohoto představení říkal slovo Faustovo, okamžiku si tolik krásný prodlien. A taky jsem snad poprvé pocítil hrůzu z unikajícího a nenávratného. Hrůzu z pocitu, že toto ještě mohu vidět, že to ještě teď vidím, ale že jednou asi nenajdu slova, kterými bych to sdělil dalším. A už je to tady. Skalou vrženou do moře se mi stal i osobně a herecký Jan Pivec. Nebylo možno ji přehlédnout a obejít. A tak se stejně naléhavě zapsal i do mého tehdejšího ochotnického snažení. Já se pokusil zahrát si jednu roli po jeho. Bylo to tak, režíroval jsem tehdy na půdě našeho plzeňského amatérského divadla mladých Nezvalovu schovávanou na schodech adaptace Calderona. A já předtím viděl Calderona na Národním divadle Dáma skřítek. Jan Pivec hrál španělského sluhu a podobného sluhu jsem hrál i já v tom Nezvalovi. Co tedy bylo více nabízející se, než přejmout styl a způsob řeči? Ono se to řekne. Přejmout styl. Kdo si moudrý, myslím, že to byl Schopenhauer, napsal, že styl je fyziognomí ducha. Nosit cizí styl znamená nasadit si masku. Doufám, že v herectví je to menší prohřešek než třeba v literatuře, protože maska k herectví patří. A tak jsem šel na tu svou roli pivcovsky, což byla jen a jen chudokrevná kopie, když uvážíme, že pro takový čin jsem v sobě, kromě té lásky k svému mistru, neměl nic. A že jsem tedy svým matným a v krku utopeným hlasem napodoboval marně tu robustní sílu a šťávu hlasu Pivcova. To podstatné, co jsem sledoval na tvůrčí práci Jana Pivce, bych řekl slovy, že text role je jako ledovec. Jen menší část je nad hladinou. To podstatné je kdesi dole. Není-li to tam, ledovec neplyne. A role zůstane souhrnem dobře či lépe naučených věd. Cizích věd. Role je vždycky souhrnem cizích věd. Tu Shakespeareových, tu Sofoklových. Ale to skryté, to základní, to, čím určujeme tvar a povahu výkonu, je naše. Ze své zkušenosti píše autor a ze své zkušenosti hraje herec. A je tu další Pivcovo dílo, Jago. Když si prý se ptal jednoho slavného dramaturga Národního divadla jeho malý vnouček, dědečku, kdo je to sebevrah? A on mu odpověděl, to je herec, který jde hrát Jaga po Pivcovi. Tím samozřejmě nechtěl říci, že Pivec by měl zůstat posledním Jagem vůbec, ale doufal jen v jakýsi milostiplný odstup v diváckém povědomí. Nedávno jsme seděli v klubu jednoho divadla. Jeho šéf řekl, já si myslím, že od dob Eduarda Vojana nebyl větší herec než Pivec. To je smělá věta. Tím smělejší, že nikdo z nás přítomných Vojana hrát neviděl. A i kdyby byl přítomen pamětník jeho výkonu, sotva by mohl zaručit přesnost své svědecké výpovědi. Sotva by mohl slovy sdělit, jaký byl Vojan třeba jako Mefisto. Ale já s tou větou hluboce a rád souhlasil. Tady se herectví nenávratně ztrácí a jeho pomývost je traktována tu jako sentimentální povzdech a tu jako kritická úzkost a bezmoc. Ale já pevně věřím v jakési trvání hereckých prvků, ve skladbu, která nejenže trvá v čase, ale plyne časy různými. Věřím, že něco přetrvává v jiných, tedy taky nutně jinak, ale přece jen je to odkaz nesený dál. Nikdy a ničím už se nesnažím, jako v dobách nezralosti, napodobit Jana Pivce. A přece ho najednou někde objevím. Jen já o něm vím. Jen já ho rozpoznám v nějaké vlastní intonaci, v nějakém svém gestu, v něčem, co předchází řečenou větu. Jen já. Kdybych komukoli řekl, že toto byl Pivcův vliv, nevěřil by, smál by se. Je to proměněno, je to posunuto jinam. Je to podmíněno mými možnostmi nebo nemožnostmi, mým hlasem, mým celkovým tělesním ustrojením, ale je to přece jen jeho. Tak, opakuji znovu, se stal Jan Pivec jedním ze základních kamenů českého herectví. Jedním z milníků, které nám ukazují cestu vpřed a vzhůru. A taky jedním z kamenů prubířských, které už vždycky budou odhalovat bludy a falše výkonu jiných.
9: O Pivcově humoru vypráví Bohumil Bezouška.
12: Neznal jsem mezi našimi herci nikoho, kdo by dovedl tak skvěle vypravovat, jako to uměl Jan Pivec. Byl humorem a smíchem doslova nabit a vyprávěčský talent mu byl jednoduše dán. Herecký humor je specifický a potřebuje své prostředí. Nejlépe kvete v divadelní šatně, kde jsou herci sami mezi sebou a kde není rozdíl mezi účinkujícími a posluchači. Pivec, aspoň si to myslím, býval zde nejšťastnější, naprosto uvolněný a připravený vstoupit kdykoliv do rozhovoru. Dovedl skvěle dvě věci, zveličovat a nadsazovat, aby věci, charaktery a situace zvýraznil a užíval k tomuto účelu fantastická přirovnání. Zveličování vidím třeba v historce z jeho bratislavského angažmá. Pivec, hrál-li slovensky, uměl dokonale text a jeho slovenština byla prý vždycky vynikající, v ničem si nezadala se slovenštinou jeho slovenských kolegů a přesto vypravoval, jakých se dopouštěl chyb a vymyslil k jedinému přeřeknutí tolik fantastických detailů, že účinek jeho vyprávění byl dokonalý. Opakuji téměř doslova.
13: Já ti, člověče, takhle jednou ráno v té Bratislavě utíkám do toho divadla do zkoušky. Ten vrátnej vyběh z té kukaně a povídá, pane Pivec, máte jít nahoru k starýmu a bude to vážný, povídal teď hned, ještě před zkouškou. No ve mně hrklo, já čistý svědomí neměl. My jsme byli v noci na flámu s Frantou vnoučkem. Já ti přišel v 5:30 ráno, hlavu jak škopek, tak jsem zpytoval svědomí a říkám si, Ježiši Kriste, jendo, Ježiši Kriste, co jsi to kde vyved? A teď, jak jsem byl rozčílený, tak jsem bral ty schody po dvou, vyběhnu do druhého patra, tam bylo na dveřích ředitelně, já zaklepu, ozvalo se dělej, já vlezu dovnitř a povídám, dobrý den, pan šof. A ten borodáč, ten ti stál u okna, díval se ho na ten hotel Carlton, na to Hvězdoslavový náměstí, ukázal mě na židli a povídá, nože sadnitě si, pán Pivoc. Tak jsem si sednul, on mě takhle dvakrát obešel a povídá, pán Pivoc, ako větě, jdeme na ten umelecký zájazd do tej Žoliny. Dajte prosím pekne pozor na tu slovenčinu. Vy prídete na začiatku na javisko, napravo za stolom bude stať pani Meličková, vy sa jej zdvorilo ukloníte a poviete, ale teraz by som vás prosil naozaj pekne po slovensky. Milostivá pani, už je prestreté pre 10 osôb. Počúvate ma, pán Pivoc, milostivá pani, to je jednoduché, to je to isté ako v češtine. Ale teraz by som vás prosil skutočne perfektne. Je prestreté pre 10 osôb. Ježiši Kriste, človieče, do mňa, když vrazí kudlu, ja chodil týden po tý Bratislavie ako ve snách. Vždycky, když nikto nebyl na ulici, tak som sundal klobouk a do toho klobouku som si šeptal, milostivá pani, už je prestreté pre 10. Teď zas někdo šel, tak jsem si honem ten klobouk urazil na palici, aby ty lidi nemysleli, že jsem zblbnul. Teď v tom vlaku do té Žiliny, no to byl čurbes, kamaráde. Chvíli na záchodě, chvíli v kupe a jak blbec si říkám furt dokola, milostivá paní, už je prestreté pre 10. A teď ti to večír v té Žilině doopravdy přišlo. Já stojím v kulise připravený na výstup, ta zadnice mi dělala takhle, inšpicien do mě vrazil, zařval pivo cvon. Já vyběh, ta Meličková tam stála, ona měla v ruce vějíř, na něm nahý japonérie, mě ty zadničky a ty prsíčka vyvedly z míry, nadech jsem se a povídám, milostivá paní, já už jsem věděl, že jsem v ajzlu, pak jsem se zapotácel, vystřík na mě studenej pot, a povídám, je presraté pre 10 osôb. Je, ty lidi v tom hledišti, ty vstávali, jako když se hrajou hymny. Oni nevěřili svým uším, že jsem vůbec takovou čuňárnu mohl říct. Ta Meličková upadla, začala žrát tébych. Já utek na chorbu, tam klečel ten borodáč v louži. No to nebylo o toho, to bylo od slz. Jak brečel, držel se za hlavu a řval na mě, pán Pivoc! Čo ste mi to urobili tu na v tej Žoline? Veď som vám kázal riadne po slovensky. Milostivá pani, už je presraté pre... No vidíte, pán Pivoc, kvôli vám som už taky v tom.
12: V následující historce vzpomínal Pivec na jinožství v Pištěkově divadle na Vinohradech, kde poprvé viděl snad všechny slavné operety Lehárovi, Kalmánovi, Piskáčkovi, a kde dokonale znal všechny hvězdy souboru a do konce svého života na ně vděčně vzpomínal. Historku jsem poprvé slyšel v divadelní šatně, kde jsme při jedné zkoušce osiřeli.
13: Poslouchej, díval ses včera na televizi, no já myslím ty noviny, víš, televizní, jak tam vždycky dají vagon řepy, pytel, brambor a taky něco z té kultury. Tak včera dávali takovou ukázku, ten šot z té včerejší generálky u nás na operu, režíroval to tajný, Ježiši Kriste, jak ono se to jenom jmenovalo, no ono je to vedlejší, víš, tak ono se to odehrává jako na půdě, no určitě to znáš, kdy to nejdřív byla jenom taková povídka, pak z toho rádio udělalo hru, pak to běželo v televizi jako celá inscenace, a teď to zhudebnil na operu ten kluk, no teď ho znáš, on dělá taky u nás ty scénický hudby, takovej fajnovej, brejlatej kluk, Fischer, vidíš, Honza Fischer, Ježiši Kriste, jak ono se to jenom jmenovalo, ale ono je to jedno, je to vedlejší, víš, tak na té půdě je stůl, takhle jsou tam dvě židle, na jedný sedí kluk, na druhý holka, je tam tma jako v No, Romeo, Julia, tma, já to měl na jazyku. Ale já ti něco řeknu, oni ty moderní texty na tu operu nejdou, to je marná sláva. Ta holka se podívá na ten stůl a zaspívá, ach, zde je houska, je na ní mák. A kluk naproti ní zaspívá, u zadnice ti stojí gestapák. No to nejde, kamaráde, to je pěst na voko, kde je ta vůně, kde je romantika, kde je kouzlo té opery, že jo? Bože, člověče, kdyby si zažil takovou pištěkárnu, co to bylo, kamaráde? Tam ti byl tenor, nějaký Boža Vronský, teda on se jmenoval vlastním jménem Tlučhoř a byl původně zahradník. A tenor, nějaký Boža Vronský, teda on se jmenoval vlastním jménem Tlučhoř a byl původně zahradník. A ten, když přišel na jevi,

0: držel a on se takhle uhodil do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, mě se ptá, jak se to se ženami dělá. Tak nějak to je ten text, rozumíš, já si to už na und nepamatuju, je to taky nějaký pátek. A teď ti šel ten Vronský pomalu k rampě, ten orchestr spustil to tam, tadadam, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tady pod břichem a po těle se ti rozlilo takový zvláštní teplo, jako když ti doktor vrazí kalciovku. A on si dal hnátu na tu nápovědní boudu, zafixíroval ty ženský v tom parteru. Oni se začali kácet jak telegrafní štangle, biletářky je museli omejvat kolínskou, aby přišli k sobě, ty báby ho nepustili z fleku, on musel tu arii opakovat 6krát. A já si to kvůli němu doma odnes, rozumíš? Přišel jsem domů místo ve 10:15 až o 11:30. Fotr myslel, že jsem byl někde za děvkama, to by ho musel znát. A udělal mě ze zadnice třápec.
1: Pivec miloval jako většina herců nikoli anekdoty, ale příhody ze života. Kolem holého faktu dovedl vybudovat nádhernou hereckou etidu, která každým novým vyprávěním košatěla. V tom soutěžil s Františkem Rolandem, rovněž mistrným vyprávěčem, a navazoval, jak sám tvrdíval, na největšího vyprávěče všech dob, na Karla Želenského. Já tenkrát dělal taky něco v operetě, vzpomínal Pivec na svou bratislavskou éru. A chodil jsem na svůj výstup vždycky po baletu, víš, holky tam tancovali kankán. Takže už jsem se z kulis na ten balet koukal. A když to bylo tak o třetí repríze, tak jsem si všimnul, že tam se mnou stává náš parukář. Takovej malý plešatej chlápek, on se koukal na ty holky, oči mu svítily a povídá, pane Pivec, taky se chodíte na ten balet koukat, že jo? No já vám něco řeknu, to já si nikdy nenechám ujít. Řekl jsem inšpicientovi, aby na mě zazvonil, abych to nezmeškal. Ono je to žrádlo, že jo, pane Pivec, ježiš, to je pošušňáníčko, já vám teda řeknu. A najednou nasadil takovej plačtivý výraz a bez pauzy pokračoval. Já bych nezapomněl, předevčírem mě umřela žena, zítra odpoledne má pohřeb, tak bych vás, pane Pivec, moc prosil, kdybyste měl chvíli času a přišel. U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá, dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro 2:30 a tam seděli v té vrátnici 2 chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si, a věžička je v prdelce, tradadá, a ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá, pro Kristovy rány, zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, A teď si dáme pro změnu šášek jako hráč.

0: ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde.
1: Hergot, kruci, zařval jsem. Co je s tím autákem?
2: Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není. Volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
3: Hovoří zasloužilý umělec Radovan Lukavský.
4: Blížíme-li se k horám, vidíme z dálky malé vršky, které se nám před očima zvedají a narůstají, a když dojdeme až k nim, máme před sebou velikány. Blížíme-li se k lidem, bývá tomu někdy obráceně. Na dálku obdivujeme velikány a když se k ním přiblížíme na dosah, překvapeni zjišťujeme, že mají bezmála naši lidskou míru, ovšem bez toho mála, pro které jsou a pořád zůstávají velcí. Nicméně u některých lidí původní obdiv se přes takové překvapení už nepřenese. Viděli hory a chtěli dojít k velehorám. Chtěli si sáhnout na hrdinu a dotkli se jen člověka. Zklamání. A přece může takové přiblížení vést i ke zblížení a obohatit nás až jímavým poznáním, jak všechno opravdu velké je zakořeněno v obyčejném a proto nestrácí svou lidskou míru. Jako student jsem obdivoval velikého herce Jana Pivce. Okouzloval nás na stříbrném plátně, oslňoval na jevišti, byl miláčkem široké divácké obce a jeho vrcholné výkony ocenila i evropská kritika. A tak jsem před ním stál ještě pořád jak na úpatí hory, když jsem ho při náhodném setkání u Vinohradského divadla viděl poprvé tváří v tvář a byl jsem mu jako začínající herec Václavem Voskou představen. Jiskřil a sršel humorem zblízka jako z dály, pro dva kolegy na rohu ulice jako před vyprodaným divadlem. A jiskřil a sršel, jak jsem později měl to štěstí vídat, kdykoliv ve volné chvíli usedl s kolegy někde za scénou v klubovně nebo velké šatně Tylova divadla. Měl v sobě centripetální sílu magnetického pólu, ještě nepromluvil a už přitahoval posluchače. A ti k němu vzhlíželi, ponoukali ho, lebedili si, nahrávali mu k poentám, anebo se dožadovali opakování už slavných historek a bránice se jim rovnou slastně chvěli nedočkavým smíchem a pak se řechtali, řehonili, řičeli, až se zajíkali, stajili dech a zas vybuchovali v náhlých explozích a nezadržitelných kaskádách a nad celým tím halasem a tartasem se občas vzneslo nádherné Pivcovo solo, jeho smích, který byl mezi smíchy král. Když pohasly ohňostroje, teprve vystoupil z role ohňostrůjce člověk, herec za scénou. A ti druzí kolikrát ještě ani nestačili pocítit vděčnost a už mluvili o zklamání, když viděli, že ten člověk ku podivu není samá přednost, že má i své slabosti, že je vlídný i nevlídný, z té míry laskavý i snadno z míry vyvedený, dětsky vstřícný i dětsky svéhlavý, snadno polichocený i podrážděný, blahovolný i málem zlovolný, snadno zranitelný a proto i útočný, náladový, ale snadno smiřitelný, někdy ovšem zcela nesmiřitelný. Zkrátka, že je plný protikladů jako v menší nebo větší míře každý z nás. On ovšem spíš v té větší míře, ano. Ale nevyvažovala to i větší, vrchovatá míra jeho herectví? A nebyl tohle právě pro ně ten kyprý živný humus, z nějž tak mocně rostlo a podivuhodně kvetlo? Herec nemůže svůj mistrovský nástroj, s kterým dokázal na scéně divy, svůj nervový systém, uložit za scénou do pouzdra jako virtuos své Stradivárky. Struny dozní, když je smyčec už nerozechvívá. Ale rozehrané nervy vibrují a jsou citlivé na všechno kolem ještě dlouho po představení. Je v nich něco, co žije v nás bez nás a co rádo využije povolených otěží, aby se nám vymklo z ruky a projevilo se na vlastní vrub. Všichni to známe. Všichni si to dovedeme představit. Jenže co máme u sebe za samozřejmé, u druhých často, jako když nemůžeme pochopit. Je zvláštní, že ani my herci, pro které je představivost denním chlebem, si sami sebe v postavení těch druhých, nejde-li zrovna o role, příliš často nepředstavujeme. Leda, až nás to samo trochu trkne. Jako například mě tenkrát při Optimistické tragedii. Hostoval jsem v ní na angažmá a v zákulisí jsem tedy dostal prozatím svůj koutek v místnosti inspicientů vedle šatny Jana Pivce. Ten mě jednou zastavil u dveří, šli jsme právě na představení a řekl mi několik přátelských povzbudivých slov o mém Vainonenovi. To se v zákulisí často nestává. S vděčným pocitem jsem vešel do šatny a chystal se na roli. Jak snadno v té chvíli člověk zapomene, že i kolem v šatnách se herci připravují na role a větší. Měl jsem tenkrát takový nápad, že námořník Vainonen na začátku hry vztekle řeže do kusu dřeva a ke konci, že je z toho plachetnice. Polínko dodané rekvizitářem jsem si potřeboval předem trochu naštípnout a tak jsem nasadil nůž a uhodil párkrát o podlahu. V tom se otevřely dveře a v nich stál pivec a ledovým tónem řekl: budete takhle tlouct ještě dlouho? Protože týž pivec před chviličkou mi s úsměvem tykal, myslel jsem, že svou přísnost hned obrátí v žert a nasazoval jsem na úsměv, ale v téže vteřině a naštěstí tedy včas jsem poznal, že to už není týž pivec a že vůbec, ale vůbec nežertuje. Zakoktal jsem omluvu a dveře se zavřely. A tehdy mi to tedy poprvé došlo. Byl mistrem bleskové totální proměny, kterou u herce tak obdivujeme, aniž někdy tušíme, jaké vnitřní koncentrace, jakého přeladění osobnosti je už za scénou zapotřebí, aby se pak na jevišti všechno zdálo samozřejmé. Nenapadlo by nás tlouci kladivem vedle ladícího violončelisty, ale že se ladící herec právě chystá hrát na strunách svých obnažených nervů, s tím jako by nikdo nepočítal. A přitom právě jeho nervy jsou ten citlivý výrobní nástroj, s kterým stojí a padá celé divadlo. A nežádoucí otřesy jej mohou přinejmenším rozladit. Ale rozladěný herec je ovšem hned považován za primadonu nebo za podivína. A jakým nešetrnostem bývá právě včas tvořivé přípravy za scénou kolikrát vystaven. Dá se věru říct, že divadelní provoz citlivými přístupy ke svým citlivým výrobním nástrojům právě neoplývá. Ale divadlo je paradox na paradox a jen zvolna v něm docházíme k plnému pochopení všech uměleckých i lidských hodnot jeho tvůrců. Blížíme-li se k horám, roste jejich velikost a náš obdiv. Blížíme-li se k lidem, vytrácí se někdy obojí. Mýlí nás, že jsou vlastně bezmála jako my. Pro obyčejné v nich už nevidíme to neobyčejné a tím méně podivuhodné sepětí obojího v jednom člověku. Teprve až zase vzdálenost nezadržitelně narůstá a všechno ostatní se zmenšuje, teprve až hory na dobro zmizí za obzorem a člověk herec za scénou, poznáváme, že čím dál menší je jen to lidsky pomíjivé a před očima nám naopak zase roste to cenné, co z obyčejného člověka dělalo neobyčejného herce. To málo, pro které byl a zůstává veliký jako hora.
5: Hudebních pořadů je celá řada. Ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na té máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
6: Dobrý večer.
5: večer, dobrý večer, dobrý večer. Je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček. Dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla Carreras Show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou. Radek Kašpar! Radku, já tě vítám u nás v Carreras Show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
6: Carreras Show lidi není, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisí.
5: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpar. Přátelé, dříve, než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuje nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc utekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Můžete se nám představit?
7: Já jsem jmenuji Bohumil Šimáček.
5: Pan Bohumil Šimáček.
7: Šimáček.
5: Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
7: Praha 1, Václavské náměstí.
5: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čantra.
7: Čantra.
5: Dobře, mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
7: No taky, já pracuji v Pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností. Ano.
5: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem, ano. Tomu se teď myslí módně říká public relations, nepletu se?
7: Na homosexu.
5: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
7: Naopak.
5: Aha, tak teď to vadí zas mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
7: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
5: No tak skupina Lunetik.
7: Hlavně Vašek.
5: Dobře.
7: I Aleš, ale.
5: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou, no. Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
7: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hrši.
5: Aha, no, dobře, krásné. Takže raději nějaký jiný koníček.
7: Písničky Vaška Neckáře.
5: Vašek Neckář, ano. Takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
7: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pámbu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře. No a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem. Z Václavaku zpátky sim, poradcům se líbil všem. 2356 bodů.
0: 2356 bodů. No, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. A co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit?
2: Já jsem Jarin Rukavica.
0: Pan Jarek Rukavica.
2: Rukavica.
0: Odkud jste přijel, pane Rukavico?
2: Z Bučovic.
0: Bučovice, počkejte, to je tuším na Moravě, ale teď si nespomínám, to je severní Morava nebo jižní Morava?
2: To je jižní, ne, kurňa.
0: Dobře, nemohl jsem si vzpomenout. Přijel jste z jižní Moravy, jak se vám líbí tady u nás v Praze?
2: V Praze je blaze, ale u nás jsou lepší lidé, takový srdečnější, pohostí.
0: Ano, ano, říká se to, že na Moravě jsou lidé mnohem srdečnější než v Čechách. Mimochodem, nevadí vám, že vás takhle přidržuju?
2: Já už jsem se toho všiml, ještě jenom chtěl lísknout ty šuliny, aby jsme tady už...
0: Prosím vás, jak se to vyjadřujete? Jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
2: Ogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Se, bolí vás hlava?
2: Tož oni mě neuvidí, jo, my tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás, kupte, ale... to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka. Neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
2: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte a máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
2: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
2: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání?
2: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
2: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. No. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
2: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař, to už je zajímavější. Co socháte?
2: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
2: Tož Němčoři to kupujou a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
2: No, šlivovica.
0: Ano, dál.
2: To žvínko.
0: Hezký koníček, dál.
2: To aj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
2: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
2: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
2: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
2: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
2: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
2: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
2: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
2: Zpívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
2: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lekže diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
2: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co je? Co se zase děje?
2: V Bučovicách se říká, že jsou Goťákovi aj podobný.
0: No kdo se tam asi pěkně chlastá teda? Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, no, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
2: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
2: Tuž vás dětka zdraví vyslaným, kurně.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
2: Tuž Goťák. Co jiného, Goťák.
0: Písnička. To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
2: Tuž je tým Ptáčkovi.
0: Ptáček je Rabáček.
2: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
2: Ne, Ptáček.
0: Jo, Ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
2: Ne, to je Hnízdo.
0: Jaký Hnízdo?
2: Tož takové malé šprota, oni v tím bydlí jo, v Rině.
0: Kdo?
2: Tož Ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, malý modrý Ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
2: Ne, toto jsou chytří Ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
2: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
2: Stamávali, jo?
0: Jo.
2: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás Bučovica.
2: Já neměl ty strupy a vál. Podnikatel, já nemůžu být tři dní, ty cajzle pobouchané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
2: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
2: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
2: Už to nebylo slyšaté, ale...
0: No podle mě to je rovně.
2: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
2: Já nebyl ty strupe, nemůžu být tři dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. Ty to možné, takhle hloupé člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty, číšku.
0: Žádná škoda, vole.
2: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuješ, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
2: Tak pomenuju moju svinu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem. Šuliny. Ok, už valí, jo.
0: No, aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec jeden.

0: jste si jistý tou melodii?
1: Já jo, ty to hraješ blbě, ty. Vědějš těle. Kde jsou ty písmenka?
0: Asi se to nějak kouslá.

0: takhle můžu jít do žitě a nejsi otěžit, ty.
1: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce, ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
2: Skvěle zvládl to Karla, až pro to pecnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů.
1: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující, to je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Carreras show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
2: To byl dneska název, vole, naschledanou si s tím kole.
1: Naschledanou, přátelé.
3: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferris Seidl, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? Ale on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Upa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, víte, já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, To nebyla jízda, to bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
4: Moji přátelé mi přezdívají Jenda Zabiják. Jakožto boxer jsem strávil mezi čtyřmi provazy polovinu života. Život mi uštědřoval prudké rány. Hlavně večer. Mezi lidmi se chybně myslí, že při boxování se blbne. Jsem zde, abych vám dokázal, život mi uštědřoval prudké rány. Můj první trenér byl znamenitý taktik. Radil mi, hleď takhle okolo soupeře, mávej hodně rukama, možná, že v tom průvanu nastydne. V podstatě cíl mé přednášky, vážení přátelé, je dokázat vám, že box je velmi zdravý sport, který strašně rád knedlíky. A hodně sosu. A pěkně teplý a zamíchat žicí. A tohle mi strašně chybělo na mých boxerských zahraničních turnéch. Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se nezná. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů a kdyby 300... A kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska mezi všemi a proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Aha. Nám boxérům slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos, zbděti. No a tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou a pamatujte si, že box... Život mi uštědřoval prudké rány.

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám. A přál bych si, abyste se bavili stejně dobře, jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jevištěm, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář u ROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem. Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl. A nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně. Nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své pondělní výrobky písmenem M, podle slova Montag nebo Mandy, a prodávají je s určitou slevou, protože tato auta jsou poprávě přes stálem víkendu osazenstva závodu ještě o něco kazovější a mizernější než normální. Já prosím, žádné písmenko M na těle nemám, a pak já jsem ryze český výrobek. A ten, prosím, to se nezlobte, aspoň podle televize a podle tisku, nesmí být kazový už principiálně. Dále, narodil jsem se 19. prosince, což spadá do znamení Střelce. Prosím, nepodezírejte mě z nějakého okultismu kosmopolitního. Jediný tedy okultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kuchař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavných kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala. No tak jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě jako, že třeba Střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč by mě příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že Střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, Střelci přibývají zůsta státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku.
a až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent SAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer. Dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Tak začátkem července dostal Majer na prázdniny odjel a dostal za 3 dny dopis, úřední dopis lavičkou divadla, kde stálo: vážený pane kolego, jedině provozní nutnost mě nutí, abych za vámi poslal knížku Shakespeareova Macbetha a požádal vás, abyste se titulní roli během prázdnin naučil. Se zkouškami počítám koncem září, s premiérou začátkem listopadu. A dovedně napodobený podpis šéfa činohry a Majer, jak se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách po návratu do Prahy v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude, a vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost v pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram: prijedte neděle 16.00, Revnice nad Razy, pretacíme jednu scénu ze zimního filmu, vlastní kozich, lize a sanky sebou. Podpis produkce filmu. No a tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu, 30 ve stínu, peron v Řevnicích lidu prázdnej, a po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který váčil na jednom rameni, sánky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majerovnou k Řepovi a povídá: Ježíš Maria, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalín někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, a co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty hoř. Tak tohle je, řekl bych, dobráctví normální. A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení. To znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z Národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra, a hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Steinmar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla, nafilmovávala. Najednou řekli Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popad. Otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda, abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přešel říjen, listopad,
Nic se nedělo, až na hod boží přišla Skořebka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát, tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty, a pak ta nestydatost, teda pánové, to už přestává opravdu všecko. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku a povídá, a víte, že mě to kluci bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu, to šla dát vyvolat do kšeftu. Povídám tomu vedoucímu, pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se tam, říká, moc krásný, paní Skořebko. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tichánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudební divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení a obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena. Autor Míla Zavřel, úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, který když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menčíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMU. Zrovna on, že jo? Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menčík vypadá, tak musel študovat nejméně v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stal opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma. Víte, že mám k cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň. Ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatný. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v loži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, tak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí i vy jedna mlsoto, což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň Matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně, a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. On kromě tedy toho režírování foukal na pohřbech a na různých tancovačkách taky basbombardón. A ten měl jednu režijní připomínku, která mě utkvěla. Kdykoliv se mu zdálo, že se na jevišti nic neděje a že je to otrava a nuda, zařval na ubohý ochotníky. Je to mrtvý! Chodit! Chci říct, že správně cítil a věděl, co je to jevištní život, ovšem chyběly mu výrazové prostředky, jak právě to mrtvý odstranit. Pane Bože, kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, asi nemám dostatek odvahy.

Tak kdo nebyl přátelé katolického náboženství tehdy, které bylo povinné, měl jednu hodinu týdně volno, říkali jsme tomu okénko. A toho jsme my, ateisté a jinověrci, využívali k návštěvě velkých poutí na Karlově náměstí. No to byla nádhera. Celý Karlák, od Faustova domu dolů k Spálený ulici a nahoře od Novoměstské radnice až k nemocnicím, byl pln krámků, stánků a bud, kde se za pouhou jednu jedinou korunu předváděly nejrůznější atrakce, tedy drobné podvody. Celý Karlák laholil ampliony, hrála se jedna podrhovačka za druhou. Tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomickýho lidi se má, jak správně ekonomickýho lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten goličovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extrakt, extrakt speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je metla lidstva. Lezde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček, že napřijde spole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku v divadle strašného hunda, jak se tomu divadle říká. Měla papundeklový plout ve polepený volezlými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice a tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcírovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, Stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně Stejskalová. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně Stejskalová.

přílišného dramaturgického citu k uvádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření národní kultury. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také na, co soudím o Libuši. Já se přiznám, nebyl jsem si zprvu jist, o kterou Libuši jde. Zda jde o činoherní kolegyni Libuši Havelkovou nebo operní kolegyni Libuši Domanínskou. A nebo, to jsem ovšem vyloučil hned od začátku, že by mohlo jít o paní Libuši Pospíšilovou z Československé televize z pořadů pro kulturní améby a prvoky Bakaláři. Z holého titulu jsem pak jaksi usoudil, že půjde patrně o operu Bedřicha Smetany a řekl bych k tomu toto. Podívejte, Libuše se nehraje tak často, protože se divadlo taky tak často nezavírá a zase nevytvírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, určité dny ve státní svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo. Což je důsledek potom v tom, že poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla sklédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych v této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich, a sice jak pan Štern potká pana Kóna, říká: pane Kón, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty? Říká: ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká: ale operu. A kterou? No, Libuši. A jaký to je? Pan Štern se zamyslí a pak povídá: no, v půlnoci jsem se podíval na hodinky, a ono bylo teprve půl devátý.

Tak, abyste mi nezeslavnostnili, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přeříkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. Řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská, i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. Ale že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když její pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Sedávala třeba odpoledne Důlska, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník, a paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Feces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou, a Bušek vzrušeně křičí na to.

Bláhu. Cože ty mě, prvnímu rádnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval, a taky ani nemá podle Stroupežnického, tak vykřik. Cože ty mě, ponocnýmu, budeš vyhrožovat? A tak smáli jsme se jistě. Smáli jsme se na jevišti i potom v pauze v šatně. Jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje. Ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky. Dával se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkovi. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne nahoře Žižkově, a v posledním, v pátém obraze hrál epizodní postavu Jana Roháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistup blíže, cero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, takový ty uhlazený, měl takový jemný larmojantní rejstříček. Jeli ještě šálek kávy, milostivá paní. No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak. A přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou. Najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A paní Čínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nacpal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje. Ale Paničický se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej patetický to nechal bejt, nasadil ten jemný konverzační rejstřík, jako v saloně ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, Koranda roháč.

Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábolil své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala. A chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát. A o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka. Nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní: prosil bych, aby tohle...
A zkrátka pedant Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici. Což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale dostal prostě, bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskany jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text, vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní. Nema je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal ji Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plagát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nema je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda spráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřmále v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archívu a zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí, četníci odvádějí Juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak je nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku, zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči
a opakoval jak gramofonová deska: žaluji ředitelství, pana režiséra a všecky pány herce.

0: Děkujeme. My vás, přátelé, vítáme do druhé poloviny. Co jsi připravil tady pro diváky?
1: Pohádku.
0: Počkej, moment. Co to je tohleto?
1: Tohle to je indiánský uzlíkový písmo Kipu. No. To byl po dědečkovi, on byl z Peru. On vždycky říkal, a já jsem Inka z Peru, já na všechno.
0: No dobrý, vrátíme. Pohádce se vrátíme.
1: Pohádka se jmenuje, milé děti, Razar Parkantíci. Se jmenuje o neposlušných kozlátkách. Tak jedem, jo?
0: Ano.
1: Milé děti, v jedné maštali žila kozička a ta měla 6 blbých prasátek a jedno chytrý.
0: Cože měla?
1: 6 blbých prasátek a jedno chytrý. 7 prasátek měla kozička.
0: Koza měla prasátka?
1: No co, tak je měla s někým jiným. Třeba se zaběhla, nebo to byl kříženec, jak se tomu říká, hybrid, že jo? No. Takovej prasojt.
0: Takové kose.
1: Ano, ano, no prostě, ano.
0: No, jedeme dál.
1: Blbý prasátka se jmenovala. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, sedmek, sedmek, osmek, vysmek, co?
0: Není jich nějak moc?
1: To je stádo prasát. To chytrý prasátko se jmenovalo jako já Alois.
0: Jakže...
1: To je hezké děti, že jo?
0: Jakže se radost. Jmenovala ta prasátka?
1: No se to nelíbí, pane.
0: Jak se jmenovala ta prasátka?
1: Děti, já to opravím. Blbý prasátka se všichni jmenovali Alois. Chytrý prase se jmenovalo Profesor Mladý. Jste spokojený jako chytrý prase?
0: Když už prase aspoň chytrý, no tak jedeme dál.
1: Jednou, přátelé, když šla koza na šichtu, povídá prasátku. Někomu neotvírejte, pak je zamkla, klíč pověsila na dveře a šla do kina.
0: Počkej, teď si říkáš, že šla na šichtu.
1: No dělala uvaděčku v kině, no co? Za chvilku přišel ke chlívku medvěd a povídá, kozlátka, odevřete, to
0: jaká jsem... kozlátka? Před chvíli si tady všem lidem tvrdil, že měla nějaký prasata nebo co?
1: No jo, ale to ten medvěd ještě nemůže vědět, ne? Blbej medvědek jako zimu chlívku, co tam má čekat? Andulky! Kyselý rybičky! To je hrozný. Povídá, kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše maminka kráva.
0: Cože? Co řek?
1: Promiňte. Já to opravím. Já tady mám uzlík jako kráva. Kozlátka, odevřete, no jo. Ale dětem se to líbí. Kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše tatínek kráva, no.
0: No. Vidíš, to je daleko lepší, jedeme dál.
1: Odevři si sám volala, kozlátka. Klíče jsou nad dveřmi. Tak divný kozy jsem ještě neviděl. Řekl si hajný, děti, a slez.
0: Proboha, jaký hajnej?
1: Posedu, co?
0: Jakej hajnej?
1: Já už nevím, kde jsem.
0: V Mostě.
1: Tak divný kozy jsem v Mostě ještě neviděl. Řekl si medvídek, dětí, grizzly to byl. Vykop dveře a vyrazil ven.
0: Jak mohl vyrazit ven, když stál venku?
1: To je bohužel jeho problém. Prasátka venku, vidíte, že to bylo venku.
0: Tak asi jo.
1: Medvídka chytila a zaživa ho stáhla z kůže. Medvídek, milé děti, přehoděn vlastním masem, ještě se z něj kouřilo, pelášil, co mu stačilo. Tu chvíli šla okolo nůše s babkou na zádech.
0: Hej, hej, moment. Co vykouklo z babky?
1: Z babky táhnu rum. Z vás taky. Ale z nůše vykouk myslivec a povídá, i vy jedny zatrachtilý prasátka, vy jste mě tady málem oddělala chráněního medvídka z Tanapu? To je Tatranský národní park, paní.
0: Já všichni vědí.
1: Vytáh pušku, kozlici, milé děti. A teď je tady smutnej konec. Všecky je od prásk.
0: No, tak se omluvíme divákům.
1: 7 mrtvých prasát, tam leží děti. Jako 7 statečných.
0: Omluv se. Omluv se za to, co jsi tady vytvořil.
1: Ale to ještě není konec. Lidi nevidí, jak skončil ten stažený medvídek.
0: To už nikoho nezajímá tady.
1: Milé děti, medvídek se uložil k zimnímu spánku v náhradním kožíšku.
0: Vydržte
1: to. Bonekanu z kary Trutnov.
0: Vydržte to, už to končí.
1: Vypral si ho v novém pracím prášku.
0: Vydržte.
1: Kožíšek se mu zcvrknul a teď dělá v brdech veverku.
0: No, děkujeme.

0: Buďte tak laskaví, pošlete nám sem ten notýsek zpátky.
1: No jestli to neukradli.
0: Počkej, ne. Proč by to dělali?
1: Mám lidi. No. Prosím, dej notýsek. Pane, pošlete ho sem. Šupí to presto, že jo?
0: Počkej, ne, šupí to presto. V klidu,
1: pane,
0: pomalinku.
1: Ale dopisuje, je.
0: Děkujeme. Takže půjdeme k dotazům. Hele, my jsme dostali tušku, to je krásný. No, to začíná hezky. Jste ženatý, když tak krásně mluvíte o tchýni? No já, jo, my jsme oba dva ženatí.
1: To je... A malý už druhý kolo.
0: No ne, no tak první bylo tak úspěšný, že jsme to museli zopakovat. No, já mám opravdu dobrou tchýni, já na ní bohužel nemůžu nasazovat to, musím říct, to je dobrý, no.
1: Ale on má hodně dětí, pan mladý, no.
0: No tak hodně, jaký pak hodně, no. Mě to baví, no.
1: Mají dokonce malou holčičku, ročník, kačenku.
0: Ano, ano, ano, to je pravda.
1: Jo, paní mladá má holčičku.
0: Proč máme oba, ne?
1: Takový pěkný zubatý dítě to je.
0: Proč zubatý?
1: Nevím.
0: To je normální očička prostě, no. Pohybuje se jako každý dítě, který ještě nechodí, no. Ký není rok, no. Tak normálně leží na bříšku, ne, a?
1: Zuboma se přitahuje.
0: No, tak.
1: Ale je to chytrý dítě. První slovo, když ho viděla, řekla, strejda.
0: Pojďme dál, no. Kam pojedete letos na dovolenou?
1: No, já jedu na Krétu, mezi svý. A už se na mě těšej.
0: Proč máte zrovna červený brýle a ne třeba růžový?
1: Přátelé, červené brýle vždycky nosím na schůzi levého bloku. Nazdar, soudruhu.
0: Počkej. Moment. Tohle to není schůze levého bloku.
1: Není?
0: Ne, to jsou z různých stran lidi, od všude.
1: Aha, to jsou... No, já mám ještě jiný brýle, mám modrý s ptáčkem. Pak mám ještě černý s křížkama na KDU ČSL. Pak mám jedny celý rozbitý. Ty mám na Sládkovce. Vždycky, když mi chtěl dát přes zubu, já říkám, já už byl. Ale mladý ještě nebyl.
0: Pane Nahlovský, kde jste sehnal ty brýle?
1: Ten pán, co mě prodal, se jmenuje Optik. To nějaký prachatý podnikatel, protože má krámy všude. V každém městě.
0: Jaké má pan Nahlovský rád jídlo?
1: Každý. Někdo něco přines?
0: Nežebrej.
1: Neváhejte. Jsem s tím. Nějakou mosteckou specialitku, uhlířinu nebo co takového. Jich rád polknul. Já jsem odsaď rodák, já jsem se narodil v Lomu Mostu.
0: Nosil jste rovnátka?
1: Ano, přátelé, nosil. Co prosím špatně? Víte, já vám něco povím, já vám řeknu pravdu, já jsem z chudý rodiny. My jsme na rovnátka neměli, tak mě maminka vydlabala ze dřeva. Dřevěný rovnátka z Pražce. A jednou v noci jsem se nasazoval na noc, jsem skřípal zubama tak, že mě chytli v hubě plameny.
0: Ale no tak, to už je moc.
1: Od té doby mám pražený mandle.
0: Čím jste byl v minulém životě?
1: Vlkodlak. No, já jsem to poznal jednoduše. Já vždycky, když je úplněk a jdu, tak psi zalejzají. To znamená, že jsem něco musel být, buď to upír nebo vlkodlak. Mně se líbí vlkodlak.
0: Jak se u vás v praxi projevilo vládní nařízení, takzvaný ekonomický balíček?
1: No, přátelé, my si ho necháváme pod stromek.
0: My jsme si řekli, že třeba bude každý balíček dobrý, že jo, co víte, ne?
1: A pozor, aby to taky ještě ten stromeček byl, přátelé, taky to může být, že jo?
0: Tak už to může být jolka. Ježíš, tohle je ale velká morda.
1: Jo.
0: Chci vypadat také tak moudře a inteligentně jako vy. Jak na to?
1: Přátelé, mám recept. Rozběhnout proti zdi.
0: A nebrzdit.
1: A nebrzdit. Pak už to odborný, jak se tomu říká, tenhle ten člověk, co dělá obličeje. Plastický chirurg. Vy jste tam taky už byl, že jo, pane? Já jenom chtěl vědět, víte, kdo se chytne. No a s tou inteligencí si nedějte starosti. To je vrozený.
0: Řekněte cenu Náhlovského.
1: Je tady zájemce? Respektive zájemkyně? Půjdu po cenu. Slečno, berte to jako zimní výprodej.
0: Mám zájem o 3 noci.
1: Kolik?
0: 3 noci.
1: Krista pána.
0: Podepsaný Rudolf.
1: No comment.
0: Pane Náhlovský, v kolika letech jste měl první sexuální zážitky?
1: Nedávno.
0: Nepřemýšlel jste někdy?
1: Nepřemýšlel.
0: Lenon měl lenonky. Jak říkáte brýlím vy, pane Náhlovský?
1: Náhlovky.
0: Jaký je rozdíl mezi kantorem a komediantem?
1: Bruto 20 tisíc.
0: Jak jste se učil ve škole, pane Náhlovský?
1: To je zajímavý, přátelé, já jsem vystudoval vysokou školu a všichni se dívej, proč, jo?
0: To je pravda.
1: Teda proč? Jak to, že jsem ji vůbec vystudoval? Já jsem měl svoji metodu, já vám o tom krátce povyprávím, já jsem v tomhle tom byl expert, přátelé. Základ každého studia na vysoké škole je odhadnout pedagoga. Já jsem byl takzvaný vychytralec, který se učí dopředu. A já jsem studoval historii a vždycky jsem se učil trošku dopředu a takový ty pikantnosti, takový ty maličkosti, co nikdo nemůže jako vědět. Jo. A já si pamatuju, my jsme měli jednou, já nebudu toho kantora jmenovat, on nás učil na nějaký raný kapitalismus a měli jsme nějak napoleonskou dobu a on říkal, přátelé, a v roce 1804 se Napoleon vracel z Egypta a u ostrova Malty se v mlze minul s anglickou eskadrou, které velel admirál Nelson. A to já, přišla moje chvíle. Hajzlík Pepík zvedá ruku. Říkám, pardon, 1804 Nelson ještě nebyl admirál, ale korvetní kapitán. A eskadře velel admirál Hyde, po kterém se jmenuje dnešní londýnský park. To ticho se dalo krájet. On říkal, no, nezlobte se, ale to já přece musím, že jo, vědět. A jsem říkal, já to vím přesně. Říkal, jak se s váma nebudu hádat, uvidíme příště. Já to viděl přesně, já to den předtím přečet, že jo. Hele, přišla příští hodina, ten přišel do třídy úplně zelený. Ale byl to charakter, řekl, já se všem omlouvám, přátelé, pán Náhlovský měl pravdu, opravdu v té době byl Nelson ještě korvetní kapitán. Omlouvám se hluboce, to víte, každý nemůže vidět všechno. Hezky, decentně. A pak učil a koukal na mě. Jestli souhlasím. A něco řekl a já vždycky kejfám. Kámen mu spadl ze srdce. Měl svýho kontrolora. Já jsem si říkal, toho mám v hrsti a teď, ale přišlo zkouškový období. Já jsem se celou dobu neušel, že jo, co jiného, jo. Já byl furt někde v pivnici, naloženej v lihu, kdyby to znáte. Studentský doby, holky, pitíčko, pivečko, ježišmarja, já jsem z opice nevylez.
0: Do dneška.
1: A teď jsem si říkal, ježišmarja, zkouška, co on mi dá? Všichni už říkali, pozor, ten se na tebe asi chystá, člověče. Jsem říkal, nevadí, jsem hrdina, nebudu se vůbec učit, to nemá cenu. Šel jsem tu zkoušku a on už tam chodil jako lev v kleci po tý učebně a říkal, posaďte se, vy jste takový můj oblíbenec, víte, vy opravdu o tu historii máte zájem, to já jsem si pro vás vybral takovou speciální otázečku, helejte se, povstání Tantia Topího v holandské kolonii Sarawak. Já nevěděl za ano, to byl Tantia Topí a nevěděl jsem, co to je Sarawak. Tak jsem se nadech a řekl jsem, no, Tantia Topí, no, co bych tak tomu a on, ježišmarja, promiňte, jste viděl tu suverenitu, já vás nechtěl urazit, já vím, že to víte. Já vás přece nebudu zkoušet. No tak, bylo by to tak záhodno. Říká, víte co, pochycáme si o té historii, co vás zajímá, já už to odmetínám. Na japonský dějiny, zase byl silnej hit. A on napsal, výborně. Jsem ušel a říkal jsem, volové, dostal jsem Tanty a Topího. Kdo ví, kdo to byl? Nikdo. Já jsem říkal, já taky ne.
0: Skočil byste, pane Nahovský, bungee jumping?
1: Jo, skočil, ale s Novotným na zádech. Abych ho měl jako polštář před sebou nárazný. On už to má vyzkoušený. My jsme byli u toho, když skočil, no. Víte, co se tam všechno mohlo stát? Na tom mácháči. Když on tou hlavou taky mohl ten mácháč vypustit. Ne. Kam bychom jezdili?
0: Legrace stranou, teď už je to veselý, ale tam to nebyla sranda. Uvědomte si, co se všechno opravdu mohlo stát, no. Když tam do toho spolu. Když tam mohla plavat nějaká ryba dole třeba, ta se mohla leknout a to je u ryby velice jako těžká nemoc, jo.
1: Téměř smrtelná.
0: Pane Nahovský, jak to, že jste se neumístil v anketě TT jako bavič, když já osobně jsem vám poslala 500 hlasů? Maminka.
1: Přátelé, v TT jsem byl 20., ale v ET jsem byl první.
0: To nebyla soutěž ET, to byla soutěž Tidít.
1: Tidít. Taky první.
0: To je zajímavý dotaz. To se mi líbí, když člověk přemýšlí. Pane Nahovský, mohu dát pít slepicím vařící vodu, aby snášela vařená vejce?
1: Přátelé, já myslím, že jde u té slepice jenom poprvé. Aby si zvykla. To jako když se nechali krávu žrát chmel a bude dojít pivo, že jo? Vidím, že to tady je samý Mičurinec a Lisenko.
0: Je pan Nahovský?
1: Ano, přátelé, je. Ještě. Byl a ještě když pán bude, chvilku nám vydrží kluk jeden.
0: Dobře, tak
1: zubatej, hezkej.
0: Ano. Máme odpověď, já bych jenom dočet dotaz. Je pan Nahovský opravdu tak blbej, jak vypadá? Hele, víte co, třeba pojďte pohovořit, o čem jsme nehovořili, jo? O takových tématech, co působí třeba na lidi. Hlavně na mladé lidi, co působí nejvíc.
1: Kořalka.
0: Ne. Pozor, je to li.
1: Likér nějaký, ne.
0: Lite.
1: Vy už jste na lity.
0: Je to literatura.
1: Aha.
0: A právě proto, abyste se taky něco zajímavého dozvěděli, jsem si pro vás připravil takovou malou přednášku, co to vlastně je ta literatura.
1: Přece nebudete ty lidi teďka nudit.
0: Tak tedy. Literatura neboli písemnictví je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
1: To je geniální.
0: Nedělej mi to.
1: To jste vymyslel sám?
0: Ne, to jsem se dověděl z knih.
1: Taky jsem jich pár přečet, ale něco takhle chytrýho bych dohromady nedal.
0: Ano, Alois. Řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
1: Nešlo by to obráceně?
0: Jak obráceně?
1: Když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet.
0: Přátelé, literatura formuje mladého člověka.
1: To je pravda.
0: Vemte si například Jiráska.
1: Něco lehčího by nebylo?
0: Jirásek snad není tak těžký čtení.
1: Jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. Pěkně mě to sformovalo.
0: Ano.
1: A návrh temno. Takhle tlustý.
0: Ano, to tam zůstalo dodnes.
1: Ano.
0: Prosím tě, hovoříme o literatuře.
1: Ano, přátelé, já vám řeknu, víte, proč jsem tak chytrej? Protože celý život čtu. Já jsem se o literaturu zajímal už jako dítě. Například, když mi bylo 8 let, tak mi strejda koupil k Vánocům nádhernou knihu, která se jmenovala Nikola Švajloupežník. A strejda mi říkal, chovej se jako Nikola, ať tě na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Málem jsem skončil polepšovně. Ale doktoři říkali, že to je vliv neadekvátní literatury k mému věku. To je těžká věc, nevím, co to znamená.
0: Lidi tomu rozumě, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila něco adekvátního, krásnou knihu, která se jmenovala Hra s ohněm. Tentokrát jsem byl polepšovně 2 měsíce. z tohto měsíc.
0: Co třeba Bobeš?
1: Prosím.
0: Bobeš?
1: Bobeš?
0: No.
1: Jsem si nesměl hrát s Bobšem. Maminka si to zakazovala.
0: Moment, čemu jste doma říkali Bobeš? Jo, takhle. Tak proto malý Bobeš. Soustředce literatury. Velikáni světové literatury.
1: Ano.
0: Co třeba Igo?
1: Čego?
0: Ne Čego, Igo.
1: Ale Čego, Igo, Boga jego. Proč nám je tady srbo chorvátsky? Bosňáku zatrolená.
0: Prosím tě, Igo, psáno Hugo.
1: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost. Igo, Hugo. To je jako kdyby se říkal v dnešním filmu, hrál hlavní roli Igo Ás.
0: Co to je Igo Ás?
1: No Hugo Ás.
0: To je velmi legrační.
1: Igo.
0: A co třeba London, Bílý tesák?
1: Tak mi říkají, že jsem byl malej. Protože jsem byl takový houževnatý.
0: Ano, hele, já bych to trošku zjednodušil. Víš co, takhle, máš nějakou oblíbenou knížku?
1: Ano, mám jednu, spořitelní.
0: Nás nezajímá tvoje spořitelní knížka.
1: Já mám vaši.
0: Jo?
1: No jo.
0: A proč jí máš?
1: Jsem si vybral 1000 korun dneska.
0: Jo, a co heslo?
1: Orel je v láhvi.
0: Matka jich zavařila celé hnízdo. Buď zdrav, soudruhu.
1: Buď zdrav.
0: No ne.
1: Tady konspirace.
0: Prosím tě. Jak jsi se k tomu dostal, k tomuhle heslu?
1: Máte to vzoru napsaný tuškou.
0: Já si taky moc nepamatuju, no. No nic, hele, ještě zjednodušíme. Řekni nějakou literární postavu, který jsi se chtěl podobat a půjdeme
1: do toho. No já jsem chtěl být vždycky Čapájev.
0: Jo?
1: A jak? Nikdy jsem se nečap. Pak jsem chtěl být Tarzan, ale maminka mi říkala, že jsem spíš podobný tomu slavnému komisařovi.
0: Který?
1: No z té italské chobotnice.
0: Který?
1: No ten Korádo. Korádo Kakány.
0: Děvčata, podívejte se sem. To je Korádo Kakány. Tohle kdyby vlítlo na Sicílii, tak do měsíce stoupí celá mafie do Pioníra.

0: Takže přátelé, my vám děkujeme za spolupráci, to je pro dnešek opravdu všechno. Loučí se s vámi Josef Aleš Národský.
1: A Josef Mladý.
0: Dejte se hezky a zase někdy naschledanou.
2: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popad do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam? Slipme si. Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde skovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicem a Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se. Když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám. A ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, člověk, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček, já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou. Najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral. Žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž. Říká, Musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak Vatova přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytak jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je neděli, já vás vítám při sledování pořadu Co týden tam. Nejprve po mé levé ruce je to pan Julius Binder, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce je to poslanec federálního shromáždění za sociální demokracii, pan Miloš Zeman, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, Cuzanko, já bych zahájil diskuzi a sice problémem číslo 1 v minulém týdnu je Gabčíkovo. Pane Bindery, vy jste tady od toho, abyste nám o tom něco řekl, takže prosím.
1: Prosím vás, Gabčíkovo, to je problém, si myslím, nielen týždňa, ale aj storočia, hej? Prosím vás, keď odkloníte, áno, Dunaj, keď odkloníte rameno rieky inám, prosím vás, voda zostáva, áno? To je v poriadku. To, že je uhyn rýb, ako mi chcú Česi, alebo tí, ktorí vyvolávajú, ja neviem, maďarskí neofašisti, také vážne vysvetliť, že uhynuté ryby, prosím vás, všetké sú z mora. Áno? To ja neviem, ja som, prosím vás, jednu po druhej ochutnával, áno? 3 tony nám toho došli na hydrostav. Všetky boli strašne slané, prosím vás. Tak, pane Bindery, promiňte, že vás prerušil, ale... Hlasí se o slovo pan Zeman. Prosím vás, neprerušujte ma, no tak já můžem odjít z toho studia. Pane Bindery, dostanete ještě slovo, ale teď pan Zeman. Pane Zemane, s čím jste přišel vy?
2: Vážení přátelé, jako člen prognostického ústavu jsem se zabýval velice zajímavou otázkou, proč mají krysy na Slovensku 4 nohy. Odpověď je velice jednoduchá, stejně jednoduchá, jako je otázka. Krysy na Slovensku mají 4 nohy proto, aby byly u popelnic dříve než důchodci.
0: Pane Zemane, ale prosím vás, to myslím se netýká příliš toho problému na Gabčíkovu, takže pane Bindery, můžete nám k tomu ještě něco více povědět?
1: Prosím vás, tak já už jsem k tomu povedal si myslím toľko, že už je netreba k tomu volať, čo ešte dodáva. Prosím vás, vodohospodár na Slovensku je není ani jeden. Áno, ochrancovia prírody, veď ja som najväčší ochranca prírody, prosím vás. Aká betonová lobby, čo sa nám tu stále, prosím vás, navráva z tých českých prominentných oponentov, prosím vás, a tí maďarskí nac. Veď oni tam majú svoje veľké problémy, nie s ekológiou, prosím vás, ale hlavne s politickou reprezentáciou v Maďarsku, takže to využívajú oproti nám. Prosím vás, ja si myslím, že keď prehradíme Dunaj, áno, keďže tie spodné vody už to nezhorší, áno, tak ostanú rovnaké, teda takto, zostanú rovnaké, alebo sa ešte zlepšia. Veď toto povedal aj pán Mucha, prosím vás, a to je odborník, si myslím ešte väčší ako ja. Však je to môj švagor, no tak čo sa nad tým ešte ponosovať, lebo, pane Bindery, ja vám ďakujem, prosím vás, ale čas pokročil, díky a príští týden, na videnú.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další vydání pořadu Co týden dal. Mé milé hosty představím nejprve po mé pravé ruce, je to pan premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce jsou to pánové Vladimír Mečiar.
2: Dobrý den.
0: Pan Jiří Dinsbír.
3: Dobrý den.
0: A pan Fischera z Československé demokracie.
4: Dobrý den.
0: Pánové, než zahájíme diskuzi, já bych požádal pana Klause, aby se vyjádřil k problému benzín. Motoristé píší k nám do redakce, kolik vlastně benzín bude stát, proč se zdražoval a tak dále. Takže, pane premiére, prosím.
1: No ne, pane redaktore, opravdu o tom benzínu já bych už nerad mluvil, protože je tady řada důležitějších věcí. My s českou vládou jezdíme, jednáme se slovenskými partnery, projednáváme to, či ono. Takovýto balík problémů jsme již vyřešili a ten benzín, to je prostě věc, kterou já slýchám skutečně dnes a denně. K tomu benzínu, jak jistě víte, benzín už byl, jednou cena byla upravována. Počítáme s tím, že v lednu dojde k další úpravě ceny. Takže od ledna by měl stát benzín, to je takové malé upozornění pro motoristy, 15 korun po litru. Po této úpravě přijde samozřejmě další úprava. Všichni šoféři si budou muset vyměnit fotografie v řidičákách, protože se jim trošku protáhnou ksichty.
0: Ano, pane Klausi, já vám děkuji, ale teď otázka a pro pana, prosím, pane Fischera, vy se pořád hlásíte.
4: Prosím vás, já bych byl za to, aby skutečně bylo to referendum, kde by se občané mohli vyjádřit.
0: Pane Fischero, teď je otázka trošku jiná, takže já bych se vrátil k tématu. Pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích a prosím, pane Fischero, moment ještě, pane Mečiare, pane Fischero, ještě něco.
4: Prosím vás, to referendum skutečně je podstatná věc, protože občan musí rozhodnout, ano, obyvatel této republiky, zda se chtějí rozdělit, anebo nechtějí se rozdělit.
0: Ale pane Fischero, ještě jednou vás, prosím vás, žádám, já tuto diskuzi musím řídit, takže pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích, na čem jste se dohodli, na čem jste se nedohodli, jaké jsou do budoucna plány a cíly vašeho hnutí?
2: Počuvajte ma tak. Samozřejmě jsme se zišli aj z ODS, aj s panem Klausem. Myslím, že jsme se dohovorili celkom dobře. Asi z 15 bodů jsme takmer 15 odsouhlasili. No a zjedíme se opět, ještě nevím kde, asi na Slovensku, nebo tam je krajší jako v Čechách, a dohovoríme zvyšok.
0: Ano, pane Mečiare, pro tentokrát vám děkuji, ale teď ještě otázka pro pana Dinsbíra. Přišel dotaz, prosím pane Fischero, copak?
4: Prosím vás, to referendum, to je tak podstatná záležitost, která skutečně nelze přehlédnout. Já bych,
0: pane Fischero, prosím vás, po třetí a naposledy, jo, doufám, že už se to nestane, Zuzanka už je také nervózní. A, tak pan Fischera, toto sám nemá, že těme, lebo ota toto. Takže ještě jednou, Zuzanku, děkuji. Ještě jednou bych se zeptal pana Dinsbíra, protože ten ještě neměl slovo. Pane Dinsbíre, otázka od naší čtenářky. Zdali váš krizový štáb tehdy zjistil, zda irácká armáda vlastní atomovou zbraň?
3: No tak samozřejmě, že náš krizový štáb byl skutečně v Iraku. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, zda tuto zbraň vlastní. Ovšem, pokud ji vlastní, tak se to jistě v nejbližších dnech ukáže.
0: Prosím, pane Fischero, zřejmě máte něco zajímavého k tomuto tématu?
4: Ano, k tomuto tématu mám jednu věc, prosím vás, to referendum, které bychom skutečně, ale pane Fischero, prosím vás,
0: myslím, že čas se naplnil. Pánovi, já vám děkuji za váš zajímavý rozhovor, pane Fischero, a všichni ostatní díky a příští týden na viděnou. Ano, a teď jsem si pozval k mikrofonu, prosím vás, hvězdu světové velikosti, je to operní zpěvák, tenor Luciano Pavarotti. Pane Pavarotti, signor Pavarotti, to je jako pane Pavarotti, chtěl jsem si zeptat, jak se díváte na dělení republiky?
5: Sono molto triste, perché Čechoslovakia je molto bella paese.
0: Pan Pavarotti říká, že je velice smutný, protože Československo je velice krásná země.
5: E voglio dire una cosa che tu sei un stronzo. E panovi, já si tuto odpověď bohužel nemám zaznamenánu, takže nemohu odpovědět, to jsem bohužel nerozuměl. Já vám děkuji, pane Pavarotti, a my si vyslechneme jednu skladbu z jeho repertoáru.

0: Ano, já vám Diko nemusím ještě představovat. Je to známá populární osobnost, zpěvák Žbiroslav Mírka. Miroslav Žbírka. Pane Žbírku, jak se koukáte na současné dění na Slovensku? Jak hodnotíte vystoupení pana Mečiara minulý týden v televizi?
1: Víte co, já si myslím, že to je není důležité. U nás je důležité, že chodí listy do nášho programu, který se volá, že Rytmik. Áno. Dostali jsme velmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list samozrejme dostávate tričko a LP platňu skupiny Modern Talking. Tričko s nápisom Rytmik. A teraz, ešte než vám pustím moju najnovejšiu pecku, ešte by som prečítal jeden list, ktorý prišiel z Rimavskej Samstag, kde píšete... Je to ako špatný trik pozerať sa na Rytmik. Zapnem telku, potom chvíľka objaví sa Miro Žbírka. Za tento list dostávate figu borovú a nie kapelu Depeche Mode. A to je tak všetko, čo by som povedal k vystúpeniu pána Mečiara. Rytmik!
2: Kalendáre návratu.

0: Časové znamení ohlásilo azda 5 hodin. Stanica Česko, Slovensko, vysílá zprávy. Z domova. Stále se nám množí případy emigrace bývalých státních či stranických představitelů Československa. Například ve včerejších odpoledních hodinách paní Marie a Jiří Dak požádali o politický azyl v indickém Panžábu. Pro tuto zemi se rozhodli proto, že v Indii jsou krávy posvátné. Také bývalý generální tajemník UVKSČ pan Milouš požádal bezprostředně po výslechu u vojenské prokuratury v Táboře o politický azyl v Norsku. Norský král Harald V. mu vyhověl, neboť se prokázalo, že pan pochází z Osla. No a nyní zpravodajství ze zahraničí. Společenství nezávislých států. Na hranici společenství a Číny došlo ve včerejších nočních hodinách k závažnému incidentu. Dva čínské tanky napadly ruský traktor. Minister obrany Ruské federace na tiskové konferenci v Kremlu prohlásil, že traktor střelbu opětoval a po zneškodnění obou tanků v klidu odlétl. Také další zpráva je ze společenství, tentokrát z oblasti kosmonautiky, a je poněkud tragická. Nedaleko hvězdného městečka se zřítil ruský raketoplán Buran. V jeho dřevěných troskách ze 7 astronautů nalezli smrt 4. Třem se podařilo vyváznout bez ranění. Byl to palubní truhlář, topič a nástěnkář. Také závěrečná zpráva ze zahraničí je z kosmonautiky, tentokrát ze Spojených států amerických. Americký raketoplán Columbia, který se vrátil z oběžné dráhy kolem Země a jehož astronauté Gordon Fullerton a J. Klaus Ma na tiskové konferenci v americkém Houstonu prohlásili, že se ve vesmíru setkali s neznámým objektem. Nejprve se domnívali, že jde o UFO, později o špionážní družici. Nakonec se incident vysvětlil, byla to vrátnice z Černobylu. Je tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a nyní zprávy ze sportu. Mistrovství světa v letech na lyžích loni v Harachově připomínalo spíše mistrovství světa v letech na držku. Hned v prvním kole se velice nepříjemně zranil mladičký Finn Taminen. Našim se příliš nedařilo. Vše jim pokazily velice nepříjemné a ostré větry. Pouze Jiří Parma měl pro svůj pokus bez větří. Zatímco Jiří Reška dopadl na značku 75,5 metru a Tomáš Goder na značku 92,5 metru, Parma zabojoval a dopadl na značku dopravní obsluze vjezd povolen. Nyní si ještě vraťme ve zkratce k mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos konalo v Praze a v Bratislavě, kde se utkaly celky Společenství nezávislých států a Kanady. Komentuje Karol Eva. Pardon, to je krycí jméno. Karol Polák.
1: Bože? Nepočujem Bratislavu? No nie, Doriti, tak v režii. Áno, ďakujeme, dobrý večer. Hlásim sa z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji tu u nás v Blave. Na ľadovú plochu nastupujú najsamprv rozhodcovia. Hlavným rozhodcom je Švéd Eriksson, čiarový je Larsson a Klaxson. Nastupujú Rusi v zostavách Sokolov, Chomutov, Litvínov, Benešov, Sabinov, ani syn, ani máma, ani táta, Míšakov, Ušakov, Sologubov, Tregubov, Pupkin Galošnikov, Sergej Patnakušnov a Viktor Ochlupin. Nastupuje Kanada s javorovým listom na prstiach v zostavách Peter Šťastný, Anton Šťastný, Marian Šťastný, Nový, Dvořák, Pouzar, Klíma, Pivoňka, Crha, Jágr a Hrdina. Ovšem ten je tam legálne, takže ja pripájam naspäť do Prahy.
0: Tak tolik tedy spravodajství z mistrovství světa v ledním hokeji. Na závěr zpráv ze sportu ještě jedna událost od světových šachovnic. Šachová partie mezi Anatolijem Karpovem a Garry Kasparovem byla přerušena v 93. tahu poté, co Karpov využil hrubé chyby soupeře. Nejprve ho v 91. tahu připravil o jeho vlastní dámu, v zápětí Kasparov přišel o svého velice ceného pindíka. Ještě jedna zpráva přišla z tiskové kanceláře, týká se situace na Slovensku. Dušan Slobodník prohlásil, že ohrožování lidských práv na Slovensku nepřichází v úvahu, protože zatím se zavírají jen univerzity. No a na závěr zpráv ještě předpověď počasí na zítřejší den. Přes den zataženo, v noci roztaženo. Dobrou noc.

0: Ano, opět jsme u nás ve studiu při sledování pořadu Co týden dal. Je tu dnes tolik hostí, že ji ani nepředstavím. Možná jenom sebe, já jsem Ota Černý, mě všichni dobře znáte. Je tady se mnou Zuzanka. Dobrý den, ano, Zuzanko. A teď se vrhněme střemhlav do diskuze. Pánovi, první dotaz, ano, tam vidím zvěženou pravici. Pane Fischero, není to doufám o referendu nic. O tom referendu zda má být či nebýt, prosím vás. O tom bych vypsal referendum. Pane Fischero, myslím si, že už toho bylo dost. Teď je tady řada dalších problémů. Dnes je tady mezi námi i Luděk Sobota. Dobrý den. Dobrý den. Pane Sobota, jak se koukáte na současné problémy rozdělování České a Slovenské republiky?
1: No tak, prosím, mě to hrozně mrzí, protože na Slovensku jsem vždycky byl rád, jo. Vždycky jsem tam jako zajel, jo, autem, zase jsem vyjel teda, ale když jsem tam jel, jo, tak vždycky říkali, Luďo, jeď vodem dřív, jo, seš trubka, zase zabloudíš. Já jsem vyjel převčírem na Slovensko, odmočil jsem u Trenčína, samozřejmě blbě, až mě stavěli rumunský celníci, jo, tak jsem se vrátil zase, teď jsem neviděl, kde přespím, jo, tak jsem zazvonil u takový babičky a říkám, dobrý den, matko, nemáte trochu pitný vody? Já mám hlad, že bych tady přespal.
0: Děkuji mi, pane Sobotu. Prosím, pane Fischero. Ne, já jenom znovu k tomu referendu. Prosím vás, to jsou velice, velice důležité věci. Skutečně občan této republiky musí rozhodovat o Čechách a samostatných a o samostatném Slovensku. Zatím ten občan neměl vůbec příležitost se k tomuto vyjádřit. Ale já si myslím, pane Fischero, že občan se k tomu vyjádřil naprosto přesně při volbách. Zvítězili takový, bych povedala, reprezentaci, které se nemohou dohodnout. Česká strana se chtěla dohodnout, slovenská to neakceptovala, takže myslím, že ten Rubikon byl překročen. Já vím, pane Černý, ale stejně to referendum, prosím vás, já bych už se k tomu více nevyjadřoval. Pane Klausi, další setkání se slovenskou vládou, které se chystá, o čem bude řeč?
2: No ne, pane redaktore, to jsou prostě věci, které dnes ještě přesně neumíme odhadnout. Budeme dojednávat samozřejmě měnovou unii, budeme dojednávat občanství, budeme projednávat to či ono. Ještě přesně nevíme, co vlastně budeme projednávat, ale všechny kroky směřují k rozdělení federace. Z podnětu slovenské strany to bych ještě jednou zdůraznil, protože funkční federace byl program ODS a ne HZTS.
0: Ano, pane Klausi, já vám děkuji. A ještě je tu pan Mečiar, prosím, máte k tomu něco?
3: Prosím vás, tak, samozřejmě, že HZDS nebylo za spoločný štát. To už jsem tu niekoľko raz povedal. Teraz sa to objevil problém, ako by fungovala taká federácia, lebo Čechuní nás nahali vo štichu, čo sa týče Gabčíkova. O tomto vie veľmi dobre povedať pán Binder.
4: Nie, prosím vás, ja ešte jednou som sa vrátil. Teraz som sa vrátil z Gabčíkova. Tu som zadovážil v papieri, prosím vás, údenú makrelu. Ano. To by ma zaujímalo, ako sa vzala v Dunaji údená ryba, akože uhynutá ešte ku všetkému. Tu je vidno, že toto sú provokácie maďarských sionistov, alebo neviem, čo tam majú, alebo neofašistov. Prosím vás, k tomu už by som... Ak sa vám to nepáči, ja môžem odísť zo štúdia, lebo ja tu vôbec nemusím byť, pán Čierny, lebo vy stále sa ponosujete nado mnou. A ja si myslím, že keď už odejdem z tohto štúdia, tu nebude jeden zo strany zelených a ochranca prírody, ale ani jeden vodohospodár, ani jeden odborník vodohospodár. Vy tu máte dvoch premiérov, prosím vás. Máte tu oponentov, máte tu opozíciu, ale nie je tu jeden vodohospodár, ktorý by sa vedel vyjadriť ku problému Gabčíkovo, prosím vás. A jediný, kto je tu možno zo strany zelených, lebo už má takú farbu v obličeji, aj to pán Fischera, lebo ten sa stále hlásí.
0: Áno, když se hlásí pán Fischera, my mu dáme slovo, doufám, že to bude konečne konstruktívny dialog. Prosím, pane Fischero.
5: Ne, já bych se ještě jednou vrátil, ne který k referendu, já bych se vyjádřil k tomu, aby ten občan skutečně měl tu možnost se vyjádřit k problému rozdělení federace a tuto možnost bude mít pouze tím, ano, že se vyjádří v referendu.
4: Pane Fischero, nevím, jak to říct. Musím být slušný, ale prosím vás, držte se tématu. Nyní je tady tolik problémů a vy stále milete jedno a to samé. Referendum, referendum. Pane Klausi, prosím.
2: No ne, já jsem jenom chtěl říct, že opravdu opozice v současné době se chová... No, nevím, jak bych to vyjádřil. V této době je důležité, aby spolu stáli nebo byli na jedné lodi. Češi v Chebu, Češi na Moravě, Češi v Praze. V současné době to vypadá tak, že opozice stále stěžuje tento problém, odsouvá ho kamsi. Netroufám si říci, jak to může dopadnout. Vzpomeňme na Jugoslávii.
3: Žádná Jugoslávia nepřipadá v úvahu. Ano. Je pravda, že Slováci jsou bitkáři. Slováci jsou taky temperamentnější.
4: Prosím, pane Landovský, co vy k tomu chcete?
1: Prosím vás, k tomu temperamentu. Já bych rád řekl jednu věc, co se mi stalo v Klatovech, to je v Čechách teda. Jo, já vím, že teda Slováci jsou temperamentní, ale co mi stalo v Klatovech, jsem přišel do hospody, jo, a dostal jsem tam přes držku dřív, než jsem jí odevřel.
4: Ano, pane Landovský, velice zajímavá věc. Kdo se hlásí další o slovo? Zuzankoviny, vy nepatříte do debaty, ale je tady pan Fischera, prosím, pane Fischero. Ne, já to referendum, ne, dost už, prosím vás, pane Fischero, nevěřte mi, nechci být skutečně sprostý, ale kdo je tu další?
6: Sono molto contento che posso di nuovo venire in Jugoslavia.
4: Ano, pan Pavarotti, ale nevím, co zrovna říkal, takže dáme slovo dalšímu mělci a to je pan Sobota. Vás bych se nyní zeptal na jedinou věc. Gabčíkovo, toť problém číslo jedna minulém týdnu. Co vy na to?
1: No ne, prosím, já jsem nikdy nic nepřehrazoval, takže nevím, jo. Ale mám takový určitý jako plán, jo. Já jsem objevil v Kobylisích ulici, ta se jmenuje Gabčíkova. Já jsem se už domlouval s Krampolem, já tam půjdu a já to přehradím. To jsem zvědavý, kolik rybiček mi uhyne.
4: Prosím vás, pan Sobota, já jsem ještě neodišel. Ano, vy se k tomu vyjadruje, k tomuto problému vyjadrujete a nie jako vodohospodár. Vy jste není odborník vodohospodár, prosím vás. To je ďalšia dezinformácia, ďalšie vášně aj na stranu Čehunov, aj na tých neofašistov v Maďarsku. To si nemůžete takto zodpovědně.
1: Prosím, to není žádná dezinformace. Ta ulice tam je, Gabčíková.
4: Ano, já vím, že tam možno je ta ulica, aj v Bratislave jsou ulice, ale nemůžete takto, normálně ta makrela tam prostě bola. Udělá makrela, navyše je to můj švagor. Ano, pán Mucha, nie ta makrela, samozřejmě. Ale já by som k tomuto problému ještě...
1: Ne, prosím vás, vy jste jako padli na hlavu. Já vám říkám, já jenom chci přehranit ulici. Jo, protože, pánovi, já si myslím, že ta debata se trošku odklonila od tématu.
4: Já chci referendum. Pane Fischero, já už nevím, jak vám, pane Klausi, prosím.
2: Prosím vás, to opravdu, tady debata, to opravdu uvažuje o tom, že přestanou prosazovat parlamentní demokracii, protože to, jak se tady chovají poslanci federálního shromáždění, to je do nebe volající.
4: Však vy nejste vodohospodár, pán Klaus. Ano, k čemu vy sa tu vyjadrujete? Jediný odborník na vodné děla som tu já.

0: platím.
1: Je, mě je blbě.
2: Končíme panstvo.
3: Juj, já jsem měl si peňaženku doma.
0: Já to za vás zatáhnu, pane poslanče.
1: Tak to zase bude na sekiru.
4: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky, protože vaše reakce budou na desce zachyceny a tak se vlastně stáváte také herci a aktéry této desky. My věříme, že atmosféru vytvoříte stejně dobrou, jako jste nám vždycky ve Slaném vytvořili a předem vám za to mnohokrát děkujeme. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme po čase a že můžeme tady ve vašem hezkém divadle účinkovat a hrát. Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom horčák, cigárka a slivovic. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit se o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak se mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by rád šel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
5: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
1: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
5: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkné věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
1: Je to kratší verš, co si vybral?
5: Kratší.
1: Úvod to má delší.
5: Úvod to má delší.
1: Tak to zkrať.
5: Tak to zkrať.
1: Neopakuj všechno po mně.
5: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
1: Co je zase?
5: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
1: Proč by si se nemohl uklonit?
5: Kdybych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
1: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak ta koukám.
5: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
1: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
5: Sedí pana. A nebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
1: No.
5: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
1: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
5: Celý splet. Sedí pana vedle mne Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
1: Je to možný. To je zoufalec.
5: Sedí zoufale.
1: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
5: To by to říkal se bláze, nebo
1: asi
5: co?
1: Jo, vypadá to tak, že pro už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost tohle figurou objíždět města.
5: Nechali ani za jeden.
1: Bude, ti jim tam stačí.
5: To víš, že jo, jen byl sympatický aspoň.
1: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
5: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Budu zabývat si.
1: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
5: Sedí banda.
1: No, už je to tady, to povídám.
5: Já snad úbromlý kosel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. A snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý operují. Nebo mezi vás vletí. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
1: Opravdu teda, to se máš tím služit. To se opravdu živím, že vůbec ti páca. To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
5: To víš, že má.
1: No tak to koukej zachrání, dej, tohle byl trapas.
5: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paně, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desátý. Ježíš Maria, to začínu. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
1: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde dada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám sválně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

přicházím znovu, aby se zdálo, že nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter.

0: Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároš. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sid. Klid. Jsi nějaký canco? Tam někdo zapomněl, nebo... Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sanco.
2: Sit,
1: já vím. To je jeden od nás. My ho vozíme s sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád. Dva dlásky. To byl zase on. Už je pryč. Dva lásky. No zůstaň tě.
2: Mám začít to. Dbala si se sítě a přišel sama zvat. Když nám přišli se zavřeme cistina. Dbala si se sítě a přišel sama zvat. Když nám přišli se zavřeme cistina. Ostěchli s tým za nic.
1: Já mu nerozumím ani.
2: Dbát lásky.
1: Skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Houkavá. Tam je promluduši, asi praskl duši, já to předtím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Ne. Jak sama v zmatku duši?
1: To sama matka duší.
2: Ale ne, zmatek jako chaos.
1: To sama matka duší, chaos.
2: Duši, ty dáme si šípe.
1: Duš nemáme.
2: Ne, duš jako hola.
1: Hola.
2: Tasí.
1: Set meči.
2: Moment. Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Cože?
1: Tak je jedno! Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny!
2: Když nám!
1: Již
2: mizí
1: láska!
2: Ksiménina!
1: Co to?
2: Ksiménina.
1: To se čte Ksiménina.
2: Já se držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko, tady při sexe jako šranky.
1: Já bych.
2: To jsou dálky.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksiménina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Chocholou se nečte Čoksolou. Já se držím textu.
1: Ale ti to musí číst, jak se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatorista? Za koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Náš dětský zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Tedy ne můj slavý duch. Můj slavý duch, ale já to nechci říkat, protože říkáš ty. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Netrucuj!
1: Na vás slaváku trafiku.
2: Můj slavý duch se tam žel. Řekni to těm lidem!
1: Evo, travoj. Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Suflér povazený.
2: Víš, než nebyl se vazán.
1: Já vím. Víš, než ty milece. Jsem vázán odstředníkem.
2: Odstředníkem. Odstředníkem. Ať jsem žalostný.
1: Ať bojím s
2: protivníkem. Odevzdám čistou krev. Mlč si říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem je udržel. Jak jsem udržel krev. Mám věrový četky. Proto mlč. Proto jich nevědolostí. Set. Ty hraješ!
1: No tak co mi to bereš?
2: Pomstě!
1: Pomstě!
2: Bezmilosti!
1: Bezmilosti! Najej!

0: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na něj dává pozor, ty? Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila, sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dává pozor, ty?
1: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi přikryl.
0: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
1: Já jsem jí přikryl žehličko.
0: Tak prosím, on má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
1: Ale ta želiča byla studená.
0: Studená. Věruška je teď studená.
1: To se tady rozčileško, to byla věruška.
0: Moje.
1: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narozeninám, kdo si ji ulovil?
0: Ty ovšem, já jsem...
1: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil, chytil jsem ji na kapra.
0: Ano, chytil si na kapra, ale čí to byl kapr?
1: Tvoj.
0: No tak vidíš, tak mi kapra vrát. No dělej, kde je ta ryba?
1: Voda ji vzala.
0: A kde je ta voda?
1: Voli ji vypili.
0: A kde jsou ti voli?
1: Páni je snědli.
0: A kde jsou ti páni?
1: Na Hřbitově zakopáni.
0: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu Věruška patřila.
1: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
0: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když jsi potom začal z tohle konce, tak kdo pak ji naučil perfektně tančit českou besedu?
1: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo?
0: No, co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
1: A myslel, že jí budeš polikat.
0: Českou besedu.
1: Ale Žížalu.
0: No, prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
1: Já to neovládám.
0: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
1: Páni, dámy, beseda začíná. Páni...
0: Tak toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi křížený se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
1: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
0: Ať hrajou, jsou za to placený, pánové. No, česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství. Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
1: Já musím partnerku, takhle...
0: Tak si najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
1: Jo, a kde si...
2: On bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Hrajte!

0: To je partnerka takovýhle mrož ošklivej.
1: Dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprve bylo trapné.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
2: A ty taky ne.
1: No? Ty nejsi žížala, vy?
2: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec
2: bavit. A s tebou taky ne, a tu krabičku si nechává bych měl na Věřišku památku.
1: Krabičku mi dáš, ty žížalý vrahu.
2: Taky nedám, ty žížalý Mariaku.
3: Co se tady zase hádáte? Či to krabička?
2: Moje.
1: Moje.
3: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
2: Já nebo mám doma oce a teď čekáš píčku. No,
1: uvidím.
4: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
5: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, to už je ovšem hodně dlouho.
4: Tam jste čet to parte? Nakonec?
5: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí. Oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
4: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
5: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce banjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte, ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii, ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám, to byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni, bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
4: Zima byla.
5: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on, ten kluk, vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
4: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
5: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
4: A pak si vzpomínám na řízek.
5: Ano.
4: V té scénce váš partner seděl na řízku.
5: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já nesem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně. Naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
4: Ano, ten řízek byl teplej.
5: Teplej? A nedal jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
4: Ano, sem někam jsem ho položil.
5: Aha, no ne, jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
4: No to by mohlo.
5: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
4: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.
6: Ale jestli máte někdo z vás auto, třeba vy třeba vypadáte, že máte nějakou 120, tak o tej mluvit nechci, nějaké takovéhle věci, ale třeba o někom, jako třeba tady ten pán, to je typický bavorák, jo. To je na první pohled vidět, to je člověk, který jezdí bavorákem, který stojí zásadně na invalidech, jo. Ne proto, že by jako byl hloupej, ale proto, že všem ukáže, že na to má. Nějaký poplatek 20 korun za parkování, toho nezajímá. 5 litrů za parkování na invalidech vysmahne, jen ať všichni vidí, že prostě on na to má. To je v pořádku. To je taky takovej ten typ, který třeba na těch parkovištích u těch obchodních center nestojí na tom parkovišti, ale stojí na tom chodníku úplně až u výlohy, jo, kde se mu ty maminky tam prodírají s dětma kolem toho bavoráku, protože on na to má. Prostě. Jo, a o těchto těch lidech já teď nebudu mluvit, ale o těch jejich autech. Já mám ne, že už měl bavoráka, to bych si nedovolil vůči vám, jo. Ale mám, ono v zásadě je to úplně jedno, jaký auto máte, jo. Ale říkám, o vás nemluvíme, o vaší 120, to je úplně jiný případ. Vy, když máte chuť doma, tak si můžete, já nevím, vyndat tý 120 motor, rozebrat si to do rána, si to udělat generálku a ráno jedete. Jo, my, to on potvrdí, nevyměníme ani žárovku bez servisu. My musíme s každým prdem do servisu, je to tak? Jo, takže vy třeba pro vás možná science fiction, ale pro vás ostatní, kteří už tyhle ty auta máte, takže budete vědět, no a vy se poučíte, možná se z toho poučíte, takže si tu 120 necháte na dosmrti. Jo, a co je zásadní na těchhletích servisech? Je jedno, teď to si řekněme rovnou, za kolik tisíc to auto máte. Je jedno, jaký to auto máte. Je jedno, kam ho jezdíte servisovat. V tom servise v zásadě vám položí vždycky tři otázky, respektive řeknou vám tři informace. První, když je to dobrý servis, co s tím máte? Druhá věc, jak jste tu závadu odhalil? A třetí věc, to je takový totální zaklínadlo všech, připojíme to na počítač. No, to řeknou vždycky. Já vám uvedu příklad, já třeba. Je to, já nevím, půl roku, my nešli takový to centrální zamykání, jsem měl rozbitý, jo. Přijdu do servisu, on říká, co s tím máte, jo. Říkám, no nefunguje mi centrál, že jo. On říká, a jak jste tu závadu odhalil? No, tak když jako máčím to dálkový ovládání, s tím symbolem zamknout a přesto můžu otevřít dveře, tak mi přijde, že to nechodí tak, jak by mělo. No. On říkal, my to připojíme na počítače, uvidíme, kdo připojili a neviděli. Jo. Bo já nám ten počítač nic neukazuje. On jsem říkal, no já nevím. No. On říká, jste si jistý, že vám to nefunguje? A říkám, no helejte, když to zamknu a přesto můžu otevřít dveře, tak mám pořád pocit, že to nefunguje, jak by mělo. On říká, no jo, no, ale my nevíme, co s tím, že jo, protože ten počítač nic nehlásí. A já říkám, a nemůžete mít rozbitý počítač? A on říkal, no to je možný. Já, abych to zjistil, tak ho připojím na počítač. A tak to připojili, že jo, nevím, co s tím potom zjistili, ale tenkrát mi to opravili, jo, úplně v pohodě, mi nějak vyměnili všechny dveře, nebo co, jo. Nebo jindy, jo, třeba nemůžu ráno nastartovat před barákem, jo, tak tam volám do toho servisu, říkám, nemůžu nastartovat. A on říká, co s tím máte? Říkám, nemůžu nastartovat. A on pojde, jak jste tu závadu odhalil? A říkám, no sedím v tom, točím a furt to nedělám. Brum, brum, brum. No tak sem s tím přijeďte, my to připojíme na počítač. Jo, já jsem říkal, ale prosím vás, jak tam s tím můžu přijet? Teď vám říkám, že to nestartuje. On říká, aha, kde bydlíte? Já říkám, na Rudolfově, že jo? Já vám řeknu, že Rudolfově kousek od Českých Budějovic. Jemu jsem to samozřejmě neříkal, protože on v těch Budějovicích sedí, jo. Tak jsem říkal, no na Rudolfově. On říkal, jak to přijet musíte, my nemáme tak dlouhý kabel. A já jsem říkal, hleďte, a chtěli byste si proto přijet sami, že jo? Nakonec je to v záruce. On říkal, no tak jo. No tak si proto přijeli, já tam důvod poledne, říkám, tak co chlapi, co s tím bylo? Oni, jako jak, co s tím bylo, ne? Tak snad co s tím je, ne? Říkám, počkejte, to tu máte půl dne? On říká, no, helejte, pane Kone, my jsme to připojili na počítač. A už jako zhruba víme, jo. Buď máte vadný svíčky, vadný kabely k svíčkám, nebo máte vadnou diodu v alternátoru, nebo máte vadný alternátor, nebo máte vadnou lambda sondu. A nebo máte vadnou celou řídící jednotku. Já říkám, no, nebo tam nemám benzín, ne. A říkají, to nás nenapadlo. Pak mi tam dolili 10 litrů benzínu a jsem zaplatil 2000 za připojení na počítač, že normálně jsem odjel. No. No, já mám pro ně už úplně takovou alergii jako na ten počítač, že oni tím řeší úplně všechno. Já třeba nedávno jsem musel přespat v Praze, jo? Smutná věc, jo? Pražáci rozbili mi okno v tom autě. Tak já tam jedu do toho servisu a říkám, dneska se ptát nebudou, že jo? To je jasný, ne? Rozbitý okno. Jak tam s ním přijedu, on říká, co s tím máte? A já jsem říkal, no mám rozbitý okno a tu závadu jsem odhalil, takže celou dobu sedím na hromadě střepů a strašně na mě táhne. A on říkal, si zajďte dovnitř, my to připojíme na počítač. A jsem povídal, jste normální? Co na tom chcete připojovat na počítač, to rozbitý okno, že jo? Vyměňte okno. A on říkal, no ne. Vy si potom, tam je různá, tam je samá elektronika v tom, v těch dveřích, vy si potom budete stěžovat, že jo, to musíme připojit. Tak já už vám mám na ten počítač takovou alergii, že teď jsem si připravil takovou speciální věc, jo. Přijel jsem tam a říkám, pánové, dneska mě nebudete mít rádi. Oni, je, pane Klore, co s tím zase máte? Říkám, no, helejte, jak jsem nastupoval do toho auta, tak samozřejmě mojí vinou, že jo, jako svojí neopatrností, jsem byl tak nějak neohrabaný a jak takhle pod tím, tou přístrojovou deskou je ten konektor na to připojení na počítač, jo. Tak jsem vám tak nějak jako nešikovně nastupoval, že jsem ho ukop. Takže vy to teď nemáte, kluci, kam připojit, jo. A on říkal, to nevadí, v motoru ještě jeden.
7: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
8: ano.
7: Že jste v domácnosti,
8: ano.
7: Provdaná,
8: ano.
7: A zájem máte o cizí jazyky,
8: ano.
7: O kolik cizích jazyků máte zájem?
8: Zatím o dva.
7: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
8: Ano. Dvě.
7: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
8: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
7: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda s korouhve nad hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů. Jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
9: Ano.
7: To je pěkné.

0: alibi.
1: Ano, ne.
0: No to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, 2. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. 3. Když jdu spát, svléknu se. 4. Když udělám něco špatného. 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku. 6. Vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
2: ano.
0: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
2: Bílé.
0: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
1: Ano.
0: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
2: 4.
0: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
1: Ano, ano.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
1: 2.
0: 2. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
2: 4.
0: 4. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
2: Tak to je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku.
1: 5.
0: 5. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
2: 4.
0: Číslo 4, svléknu se.
1: No to je pěkné. Ty.
0: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní

0: obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: 6!
0: Číslo 6 vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Tuli, je tam někdo?
1: Tuli, tady je tvůj šoteček.
0: Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: Haló, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky, o jako očička, ty jako tělíčko, e jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc.
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku.
1: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Doli?
0: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
1: Haló? Je strašně špatně slyšet.
0: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
0: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Doli.
0: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Vzpomínky můžu aj zabíjať. V sobotu mě Zdenka pozvala dom na odpolední posezení a podřistání. Celkem jsem se těšil, bo u ní je to také fajné, ani jak u mě. Jak se podívám na svůj kvartír nezaujatými očami a porovnám ho s jejím, tu už vidím hotel a šopu. Radši se scházam u ní. Tam mě akurát scere trochu ten její bobíček. Čokel za strany. Enem ju romanticky chytnu za pazuru, hned se přisere a začne vrčet, jak varťaz na křižovatce. A dokonala se hned odtáhne a začne si ho usmířovat. Paru razy už mě aj napadlo, jestli raz nebudeme žít ve trojko. A místo hárantu budeme mít malečo kliky. Ale třeba si zvyknu. Seděli jsme na gauču, kecali o sobě, sem tam srkli vina, jak čokel zmiznul do jiného pokoja a jsem se odvážil Zdenku obejmuť a vyskúšal, jestli má všecké zuby. No, romantika. Ale nic víc, bo jak ju bobíček chvíľu neslyšel mluvit, jenom jak si divně hekať, šel se podívat, co se robí a už to bylo v dupě. Jak nás raz zas tak přerušil v nejlepším, Zdenečka se odtáhla, tak fajně se usměla, jak to robky u mě, jak co si chcu, a naraz pravila, co plánuju na dovolenu a jestli v tým počítám sňu. Musel jsem si pořádně promnout očiska, bo jsem se nemohl zbavit té blikající červené výstražné diody na pozadí jedného víčka. Naraz byl zpátky jeden červenec paru roku dozadu. Zamilovaný pár se doma chystá na dovolenu z partiu stravit fajných 14 dní v dřevěné chajdě kajsik u jezera. Ona už se těší, až bude každé ráno na terase vyťať slunko ruku v ruce s ním. On se snaží narvať basupy v doba ťoha a představuje si, jaké to bude fajné pokecať s kolegami večer na terase při zapadu slunka s oroseným radkem u písku. Ona se poprvé pořádně vstekne, basa zůstane doma a 10 plechové gratka cestuje na chajdu schovaných v rezervě. Jak se ubytuju, ona chce furt pořádat výlety po okolí a poznávat krasy krajiny, kdežto on je nasraný, že ho furt nutí kajsík lozit po jakýchsi posraných kopcách, dýchat čerstvý vzduch a rvat jakési kvítka místo toho, aby si zašel z partiju, enem tak na hřiby, a potom, jak guvno najdu, enem tak na jedno, dvě do nedaleké knajpky. Jak on po večerech hraje s kolegami svoje oblubené karty, ona furt vyryva, že už prohrál dost chechtáků a že jestli se chcu někdy vzať, měl by se naučit zbytečně nerozhazovat a podobné duperele. V půlce dovolené ona nenávidí zbytek partie, která si robí z něho srandu, že je pod pantoflem, on nenávidí partiu, že se mu posmívají, partia nenávidí ju, že z něho robí cipa a většinu to vrcholí večer, jak se všetci poštěkají a ona jde spať s vyhružným výrazem v pisku a dlouho do noci slyší řehoc terasy. Po předčasným navratu z romantické dovolené on první a poslední raz použije nahlas před babu výraz kuřiřiť. Naraz má volné večery, v botníku dost místa a místo společného čučení na Esmeraldu může čumět na Eurosport. Asi jsem byl moc dlouho ticho, bo naraz ze mnou Zdenka třepe a jestli pri ně mám padoucnicu. Bo jsem enem seděl, čuměl do blba a trochu mi kypla slina z písku. Vymluvil jsem se na dědičnou chorobu, kopnul jsem do sebe zbytek tého vína a odmotal se obuvať. V předsíni se ještě ptala, jestli si nechcu lehnout, než to přejde. Pravil jsem, že potřebuju na vzduch a že to bude dobré. Tuž mě enem přidržovala a na cestu mi popřala, ať mě to brzo přejde a ozvu se, že musíme dořešit tu společnou dovolenu, bo její kamošce onemocněl chlop a tak ji v robotě nabídla, že má zaplacené Řecko na 10 dní pro 2 lidi a jestli kdo si o to nemá zájem. Že by nás to fajně zblížilo, pravila ještě. K výtahu jsem se dostal tak, bo přes ty červené světla, co mi bliskali do bělma, jsem ani neviděl. Ostravěnko má.

0: Kdo je?
1: Televize.
0: Televize. Tak pojďte dál, je otevřeno.
1: Ano, děkuji. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Promiňte, já se vám musím přiznat, já jsem trošičku zklamaná. Jdu k Jasnovici, že? A on jo. Se ptá, kdo to je. No.
0: On se ptá.
1: Jako vy se ptáte, kdo
0: a jo,
1: to
0: já
1: je.
0: Jsem, já jsem paní, já jsem nebyl soustředěný, já jsem si předpovídal, co budu mít k večeři, víte? Ale podívejte, paní, já vím dobře, kdo jste.
1: Ale...
0: Vy jste Nejtková.
1: Aha, aha. Vy mě znáte patrně z televize, že? Z aktualit.
0: Mm-mm. Já nemám televizor, Fešando.
1: A to je.
0: Na co? Já mám křišťálovou kouli.
1: Ano, koukám, ano.
0: Taky v ní vidím občas věci, že bych do ní bacil.
1: S dovolením, s dovolením.
0: Ano.
1: Já v ní nevidím nic.
0: Ona je přestávka. Sedněte si, pane.
1: No tak, jistě víte, soudruhu Kalousku...
0: Já vím všecko, ale
1: ano.
0: Říkejte mi, otče Jasnovide, tady v tichošlapech mě nikdo jinak neřekne.
1: No, jistě tak. Jistě víte, tati...
0: Tak zůstaňte u toho Kalouska, když jste přespovedli.
1: Tedy jistě víte...
0: Nebo mě neoslovujte, aby jsme tady nebyli do Vánoc, paní.
1: Tak jistě víte, proč jsem tady, že?
0: No jistě.
1: No.
0: Oh, to dá rozum. Jasnovic ubývá, začínám být zajímavý.
1: No, tak já bych si to představovala tak, že vy byste mi jako předpovídal budoucnost, ano. Ovšem já bych ráda upozornila, že já těmto věcem naprosto tedy nevěřím. Já zvláště tedy nevěřím horoskopům.
0: Jo.
1: Víte, my vodnáři jsme tak trošičku skeptičtí.
0: No ale podívejte, paní, když chcete jaksi udělat reportáž,
1: ano.
0: Tak to věštění, to si budete přát z karet nebo z koule?
1: No tak to až co řekne kameraman. Já mám takový pocit, že by se mu ta koule mohla blejskat, víte?
0: No tak to ty karty taky já mám dost ošoupaný.
1: No jo, ale ta koule je kulatá, oni nejsou kulaté.
0: Ne, ty karty jsou úplně placaté.
1: Ano. Tak já bych, jestli byste dovolil, tak já bych začala si zapisovat poznámečky pro
0: prosím,
1: komentář.
0: Prosím.
1: Tak první otázka. Od kdy se zabýváte touto pochybnou a ohlupující činností?
0: Touto pochybnou a ohlupující činností se zabývám již od dětství.
1: Od dětství.
0: Vedla mě k tomu teta Marion.
1: Ano.
0: A potom třídní učitel Háša, který ve mně vypěstoval citový vztah ke koulím. V 10 letech jsem dostal své první vykládací karty.
1: Ano.
0: To jsem měl takovou radost, že jsem to vykládal kde komu. A potom, když mě bylo 15 let,
1: ano.
0: Tady by se si, prosím vás, napsala.
1: Už to má.
0: Když mě bylo 15 let, tak jsem měl první výrazný úspěch. To jsem předpověděl hostinskému Doudovi, že ho zavřou.
1: Je.
0: No, a on mě za to rozbil hubu, takže ho zavřeli.
1: Já mám ovšem zjištěno, že jste byl taky ovčákem.
0: No jo, no tak potom byl. Jsem musel dělat nějaký povolání občanský, ano. Že ano, tak jsem byl ovčákem, jsem byl. A dokonce, když místní JZD zrušilo chov ovcí, tak jsem byl vrchním ovčákem. Pak jsem dělal řadu jiných, to jsem taky, například jsem to, a taky jsem byl určitou dobu režisérem našeho obecního rozhlasu.
1: Ano, to jste dělal rád.
0: Velmi.
1: Rád.
0: On měl poruchu celou tu dobu. Tak... A já jsem hlavně rozvíjel své nadpřirozené schopnosti. Rozumíte, ano. Co jsem s nima měl dělat takový?
1: No jistě, teď už jste jaksi v penzi. Ano.
0: Teď jsem v penzi.
1: Ano.
0: Tak podívejte, důchod mám slušnej, abych nemluvil sprostě. Takže... Takže si jaksi mohu dovolit předpovídat za minimální poplatek. Mně to nehodí ani těch 22 klacků.
1: Jo, jo. Mě by zajímalo, co tomu říkají na národním výboru.
0: Jako na našem?
1: Ano, na vašem.
0: No, jsou rádi. Podívejte, já poskytuju drobné služby obyvatelstvu, to teď frčí. A oni to jako úředně nevědí, víte? Ale já jim občas neúředně píchnu, Fešando, víte?
1: No nezlobte se, tmářskými bludy, no.
0: Já vám to vysvětlím, podívejte. Přijde stará Paráčková, jo?
1: Je. Yeah.
0: Leta se známe, jo? A abych jí řekl, co jí čeká. No tak já vím, co jí čeká, mrknu do koule a vím to, ale vím taky, co je třeba, aby ona čekala. Yeah. Tak jí řeknu, matko, když odpracujete 80 hodin na stavbě těch jeslí, tak se váš syn rozvede s tou courou a vrátí se k vám domů. A co udělá Paráčková? Odpracuje 80 hodin a ještě mi pošle flašku griotky.
1: No nezlobte se, ale to
0: nebo
1: je přece...
0: Bambas, jo, Bambas má barák, který překáží rozšíření vozovky, jo. Teďko my bychom chtěli rozšířit vozovku, aby k nám mohli jezdit lidi taky většíma autama, že jo?
1: Jo, jo, jo.
0: A on nechce prodat.
1: Ne.
0: Tak já kouknu do koule a mu řeknu, Bambas, chlapče stará, já ti to říkám nerad, ale ty vyhoříš. Tobě zbyde akorát to plechový číslo a tchýně. A co myslíte? Co myslíte, že udělá Bambas?
1: No.
0: Místo, aby se šel dát rychle pojistit, nebo aspoň odnaučil tu babu lejt petrolku do kamen při zatápění. Nějaké zbourání.
1: No jo, moment, ale co když ten Bambas, jak
0: já si... Já vím, Bambas nevyhoří, no, neprodá, no. Paráček se nevrátí k mamince. Co jo, paní, to je riziko každý předpovědi. Helejte se, oni ty meteorologové, oni si taky občas tím počasím nerozumějí. A přestane se kvůli tomu někdo zajímat, jak bude zítra? Nepřestane.
1: No jo, ale... Pardon, víte, co je mi divné?
0: Ano.
1: Že vám ty lidi tak věří. Víte?
0: Poněž mám kouli. A oni taky lidi, helejte se, oni, paní, lidi rádi věří tomu, co je pro ně dobrý, víte?
1: Jo.
0: Dávajte pozor, v jiných obcích mají půjčovny hracích strojků, opravny, mlinků na mat.
1: Aha.
0: Mají lakírnický provozovny, sklinářský, mají salony krásy, finský sauny. To my u nás zatím nemáme. Jenomže jsem tady já, jasnovidec, jedinej v okrese. Já mrknu a říkám lidem, lidi, to všecko tady taky bude, ale musíte máknout, to ten národní výbor sám
2: tak
0: nedokáže,
2: tady, dobrý den.
0: To nespadne z nebe, vy musíte přiložit.
3: Můžeme natáčet, Alenko.
1: Ale nemůžeme natáčet, ale já to musím napřed zkonzultovat, ten Kalousek to není žádný jasnovidec, mezi náma to je tajný agent lidosprávy.
4: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně.
2: ve svém Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajte se. Z toho jsme pochopili, že s tímhle tím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani nebyl. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dopolenou? Já jsem říkal, na Branovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, počem, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš štít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takovej večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil, tady dlouho nebyl. Tak pojď, chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, teď jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, pojď sem, co se stalo, říkám, co jste říkal Láčkovci, ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem. Protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobře. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo. Až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily 2 neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. No, řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy.
2: No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát. Ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku. Trojku schování! Pochopitelně zásah taky, jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona putají jediného v srdci. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Tam je dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček jí říká, pojďte se s náma poprat, ne? Řek, co, ne, kurník, jako tady sedíte a jste pěkná baba, ne? Řek, se s váma, normálně, s váma mrzknem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a zase odejdu a... A co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Co kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak 3x, 4x jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je, Libuše, Kratochvílová bystrině Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne. Jste říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
3: Princip, ty ti to ty vole říkám, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne.
2: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne to je široký pojem.
3: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
2: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl jako předvedl to, říkal takhle,
3: vykoukne, rekognoskuje ten terén, podrazí se a hopne.
2: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a padl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
3: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopí z vlaku.
4: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
5: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak, jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt jsem je nenacházel a teď jsem nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecaný a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy a to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prostě teď mluvím takhle plynule, já jsem ten říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdeli, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to se nechtěl. Ne. Říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam, chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říkáš, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama, ty horákový, jsem šel točit rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.
6: No, je nejvyšší čas. No, noc je ještě mladá, však noci přibývá. Bude finále. Já se budu infiltrovat mezi vás. Budu čekat vzácného hosta, kterého všichni poznáte, protože ho si nemůžete splést. Je to jeden z nejlepších budoucích předchůdců mnoha. Je to muž s pihami ve vlasech, Petr Nárožný.
7: Nechte toho, na potlesk jsem zvyklý. Dobrý večer, vážení přátelé, vážení diváci. Možná, že právě teď, v tuto chvíli si oprávněně kladete otázku, zdali jsem přijel do Brna, do této manéže, jenom proto, abych zde byl dodatečně deformován. Myslím takový ty gumičky a ty drátky. Jakoby nestačilo to, co krutá matka příroda na mě spáchala do dnešní chvíle, jakoby se zrovna právě na mě mstila za to, že jsme jednou poručili a doteďka to neumíme zastavit. Ne, ne. Ne, ne, ne, ne. Já jsem přišel proto, abych se vám předvedl jako zázračný střelec a nebál bych se použít toho slova šarostřelec. Proto číslo, které chci předvést, se jmenuje trefně Wilhelm Tell. Vážení přátelé, milí diváci, nechte toho. Za několik málo okamžiků uvidíte, co se stane a co je možné, když v jednom jediném člověku, v muži, v daném případě ve mně, se začne snoubit odvaha, chladnokrevnost, orlí oko, ocelová paže. A to vše se spojí s neúprostnými železnými zákony balistiky. Rád bych jenom upozornil, že číslo Wilhelm Tell, tedy střelecké číslo, je pro diváka o to atraktivnější a o to efektnější, je-li podstavcem pro cíl, nebo chcete-li pro terč, je to jedno, živý člověk, živý nosič. Prosím, hlaste se. Dámy vylučují, je to, abych tak řekl, chlapská, mužná záležitost. Chce to srdce. Nedá se nic dělat, vyberu si sám.
8: Já bych chtěl dovnitř.
7: Tak ty to určitě nebudeš. No. Pojďte třeba vy. Pojďte mezina. Nebo raději ne. Te vypadáte inteligentně. Bystrý člověk. A moje zkušenost je taková, že bystrý člověk, když nevidí spalnou zbraní, často domýšlí, co by se mohlo stát a bývá neklidný.
6: Já jsem taky inteligentní. Jsi taky inteligentní, víš.
7: No tak pojď. Že na těch nohou můžeš chodit. Kde to máš přidělaný, ty nohy? Neuvěříte, no nic. No. Řekni divákům své jméno. Představ se.
6: Bulek.
7: No. Nazdar, Bobši.
6: Bulek.
7: Tolik říkám, Bobeš. Bobši, dávej dobrý pozor. Dívej se sem. Budeš mi dělat asistenta. Je to jasný?
6: Je, lidi, gratulujte mi! Já budu dělat asistenta! Já budu dělat sáka! Já jsem vědecká síla! Dobrý večer, pane profesore.
7: Dobrý večer.
6: Já jsem váš nový asistent.
7: Ano.
6: Bulek.
7: Nazdar, Bobši. Ty jsi šťastný člověk, že máš ze všeho takovou radost. No, nic. Bobši. Ono asistent je možná trošku velké slovo. Ono budeš spíš takový, řekl bych, podstavec, procíl, protéč, rozumíš? Stojan. Stojan Stojanovič. Je to jasné. Živý podstavec. Lebenträger. No, no jistě. Seš v tom doma. Já vyznačuju metu. Ne, já vyznačuju metu. Tady bude meta. A je, to bude těžký. Bude těžký. To zajímavé, že se vždycky hlásí takovýhle lidi. Ty nejradši spolupracují. No, postav se. Ale počkej. Ty stojíš jak skládací lehátko. Postav se. Zafixuj se. Tak. Ne tak. Tak, hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus, ach se. Hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus, ach se.
6: To je divný pták. Hučku dolů!
7: Cílem, terčem, bude toto jablko. Apple. Pokud je někdo důsledný a píše si to, pozdní kožovitý delicius český nechutný. Má tu hlavu jako kobra. Snad nemá krční páteř, ten čo. On to ukous. To není na jídlo.
6: A co to je?
7: Na hlavu. Ty na hlavu?
6: Že na hlavu.
7: To je strašný. Vy jste štěstí, že nevidíte zblízka, co dělá. On to jazykem tlačí z nosohltanu. A z těch mezizubních prostor to vypadá příšerně, neesteticky. To má být hezký číslo, ten Wilhelm Tell, to nemůžeme takhle. Na mě někdo utřel prach. Já toto jablko vložím tedy na hlavu. Promiňte, koule na kouli někdy těžko drží. Já vkládám toto jablko na hlavu.
6: Promiňte,
7: to není možné. Není možný, prosím vás, nemá tady někdo u sebe kladivo. Jestli mi rozumíte, Bátshammer. Někde tomu také říkají domlouváče.
9: Profesore, profesore.
7: Co pak?
9: Já jsem našel tady.
7: Co?
9: Takovou plošku. Takovou.
6: No bravo.
9: Takovou plošenku.
7: Výborně. Ano. Blbeš naše plešku, no.
6: Bravo, gratuluj. A radost. Cukr.
7: Byla jenom moučka. No nic. Já vkládám toto jablko na plošku.
9: Plošenku.
7: Kde pak je? Ale i malá. I s průvodčím jsem to dělal a šlo to. Protože nebude. Na dětský hlavice to drží. Bobši drží. My jsme udělali 21. Drží, Bobši drží. Bobši.
9: Bolek.
7: Ale Bolek, teď se nebudeme hádat. Drží.
9: Bobeš.
7: Nebudeme se hádat. Fixuj se. Nedýchej. Vážení přátelé, ticho, klid. Nedýchejte, omezte látkovou výměnu. Já jdu na metu.
9: Profesore, můžu dýchat? Drží.
7: Na metu. Bobši, na metu, nebo tě umlátím pažbou. Na metu. Já si to odsedím, je to jedno. Vrať se na metu. Je to jasné. Se odreagoval. Kde je jablko? Ukaž, kde je jablko. Tam není jablko. Tam není. Tady je jablko. Tady je et.
6: Jsem blbej.
7: Toto děláš hodně hezký, tu skutečnost. Připravím ručnici pod příslušným elevačním neboli zdvihovým úhlem. Ty se teteliš a jablko spadlo. No pochopitelně. Musí spadnout. Se totiž nesmíš tetelit. Je to jasný? On kýl!
6: Já se kýl!
7: On se kýl!
6: Já se kýl!
7: Nesmíš se kývat. Bobši, nesmíš se kývat. Už se nikdy nebudeš kývat. Nebudeš!
6: Nebudu!
7: Ne! On se vrtí! Já to rozdupu.
9: Profesore, jak jsi říkal, že se jmenuje Koženka Nechutná? Už vím proč, profesore, vy jste rozdupal terč.
7: Jsem rozdupal jabko, kvůli tobě. Přitom na tom nic takový krásy a to mě tak pěkně. Dejte sem jabko, prosím vás. Dejte sem nějaký pořádný, normální jabko. No. Co na tom je? Vrtím, kejvám. Proč jabko nespadne? Protože se nevrtím ani nekejvám. Proto jabko drží. A co ty? Ty jsi já jsem ty. Postav se tam, vystřel. Mě to jedno vystřel. Já žádám o střelbu. Střelbu, jsem tady. To prase vystřelilo. Já to... Já to prase zabiju. Já vemu takovýto železný, dám mu to mezi nožičky.
10: Pro děti, prosím vás, napsat.
7: Komu to bude?
10: Děti. Jo. Petruška, Pavlinka.
7: Já to měl tak připravený, víte. Jedu sem, abych udělal lidem radost a on pak přijde. Tady to máte. Já kdyby ho dostal pod ruku, já vám řeknu, já bych se s ním nemá. Já by ho, ne, takhle pomalu by ho kroutil, aby, no jistě, já vám řeknu, teď srdeční Janince, já vám řeknu, vypadám jako prase. Teď jsem napsal srdečně prase. Radši to něčím přelepte. To není možné.
11: Můžu se s váma vyfotografovat, fotku udělat?
7: No, jak se jmenuješ?
11: Bobeš.
7: Ale to Bobše mi nepřipomíní, Bolko. Já ho dostat pod ruku. Já by ho snad opravdu zabil. Kdo nás bude fotit? To je paní? Tvoje paní? Že ti není podobná. To je dobře.
12: Já nejsem cimprlina ani pedant. A mám pochopení pro objektivní potíže. Ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám objektivní potíže. Ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám, je to individuální.

vrchní i spodní, nezbytnosti civilizovaného individua. Prádlo dostávám vyprané, skutečně čisté, téměř. Některé kusy skoro bělostné, například zelená košile. Tedy ne celá, ale rukav a část náprsenky bělostné. Ostatní zelené. Koukáš a vidíš Šanžán. Moary. Vyplajchovalo se to. Říkají odborně. Slunce to vytáhlo. A na bílé košili je zase půlka límce zelená. Taková hříčka přírody, no. Přirozeně slunci vynadat nelze na tu dálku. Konečně známe to, mocné jsou vlivy vesmíru. Slunečním zářením uzdravují i lidi, jak může potom tajemným kosmickým paprskům odolat pitomá košile. Ale to není podstatné. Co je podstatné, to je škrobení. Tedy u krku škrobený nemám rád, ale jinde to přímo nesnáším. Popuzuje mě to. No, škrobená spodní, tedy radši prominout taková proprieta, uznáte sami, není nic účelného. Při úkloně zlomí se ti vzadu košile, zarachotíš a poděsíš okolí, neboť se nemůžeš narovnat, dokud se nenavlhčíš. A pořád, abys jezdil výtahem, do schodu nezvedneš nohu, neohneš kolena, spodky plechové, škrobem pancéřované a kudy chodíš, tudy šustíš, jak chřestíš. Tedy telefonuju v tom smyslu osvobozené domácnosti. Promiňte, povídám, ale nemohu ohnout kolena. Račte to vzít na vědomí. Spodky by vyhovovaly, kdybych si přerazil holení kosti. Ale takhle mě zdržují při chůzi. Slovem, není to ekonomické. Ale bagatelizují tu závodu. My, říkají, škrobíme ložní prádlo, aby déle vydrželo. To je pravda. A že ve vodě chytnou škrob i spodky, to je taky pravda. Ohledně spodků, filozoficky vzato, je to problém s úctou osvobozená domácnost. No, tedy dovolte, jaká tady filozofie. Nejsem přímo akademik, ale to vidím. Buď mín škrobit, nebo víc máchat. Jaký je tady problém? Ale přinesou nový balík a já stavím prádlo podél zdi. Do almary se nevejdu, neohnuje. Trikotové spodky, tedy odpuste hrubé slovo. Trikotové spodky stojí stuhlé jak mražený párek. Košili natluču kladivem, pak ji můžu obléknout. Ale tedy stala se historka, no. Zrovna k filmování. Dovolte, všecko plasticky vylíčím. Poznal jsem slečnu, jistou madam, hlubší bytost. Ovládá umění, i v divadle už byla, i sklony má. Umí zahrát na klavír jednoručně, týnom tánom na kopečku stála. A dvouručně s přízvukem zapírat nechci, zaper si to sama. Slovem umělkyně, tedy téměř Chopin. Jdeme spolu a dost náročně promlouváme o umění, vzdělaně diskutujeme. Já povídám, třeba, že nejsem například virtuos, mohu říci, že mlátit buben je jenom hrubé umění. Kdežto pinkat klávesy, to odpuste je kabinetní kousek. Slečna se z umělecké skromnosti upejpá a říká, to, že přijde na náturu a vůbec, abych jí

0: abych jí nabídl rámě, jinak že sebou praští do bláta. To se ví, ve mně hrklo. V létě, prosím, v létě nabídnu rámě kdykoliv. To nosím krátké rukávy. Ale teď jsem momentálně naškrobený a neohnu loket. Chci na to téma zavést řeč, ale v tom vidím, že za námi courá houf lidí a že mě dost kriticky pozorují. Nejsem rád nápadný, znepokojeně se prohlížím, nekouká-li mě někde kousek propriety. Najednou se ozve křik a všelijaká slova, myslím si, třeba chtějí autogram, ale ne, žene se ke mně SNB a rozčilený houf lidí. Jeden křičí Fritz, druhej smrtihlav, třetí hele, chytili SSáka. Přiznávám tedy, trochu jsem ztratil barvu a trochu jsem se svalil na strážníka. Prohlíží moje průkazy a povídá, tedy prostě nedorozumění, omyl, no. A proč pak vy, občane, povídá mi, proč pak děláte paráde šrit? Pruský krok. Není to oblíbené, víte? No, krindáčku, povídám já, uznejte justiční omyl. Jaký pak pruský krok, já ani německy neumím. Jenom mám tedy dámy prominou nadměrně škrobené spodky. Ohmatali mi na místě lýtka a sami doznávali, skutečně tedy, spodky má jak roury od kamínek, jako by měl nohy v gipsu, jablka jsou nepohyblivá. A disciplinovaně se rozcházejí. Ale madam ztratila fazónu, zrudla hněvem. To není procházka, povídá, ale vojenská přehlídka. Sekáte nohama jak pavouk sklípkan. Dočista mi z té ostudy rozbolela nervová soustava. Lepší bude jet tramvaj. No prosím, povídám, prosím. Kom si, kom sa. Tak jsem to řekl sváně nosem, aby poznala vzdělanost. Lezeme do tramvaje, já samozřejmě nesedám. Z opatrnosti zůstávám stát, jenom se tak nonšalantně chytám horního držadla, abych se nepřerazil. Ale umělkyně mačká rukavičky a prohlíží si mě úkosem a povídá, a co vy tady stojíte jak na vartě, proč pak si nesednete? Naschválně znervozňujete? Snažně vás prosím. Nohy mě z přesvědčení nebolí, povídám. Neunavil jsem se tou procházkou, no. Ale z dobré vůle si sedám, abych vyhověl slabšímu pohlaví. Opatrně se skládám, neukvapeně, s rozmyslem, a jak dosednu, rána. V kolenou se mi přelomily spodky, z nohavic stoupají obláčky dýmu. Nějaká paní leknutím vyskočila z tramvaje a běžela se schovat do podloubí. Řidič zabrzdil, ztratil rozvahu, přiběhl průvodčí a povídá, není benátská noc, abyste nám tady pouštěl rachejtle. Račte si, prosím, z bezpečnostních důvodů vystoupit. Umělkyně zrudla, sezelenala, zbledla, no měnila barvy tak rychle, že se v tramvaji udělala duha. Pak povídá přiškrceným orgánem, apropo, neračte se obtěžovat, dojedu sama. Jste pro mě příliš výstřední povaha. Prosím. Hrdě jsem se uklonil a pukla mi košile. Zůstal jsem stát nalomený na stanici. Bohu díky začalo pršet, takže jsem se mohl vstyčit. A tak prosím přicházím o partie. Co je mi platno, že stát poskytuje novomanželům půjčky? V Americe odávají v bazénu. Ale tady, informoval jsem se, prosím, tady vás neodají v plavkách ani bez půjčky. No ovšem, když sami jsou ženatí, co oni vědí o škrobení? A tak volám, prosím, se všemi svobodnými volám, zakročte v osvobozené domácnosti, nebo třikrát běda, vymřeme.
1: Přátelé, před přestávkou se pokusíme zkomponovat jeden velký Cimrmanův živý obraz, který zhotovil pro vzájemně pojišťovací banku Slávii a který nesl název Škodu nezjistí, kdo se pojistí. Bankovní úředníci ho předváděli ve dvoraně pojišťovny každou sudou hodinu jako náborovou akci. Já tady mám náčrtek a popis, takže bychom se pokusili tento výjev zkomponovat. Tak, uprostřed scény je pojišťovací agent. Myslím pojišťovacího agenta. A zde vpravo je skupina nepojištěnců. Vlevo stojí pojištěný rolník. Tím jsme vyčerpali naše kádrové možnosti a musíme se obrátit o pomoc k vám. Prosil bych lavičku. A na tu lavičku bychom potřebovali tři dobrovolníky, tři muže. Nebojte se, je to jenom kompoziční vyvážení obrazu, budou tady jenom sedět. Takže pojďte třeba vy. Jenom budete sedět, nebojte se. Tak ty nám budou představovat trojici pojištěnců. A vedle pojištěného rolníka stojí jeho žena, takže bych potřeboval ještě ženu přiměněné stáří. No, stáří vlastně nerozhoduje. Nebojte se, bude to jenom tak. Začneme tady tou trojicí nepojištěnců. Ti se charakterově odlišují. První nepojištěnec je rozhodnut, pevně už rozhodnut dát se pojistit a hlásí se o příslušné tiskopisy. Ano. Druhý nepojištěnec se také chce pojistit, ale váhá, zda má uzavřít pojistku úplnou nebo částečnou. To váhání vyjádřete nějakým gestem. Ano. Třetí nepojištěnec se také chce pojistit a už kontroluje výši své hotovosti, jestli se pojistit může a na kolik peněz. Peněženku, něco podobného. Tak. Teď tato trojice pojištěnců. Tak první pána představuje zatvrzelého odpůrce pojišťovací myšlenky. Vyhořel, pojištěn nebyl. Takže na to, jak se patří, doplatil. Ale ani to ho nepoučilo. Pojistit se nedá, je to postava tvrdošíná, záporná, nesympatická. Možná, že by bylo lepší, kdybyste si přesedl s tím pánem. Ten pán se mi zdá na toho odpůrce lepší typ. Ano, tak. Druhý pojištěnec je smutný, vyhořel, byl sice pojištěn, ale proti krupobytí. Takže teď je smutný, ramena svěšená, obličej protažený. Ten obličej by nešlo víc protažený. Třetí pán, ten také vyhořel, proti požáru pojištěn byl, ale nezaplatil včas pojistnou splátku. Takže od pojišťovny nedostane nic a teď si drbe hlavu. Tady pojišťovací agent ukazuje váhajícím nepojištěncům a zdrceným pojištěncům šťastně pojištěnou rodinu. To jsem také zlý. Tato rodina byla pojištěna proti požáru, sice vyhořela, ale včas splácela pojistné splátky, takže může být po požáru plně spokojená. Mladé paní bychom dali ještě šátek, aby vypadala skutečně jako rolníková žena. Michal teď bude tak laskat, udělá vás maminkou, ano? Tak a teď bychom potřebovali ještě ústřední postavu celého obrazu, totiž Slávii, symbol banky Slávie. To vždycky, jestli si pamatujete na ty pojišťovací plakáty, byla mladá, hezká žena. Takže bych prosil ještě jednu dobrovolnici z řad diváků. Nebojte se, bude tady jenom stát. Bude tady tedy stát a v ruce bude mít tento nový domek, který pojišťovna dává tedy šťastným pojištěncům, vyhořelým. Myslím, že to je celkem skutečně jednoduchá záležitost. Nic zvláštního. Je tu jenom ještě takový detail, že ta žena musí být nahá. Si pamatujete z těch obrazů, že? Tedy úplně nahá není. Má přes prsa, respektive mezi prsy, šerpu v národních barvách. Takže nebojte se, je tady teplo, hřejí nás reflektory. Vy jste se hlásila? Já myslel, že už se rozepínáte. Jsem upravovala límeček. Tak než se ještě rozhodnete, já bych vám chtěl říct, že na základě účinkování v tomto našem živém obraze se jedna slečna vdala šťastně. Ten její nastávající, který ještě neznal, tady byl v divadle a viděl jí tu vůbec poprvé ve svém životě a hned jako banku slávy. Už spolu žijí 2 roky. Paní nám píše, že manžel často vzpomíná, že si koupil tedy lístky do zadní řady a že prý dneska lituje, že nesehnal lístky někam blíž. No. Tak opravdu by se nenašla nějaká dívka, která by odložila skrupule? Nenašla. No, jste sami proti sobě. Tak my zase budeme muset udělat to, co děláme vždycky. Prosím vás, flékněte doktora Pence. Uvidíte, že to nebude tak pěkné, jak by to mohlo být. Teď prosím vás, zaujměte ty pozice. Ano. Tak. A než si uděláme přestávku, tak tu chvilinku necháme na sebe obraz působit, ano? Plně soustředěně. Ještě maličko, prosím vás, než bych jenom nerad rušil. Všimněte si jedné zajímavosti na tom obraze. Tady ten prostřední nepojištěnec, tenhle ten, co váhá, ten má takovou zvláštnost, že ať ho pozorujete z kteréhokoliv místa sálu, vždycky se na vás dívá. Můžete se o tom přesvědčit. Tak nejprve se přesvědčí tato polovina sálu. Teď se přesvědčí tato polovina sálu.

0: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
1: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
0: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
1: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže, chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
0: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
1: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
0: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
1: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
0: Děkuji vám za rozhovor.

0: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvíli se povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hov.
1: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
2: To si řekl hezky.
1: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
3: A po něm
1: Pepíček Grus. A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi... vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
1: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky, Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
4: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
1: Koho neměl rád, až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
1: A ten začal být šťastný. A říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
2: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tom hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
1: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: To býval taky háslo, to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
1: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků.
4: No, v nebo kontakt, jak jsi říkal, lidi se strašně baví mezi sebou.
1: Jak no, vylezeš?
2: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo aha. Přeci, no tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně, tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
1: No strašně jsem se rozlobil.
2: Zjezdil.
1: No a teď závistivý asi.
2: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval nezlob se Františku. Teď telefony nezlob se Františku z klubovny.
1: A došatný. Můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
2: jsme nehráli.
4: Plody osvěty.
1: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, Standa Najman to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
2: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
1: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
2: No jo, ale ještě cigaretu,
4: jak se ještě zlobím.
1: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku.
4: Ten jsem si
1: říkal, který uliční,
2: ten
1: večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se Františku.
2: Víš, jak to bylo?
1: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se Františku.
2: Víš, jak
1: ráno jsem se holil, bylo v tom, no.
2: To Pepík Rus volal k vám.
1: Hildě.
2: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
1: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
2: To je klub dobráků, tohleto. Jo a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
4: hypnotizera. Ano, a svoji roli, no.
1: Co jiné.
2: Ano, děkuji tě, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
2: No to byly brepty nádherný.
1: Slavný brept.
6: No Slavianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Slavianofilové.
1: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý gejcky bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové,
2: Slánofínové.
6: To všichni čekali na to, to dopadne.
2: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co všecky kdo
1: brepty, co řek. Řek.
2: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní
1: kusouky. No páš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
2: A pak, víte co?
1: Třeba v morálce paní Dulce.
2: Ano, ano.
1: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
2: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
1: Nebo má říkat Hešo, Melo, Felicíane a každý představení se ozvalo Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Důlský.
6: Pozdní lásce taky tam přece. Má řekla, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já dám Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Potom já začal až vám říkat, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
1: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York do rodiny, já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě. A za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střednici. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
2: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty staci se to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
1: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit, ten akt, jo. A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těžké říkáme, ona extempore, jo.
1: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, že jo.
5: No to, pojenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načež ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčnus.
1: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo. A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, ani takový nehlásil. My jsme po něm zpívali celá Plzeňský. Bílá moje rani, bílá moje rani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
1: Na židli.
5: Načež přišel Neverka, zapráskal fousama a říká, a co jsi dělala ženská, prosím, viděla jsem v Carmen, si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
2: Když jsi u té Carmen, tak
1: no,
2: pro změnu o výchovy, o našem tenoristovi, že jo, trošku podmíruje malinko.
1: Malinko?
2: A vých si prostě vždycky
4: navozval Filipovský.
1: No, no, že jo. Rád, že někdo ještě menší.
2: A on vých si vždycky, když hostoval venku někde, Carmen, tak si vymiňoval dopředu, říkal, ano, já můžu, já přijedu, ale prosím vás, kdybyste na to mysleli, že ta Carmen musí být postavou ke mně. No a vždycky si to, když přijel, tak hned při zkoušce, co bylo první, já chci vidět Carmen, jak je velká. No tak přijel do Brna nějak, hostovat toho Joseho a dal si tedy ukázat Carmen, což byla dáma, která byla jenom asi o 20 cm vyšší než on, takže to šlo. Nebyl ten výškový rozdíl tak velký, ale na co zapomněl, byla Mikaela. A s tou hned začíná ten duet, že jo, svou máti vidím zas a to, ta na zkoušce nebyla. A teď to začalo a přič a on zpíval, aj Mikaela, jaké štěstí. A kouk se do portálu a tam stála dvoumetrová Mikaela. A teď to byla veliká, legrace, páč, oni to měli naaranžovaný u sebe a on před ní utíkal, aby to nebylo, tam bylo a ona ho honila a on jim honila, jděte pryč, jděte pryč. Orchestrálních pauz říkal, jděte pryč, jděte ode mě. A ona se ho držela jak klíště, ona to zpěla chudák po třetí, tak držela se aranžma a Vík říkal, no nakonec to bylo výborný, páč, duet jsme skončili tak, že já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
5: No to přece s Hrýbanem, no, šli se děkovat, nevím, co to hráli a Vích je takhle vedle něj a Hrýban je přece jenom větší, tak se obrátil na něj a byl to slyšet po celém leži, říkal, proč klečíš?
1: Já jsem s nima jednou byl na zájezdě a o přestávce přišli holčičky si nechat podepisovat památníčky a přišla taková droboulinká holčička, no kolik jí mohlo být, tak 6-7 let a Vích jí to podpisoval a Hrýban přišel a říkal, Víchu, podívej se, příležitost, to by byla Carmen pro tebe.
2: No, pak mu říkal Hrýban, říkal, ta Aida, člověče, jak si dělal toho Radama, ohromný. Jenom ten závěr, člověče, tam chybí taková nějaká tečka, ty by si měl, jak spadne ta opona, ještě ji rozhrnout, vylézt a říct, nazdar děti, nazdáreček, klaní se vám Radámeček.
4: To je strašný.
2: Nebo mu říkal, zpíváš večer Carmen? Říká, co zpíváš? Říkal, co bych zpíval, ty blbče, zpívám Joseho. Říkal, no Joseho ne, ale Chozátko, jo.
7: Vlastně to není hezký, že se smějeme takovým těm daným věcem, jako je ten zrůst. Já jenom jsem si vzpomněl s tou velkou partnerkou u přijímacích zkoušek kdysi na Jiřího Plachýho, tam že přišla dívenka taková velice vzrostlá, dnes už to není vzácnost, tenkrát to ještě před lety skutečně byl problém a tak si lámali všichni hlavu, říkali, no tak ona, nějaký talent tam je, no tak možná, že by to byla škoda, ten Plachý vždycky se dělal takhle stranou úplně, že on měl to parátko mezi zubama a říkal, já nevím, o čem uvažujete, musíte si ji představit na jevišti, rozumíte? Proto by museli vždycky vykopat rigol, aby nepřečnívala partnery. Pak měl jednou krásný, zase byla taková taková dívenka malá, ale půvabná a talentová všechno. Říkal, no, tak ji vemte. Ta bude dobrá jako přívěšek hodinka.
1: Poslouchej, protože já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
7: Jak byl tatínkovi podobný.
1: Tatínkovi podobný.
7: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
5: Bífy, bífy, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
5: Ale tatí, to... No my jsme to tak nemysleli.
8: Já mám jednu takovou vzpomínku na Hilara. Zkoušeli jsme krále Oidipa a tam na tom prvním předělu, to čtyřverší, takový ona mě chtěl, abych tu svou joukastou jako trošku zacloumal a pořád říkal, koho, Oidipus uchopí vášnivě matičku za hýždě. Za hýždě matičku, ano, vášnivě. Já jsem si říkal, Hergo, bude premiéra, budou tam ty kritici a tenkrát byla taky špatná subvence nějaká, hrozilo to, že jim nějak zrejnou. Já jsem říkal, ještě si můžou na nás pomstit, že jsem říkal, kdyby jsme byli avantgardní divadlo, tak to bez všeho matičku vážně zajímavé. Ale takhle jsem si to jako rozmyslel a na té zkoušce jsem to přehnal. A on viděl to nebezpečí, zahvízal, on měl píšťalku a hvízdal vždycky aut. Hrko, dědič Maria. Oidipus uchopí vášnivě matičku za hýždě, ale subvencovaně, subvencovaně.
7: Já si vzpomínám, my jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedl, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole, bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda, co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No, tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat, a taky, které se nesmí, jo. A teď jsem něco si vymyslel, šílenou hovadí. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, ale ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale... Teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říká, no něco z těch paníček neznáš, a já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no tak, já jsem... To se vyštěte, no tohle je někdy, to padá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak, teď už od toho, od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte, tedy pane, ale tak se říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně. Pivec říkal, poslyš tady Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš, ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor, ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej, já na tebe nebudu žalovat, to je všechno v pořádku, šéf ti to taky jistě pamatuje. Tak dělej, hochu, dělej. A nemohl se mu vymluvit a dodneška mu nevymluvit, že jsem nikdy žádnou jinou estrádu nedělal. Ty jsi chtěl o tom Míčínsky.
1: Já jsem chtěl o tom Míčínsky vyprávět jednou příběh do divadla. No tak já jsem to nezažil. Já jsem Míčínskýho znal jako entuziastický student, který ho neustále sledoval na divadle, že jo? Já jsem chodil pilně do divadla. A jednou příběh do šatny na poslední chvíli a v rozčlení nasadil si paruku glacnu, teda jak my říkáme, čili
6: pleš,
1: že ano, a marně hledal fousy, říkal, kam mě to ten uličník dal, hrdo ty fousy, tak v poslední chvíli, když už na něj zvonili, tak popar černou tušku a ty fousy si namaloval pod nos, takový zdvížený. A přišel na jeviště a bylo mu divný, proč kolegové obracejí zády k publiku a smějou se, poněvadž on měl jedný fousy namalovaný a druhý měl na čele. Je tam měl příšperný. A pak ještě o něm tady krásná historka, teda pravdivá, no, dneska historka. To byl, či to nebyl
6: Jiráskou
1: Žižka. Tam v posledním aktu, a tam hrál dvě role Jičínský.
6: No, on hrál v prvním aktě toho kněze Korandu,
1: který padne,
6: je mrtvý, a v pátém hrál epizodu Jana Roháče.
1: A Jana Roháče z Dubé. A v posledním aktu právě přišel k umírajícímu Žižkovi, to byl Václav Vidra, že jo? Už slepej Žižka umírá a přišel k němu a říkal, to jsem já, bratře Žižko, Koranda! Teď se uvědomil, že Koranda je dávno mrtvej. Z prvního aktu a říkal, to již, abys tomu rozuměl, Koranda Roháč. Najednou tím konverzačním tónem, rozumíš? On to přece konverzační herec, víte. No,
6: když jsme u toho Žižky, tak to se stalo přeci, to hrál Vojta. Vojta hrál Žižku.
1: Ano.
6: A zapomněl si na vokopás.
1: Zapomněl jsem se vás na voko.
6: Teď Uher cinknul, že ho vytáhli v oponu a on seděl, okolo byli bratři Husité a teď začali, říkal, Vojto.
1: On přichází s průvodem.
6: Vojto, páska.
1: A Boháč mu pošeptal.
6: Páska, kde máš pásku, Jardo? A ten Vojta začal nervózně a začal střídavě mouřit pravý voko. A pak říkal, já jsem vlastně nevěděl, v tom rozčílení mě nenapadlo, na který to voko byl vlastně Žižka slepý.
9: Podívejte se, s Hilarem jsem se poprvé v životě sešel a hned mi řekl, pane, prosím, vypadáte jako čínská z porcelánu foukaná soška.
1: Ale je to tak nějak.
9: No děkuji. Pak se mě zeptal, jestli umím hrát na svůj nos a za chvíli mi začal říkat koňadro. No, bylo to v Hlaholu v 29. roce, když jsme zkoušeli svatýho Václava Bodloma. Tady Eddie hrál Boleslava a já hrál Slavníka. No, měl jsem vykulený oči a z Hilara jsem dostal hrůzu. Proháněl nás bezohledně a jeho nápadům jsem už vůbec nerozuměl. Je tam scéna, kdy vezmu sekeru a skočím po Václavovi a chci ho zabít. Udělám to a v tom se ozve to Hilarovo pověstní. Halt! Prosím, pane, to nic není. Prosím, najedna musíte skočit do luftu, na dvě tam zůstanete a na tři teprve spadnete dolů. Zkusil jsem to a mohl se zabít, což kvitoval poznámkou, že angažoval herce a ne Nešiku a požádal Eléva Jelínka, aby Peškovi tenhle kumšt předvedl. Jelínek ochotně řekl, prosím pane šéfe, provedu. Hilar se pak divil, že si Jelínek zlomil nohu.
5: No jo, to musíš podotknout, takže to byly schody, které tehdy postavil Hoffman, jo?
9: Jo.
5: A že jsme museli 10x to projít, než jsme se mohli odvážit na ty schody vejít. A to já si vzpomínám, to bylo právě tomu svatým Václavu, to bylo všem hrát rozkošnej. On měl ve zvyku, když se mu něco nelíbilo, tak měl píšťalku a pískal out, jo? Uh-huh. To se muselo přestat. A já vím jenom v tom závěru, já jsem hrál Boleslava Ukrutného, zavražil jsem svatýho Václava, pokleknul nad ním a začal citovat první slova choráru. Načež se ozve jeho píšťalka, tkvostná myšlenka, tkvostná. Boleslav zaspívá první slova choráru. Já mám, no počkejte, doktore, já jsem ho teďko zabil a budu nad ním prospívat, kol zbytečné blagy. Shledávám nesmírně pikantním ten detail, že Boleslav je tvůrcem toho šanzonu.
4: To je škoda, že jsme v tom Božo nehráli. Aby jsme zpívali něco.
6: To muselo být. A je to, vy jste v tom hráli, je to pravda, jak Karel hrál Václava, že jo?
4: Yeah.
6: A mě Karel jednou říkal, že ho pořád Hilar vracel, že měl zlatý brnění a furt si dělal legraci a říkal, pane, prostě zlatý brnění,
2: A vy vypadáte, lezete na to divadlo, jak ta Whitingrova. A on, když vyšel po desátý už, tak říkal inspicientovi tak a teď tam vlítnu a dám mu pár facek. A vylít nastekali na tu rampu a říkal, prosím takhle, to je ono, pane Karan.
9: No jo, on Hilar dovedl ohromně provokovat herce. Víš, tak například, když hrdinka říkala fádně nějak scénu, tak řekl, madam, nějak vám rostou proporce. A hned dostala vztekat hlutní lanáhledu.
5: To zařval na ní. Madam, je to skvostné, ale je to chatrné.
1: Já si vzpomínám, jak vy jste byl Edoušku na představení, na ochotnickém představení Hamleta. A my jsme se vás ptali, tak jaký to bylo, jak to hrál ten Hamlet? On říkal, no. Hrál to tak drobet na svůj úkor.
5: Ano, to bylo hrozně, pač ta královna. Ta tak šmejdila k tomu trůnu. Ta šmejdila k trůnu a pořád těma rukama takhle nějak vibrovala. A oni se mě ptali, co to dělá s těma rukama? Ona je zvyklá od banda
2: No tak ještě musíme taky vzpomenout těch matadorů starých, třeba pana Steinmara.
1: Já si vzpomínám, jak se jednou muselo v Národním divadle odříct představení. Vím, že to se nedá říkat.
5: No, co to musí být, Filipku, když vy se ženírujete to říkat?
2: No ne, tak se musí říct teda především, že byl Steinmar, že byl legendární záskokář.
1: Ano.
2: A že se nebál ani sebevětší kládu, jak se říká,
4: zaskočit.
2: Někdy to vyšlo, někdy samozřejmě trošku míň. No tak víckrát se mu to povedlo než ne, ale jednou ve smíru Tantalovým zaskakoval roli toho věžce, který má takový jako pítýský věštírně, který má sám.
4: Já v tom hrál, velice těžký text.
2: No on si, velice těžký text, a je to jenom dialog a muzika furt potí, musí to jít na muziku.
4: No prostě melodram. Protože
2: Steinmar udělal zkoušku totiž v sále,
4: cyklavíru
2: a posadil se suflerce na klín, takže to šlo hladce a teď si vlez na to divadlo Smetanový, kde je ta nápověda, jak brankář proti druhému brankáři. No a teď to začalo, ty seš očitej svědek.
6: No prostě jemu zbyla z celé té role, mu zbyla jedna fixní idea, že má říct volej. Musíš volat toho ducha Ojnoválova. Teď ten Ráš, který hrál Pelop a vždycky říkal ten svůj text, že kuchyňka dirigoval, orchestr hrál. A teď měl nastoupit Steinmar s tou dlouhou pasáží, orchestr pořád hrál, on to vždycky, volej. Zas pauza. Co nevolá? Musíš volat. A na to vydržel varírovat celý ten obraz. Ten Ráš prostě z toho lilo, kuchynkovi padal frak, potýlek pryč a skončil ten obraz.
4: Ano.
6: Štajm odešel do šatny, tam seděl u toho zrcadla, tak zkresl a říká, to snad není možný. Za to snad ani nemůžu vzít peníze za tento zásko. No a tak se odličoval a jak ty vteřiny plynuly a minuty, říkal, no moment, on vlastně je to takovej čaroděj, tak on klidně může blábolit, co má noto. A zas další minuta a v tom vešel ten kuchynka s tím motýlkem úplně povoleným, říkal, mistře, tak vám děkuju, bylo to dnes naposled. Ježiši Kriste, tak proč jsem se to učil?
1: Jedna zaskoková o Steinmarovi přece tu vypravoval pan Roland. Hrála se hra, která se jmenovala Film. Pamatujete si taková lehká veselohra? Já jsem na tom byl, takže si to dobře pamatuju. A tam tenkrát, myslím, že onemocněl Haas. A byla to role režiséra, kterou Steinmar ochotně taky zaskočil.
4: Ano.
1: A měl tam strašně dlouhý monolog, protože měl vysvětlit, Steinmar ochotně taky zaskočil.
4: Ano.
1: A měl tam strašně dlouhý monolog, protože měl vysvětlit těm financiérům, těm producentům,

0: chystaném filmu. A Steinmar řekl okamžik, pánové, sahl do náprstní kapsy a říkal, já již jsem si to nastínil a celý to přečel.
1: Tak je převezl.
2: Pak je ještě jeden krásný záskok a to bylo zase s hudebním doprovodem a sice to zaskočil Steinmar v Raduzi a Mahuleně.
3: Zalerause, ano.
2: Zalerause. A tam je text tom Steinmarovi, samozřejmě v těch verších, že je to kruhem obejdeme les a bude náš. Chytaj Raduze, ale Steinmar si to slovíčko sem při záskoku, slovíčko tam. No a ani ne tak, lidi ani tak to nezaregistrovali, ale jeviště teda lehlo popelem, když řekl místo toho kruhem obejdeme les a bude náš, tak řekl, tak ho tady obklíčíme a chytneme ho.
3: A pokračování tady toho, najde prostě peníz, který pohodí vratkla a říká, peníz král Magurského, Runo, hleď. Tak on taky zná obsah, říká, Runo, nejsou to náhodou peníze z Magury.
2: Pak je moc hezký, ten mám strašně rád, ten mě vypravoval sám Steinmar, jak on hrával vždycky ty takový ty velmože, ty bankéře a šlechtice, ty urozený pány, tak hrál v Hilbertový hře, Let královny hrál zase takového nějakého továrníka a Roland hrál sluhu, který od něj bere diskreci. No a Steinmar měl strašně rád všecko, jako aby to bylo doopravdický, když byly hostiny, tak to muselo být opravdu odli, protaž ano. A tenhle ten výstup, jak dával tomu Rolandovi ty peníze, tak byl blízko rampy, tak nechtěl dávat ten divadelní plech a dával svou vlastní stříbrnou 5 korunu. No a Rolanda samozřejmě, jak ho známe, jak jsme ho znali všichni, tak ho ani nenapadlo.
1: Nikdy mu ji nevrátí.
2: No a tak mu Steinmar udělal takovou léčku, mu nastrojil, vzal si koženou rukavici vepřovicovou a vzal si svíčku a v portále před výstupem tu 5 korunu do poslední chvíle vořejval. No a pak ten Roland nastavil tu ruku a on mu tam tu rozpálenou 5 korunu dal, ten Roland po ní chňap a vykřik najednou bolesti a tu 5 korunu vyhodil a začal cepat rukou. Ovšem 5 korunu na zemi přišla nohou, takže to nakonec zase vydal. A příště, aby vodělal toho Steinmara, tak si vzal takovou velikou popelářskou rukavici.
1: Roland
2: nastavil tu ruku v té popelářské rukavici a Steinmar už nechtěl dávat svou 5 korunu, tak mu dával ten plíšek divadelní. Ano. A když to Roland viděl, tak s tou rukou ucuk a řekl, děkuji, já spropitné nepřijímám.
1: Richter dostal, on hrál ve Strakonickým Dudákovi Alamíra, prince, a hráli jsme ho neděli odpoledne. A to se zrovna odbýval souboj Sparty se Sláví a on byl zuřivý Spartan. Tak se šel na to podívat a úplně zapomněl, že je odpolední představení Strakonického Dudáka. V divadle to zaskočil režisér Hart, a tedy nic se nestalo, jenom že to muselo přijít dohlášení samozřejmě. Druhý den se to dozvěděl Hilár, tak si pozval Dostála a říkal jakoby nic. Tak prosím, pane Richter, jaký to bylo včera na Spartě? No, ohromný, pane šéfe, ohromný. Sparta vyhrála 3-1, to vám byla hra. Přízemí, ty góly ze zdálky, krásný. Jo, prosím, a jak to dopadlo? Prosím, 3-1. Tak, pane Richter, tady je to 4-0. Vy jste prohrál včera představení odpolední. 200 korun za Alamíra, 200 korun jako Richter za Strakonického Dudáka.
3: Ošel, jenom taky zaskakoval, Dostál. Hráli jsme s dvou pánů, kde hráli ty dva starší pány, teda by se znovu vrátil Františku, kolega Filipovský a... kolega Filipovský a Roland. A jeli jsme na zájezd do Humpolce, jako dneska to pamatuju. A František, když jsme to zkoušeli, tak Karel Dostál mu předehrává a říká, prosím, Pantalon, tak to bude hrát. Na František vyhověl, hrál prostě, ano, pane Brigello. Pořádku všechno, jeli jsme na zájezd a Roland onemocněl. A Dostál to zaskočil. A teď došlo k úplné katastrofě, protože se setkali na jednoho. Pane Brigello, kam půjdeme? Ne, pane souse, nepůjdeme. Prostě absolutně dva stejní proti sobě. Až tam jsme se to uvědomili.
2: Tohle to je krásná taky historie. Mirek Homola přeci z městských divadel, ten dělal

0: vynikajícím způsobem napodoboval Štěpánka. A jednou se stalo to, že měli generálku v komorním divadle na něco, já nevím, co to bylo za kus, a na jevišti byl dialog Homola se Štěpánkem. A režíroval to Salcer, ono bylo to takový příšeří celý, a ten Salcer najednou vylít a pojádá, to už přestává všecko, já nevím, kdo to tam vlastně mluví. A teď byla pauza a Štěpánek povídá, tak já změním hlas.
1: Ale úplně obdobná situace byla s Mírou Homolou. Jednou jsme zkoušeli hru, kterou napsal režisér Vrbský. A on tam hrál hlavní roli Míra. A strašně ho ten Vrbský ho strašně sužoval, protože když už mu ve své hře svěřil hlavní roli, tak chtěl, aby to bylo, jo. A tam byl, on hrál nějakého cirkusáka, byl strašně urputný a pořád do nějaký dívky tam švihal důdkama, jo, honilý, prostě po manéži a pořád to tomu Vrbskýmu nebylo dost, jo, ten hlad, teď on je dost rasík přece, že jo, a když nasadí Míra, jo, ty děvko, já tě tady, a říkal, Homola, to není ono, rozumíte, vy jste frajer ohromnej, rozumíte, vy musíte přijít, přece řeknu, ty děvko jedna, jestli já, říkal, dobře, pana Dezera, tak já to zkusím, Vrbskej si sedla, ten Homola vyšel a prostě teď začal dělat Vrbský, jo, začal přišap a myslel, že mu to tím zvošklí, jo, povídá, ty děvko jedna, jestli já na tebe vezmu dudky, a teď čekal, kdy ten zařve a urazí se, a on říkal, no vidíte, Homola, to je ono, to je ono.
0: A Homola vůbec, Homola jsou krásné historie, když dál v Košicích, tak mu řekli, on musel hrát slovensky a řekli mu, slovenština zásadně všecko změkčuje. Tak on říkal, prosím pěkně, došel telegram statie. A byla premiéra a v novinách stálo. Pán Homola urobil len v prvom dějstve 150 šít.
2: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami? Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Si se pamatuješ?
0: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
2: A tam nás napadlo poslat...
0: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle... Vidím tam krásnou barevnou fotku, Pompejský amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha na kampa, to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový, to je ten největší gol. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z toho prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
2: jako
0: profesorovi,
2: velkou
0: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
3: To jsme točili s Vojtou exteriéry filmu Komedianti v Semilech. A bydleli jsme vedle sebe na chodbě tamnějšího hotelu. A Vojtovi se strašně líbila mladá maskérka Boženka. Byla to opravdu krasavice. A Vojta kudy chodil, tudy říkal, víte, hoši, ta Boženka, to je kousek. Jak kdybych byl mladší, a co mladší, ještě dneska bych vám ukázal. A tak to bylo pořád. Boženka sem, Boženka tam. Až mě to nedalo a jednou v noci jsem se připlížil ke dveřím Vojtova pokoje a po zaklepání jsem začal dělat Boženku. Šeptal jsem, mistře, to jsem já, Boženka, otevřte. Postel zapraskala a rozespalý Vojta se ptal,
4: co je, kdo je to?
3: Já, Boženka. Byla dlouhá pauza. a pak velice bojácným hlasem řekl:
4: co chceš, Boženko?
3: A já jsem šeptal dál:
5: mistře, já jsem tak sama, je mě tak smutné. Otevřte, aspoň na chvíličku.
3: Zase byla dlouhá pauza. Pak se Vojta ozval:
4: neotevřu, Boženko, jsem už stařec a zítra filmuju.
3: To mělo ještě do hru. Ráno jsem šel brzy do maskérny, všecko jsem řekl Božence a poprosil jí, aby se na Vojtu jako zlobila. Boženka byla pro a všichni jsme čekali, až přijde Vojta. Vojta přišel a hlasně pozdravil:
4: zdravím všechny přátelé i nepřátelé. Dobré ránko.
3: Zatvářil se pak vážně a pozdravil Boženku:
4: dobré ránko, Boženko.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se vyspala?
3: Špatně. Já se naklonil k Vojtovi a řekl: co pak, Vojto, Boženka se na tebe nějak zlobí.
4: Ale to víš, Ladislave, je to žena. Citlivý tvor, je indisponovaná.
2: Vypravoval se takovýhle vtip v šatně, ještě než Vojta přišel. Říkal: čověče, výborný kamna, nový, teď to přišlo, je to dovoz.
3: Vykládají to Vojtovi.
2: Ne, to jsme vykládali
0: jeden všechno. Druhý právě jsme to vykládali.
2: Je to dovoz, že jo, a to jsou kamna, které tam můžeš topit čímkoliv, jo. Naftou, tuhým palivem, jakýkoliv uhlí, dříví, všecko. A největší výhoda těch kamen je, že si prostě postavíš v místnosti, tu vytopíš a oni mají kolečka dole a převezeš si je do vedlejšího pokoje a vytápíš si další pokoj. Že jo? A každý se zeptal: prosím tě, ale kde je ten kout? A na to se odpovídalo příslušným způsobem. No a teď samozřejmě přišel Vojta a Vojtovi to taky vypravovali. On dlouho poslouchal a říkal: člověče, podívej se, co ty lidi nevymyslejí. To je obrovský, člověče. Mít několikerý kamna v bytě, no tak prostě topím, že jo? A vždycky to převezu do příští místnosti. No ale počkej, sakra. No jo, to je vý. A kam jde ten kouř? A celý zbor mu odpověděl: no Vojto, dole, jo. Samozřejmě. A on odešel na scénu. Pak se vrátil zpátky a říkal: kluci, no to byl dobrý fol, ale teď mě řekněte, tak vážně, kam jde ten kouř?
0: To byla taková, zase musím vzpomenout Klubu dobráků, to byla v podstatě takový humoristický román na pokračování. To bylo, a hlavní postavy, to byl pan režisér Dostál, že ano, Týmirku, který doležal, a neboštík Emil Bolek. A vlastně všichni, co sdílejí...
2: A kolektiv Klubu dobráků.
0: Co sdílejí Šapnu v Tylově divadle. No je potřeba jenom říct, že... Šatna v Tylově divadle, to je vlastně jedna veliká místnost, která je rozdělána na takový koje. Maličký dřevěný koje se společným stropem, takže když se v jedné šatně něco mluví, je to slyšet v druhý, v třetí, když se přidá na hlase, tak vlastně po celé místnosti. No a to bychom začít teda...
6: Já jsem si přistěhoval do Prahy tehdy a viděl jsem v Košířích, v okrajové čtvrti, a přišel jsem do šaty a někdo říkal: prosím tě, kam ses to nastěhoval, tam dávají medvědi dobrou noc. A z té šatny se ozvalo: co? Kde? A to už stačilo
2: Bolkovi,
6: a to už stačilo Bolkovi, aby to rozpředl. Říkal: no ano, má medvěda doma. Jo, to stačilo tady toto, že?
2: Ale ne.
6: A říkal: jak může mít doma medvěda, že to je dravé zvíře? A někdo: ano, on je ochočený, hodný.
2: Má malé dítě, sežere mu malé dítě.
6: No a teď se to rozvíjelo pořád dál. Teď on se ptal, co mu dáváme žrát, já nevím, co všecko. A věřil teda skálopevně, že toho medvěda mám. A když už ta jeho pozornost trošku klesala, tak jednou jsem přivedl malou Silvu, která měla tehdy 2 roky do divadla. A on v té důvěřivosti své říká: Silvinko, co dělá medvíde? A pochopitelně, že Silva medvěda měla, říkala: spinká, že? A od toho okamžiku uvěřil, až do své smrti věřil, že mám doma medvěda, a taky pořád se staral o toho medvěda. Třeba, že se nosili, pamatuješ, Luďku, kurky, šlupky.
2: Kosti se dávaly.
6: Kosti se dávaly.
7: No, krásný, řekni, jak s ním chodil na procházku.
2: Pak byly ty krásný dotazy vždycky, jak jsme před ním říkali. Mirku, co dělá medvěd? Bere to sebou na prázdniny.
7: Jak ho vodíš přes křižovatku a tak.
3: Co mě na tom nejvíc udivilo, že do tohohle, do téhle hry, že se zapojili prostě všichni. Jestli se pamatujete, i pan Karem.
2: Ano.
3: A to nevěděl ze začátku, o co dále, tak to jako všetně poslouchal a automaticky se do toho zapojil.
2: To bylo právě s Karenem bylo to, že říkal, on dneska medvěd odešel, a šel na hřebenka ke Karenovej.
3: Ano.
2: A říkal, cože to snad, dítě, tam je, mezi tím je celá plzeňská třída, tam stojí policista.
6: A na to Bol říká, oni ho znají, mají ho rádi, krmějí ho, ještě ho převádějí přes tu křižovatku. Tomu věřím, ovšem s Karenem, s tím medvědem byla jednou taková taky pikantní situace, když běžel film Oravský medvídek se to jmenovalo. Já jsem přišel do šatny a nic jsme si neřekli s Karenem. Říkám, mistře, ale to opravdu teda, víte, to snad nebylo hezky od vás, tady toto. A ozval se, co? Říkám, ale nic, já o to budu mlčet. No, víte, ten medvěd je vlastně můj. Chodí k vám na návštěvu, já ho živím, já platím daně z něho a vy ho prodáváte do filmu. A za něj berete honorář ve filmu. To není slušné, Bedřichu, to není slušné.
2: A konec této historie byl vlastně krásný tím, taková korunka to byla, začalo zase se mluvit o medvědovi a teď ty strašný, ty nehorázní lži toho Bolka, který s tím vážným obličejem mu to říkal, jako a...
6: Průcha Jarda vycházel ze šatny a říká, ale podívejte se, je to přece jenom starší člověk, vážný člověk, nedělejte z něho takovýho, ozval se, z koho?
7: A to už i ten Průcha rezignoval.
2: Petr mu říkal, tak ho nechte, tak ho loupejte jak busta. Z koho?
8: Jízdenko.
9: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
8: Cože?
9: Lužec pod Smrkem.
8: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
9: Ne prašivka. To je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
8: A to je někde v horách, že jo?
9: Ano, v Jizerský.
8: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
9: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
8: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit? Tak jak se to říká, Lužánky?
9: Ne, Lužec, Lužec?
8: Jo, Lužec.
9: Pod Smrkem.
8: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec, pojďte, že to tu není?
9: No musí to být Lužec pod Smrkem.
8: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy. Jeďte do Liberda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
9: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
8: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
9: Lužec.
8: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
9: Ne, proč?
8: Co?
9: Proč boč?
8: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boč Bloch?
9: Ne, nechci Brloh.
8: Jděte do Brlohu.
9: A proč?
8: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je Brložák. Dejte tomu bude...
9: Tak,
8: no jo.
9: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
8: Jo, od ušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
9: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem. No, Lužec?
8: Teď se dívám, Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
9: Teď v zimě?
8: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
9: No,
8: jo.
9: Ale ne.
8: Co?
9: Jo, tak počkejte, se na Lužec pod Smrkem.
8: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brlohu.
9: No, tak dál. Lužec.
8: Tak dál, hejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Maši Cinobanský.
9: Soudru, já pospíchám, Lužec hledejte.
8: Herko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A bovce a malín, až.
9: Soudru, podívejte se.
8: Až.
9: L?
8: No, Hrbo, L. To by...
9: Lužec, L, lužec.
8: Jo.
9: No tak hledejte L.
8: L, to je po ST, víte?
9: Ne, co pak neumíte abecedu?
8: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
9: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, J, K, L. No, K a pak L.
8: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
9: No to já nevím.
8: Jo tak, mě spletla postel.
9: Jako?
8: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak a, hledajte, i do kobyly jezdíme, to se divím.
9: No a Lužec chci!
8: Do kláštera, nechcete jet?
9: A co pak jsem Ofelie, hledejte Lužec.
8: Lužec, Lužec!
9: Lužec!
8: Tady to je, Lužec.
9: No vím. Ne, pod...
8: Taky absolutní.
9: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod smrkem a nenad...
8: No, ale pod smrkem.
9: No tak, hledajte, ale pod smrkem.
8: Tady stojí černý na zeleným, Lužec nad Vltavou. Trať 9D, to jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry, to vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
9: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
8: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
9: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
8: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
9: Co je to?
8: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
9: Spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
8: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, my nikam nechoďte, jo?
9: Já nejdu nikam.
8: Já to vytočím. No. Haló? Kde nádraží? Jsou to informace. Truško, prosím po Lužec pod Bukem.
9: Pod Smrkem.
8: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 1046, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 1046 vám to jede.
9: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
8: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
9: No tak sám.
8: Máte čas.
9: No tak mohu jít.
8: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
9: Tak děkuji vám.
8: Prosím, následujeme. Haló, počkat, co to nesete?
9: To je židr.
8: Dobr, zpátky.
9: Ale já vezu židli, tekice, dolů.
8: To na to musíte mít stěhovací vagon. Samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že se si nebudu...
9: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
8: Jo, v Novostavbě, víte?
9: Vy mě znáte?
8: Ne.
9: Tak jak to víte?
8: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
9: Ale ne, židli jsem zakoupil tečičce a vezu k ní dolů se pod Smrkem.
8: A vlakem?
9: Přece nepůjdu pěšky.
8: No proč ne, máte židli, můžete si cestou odpočinout.
9: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
8: Tak to nejde, helejte, zkuste to autobus.
9: Autobusu židle neberou.
8: No podej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
9: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě poradíte, kde mě tu židli vemou?
8: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
9: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
8: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
9: Teď je 10.
8: Ježišmarja, už 10?
9: Ano.
8: Hargo, tak to já posvačím. já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
9: Ale prosím.
8: Budete tak láska.
9: Ah! Ježišmarja!
8: Co se vám stalo?
9: Ale židle byla nová.
8: Co, nová židle?
9: Jo.
8: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
9: Děkuji vám.
8: Šťastnou cestu.
9: Děkuji, šťastnou cestu.
10: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
11: Bohužiaľ, je to tak.
10: A čo, na to vaša žena?
11: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Aha. No? Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
10: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať, ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária, pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
11: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hey. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hey. Už som bol aj u doktora.
10: Áno. No. A čo vám predpísal?
11: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus,
10: áno,
11: rum, šampanské, všetko.
10: No.
11: Neberie mi, neberie mi.
10: A borovičku ste skúsili?
11: Tu tam nemal.
10: Nie?
11: Nie.
10: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
11: No.
10: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
11: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
10: No?
11: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
10: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
11: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, takto ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie. Neberie.
10: To je ťažké, keď
11: a vám chodníku
10: neberie.
11: To isté.
10: Hej?
11: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si, Joško.
10: Aha.
11: Joško.
10: No, počkajte, Joško.
11: Drží to do seba.
10: No, počkajte, no. Prečo?
11: Joško. No.
10: Prečo Joško? Veď ste Julo, nie?
11: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
10: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
11: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
10: ano,
11: tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
10: Ano.
11: Ale doma, ja mám doma peklo.
10: Prečo?
11: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
10: No ako sa patrí.
11: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
10: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrnete tam v tých papierové, máte čistkové?
11: Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme. Tak žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
10: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
11: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo.
10: Ne, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
12: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
10: Tam sa ja hambím.
12: Hej?
10: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
12: To je pravda, áno.
10: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
12: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
10: Nie.
12: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
10: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
12: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia. Ne?
10: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
12: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
10: Aj spievať treba.
12: A čože by to už bol za ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
10: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
12: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
10: To je pravda, ja som hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
12: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
10: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
12: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako no? Idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
10: Kikimor je pekný.
12: Kikimor, áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
10: Ej, ale tých je azandiala. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? No, ako sa povie pľundriak?
12: Po anglicky?
10: No, te pľundriak? Alebo pľundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
12: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaneme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
10: A ktorú už je pán veľkomožník? Ktorú?
12: Nuž, tú našu. 3, 4.
13: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť.
10: Hej,
13: tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Vtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
14: Bohovský kraj.
15: Ježiš, to byla cesta.
16: To je úplně něco jiného než u nás v Čechách.
17: Hej, to je pravda.
18: Děti, tak berte zavazadla.
16: Batožina.
17: Tak.
18: Děkujeme. Teď to tam nenech, táto.
17: Ano, děkujeme.
14: tak už je všechno venku.
17: Všechno, tak děti.
14: Máte všechno?
16: Poskáváme.
19: Tak pojďte.
16: Poskáváme. Tak.
19: Pojďte vy, Česi.
14: To je Zoušek.
19: Tady půjdem já, tady půjdete i vy.
16: To se nedá. To se nedá srovnat tohle. Pojďte, děti. To se dejchá, co?
14: Pozor, ať neupadnete.
16: Máma, opatrně.
14: No moment, mě to strašně kouže. Je!
16: Ale mamko, no tak prosím tebe.
20: Au.
16: Co pak je?
20: No musím jít.
16: Co pak je, Brůčku?
19: Tak to je vaše rezidencie. Čo?

0: Čo? No, poďme, priatelia.
1: Tak to je tá zaslíbená země.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želeli, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak sa vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty aj fruty.
3: No a co zelená za korunu? Co?
0: Pozri sa. Tu je také zelene, že do vrecka by si to napchal.
3: Môžem.
0: No pochovaj, máme veľa času.
2: A je tady koupelná. Koupelná je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme času. Tam je koupelná. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
3: Tak budeš. Tak. Môžem ešte potrebiť.
0: Hývaj, malička. Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu.
3: Ano.
0: Pospolu po chlapsky.
3: Tak, áno. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
3: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
3: A za kolik?
0: Veľa roboty.
3: A za kolik ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
3: A dobre.
2: A je tady prodejná? To...
0: Netreba kupovať, treba trhať.
1: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: To je taká jedna menšina.
4: Demetiš. Dolbat, hügelmet, tarešen.
3: Jaký máme vyhlídky?
0: Polovské vyhlídky. Pozri sa, tam? Nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš? A nikdy tu nie je umaha.
3: Co to?
0: Umaha. Umaha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
3: No, prosím tebe.
0: Na čo holič?
3: Vypače si.
0: V móde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Ano. Majte sa dobre.
3: A môžu volať telefon, telefon.
0: Hej, zavolaj si.
3: No ale odkuď? Akože...
0: Zavolaj.
3: Odkuď?
0: Teraz zavolaj.
3: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Aha. Tak, majte dobre. Sa, idem.
3: Takovou sme měli. Pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte se. Ještě veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikdo nie je. Nebajte.
5: Děkuji. To koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáš, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. Jsme říkali, tady jste fančmekři. Hledali, rozumíte? My říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahná své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat. To všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli. Dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci u soustru, zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpíval. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulej týden, tak ne vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat, ale ne. To jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A... Promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařval, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedený a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázel, že ne? Smetánka, boháč, podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme s tím. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky a vás bych v první řadě požádal. Zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali. Tvrdá skýva, jak vám drhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda. Vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno. Já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce. Zkusíme. A? Dobrý, jo, ale sami jste slyšeli. To srdíčko v tom není. Nebojte se, teď je to... Rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jedno. A? To je ono! Skvělý! Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A! Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé. Tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický. Je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, co ten tanečník? Já jsem výborný tanečník. O mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano, no oni teda spíš říkají, že tancuji jako když harapes, ale nevadí.

No hele, skvělý jste, to je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stálí jste. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách. Tak, to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu.

0: více a právně, tak nekabojte obočí. Skvělí jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný, ale víte, jak to vždycky v životě bývá? Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět, začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví, ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: Potlesk. No. To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžké době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je ten metr.
0: Alois! Já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne! Pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
1: Aha, srdečně. Dobrý.
0: Večer. Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku? Prostě?
0: Nežebrej. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka. Lakomí rodiče. Ne?
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: Nazdar, můj jsem zdravil.
0: Trošičně.
1: Ještě jednou známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Čedovlasá, krásná holka. Trošku jako Levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím, ne? Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ale... Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: No tak... To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano.
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? A neseděli jste v jedný lavici? Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To jsem řekl.
0: A Branka je Degol, třeba vy. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze?
1: A my jsme si říkali, abychom se nic neodvezli.
0: Trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvezl jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnici.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli, říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Ještě jsem nikdy dostal vyklonenou troubu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor. Sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ale ne, já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. Pořád lepší být zvolen než Banská Bystrice.
0: Tak, Víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte? Pojďme si říct, who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no who, jistě, is who? Who is who?
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je s přátelnou řečí, kdo je kdo.
1: Aha.
0: Čili?
1: To je koření. Čili to je koření. Řekněte něco jiného, třeba zázvor.
0: Nekecej mi do toho. Čili pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Něco podle živnostňáku, něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. Jo, jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecko. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoc.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš.
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě sedí, nedostalo nic. Vy jste maminka.
0: Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste macecha, o to povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusínkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz. Nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili... Pane, když dostanete notisek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečno, vy ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Nepíšete takový fialový papír.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to může být Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper. Máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Bučely a Parohaty a
0: hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: hej.
1: Zla Traviaty. To Alois. Vás pěkně otrávíme, to budete čumět.
0: Já jsem Bučely, jo.
1: Ne, vy jste Parohaty, to ví každý.
0: Proto.
1: No, Bernoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: Jsem ještě nechytil.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: Jsem nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co by bylo? Švejka.
0: Jsem se lehl, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislivě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. A ti vidím až do žaludku, ty řekneš, že s maminkou přespíš u nich. Bartrový obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl někdo nevyžvejk. Tak začněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma... Komunikace.
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima má ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
1: A tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to je taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem. Správně. Petra.
0: Počkej, ne.
1: Ano.
0: Chcem vysvětlit.
1: Okay.
0: Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaný? No, cítíte to taky tak?
1: Já jsem vám říkal, nejeste ty kuřičky Bonduel.
0: Prosím tě.
1: To neznamená, když je zlevně o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel? Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No to taky. Taky není správně. Ještě jinak. Vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si.
1: Ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilové, psychické ventil. Ventilujete.
0: A je vám dobře. A o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor. Čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My bohužel neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
1: Špekoune.
0: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
1: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. Pomá mě taková bachrata. Pustoučka.
0: Celý jsi to otočil.
1: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to sem.
1: Já jsem to otočil?
0: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No. No to ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
0: Toho urazíš.
1: Volá palic?
0: Ne.
1: Bleskovka?
0: Ne.
1: Přírodní skýne?
0: Taky ne.
1: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono ještě.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
0: Globál.
1: V Tesku, v Bile.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to zrůdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží. Pěkný,
0: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená. Jo?
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: No, to je něco lepší. No.
0: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano.
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitoneus. A nebo takový krásný staročeský příměr, studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk o poschodí ještě, že rozumí.
0: No tak je.
1: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Alois Nahlas.
1: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Může zpívat opravdu každý.

0: číst růst vůbec. Jenom s ponkama.
1: Vejšky mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
0: Já tě rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
1: Jasně. Plyn už si číst růby ven. Šabadaba, důby, důbadaba.
0: Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakého trouby syčí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

0: má nešťastně zvolené, zvolemné.
1: S dívkou třetí nechtěl jsem nic zkazit, na radnici začalo mě mrazit, na radnici začalo mě mrazit, kdybych si mohl radši jednu vrazit. Wow, zlato!

0: Pretty woman, jak si kouzelná, pretty woman.
1: Hej.
0: Jak si kou...
1: Hej. Co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, Alois.
2: Neváhej a přidej.
1: Maminka ti říkala, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to by, ano, to je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, je třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. Vy už jsme měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyl a neví, nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadi budky převečnej šmucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam hledete nesmysly a máte ostudu po celém městě.

0: nebojte se, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až ty mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový uchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
0: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
0: No jo, tak velkou gumičku nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
0: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
0: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
0: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale
0: a nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
0: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
0: A pozor, tady má pravdu pan mladý, vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně, všímavý, citlivý člověk. Jdete na něj, pod tou tvrdou slupkou, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut, umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
0: Spielberg?
1: Odkud?
0: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, jestli. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je hrad.
0: Hrad.
1: Ano.
0: Spielberg, hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
0: Režisér.
1: Ano.
0: Ten je taky chytrý, co paní? To je 2, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
0: No jistě, že to je režisér.
1: No?
0: Pokyn Vietnamci, režisér! Slyším každou chvilku v Olešovicích, kdo ty ťa, režisér! Teď má z toho režisér!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
0: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
0: Ku příkladu cumbašpíl, ano.
1: Vymírá nám tohleto káně.
0: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
0: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně, T6, možno říci podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možné.
0: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Teď je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
0: Takáň.
1: Takáň, no.
0: Ano.
1: Jsi spokojený?
0: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat.
1: Ne, to...
0: Pamatujte si to, děti, ta káň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
0: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbej foto, by dopověděla paní.
1: A s nima letělo?
0: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
0: Plachtilo letadělko káně.
1: Malé... Káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé je třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov, Buteo, Buteo.
0: Butrus, Butrus.
1: Buteo, Buteo je káně.
0: Butrus, Butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně Myšilov, Buteo, Buteo je ptáček,
0: ptáček,
1: který se živí drobnými savci. Zajíčky, králíčky.
0: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
0: To říká každý.
1: Ale
0: hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda káně, to je velmi se to
1: bude vstřížit. Ne laufy, hlavně jako především.
0: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
0: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka a radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
0: Žere myši.
1: Tak, žere myši.
0: Káně žere myši.
1: Ano.
0: mě jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
0: Že jo? Jsem to taky říkal, to už je moc tohleto. Jsem si hrál hazardně s počítačem, letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
0: Akorát tiskárnu jsem mi utrhl od humy.
1: Ano.
0: Barevnou.
1: Stačí.
0: Stačí. No? Laserovo.
1: Dobrý, to stačí.
0: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
0: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu,
0: o co jsem přišel,
1: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si si rošláp.
0: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
0: A to, že paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
0: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
0: Takže jde pudli nebo myši?
1: To je, soustřiď se. Přátelé.
0: Pudl dobrý taky.
1: Hraboš polní.
0: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
0: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh. Ne,
1: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní nenahrá.
0: Ne, to ještě neunosí.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
0: No, na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
0: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš? 5 metráků obilí. A teď pozor.
0: Tak se červená, ty paní?
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
0: No a tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
1: Teď jsem to vysvětloval.
0: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš, 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
0: jeden
1: vidím.
0: Z vás dvoje magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
0: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Hele, víš co?
0: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
0: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
0: ekolog
1: je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
0: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila v okolí, že se bych jednula zbaštil.
1: Ne, green špíc, ale Greenpeace.
0: Greenpeace,
1: no jistě,
0: známe.
1: To je něco jako děti země.
0: Ano, jako vaše děti. Známe.
1: Ale ne moje děti.
0: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
0: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
0: To znám, hnutí duha, no, jsme založili u nás klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
0: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
0: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o harvardský fondy.
1: Neblázni.
0: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
0: Už v 9:30 jsem byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
0: Já už nebudu za sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
0: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
0: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
0: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak s tebe je nádraža.
0: To ne, výhybkař. Na jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
0: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller to si chtěl.
0: Lutička. Bez té zeleniny, ano. Bez celer, bez mrkev. No. Píšu na stroji doma.
1: No, už. To je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
0: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernest Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného. Nech se to Babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
0: Celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Mm. Přátelé, já píšu všechno. Píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
0: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska. Je, že jo,
1: faktury.
0: A že v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky. Pornografický román.
1: Cože?
0: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
0: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se česky, pochopil. Ano. Selátkovou literaturu.
0: Ano, selátkovou
1: literaturu. Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
0: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
0: No tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
0: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
0: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
0: 3.
1: 3 knihy?
0: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
0: Ale ty jsou masný teda, to je síla.
1: Nesmíš u psaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
0: Dále píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový, lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
0: Ano, Uber. Millery, ty u toho piju. Někdy co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne,
0: lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
0: Trošku změníme náladu v sále, to můžou trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
0: Bát se budu, ne, bolet. Bolet je to bude potom. Pušte mi ty zelené desky. Ne,
1: jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
0: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobonkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to... Obělo, chudinka slepá. Ta zelená barva na mě tak působí. Třeba zrovna dneska ráno, jo. Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se nedal dopláče. To je hrozný, tak já jsem cítlivý.
1: No se nesmíš dívat dovnitř.
0: Ale bude.
1: Hej, tě asi už znají.
0: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvilku. Příšerná záležitost, pachra to. Držte si děti, aby chlapeček nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
0: Obsadník.
1: Běž už do toho.
0: Si počkám, že děkli. Tam vzadu vidím paní. No, až neví, první řadě tady. Já vás pozoruju další dobu, tady... Holčičko, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
0: Myslím, už máte rozmazaný oči. Máte jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty si slíbil horor.
0: No jo, no, slíbil jsem horor a paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Vlkodlak. Nejde.
1: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volume trochu.
0: A v čem by tady potom seděl, když jsem dal volume?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
0: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to víte, začíná pěkně, paní, stáhněte si volume.
1: A navíc, promiňte, ale tak jak vy se tady smějete, to není veselý směch.
0: Že jo?
1: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte, kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
0: Jste mě zastlal.
1: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíku kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
0: Sedli na blbou mísu.
2: Mísa byla dobrá, obsah byl špatný.
0: Papeček se smělý, máš hezký zubky. Neprožil jsem tu tak před 9 lety.
2: Prosím tě, vrať se k hororu.
0: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat. No.
2: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být hodně. Josef Aleš Nárovský se množí dělením.
0: Jsem nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme na horor. Velkodlak. U nás ve vsi řádil velkodlak. Ten vám jednou v noci. Vo půlnoci zakous koně. To je síla, co?
2: Cože?
0: To je hrůza.
2: Hrůza to je příšerná, to si šeptají lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
0: To vám je málo, i od Kojenčenovi.
2: Dej to sem.
0: Zakousnutej kůň, krve jako z vola, ale...
2: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
0: Dárky sem.
2: Ne. Ne, dárky ne. Tak. Máme dotaz.
0: Tak čtěte, člověče. A je. Instantní hrachová polévka. A příští lidi, aby někdo neukradl. To jsou chytrý lidi. A už to někdo chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo.
2: Děkuji. Ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
0: Tak, ale to ještě... je moje. 2 bonbonky, ano. Děkuji. Ježišmarja, cucavej.
2: Pojďme k dotazům.
0: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte. No.
2: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
0: Někdo něco přines?
2: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
0: A tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a chtěl bychom pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
2: Tak, další dotaz.
0: Píze, kdo dal lísteček, prosím pěkně, no. 150 hodin tady jenom stál. To je hezký.
2: 18 korun to stálo.
0: 18 korun.
2: To není tak špatný.
0: Hodin.
2: To jste tady hodný. Hezký,
0: no,
2: za sebe.
0: Na sebe, no.
2: No, tak. Koupím vám Tatranku.
0: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a hodá na večeři. Líbí si, maminku.
2: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
0: Proč Lachta?
2: Jsou s vámi vaše ženy?
0: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
2: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
0: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
2: Ano, to je velmi bezpečný styk.
0: No, ale to jsou krásné dopisy, to jednou vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jsem to psal.
2: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
0: Asi takhle. Ale pořád roste.
2: Kdy jste naposledy střelil branku?
0: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
2: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, i na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
0: Já myslím, že to byla kontušovka. A je možný. U nás se pilo leco.
2: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
0: On se furt chlubí s tím. Každý druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
2: Došel papír.
0: No, já kreslili. A ty štychy, co tam má, ty jsou nalepovací na suchý zim.
2: No tak, půjdeme dál.
1: Jakou nemocí momentálně trpíte?
0: Mám horečku 6 nedělí.
2: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
0: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je na Guinnessovku.
1: Kolik máte dětí?
0: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, má 4 kousky.
2: Mě to baví.
0: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
2: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
0: Ona každá už druhý nechtěla.
2: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěli.
0: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
2: Proč zubatý?
0: Prosím?
2: Proč zubatý?
0: Vím já.
2: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
0: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
2: Taková pomluva proti...
0: Za nožičky.
2: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátinka. No, nic.
0: Holka si brouchí jako bobřík řezáky.
2: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky, kdo vládne, tak to není v pořádku.
0: A tady já vládnu, já mám krušnohorské velkové vodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava.
2: Vypatlaná.
0: Ne.
2: Vymaštěná.
0: Pomazaná.
2: Pomazaná.
0: Máme vlastní krušnohorský fernet. No, jo. Vy jste chtěli stát členy velkové vodství, můžete? Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
2: No.
0: Paní zbedla.
2: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
0: To je pochvala.
2: Ano.
0: Jaký divný.
2: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
0: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
2: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Víš se to?
0: No vím to. To Peříčka, já, přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět se svýma erotickýma zkušenostmi, můžu tak do pořadu pozor, budou kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti! Franto!
2: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
0: Co?
2: Jestli si Viagru? Použil Viagru?
0: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
2: Ještě si ji nepoužil?
0: Ne,
2: no
0: já
2: tak, takhle.
0: Nepoužil.
2: Jednou už ji použil, co ale kecí? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To neplatný pokus.
0: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
2: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
0: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A A co já doma, pane Židov?
2: Udělám zbytou kuličku na dříví.
0: Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
0: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku, naschledanou.
0: Ať je Hlinsko.

má jak nože a z těch zubů čiší strach. Neký mesr, ach můj Bože,

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. C, c, c.
2: Pořadu Hop 2, 3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
3: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
2: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
3: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
2: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdržel jeho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
3: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
2: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2, 3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
3: to pokračovat. No když myslíš, mně se to nezdá pořád, no.
2: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavile, usměj se trošičku. No, takhle se směš. Takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď si autor a protagonista pořadu Hop 2, 3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
3: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
2: Si musíš sugerovat, jsem showman, no. Říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman, showman.
3: Jsem showman. A nejsem showman. Vždyť já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
2: Slávku, popularitu získáš i jináč, nemusí zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
3: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
2: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
3: Co uděláš?
2: Interview.
3: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
2: S tebou udělám interview.
3: Ale stejně to něco od medicíny a bolí to.
2: Slávku, interview neboli rozhovor.
3: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
2: Interview a rozhovor je to samý.
3: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
2: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
3: Tak,
2: mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
3: Co se děje?
2: Klid, přichází novinář.
3: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí doby tu datel. Měli něco horšího.
2: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze.
3: No, to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jedno muže, jedno interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
2: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
3: Vy jste interview?
2: A co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
3: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu.
4: Člověče, vy jste datel a já jsem showman. Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
5: Ano, takhle se mi líbíš, showman, to ano, showman. Ano, to je ta správná tvář. Teď si správný. Vždyť já se omlouvám, že jsem padl poděkud. Nebo ho?
4: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
5: Ano, přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
4: Zkuste to a nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
5: Ano.
4: Jsem showman.
5: Cr.
4: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
5: Cr.
4: Že by o mě svět nestrácel zájem?
5: Cr.
4: Miloslav Šimek, showman.
5: Jiří Gros, pan redaktor.
4: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
5: Rád bych s vámi, mistře, udělal jenom malý rozhovor pro Tisk rozhlas televizi.
4: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
5: Ano, jste velice laskav, mistře.
4: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
5: Jsem tam v cukuletu.
4: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k cuku. Jsem showman, jsem.
5: Čuky-čuk.
4: Co se děje?
5: Čuky-čuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
4: A vy jste ten interview k cuku.
5: Ano, ano.
4: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
5: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
4: Nejlepší přítel?
5: Ano, ano.
4: Šimkův naučný slovník.
5: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
4: Už vyšel, já rozebrám.
5: A že mi to nějak ušlo, já sledujeme.
4: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
5: Ano. Otu, pamči, ano. Ota Šimek, ano.
4: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
5: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
4: Ne.
5: Showman.
4: Ano, showman. Jsem showman.
5: Showman. Tak, druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl mistře zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
4: No, kterých? No tak hodně toho Philipsa a Grundyka si vážím. A nadějný je ten mladej, ten Hi-Fi.
5: Ano. Kde šijete, mistře?
4: U Liprta.
5: Já myslím botičky, kde šijete?
4: Na to pole pod Leskal.
5: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
4: Rum.
5: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
4: Vemte to rychle, budu brát koupel.
5: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
4: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou a to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu,
5: ano.
4: Nemůžu.
5: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
4: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, dobrá koupel.
5: A mistře, na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
4: Samozřejmě, malbu.
5: A nějaké vzory máte?
4: Plnou tašku, válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilníčkama.
6: Stanice byla přeplněna. Vůbec možno říct, že se zde shromáždili vlaky s trupami různých částí armády. Byl zde též vlak s oddělením aeroplánů. Na druhých kolejích stály na vagonech tytéž předměty, jako aeroplány a děla, jenže v rozbitém stavu. Byly to sestřelené létací stroje, roztrhané hlavně houfnic. Zatímco všechno svěží a nové jelo tam nahoru, tyhle zbytky slávy jeli do vnitrozemí k opravám a k rekonstrukcím. Poručík Dub ovšem vojákům, kteří se kolem rozbitých děl a aeroplánu schromáždili, vykládal, že je to válečná kořist. A také zpozoroval, že kousek dál stojí opět ve skupině Švejk a něco vykládá. Přiblížil se tedy k tomu místu a slyšel rozšafný hlas Švejkův. Ať se to vezme, jak chce, je to přece jenom válečná kořist. Ono je to sice na první pohled ošemetný, když tady někdo čte na lafetě K und K Artillerie Division, ale ono to bude asi tak, že to dělo padlo do rukou Rusům a my jsme si ho pak museli zase naspátek vydobejt a taková kořist je mnohem cenější, poněvadž, řekl slavnostně, když zpozoroval poručíka Duba, poněvadž nepříteli se nesmí nechat nic v rukou. To máte jako s Přemýšlem, nebo s tím vojákem, který mu při gefechtu vytrh nepřítel feldflašku. To bylo ještě za napoleonských válek a ten voják v noci odebral se do nepřátelského ležení a přinesl zase feldflašku naspátek a vydělal ještě přitom, poněvadž nepřítel na noc fasoval kořálku. Poručík Dub řekl pouze:
7: koukejte, ať už zmizíte, Švejku, ať vás zde už po druhé nevidím.
6: Dle rozkazu, pane lejtnant. A Švejk odcházel k druhé skupině vagonů a kdyby ho byl poručík Dub slyšel, co ještě dodal, byl by jistě vyskočil z uniformy, ačkoliv to bylo zcela nevinné biblické rčení: maličko a uzříte mě, a maličko a neuzříte mě. Poručík Dub po odchodu Švejkově byl ke všemu ještě tak pitomý, že vojáky upozorňoval na jeden sestřelený rakouský aeroplán, na jeho kovovém ráfu bylo zřetelně vyznačeno Wiener Neustadt.
7: Ten jsme Rusům sestřelili u Lvova,
6: řekl poručík Dub. Tato slova zaslechl nadporučík Lukáš, který se přiblížil a hlasitě dodal, přičemž oba ruští letci uhořeli. Pak odcházel dál beze slova, pomysliv si, že poručík Dub je kus dobytka. Za druhými vagony setkal se se Švejkem a hleděl se mu vyhnout. Švejk šel přímo k němu. Ich melde gehorsam, kompanii ordonant Švejk prosí o další rozkazy. Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že už jsem vás hledal ve štábním vagóně. Poslyšte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš tónem naprosto odpuzujícím a nepřátelským. Víte, jak se jmenujete? Už jste zapomněl, jak jsem vás nazval? Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že jsem na takovou věc nezapomněl, poněvadž já nejsem nějaký jednoruční dobrovolník železný. To jsme tenkrát, ještě dávno před válkou, byli v karlínských kasárnách a tam byl nějaký oberst Friedler von Bumerang, nebo tak nějank. Nadporučík Lukáš se mimo děk usmál tomu nějank a Švejk dále vyprávěl. No a poslušně hlásím, pane oberleitnant, že ten náš oberst byl půl vaší vejšky, nosil plnovous jako kníže Lobkovic, takže vypadal jako vopice. A když se rozčílil, vyskakoval dvakrát tak vysoko, jak byl sám vysoký, takže jsme mu říkali kaučukovej dědek. Tenkrát byl nějaký první máj a my jsme měli berajčaft. A on k nám držel předtím večer na nádvoří velkou řeč, že proto zítra musíme ostat všichni v kasárnách a nehnout se ven, aby jsme mohli na nejvyšší rozkaz v případě potřeby všechnu tu socialistickou bandu postřílet. Proto taky, který voják má dneska přes čas a nevrátí se do kasáren a natáhne to až na druhý den, ten, že proved země zradu. Poněvadž takovej vožralej chlap netrefí ani jednoho člověka, když budou salvy, a ještě bude střílet do vzduchu. No tedy ten jednoročák železný vrátil se do cimry a povídá, že měl přece jenom kaučukovej dědek dobrý nápad. Dyť, ono je to celkem pravda. Zítra přece nikoho do kasáren nepustěj, tak je nejlepší vůbec nepřijít, a taky to poslušně hlásím, pane oberleitnant, uskutečnil jako jedno víno. Ale ten oberst Friedler, to vám byl taková potvora mizerná, dej mu pánbu nebe, pane oberleitnant, že chodil druhý den po Praze a hledal někoho, kdo se odvážil z našeho regimentu vylez z kasáren a někde u Prašné brány taky šťastně železnýho potkal a hned na něho spustil: já ti tam, já ti naučím, já ti tvákrát osladím. No a řekl mu toho ještě víc a spakoval ho sebou do kasáren a po celý cestě mu říkal lecos vošklivýho, výhružnýho a ptal se ho porád, jak se jmenuje. Šelesný, šelesný, ty to odsrad, já rád tě chytit. Já ti ukázal ten jasný máš, šelesný, ty bejt můj,
7: Zavřít, fajn zavřít.
6: No, železným už to bylo všechno jedno, pane Oberleitnant. Tak jak šli přes Poříč, kolem Rozvařilů, železnej skočil do průjezdu a ztratil se mu průchodem a zkazil Kaučukovýmu dětkovi tu velkou radost, až ho bude sázet do arestu. Obošta to tak rozčílilo, že mu utek, že ze vsteku zapomněl, jak se ten jeho delinkvent jmenuje, po pleci to, a když přišel do kasáren, začal skákat do stropu, strop byl nízký a ten, co měl batalionku, se divil, proč dědek mluví najednou lámaně česky a křičí: mně dědej savřít! Ne, ne, mně dědej nesavřít! Wolf jenej savřít, ne? Cínovej savřít! Taky ne, cínovej taky ne! No a takhle dědek trápil den ze dne a ptal se porád, jestli už chytili měděnýho, olověnýho nebo cínovýho. A taky dal vyrukovat celý regiment, ale oni už železnýho, pane Oberleitnant, o kterým se to všeobecně vědělo, dali na marotku, poněvadž byl zubní technik. Až takhle jednou od našeho regimentu podařilo se nějakýmu probodnout jednoho dragouna v hospodě u Bucků, který mu tam chodil za holkou, a tak nás seřadili do čtverce, museli jsme vyjít všichni, i marotka, kdo byl moc marot, toho dva drželi. No a tak to nebylo nic platný, musel železný vyrukovat na dvůr a tam nám četli rozkaz po regimentu, asi v tom smyslu, že dragouni jsou taky vojáci a že je zakázáno je probodávat, protože jsou to naši kriegskameráden. Jeden jednoročák to překládal. A náš obršt koukal jako tygr. Napřed prošel před frontou, potom zase šel dozadu, obcházel čtverec a najednou objevil železnýho, který byl jako hora. Takže to, pane Oberleitnant, bylo strašně komický, když ho potom přitáhl do čtverce. Jednoročák přestal překládat a náš obršt začal vyskakovat před železným, jako když pes doráží na kobylu, a přitom zval: tak ty mě neujít, ty mě nejít, nikam neutéct. Ty zase říkat, že železný. A já furt říkat mnedený, cínofý, olofěný. On je železný a on je ten parchant železný. Já ti naučím olověný, já ti tam cínový mnedený, ty mistfý, duš fajn, duš železný. No, pak mu napařil za to měsíc. Ale potom se mu nějak za 14 dní rozbolavěly zuby. A on si vzpomněl, že železný je zubní technik. Tak ho dal přivést z arestu na marotku a chtěl si dát od něho vytrhnout zub. A on železný mu ho trhal asi půl hodiny, takže dětka si třikrát omejvali, ale dědek nějak skrot a odpustil železnému těch druhých 14 dní. To je tedy tak, pane Oberleitnant, když představený zapomene na jméno svého podřízeného, ale podřízený na jméno svého představeného nesmí nikdy zapomenout. Jako nám právě říkal ten pan obršt, že ani po letech nezapomeneme, že jsme měli jednou obršta Friedlera. Nebylo to snad příliš dlouhé, pane Oberleitnant?

0: Poslyšte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš. Nevíte o nějaké lahvi koňaku? Mně nějak není dobře. Jestli si přejete, pane oberlejtnant, tak vám nějaký koňak seženu. Jenom se bojím, abyste mě dřív neodjeli. Nadporučík Lukáš ho ujistil, že dřív se odtud nepojede až za 2 hodiny. A že koňak prodávají hned za nádražím po tajmu v láhvích. Hejtman Ságner, že už tam Matušiče poslal, a ten, že mu přines za 15 korun láhev zcela obstojného koňaku. Tady má 15 korun a už aby šel, a jen ať nikomu neříká, že je to pro nadporučíka Lukáše, nebo že on ho posílá, poněvadž je to vlastně zakázaná věc. Buďte ubezpečený, pane oberlejtnant, že to bude všecko úplně v pořádku, poněvadž já mám moc rád zakázané věci, poněvadž jsem se vždycky odsnul v něčem zakázaným, aniž bych byl o tom věděl býval. Jednou v karlínských kasánách nám zakázali...
1: Kjerdojch?
0: Maršíl marš, přerušil ho nadporučík Lukáš. Švejk šel tedy za nádraží, opakuje si po cestě všechny složky své výpravy, že koňak musí být dobrý, proto ho musí napřed ochutnat, že je to zakázané a proto musí být opatrný. Když právě zahýbal na peron, srazil se opětně s poručíkem Dubem.
2: Co se zde flákáš? Otázal se Švejka. Znáš mě?
0: Poslušně hlásím, že si vás nepřeju poznat z té vaší špatné stránky. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že vás chci poznat jenom z té dobré stránky, abyste mě nepřinutil až k pláči, jak jste mě posledně říkal. Poručíkovi Dubovi zakroutila se na takovou drzostí hlava.
2: Táhni, mizero, my si spolu ještě promluvíme.
0: Švejk odešel za peron a poručík Dub, vzpamatovav se, vydal se za ním. Za nádražím, hned u silnice, stála řada nůší, postavených dnem nahoru, na kterých byly ošatky, a na ošatkách různé laskoviny, zcela nevinně vypadající, jako kdyby ty všechny dobroty byly určeny pro školní mládež někde na výletě. Ležely tam kousky tažených bombónů, trubičky z oplatek, hromada kyselých pokroutek a tu a tam ještě na některé ošatce krajíčky černého chleba s kouskem salámu, zcela určitě koňského původu. Vevnitř však nůše obsahovaly různý alkohol. Flašky s koňakem, rumem, jeřabinkou a s jinými likéry a kořálkami. Hned za příkopem silnice byla bouda a tam se vlastně všechny tyhle obchody s nedovolenými nápoji prováděly. Vojáci to napřed vyjednali u nůší a pejzatý žid vytáhl spod nůše nevinně vypadající kořálku a přinesl ji pod kaftanem do dřevěné boudy, kde už si voják nenápadně skoval někam do kalhot nebo pod blůzu. Švejk to vzal hned přímo u první nůše. Napřed si vybral bombony, které zaplatil a strčil do kapsy, přičemž pán Spejzy mu zašeptal: Schnaps habich auch, gnädig Herr Soldat. Vyjednávání bylo rychle skoncováno. Švejk odešel do boudy a dříve nedal peníze, dokud pán Spejzy lahev neotevřel a Švejk neochutnal. Byl ale s koňakem spokojen a vracel se na nádraží, zastrčiv si láhev pod blůzu.
2: Kde pak jsi byl, mizero?
0: Zastoupil mu cestu k peronu poručík Dub. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si šel koupit bombóny. Švejk sáhl do kapsy a vytáhl hrst špinavých zaprášených bombónů. Jestli by se pan lejtnant neštítil, já už jsem je okoušel, nejsou špatný. Mají takovou příjemnou, zvláštní chuť, jako odpovídal, pane lejtnant. Pod blůzou rysovaly se kulaté obrysy láhve. Poručík Dub poplácal Švejkovi po blůze.
2: Co to tady neseš ty, jeden mizero? Vytáhni to ven!
0: Švejk vytáhl láhev s nažloutlým obsahem se zcela jasnou a zřetelnou etiketou Cognac. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si byl do prázdné flašky od koňáku napumpovat trošku vody k pití. Já mám ještě od toho guláše, co jsme včera měli, strašnou žízeň. Jenže voda je tam u ty pumpy, jak vidíte, pane lejtnant, nějaká taková žlutá. To bude asi nějaká železitá voda. Takový vody jsou moc zdravý a moc užitečný.
2: Když máš takovou žízeň, Švejku,
0: řekl poručík Dub, ďábelsky se usmívaje a chtěje co nejdéle prodloužit tu scénu, ve které to Švejk na dobro prohraje.
2: Tak se napi ale pořádně. Vypí to všechno najednou.
0: Poručík Dub zkombinoval si už předem, jak Švejk udělá pár hltů a dál už nebude moci a jak on, poručík Dub, nad ním slavně zvítězí a řekne.
2: Podej mi taky láhev, ať se trošku napiju. Já mám taky žízeň.
0: Jak se bude asi ten lump Švejk v tom hrozném okamžiku pro něho tvářit a potom dál raport a tak dále a tak dále. Švejk odzátkoval lahev, přiložil k ústům a hlt za hltem se ztrácel v jeho hrdle. Poručík Dub skameněl. Švejk před jeho očima vypil celou láhev, aniž by hnul brvami, a prázdnou láhev hodil přes silnici do rybníka, odplivl si a řekl, jako by byl vypil skleničku minerální vody.
1: Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ta voda měla opravdu železitou příchuť. V Kamínku nad Vltavou jeden hostinský dělal pro svý letní hosty železitou vodu takovým způsobem, že do studny házel starý podkovy.
2: Já ti dám podkovy, pojď mě ukázat tu studnu, odkud jsi měl tu vodu.
1: To je kousek odsuď, pane lejtnant, hned tady za tou... takovou tou dřevěnou boudou.
2: Jdi napřed, ty mizero, ať vidím, jak držíš krok. To je opravdu zvláštní,
0: pomyslil si poručík Dub.
2: Na tom bídném chlapovi není docela nic znát.
0: Člověk šel tedy napřed, odán do vůle boží, ale stále mu něco říkalo, že tam studna musí být, a taky ho nikterak nepřekvapilo, že tam byla. Dokonce tam byla pumpa. A když k ní došli, tu Švejk zapumpoval a tekla z ní nažloutlá voda, takže mohl slavnostně prohlásit.
1: Tady je ta železitá voda, pane lejtnant.
0: Uděšený muž z pejzy se přiblížil a Švejk mu řekl německy, aby přinesl nějakou skleničku, že se pan lejtnant chce napít. Poručík Dub tak z toho úplně zblbl, že vypil celou sklenici vody, po které se mu v ústech převalovala chuť koňské moče a hnojůvky, a úplně zpitomělý tím, co zažil, dal pejzatému židovi za tu sklenici vody 5 korun. A obracel se na Švejka, řekl k němu.
2: Co zde čumíš? Táhni domů!
0: Za 5 minut Švejk objevil se ve štábním vagonu u nadporučíka Lukáše a tajemným posuníkem vylákal ho z vagonu a venku mu sdělil.
1: Protože hlásím, pane oberlejtnant, že za 5 na nejdyl, za 10 minut budu úplně ožralej, ale budu ležet ve svým vagóně a prosil bych vás, abyste mi alespoň, pane oberlejtnant, na 3 hodiny nevolal a žádný poručení mi nedával, dokud se z toho nevyspil. Všechno je v pořádku, ale mě chytl pan lejtnant Dub a jsem mu řekl, že je to voda, tak jsem musel před ním tu celou flašku koňaku vypít, abych mu dokázal, že to voda je. Všechno je v úplném pořádku. Nic jsem neprozradil, jak jste si přál, a opatrný jsem byl taky. A teď už pozdružně hlásím, pane lejtnant, už to cítím. Začínají mě nějak obrnět nohy. Ovšem poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem zvyklý chlastat. Pojď s panem Feldkurátem, kacem.
3: Odejdi, pestie,
0: zvolal nadporučík Lukáš. Ale bez všeho hněvu. Za to však poručík Dub stal se u něho o 50% nesympatičtějším než předtím. Švejk vlezl opatrně do svého vagonu a ukládaje se na svůj plášť a baťoch, řekl k účetnímu šikovateli a k ostatním.
1: Jednou se vám jeden... jiný člověk ožral a prosil, aby ho nebudili.
4: Tak jsem přijel tudle taky do Karlových varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, že vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat.

0: No, povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, tam už uvidíte z dálky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramen, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílým plášti, já pan, dejte mi do toho něco. A on se mě ptal, co já pan, no dejte mi tamhle to griote. No tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím v odsaď, flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než liguere, liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco takhle čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necházel chvilku, já nevěděl, co dělá. No tak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pan, nekřičte člověče, když všecko spí, když je noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý, pane okoloidoucí, já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se, koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. Já pan, pro Krista pana, co tady hulákáte, tak když to není klíčová dírka, když je to šváb.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak mě pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Andolou mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě je doktor.
1: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no, čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No... A proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský

0: názvy, jo. Já jsem Láďka, já bych to stejně neto.
1: No. Jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
1: Ano, tak.
0: No to já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí. Jo.
1: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, poupě, uklidněte se.
1: Ne, co pak to jde?
0: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
1: Já.
0: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
1: Je totiž to ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne. Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
0: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přizul, víte. Ale na druhé straně já se bez nich obejdu. Vidíte? Je, teď vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore. To ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
1: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
0: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
1: Cože?
0: No na kuří boka.
1: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu, tady. Já nemůžu.
0: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
1: Ne, neudělá. Proč mě tady vůbec držíte?
0: Já, že vás držím, já vás nedržím.
1: Moment, tak já můžu odejít?
0: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledanou.
1: Děkuji.
2: Naschledanou.
0: Poslyš, Andulo. No. Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
2: se. Emžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohleto divadýlko?
0: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
0: Ano, hlavně, že jsi zdravá, že je ti líp.
2: Emžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
0: Ježišmarja, no. Došlo.
2: Ano.
0: Já ho zabiju. Já to, padoucha, zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
0: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a kešem ještě s mou fajfkou.
3: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
4: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
3: Ano.
4: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
5: víš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
6: zase spolu
5: točit na starejší. No.
6: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
5: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
3: Pojďme pracovat.
5: Čím začneme?
3: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
5: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
3: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
5: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
3: Jo, no. Teď mi to došlo.
6: Takovej ještě dneska bude.
3: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
5: No,
3: je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
5: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
3: ano,
5: co?
3: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Irmičko, svaďonka, jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
5: ano.
3: Tak tu scénu točíme až zítra.
5: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
3: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
6: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
6: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
5: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
3: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
5: No, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat.
3: Ano.
5: Já vím, že je to na zítra.
6: Pojďme točit, pane režisére.
3: Ano, už pojď.
6: Ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
5: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
3: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
6: Bude 18 hodin.
3: Ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
5: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněla. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
6: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
3: Já vím.
6: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
5: No a proč to nehraješ s tímhle?
3: Prosím tě.
5: To se mi povedlo.
3: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
6: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
3: Stop!
5: Co?
3: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
5: Maria, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
3: Irmičko,
5: no,
3: prosím tě, jsi zlatá, jsi slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
5: Jo?
3: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla jsi snad scénář.
5: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já. Přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár. No promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment. On včera byl nalitej.
3: Jo.
5: Jo?
3: No.
5: No ale proč otvíral okno?
6: Já to řeknu rychle,
5: Irmičko. Ne, abych byla ve obraze.
6: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
3: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
6: Ano.
3: Hodil to za hlavu.
5: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
3: Irmi.
6: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
5: No dobře,
6: tak pojďme. Kuku, čtvrt na sedm.
3: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš? Cože?
4: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
3: Stop.
5: Jsi daleko.
3: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
5: To... Já neumím text.
3: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem tady, abych nebyl vidět, jo?
5: Ano.
3: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
4: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
6: Co není možný, bohle? Se na mě kouká takhle.
5: No a jak se mám koukat?
3: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
6: Já na nic jiného nemyslím.
3: No.
5: A já se na něj koukat
3: no, tak
5: nebudu,
3: no, teda. Trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš?
3: Tam v dálce hučí ráno splav.
5: Jak v dálce bučí stádo krav.
3: Stop! Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
6: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
5: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
3: No, ale...
5: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
3: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
5: No tak vidíš. Jo?
3: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš? Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav. Tak, pojďte, děti, jo?
6: Půjde.
3: Teď už to máme, tak.
6: To půjde.
3: Klap. Já už jsem vzal. Akce.
4: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
4: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
5: nevěděl bych pak.
4: Uletěl mi pták.
7: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
3: Ten kanár přijde až potom.
5: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to.
3: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali, já si to pak sesadím ty scény k sobě, jo, takže děti, tak, soustřeďte se, tak, klap. Akce.
4: Vrátil se. Viděla jsi ho?
5: Neviděla, já nemám brýle.
4: Tak si je vezmi, miláčku.
5: No já jsem ji někde tady nechala.
4: Se po nich podívej.
5: Ale no jo, tak. No. Podívám. Počkej. Tak. No co je šílený, tak.
4: Viděla jsi ho?
5: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
3: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. A Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
5: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář? Já teď nevím.
3: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, tak jsem v práci, ne? Tak...

0: Ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
0: To je krása. Mým odhadem už máme jenom jeden pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týždeň si poplatil?
0: Ne, nestihl jsem to.
2: Skvělé, vynikající, ani já jsem je zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré.
1: My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty, ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srete. Já chci domů a chci pivo.
0: A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě...
1: Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil. Tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky.
2: Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ňou rozprával. A který vě se s ňou rozprávať.
0: No, tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla.
2: Páč, musíme jít do putiky.
1: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
0: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme sundat helmy, není to vzduch?
2: Je. Nie je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to.
1: Ale to ti nakúkala ta cisterna.
2: Já jsem ho zkúšal. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autom zabavali, já jsem všetko napchal do brůžka.
0: Takže tady se dá dýchat.
1: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robím vždy, keď si potřebuje pokecať.
3: Poprat, borovička kokot, borovička sviniar, štrngneme si kokot. Borovička Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
1: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
0: No tak je možný, že vůbec není odsuť. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
1: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
0: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
1: Co to, Hergot, bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. Tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
1: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.
4: Poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
5: Ano.
4: Dneska prvně. Jak se cítíte?
5: Velmi dobře. A vy?
4: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Ano. Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. Ano. A všecko bez nehody. No tak poté. Děkuji. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že se měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zarlete tam jedničku, on furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak Hergotn, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě, on hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
5: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
4: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
5: Ano, ano. Poslyšte, no. Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
4: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
5: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
4: Jo,
5: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
4: Helejte, kdybyste mě to neřekla vy, tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružko.
5: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
4: A perla.
5: Že?
4: No.
5: Řekl jste vražte.
4: Jo.
5: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
4: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
5: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
4: Tedy to by mě netrklo.
5: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
4: jo,
5: meč.
4: Nebo pár facek.
5: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
4: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
5: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
4: Facek já už v životě slyšel, ale...
5: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte,
4: pokoj.
5: Že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
4: Helejte, no. Pistole je do těch píšťalků. Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať myslím.
5: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdánlivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root, tok. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
4: ne.
5: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavenský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
4: Já vím, le tu pesku, netrucaj,
5: netrucaj.
4: Jeďte.
5: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
4: Jo.
5: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo rytér, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
4: Ježišmarja.
5: Řítiti se.
4: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícenina, helejte, soudružko, když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, šlapněte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jeta, to je otrava.
5: A milíte se. se.
4: Je to otrava.
5: Ne, opět se mýlíte. Slovo jed je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejed. Něco, co není k jídlu.
4: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. Ať totiž koukněte se do slovníku.
5: Opět se mýlíte. Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
4: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase moc slova hoditi, boží, hody doprovody, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven mě z Volčuženska. Hello, marš, už ať vás tady nevidím. Marš.
5: Nekřičte, vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
4: Nedám.
5: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
4: Tak pochod, pochod, pochod, už ať se přijde.

0: Tak tě vítáme, Karle, u nás v divadle. Podmínky znáš, tak jak se těšíš, kamaráde?
1: Černoch. Pojďte se. Vy naučíte lidi zpívat.
2: Jaký lidi, jak zpívat?
0: No, neboj se, Karle, my jsme si mysleli prostě, že by si tady naučil publikum v divadle zpívat nějakou písničku.
2: To není problém.
0: Refrén stačí, ano.
1: Ale pozor, Černoch.
2: Ano.
1: V jiném jazyce.
2: Ne, třeba anglicky bych mohl, nebo francouzsky by mě to taky šlo.
1: No to ne, v jiném jazyce. No to už je na vás, Černoch. No tak něco dělejte, ne? Pane pána. No tak.
3: Maďarsky.
2: Co je to za nesmysl, maďarsky? Já neumím maďarsky ani slovo.
0: Ale jak to, že neumíš maďarsky, Karle, no tak prosím tebe.
1: Černochu, to nám nevykládejte, tak se snaž se.
2: Aaron Koňak akorát.
1: Co to sem pletete, Aaron Koňak? To?
2: Ne.
1: No tak se snažte, Černoch, ne?
2: Ne, no já...
1: No tak dělejte. No dělejte se sebou, člověče, něco min. My ztratíme trpělivost.
2: Jo. Já kdybych to tušil, jak jsem chodil na hodiny a učil bych se, ale takhle... Já nevím, já bych potřeboval nějakého překladatele, teda jestli tady... Vidím.
1: No tak prosím.
2: Prosím vás, nehovoří zde někdo maďarsky?
0: Ovládá zde někdo maďarštinu.
1: Mluví zde někdo maďarsky?
4: Tak je tu někdo!
0: Já jsem přihlásil, no.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Jsem Vimr.
2: Ano.
5: Já bych... se tedy zhostil toho úkolu,
2: já.
5: I když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
5: i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale... přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
6: Es megel orot meget nődes. Emegel koros os meget nődes.
5: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska... How do you do, nebo nazdar a se la ví, how do you do,
2: bonjour.
5: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo. Ale es megel arot ne, des összes arot, ebeget ne, des aras, as at mond, med ne meret ne, des alajá, eleget ne, ged arot, takhle umí pozdravit jenom správný Maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
5: Počkejte, něco to zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
5: Co?
2: Cikán, černý cikán.
5: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
5: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
5: Aha, to má refren.
2: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten...
5: Aha, refren. Tak to bychom mohli... já to neznám,
2: ne,
5: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
5: Kdo to byl?
2: Ano.
5: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
5: Ne. Temnější to. Temnější. Protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vidíte, tak krásné. Ale Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřvané e, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české e, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé.
6: To ani nemíním překládat, jak je to v Cisco své. To je tak při... No, já bych šel od toho.
2: Ano.
6: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
6: Neznám.
2: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou...
6: Počkejte, to je to. Na tu svatou... To taky neznám.
2: A co 16 tun?
6: 16 tun. To je příliš těžké.
2: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka...
6: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
2: No tak... Jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda...
6: Počkej, to je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refren. Můžeme se držet toho názvu, ale musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
2: No,
6: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
2: Ano. Matildej.
6: Ne. Jen to pro temně teda, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takovej, to je takhle graficky, ano. Kdybych to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
2: Matilde. A už.
6: Počkejte, já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
2: ano.
6: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
2: ano.
6: Jo?
2: Ano.
6: Takhle, ano. Já vám to napřed ukážu
2: ano.
6: Sám, jo?
2: Ano.
6: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle. Matilde, jo?
2: Matilde.

0: Vy pouštíte? No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu s námi. Špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýt.
1: Jo. Ne, počkejte, měli jsme to naučit obecenstvo.
0: Právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. No, ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo?
1: Ano.
0: 3, 4.
2: Matilde.
0: Ten vocásek.
1: Jo. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, ještě jednou.
2: Matilde.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já, ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Jako víc zahrměte, ono se tam ztratí ty chyby.
1: Ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přeložím tu verzi, ale...
1: ano. Jo, dobře. Tak já jedu, jo? Ano. Bylo léto, byly prázdniny.
2: Šmekl, rot, rot, ne, ne, ne, ne, šasón, tak, jo, le, le, le, git, ne, ne, ne,
1: a v trávě zrály maliny.
2: Mel, malinoš, os.
1: Vyrostly sladký a zdravý, voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci.
0: Tam se to říká zrálý maliny. Tam.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci, jo, pomalejci.
2: Čekal a rad na gebe, na má kolos, ta si to nadání.
1: Čekal a kolos, na malinos. Bylo léto, zbyl.
2: Hele, trekeš a rad na gebe, a rad na kajde mi mi. Ne, tak spívejte. Ale se se mi gebe.
1: Já nemůžu.
2: Já můžu.
1: Hele, bylo léto.
0: Já už nevím, co mám. Nadežeňte vy, no.
1: Já dám druhou sloku,
0: radši, jo. Já jsem u těch dalších krásný.
1: Na šumavský louce pod chvilnou.
2: Šumavoš, koko, ne.
1: Trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostli ve sladký a zdravý, voňavý, jak jsem si všiml. Yeah.

0: Welcome.
1: Matilda, la la la la la la la la la la. Ještě jednou Matilda.
2: Teď musíte uznat, že to vyšlo perfektně. Teď to bylo opravdu skvělý.
3: A co mělo být?
2: No to maďarsky, jak jsme zpívali Matilde.
3: Já nevím, co mělo být, když já neumím maďarsky ani slovo.
2: Počkejte, moment. Jak to, že neumíte maďarsky slovo? Ani slovo. Jak to, že neumíte? Vždyť jste se hlásil, ne?
3: No, protože chtěl někdo přeložit něco do maďarštiny.
2: No dobře, počkejte, no a proč jste se hlásil, ale?
3: No, protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny.
2: No počkejte, no tomu já rozumím, ale proč jste se hlásil?
3: Sakra, teď vám to říkám. Protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny. Co pak mluví maďarsky?
4: Jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to, neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
5: Dobrý den, pane Lajbo, já už Dobrý vás den. Neviděl.
6: Teď já vás taky ne.
5: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových... No co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
6: To já nevím, od kdy vymyslíte?
5: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
6: Od tenkrát?
5: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
6: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
5: Depak to je díl už.
6: Jo.
5: Jo, to už je díl.
6: No,
5: to
6: už... Já už vím, kdy to bylo.
5: No.
6: Já vám to připomenu.
5: No.
6: Karty.
5: Karty? V Monte Carlu, nebo...
0: Co pak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
5: Nebyl jste, ne?
0: A vy jste tam byl někdy?
5: No jo, taky ne.
0: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
5: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No jo.
0: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
5: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
6: No právě, ta tu myslím,
5: jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
6: No, no.
5: Jo, jo, já už vím, no jo, to je.
0: A splnilo se vám to?
5: No tak částečně, jo, jo.
0: Jak to částečně?
5: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
0: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
5: Jo, taky dvojčata?
0: No,
5: to je vlastně víno, co to.
0: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
5: Prosím vás. A trefilo vás něco?
0: Oženil jsem se.
5: Jo. Tak to jste teď už ženatej, ne? No.
0: Když jsem se oženil...
5: No tak... jo, to je pravda, no, no.
0: Ale manželka čeká dítě.
5: Jo. A máte na někoho podezření?
0: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
5: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
0: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
5: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
0: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
5: A jo, hezká, no, ano. Ty je tady dost tím závojem, ne?
0: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
5: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
0: Taky jak já bych v závoji vypadal.
5: No jo, no to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
0: Neříkejte.
5: Jo, nějaký Anče Julčový.
0: Anče, ale to je ona.
5: Jo.
0: Za svobodná Anča Julčová.
5: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
0: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
5: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
0: A komu zase, komu?
5: No, Anče Julčový.
0: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
5: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
0: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
5: Ano.
0: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
5: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
0: No, teď jsem si ji vzal.
5: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
0: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
5: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
0: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
5: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
0: Proč by jí neměla zůstat? No podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
5: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
0: To je snad jedno od kdy, ne?
5: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
0: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
5: No jo, papine, už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
0: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
5: No jo, tak to taky, jo.
0: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
5: Jo.
0: Docela malej.
5: A
0: vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
5: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
0: Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
5: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
0: A kde jinde?
5: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
0: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobní?
5: No jsou si podobní úžasně, já to vidím, ano.
0: Takže to konečně chápete.
5: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
0: Pro pána krále, jaký jedno zás?
5: Tady to leví, bych řekl.
0: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
5: No ne, v obě, já neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
0: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
5: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
0: No podobnější si není právě žádný.
5: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
0: Ale samozřejmě, že to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
5: jo,
0: že?
5: Takhle jako, já rozumím už, co
0: je
5: myslíte.
0: To jasné.
5: No já už myslím.
0: No, já už jsem se lehl, že jak si...
5: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní,
0: no,
5: jedno, já rozumím.
0: Tak,
5: no, to, no, já jsem si...
0: Je, to je hodina, já už budu muset jít, nezlobte se.
5: Ne.
0: Trochu spěchám.
5: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
0: Ty jsou si ale podobný, víte?
5: No jo, jsou úžasní. Tak dneska a nevíte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.
7: Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz.
8: Si uděláme co?
7: Kvíz, hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž znalostí, vědomostí.
8: No prostě kvíz.
7: Ano, ovšem hudební. No. Za tím účelem potřebujeme tedy...
8: Hudbu.
7: No to jo,
8: když hudební,
7: hudbu, tak... ano. Prosil bych, několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se laskavě přišli, no. Orchestru Československé televize. Dobrý večer, dobrý pánové, večer. Dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu.
8: Cenu.
7: Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena.
8: To bude kvíz jenom pro pány.
7: Proč to?
8: No vzhledem k té výhře. Že?
7: Ale ne, to je... Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano? To, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, ano. Jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina, podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje, tedy ona se nemenuje.
8: No taky pomenujeme, ať to nezdržíme.
7: Taky pomenujeme třeba Slimáci.
8: Je, to jsem vám říkala o tom Slimákovi, jak les na strom.
7: Prosím vás, kdybyste teď nechala Slimáky líst na strom, tady bude seriózní kvíz.
8: Dost času, on les 7 let.
7: No tak. Naše instrumentální skupina Slimáci nám jaksi zahraje vždycky kousek, tedy kousek nějakého kousku a my budeme hádat, z kterého...
8: Kousku je ten kousek.
7: Je ten kousek, ano. Tak pro příklad, aby to bylo jaksi všem jasné, kdybyste laskavě zahráli cokoliv.
8: To já znám.
7: To známe všichni. No. Děkuji, pánové, to známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje.
8: To já taky vím.
7: No tak to řekněte.
8: Nahlas.
7: No to samozřejmě.
8: Víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pomenovat tu písničku.
7: No počkejte.
8: No ne, já bych ta Linda, tak jaká s ní do smrti nepromluvím.
7: Jaká Linda, co no, to
8: žádíte? Jaká Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to Lindo.
7: Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň, to je zahraniční píseň a ta se jmenuje Sieli to Lindo.
8: No, Sieli to Lindo.
7: A jo?
8: No.
7: Ovšem pozor, to je španělsky.
8: No.
7: A česky to znamená hezké nebíčko.
8: No jo, ale španělsky Sieli to Lindo.
7: Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek a prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte. Už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím.

0: Tamhle vzadu, vy na kraji a třeba vy a vy, pojďte, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer, pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba?
2: Blueberry Hill.
0: Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte?
3: Blueberry Hill.
0: A vy?
4: Blueberry Hill.
0: Správně. No jo, co?
1: Jenom jednu cenu máme.
0: Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon.
5: Kapitán.
0: Kapitán, výborně. Kdo je autorem?
5: Izák Dunajevský.
0: Velmi správně. A vás se zeptám, z kterého filmu je ta písnička?
4: Děti kapitána Granta.
0: Taky správně. To je po dvou bodech všichni. Já vím. No, nic, rozhodne třetí kolo. To bude velmi, pánové, něco těžšího. Jo, pozor. Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy.
4: Potopa.
0: Potopa, no. Výborně, máte 3 body, pánům děkuju. Vy máte jenom 2, bohužel. Máte jenom 2. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic se, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu, jo?
5: Děkuju.
0: Děkuju vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno?
4: Libuše Mincová.
0: Těší mě.
1: Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou brož.
0: Prosím vás, stojte, zbroží laskavě, předejte cenu a...
1: Tak já vám gratuluju.
4: Děkuju.
1: Hlavně, jestli máte gramofon, že?
4: Já mám dokonce 4 rychlosti.
0: No tak to je...
4: Gramofon, to je prostě moje vášeň.
0: Jo, vy jste sběratelka desek, nebo desek?
4: Je těch já mám, no. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí,
0: ano,
4: jo,
0: no.
4: Tak to já si pouštím jednu desku za druhou.
0: Ano.
4: A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám.
0: No já vám děkuju, srdečně ještě jednou vám blahopřeju a můžete se asi posadit.
1: Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala?
4: Ne.
0: To je na, pojďte se.
1: No ale když zpíváte...
4: Tady je moc lidí, já bych měla...
0: Pojďte se, počkejte. Moment, dáme rozhodnout
4: to
0: publikum.
4: Já doma takhle, jo.
0: Chcete, aby nám vítězka zaspívala?
1: No, já vám podržím desku.
0: Pojďte, postavte se k mikrofonu, víte asi jak daleko?
4: Jo.
0: Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet.
4: Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo.
1: No.
4: When the Saints.
1: No to spíš ty Svatý pochodu, jo.
0: To je to samý. Děkujeme vám. Můžete se zase posadit, já vás doprovedím tady. Prosím.

0: zpívala nám Libuše Mincová. A vy jste měla co na srdci?
1: Že děkujeme Slimákům.
0: Ano, těm děkujeme, ano.
1: Za doprovod, ale ano. Já s tím, jak jsem říkala, Slimáku jsem si vzpomněla ten vtip, leze Slimák sedm
0: ano,
1: let.
0: Ano, to jste říkala, že leze...
1: jsem to nedopovídala.
0: No,
1: sedm
0: to
1: let
0: nestalo.
1: Leze na strom, ano. Vyleze, spadne.
0: Jo.
1: A říká si, no jo, to je vždycky tak. Práce kvapná, málo platná.

0: Je to možný? Černý humor? V barevném programu?
1: Matka a čas. Čas hrál v naší rodině vždycky důležitou roli. Otec byl zvyklý chodit vždy přesně a matka zas ráda věděla, o kolik se spozdila. Podle toho upravovali oba také hodiny. Otec je nařizoval vždy přesně a matka je dávala napřed. Každý z nich dbal toho, aby se to ten druhý nedozvěděl. Zbytek rodiny neustále postával před hodinami a počítal skutečný čas. Protože se hodiny sem a tam ještě předcházely, stávalo se, že šli třeba o 50 minut napřed. To znamenalo, že v době, kdy měl každý občan na svých hodinkách 8, bylo u nás za 10 minut 9. Někdy otec posunul hodiny opět na správný čas. V ten den jsme pak všichni přišli o 50 minut později. Nejhorší však bylo, když jsme měli někam jet. Proto jsme se snažili nikam nejezdit, ale v dobách dovolených nebylo obvykle vyhnutí. Hlavně otec, který se vždycky celý rok z dovolené zotavoval, býval už několik dní před odjezdem nervózní. Proto také sdělil matce hodinu odjezdu tak, aby to bylo ještě hodinu před skutečným odjezdem. Jenže časem si na to matka zvykla a už s tím předem počítala. A když nervózní otec pobíhal po bytě mezi kufry a tvrdil, že nám vlak ujede, ptala se ho matka s úsměvem. V kolik hodin to jede doopravdy? Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by se těsně před odjezdem na nádraží choval tak, jako naše matka. V okamžiku, kdy už jsme měli odejít, stávala nad otevřenými kufry, v níž pořád ještě něco chybělo. Ještě tu něco chybí, říkala a chodila sem a tam. Mou povinností bylo obvykle psát dlouhé, podrobné seznamy věcí, které se pak lepily do kufru a od níž si matka brala k sobě vždy po jedné kopii, druhá zůstávala doma. Matka brala vždy jednu věc po druhé a říkala, piš, jedny ponožky krátké, pánské, jeden svetr vlněný, 6 past zubních. Někdy na poslední chvíli rozhodla, že na některý svetr vyšije hezký monogram. A když jsme jeden přes druhého hlasitě protestovali, tvrdila, že je to naprosto nutné, abychom si prádlo nepopletli mezi sebou či s někým cizím. Otec obvykle prohlásil, že si raději prádlo splete, než aby nám ujel vlak. Jindy se stalo, že matka hledala nějakou ponožku jen proto, že už byla napsána v seznamu, který tak obsahoval vážný nedostatek. Chtěl jsem vzhledem k časové situaci škrtnout jeden pár ponožek bavlněných pánských, ale matka o tom nechtěla ani slyšet a jen opakovala, neznervozňujte mě a jděte raději hledat. V takových chvílích už otec obvykle přiznal skutečnou hodinu odjezdu, která se však už sotva dala stihnout. Je nejvyšší čas k odjezdu, řekl. Dobře, řekla matka, ale kde je jeden pláž bílý dámský koupací? Pak volal otec taxíka. Když muž zazvonila, vešel, zeptal se, který kufr může snést do vozu. Prosím, ptala se matka. Muž se tedy zeptal znovu. A matka mu místo odpovědi položila jinou otázku. Zeptala se ho, zda někde nevidí jednu sukni červenou sportovní. Taxikář se dal ochotně do hledání a když sukni našel, byl matkou pochválen. A když našel dokonce i hru Člověče nezlob se v krabici kompletní a jedny trenýrky chlapecké, považovala ho matka zcela za svého člověka. Nakonec, když už bylo všechno zbaleno, musel někdo z nás otevřít některý kufr, protože matka vyběhla z koupelny a chtěla, abychom přibalili hřeben nebo kartáč. A někdy se ukázalo, že jsme si zabalili i pláště proti dešti a museli jsme hledat v dlouhých seznamech, abychom zjistili, kde co je. Zvláštní bylo, že ať jsme hledali cokoliv, vždycky se nakonec ukázalo, že věc je uložena až docela na dně kufru, zcela ve spod, a museli jsme tedy nejprve vyndat na stůl všechny věci, které jsme nepotřebovali, abychom se k věci, kterou jsme omylem zabalili, dostali. A pak si šel taxikář ještě umýt ruce a ukázalo se, že se nemá do čeho utřít, protože ručník je už taky zabalený. Ale už byl opravdu nejvyšší čas. A tak si taxikář na ruce foukal, když jsme běželi po schodech k vozu. Vždycky, když jsme běželi po schodech, tvrdil otec, že by bylo nejlépe, kdybychom už nikdy nikam nejeli, protože on na to nervově jen doplácí. Pak jsme se hnali městem a lidé uskakovali, když viděli, že řidič troubí, a sotva jsme přijeli k nádraží, už jsme se hnali na nástupiště. Cestu jsme mývali vždycky už volnou. Obvykle nám pomáhal i výpravčí a muži v modrém, kteří vždycky matku hned poslechnou. Vlak se už buď rozjížděl, nebo se k tomu právě chystal, a tak jsme obvykle házeli kufry do vagónu oknem. Samozřejmě, že všichni ti cestující, kteří přišli včas, nás sledovali ze svých oken a někteří z nich uzavírali sásky. Kolik členů rodiny zůstane na peróně a kolik nás stačí naskákat dovnitř. Matka se nakonec obvykle vyklonila z okna a ptala se, máme všecko? Jednou se jeden velký kufr otevřel a bratr Michal, háze jeho dovnitř, matce odpověděl. Jeden kufr hnědý, otevřený a jedna hromada prádla pánská letní.
2: Patří říct, že my jsme se bavili těsně před tím čtením s Ivanem o tom, že ta rodina vlastně měla charakter státu, takového neuspořádaného tím, jak nás bylo hodně a jak živelně jsme se pohybovali v té zvláštní totalitě, ale měl ten stát jeden velký půvab, on byl jaksi vnitřně demokratický. My jsme vlastně vyrůstali všichni v tom, že mít jiný názor neznamená zločin, protože to bychom se jaksi vytloukli a vybili už v dětství. Ostatně, myslím si, že ten dar jsme mohli dostat díky tomu, že naši rodiče dokázali porazit i zvláštní jaksi představu, že spolu mají být ty lidi, co si rozumějí a co se k sobě hodějí. Naši rodiče dokázali, že spolu můžou být krásně i lidi, co se k sobě vůbec nehodějí a občas si výrazně nerozumějí. Mají-li vyšší cíle, anebo donutí-li je doba k tomu, že si takovou drobnost, jestli uvažovat o tom, jestli se k sobě hodějí nebo nehodějí, nemůžou dovolit. Takže díky tomu si myslím, že jsme dostali kapitál, jehož hodnota je trvalá bez ohledu na politický systémy.
3: Musíme se vrátit nějakým krásným historkám, nějakým dopisům. Teď mě psala nějaká paní, abych si vzpomněl taky na to, že ona žádnou historku osobně nemá, abych si vzpomněl na to, jak se vyprávěl historky různý s Věrou Chytilou. To znamená historky zatáčení. Ale bylo i několik, byly krásné, protože s Věrou se ona je temperamentní a ona se s ní strašně dobře spolupracuje a taky se jí dobře pozoruje. Že? Tady jsme v Holšanech, u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurhoši Guten Tag. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jedno?
4: Neříkal jsem jedno? Povídej.
3: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No. A mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče.
5: Ještě ty si říkal o tom natáčení s paní režisérkou Chytilovou, já jsem si vzpomněl na takovou hysterku, která se stala při natáčení Bakalářů, to už je taky dávno, dávno.
3: Ty jsi natáčel, to chytil, já jsem si vzpomněl na jinou hysterku.
5: Jo?
3: Historku.
5: Historku. No. To bylo na nádraží, teda ono to nebylo Masarykovo, Střed, tehdy to byl Střed. Později Masarykovo nádraží, kdy si pronajmula Česká televize celý jeden peron a celý jeden vlak. A točili se tam nějaký Bakalář, taková scéna, jak se louče, někam odjíždějí. No tak tam byli statisti a kufry a všichni byli pěkně nalíčený a na té jedné lavičce tam byli ty maskéři, tam to všecko dělali. Hezky ve 3 hodiny v noci, pochopitelně, aby na tom nádraží byl pořádný klid. A přišel produkční plán, tak šup, šup, šup, všichni na plac. Tak všichni zalezli, dělali ty určený pohyby, vystupovali, nastupovali, mávali, no, a i zvoňáci dělali jako ten výpravčí takhle, čo, tou zelenou, a tam seděl jeden ten statista s tím kufrem nalíčený. Furt. A ten produkční plán, tak pojďte, pojďte. Tam furt seděl. Říká, no na vás to neplatí, nebo co? A říká, já jedu do Kolína. Ale on tak zůstal stát, kouká na něj a říká, počkejte, no tak... Proč jste se nechal nalíčit, člověče?
3: Jo,
5: a on říká, já nevím, já jsem myslel, že to nějaký nový nařízení.
6: Vážení přátelé, já jsem k vám přijel přímo ze zájezdu na Slovensko. Já tam jezdím rád, já se tam nebojím jezdit ani teď, protože mám auto s poznávací značkou PZ, že? To je Praha Západ a my se tam myslí, že je to Pezinok. A já se za to nestydím, že jsem na Slovensku, myslím, že jsem z Pezinku, já mám k Pezinku docela hezký vztah, já mám na Pezinok docela hezké vzpomínky, já jsem v Pezinku asi před 20 lety prožil lásku a láska k tomuto děvčeti mě později inspirovala k napsání písničky, kterou možná někteří znáte, písničky, která se jmenuje Já mám holku z Pezinku, ta má zuby ze zinku. A ona teda měla svoje, ale se to rýmovalo, že já mám holku z Pezinku, ta má svoje zuby, to by se nerýmovalo. Já jezdím na Slovensko bez obav už proto, že mám čisté svědomí, protože já byl odjakživa pro samostatné Slovensko, že? Protože budu mít konečně nějakou tu cizinu, kde se domluvím, že? Na těch pár let, že? Než se tam zase začne mluvit jenom maďarsky. Vážení přátelé, já jsem... Já jsem k vám přijel s takovým krátkým zábavným blokem. Můj krátký zábavný blok trvá asi 5 minut i s jedním přídavkem, který si vynutíte. A prosím vás, seříte si přesný čas, já mám 1:45, je to možný, 1:45? Seříte si všichni. Mladá paní, vy se hezky usmíváte, neseříte. Já to myslím vážně, protože potom Ondřej Havelka bude chodit po řadách, že bude to kontrolovat a kdo nebude mít přesný čas, tak tomu ty hodinky zabaví, bohužel. Ale já potřebuji, abyste měli všichni přesný čas, že abyste si potom mohli zkontrolovat, že to skutečně trvalo 5 minut, že aby potom náhodou zase někam nepřišel nějaký dopis, že Mládek to má krátký. Vážně já jsem byl původně pozván z hudebním číslem, ale bohužel kapela, která mě doprovází, nemá čas, že už nemají čas chlapci se mnou jezdit po zájezdech, že protože podnikají, že mají peep show. A já jsem do toho jediný nešel, že protože mám už starší manželku. Vážení přátelé, tak Je to škoda, že kapela už se mnou nejezdí, vám je to jistě taky líto, tak já jsem vám aspoň přinesl ukázat jejich fotografii. Pardon, já jsem měl jenom diapozitiv, tak já myslím, že bylo slušný, že kapři se mnou pořád hrajou, kdybych vám je představil. Tak tohle to je náš bubeník Tomáš Procházka, tenhle nahoře. Říkám mu Pašek, Tomáš Procházka je vynikající sportovec, gymnasta, ještě dneska skáče velice pěkně přes kozu, přes koně i přes další sportovní dobytek. Jinak tohle to je náš, dejte nahoře, klavírista Zdeněk Kalhous. Zdeněk Kalhous je zajímavý tím, že je jediný z naší skupiny plešatý. My si z něj přesto neděláme legraci, že je mrzák. A chováme se k němu jako k sobě rovnému, že? Je to dokonce můj oblíbenec. Zdeněk Lhus říká, že není plešatý, ale že chodí nahoře bez. Tohle to je náš ten s tou malou pihou tady na zadku. To je náš trumpetista Vítězslav Marek. Říkáme mu tlustý cigáro. Prosím vás, abyste si nemysleli, že jenom já dávám jednotlivým členům naší skupiny přezdívky. Já mám ve skupině také přezdívku. Mě chlapci ve skupině můžou klidně oslovovat taky přezdívkou a vůbec mi to nevadí. Já mám ve skupině přezdívku charakterní Ivan. No a tohle to, ten poslední to je tubista Václav Dědina. Václav Dědina, bývalý voják z povolání. Václav Dědina, když byl na vojně, tak tam chodil s jednou hezkou praporčicí. To bylo taky pěkný číslo, byla to průzkumnice a ta zase byla degradovaná pro styk s nepřítelem. Že? Já jsem si, ještě než odejdu, tak bych vám řekl jednu příhodu, kterou nám vyprávil Václav Dědina. Je to příhoda, která se mu stala, když byl první den na vojně. Když byl první den na vojně, tak přišel do takové ty armádní kantýny, že do takové ty jídelny a u okénka, co se vydává jídlo, stála dlouhá fronta vojáků a poslední v té frontě stál nějaký voják maďarské národnosti a chrlil ze sebe dlouhou řadu nějakých nesrozumitelných maďarských slov nebo nadávek, kterým Václav Dědina vůbec nerozuměl, až z posledních dvou jeho maďarských slov vyrozuměl, co se stalo. Jeho dvě poslední slova byla kurva risotto. Vážení přátelé, to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěl říct a koukám, uteklo pět minut a takže naschledanou zase někdy. Když jinak nedáte, když mi nechcete pustit, vážení přátelé, tak teda dobře, já jsem si se na dnešek už nic dalšího nenadřel, ale tak já vám na rozloučenou řeknu, tak já bych splnil se s tím přídavkem, že řeknu vám na rozloučenou ještě jednu anekdotu, kterou jsem slyšel, než jsem odjel sem od kamaráda Jana Kanizy. Je to taková anekdota starší, ze starší doby a myslím si, že i dneska aktuální. Tak v roce 1948 už po vítězném únoru přijde babička na Národní výbor a pozdraví. Heil Hitler. A předseda Národního výboru, zasloužilý straník, řekne, babičko, poslyš, nespletla jsi si náhodou dobu? A ona říká, dobu možná, vás určitě ne.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bys... co bysme tady dělali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle. Vy myslíte jako hlavou. No prosím,
0: hlavou, ano.
1: Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím. Udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já Uno, u nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale navýchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil. No,
1: no dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin,
1: a jistě, že
0: tým, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví, nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy, la la la, la la la, la la la, la la la.
1: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
2: Ano.
1: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
2: Ano.
1: A navzájem řekneme své...
2: Ano.
1: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
2: Ano.
1: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
2: I snoubenek.
1: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
2: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
1: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
2: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
1: No a přesto stále dojemná.
2: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mě je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
1: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
2: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
1: A co tedy navrhujete?
2: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji.
1: Mohlo, prosím.
2: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít, Marie. No nic. A proto se tě táží, ženichu je nevodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
1: Děkuji za ukázku.
3: Jo, tak koukej, kudrna, pojedeš do Brna. Cestáček dostaneš?
4: Do Brna, ale pane mistr, teď jsem měl do žďáru.
3: Co do žďáru, do žďáru? Já potřebuji, abys jel do Brna, kudrna. Na nádraží tam máme přistavený vagón. No,
4: ale co s tím žďárem? Teď den mám plánovaný žďár.
3: No a Plán není dogma, Kudrna. My musíme řešit některé věci ze dne na den, z hodiny na hodinu. Máme svou odpovědnost, Kudrna.
4: No jo, ale...
3: Odpovědnost za chod podniku, že ano, tedy i za vás. Já bych ti přál, abys seděl tak tady na mým místě. Aspoň na pár dní, abys to zkusil, abys seděl za mě. Seděl, ty mě rozumíš, že jo? To bys žasnul, Kudrna.
4: Ale když já ale do toho žďáru musím.
3: To bych rád viděl, proč?
5: No, protože tam mám zamluvený prut.
3: Hele, Kudrnovi je prut milejší než zájem podniku. To je ta tvoje odpovědnost, Kudrna. Ty myslíš, že jsem neuvažoval, jestli máš je tam nebo tam? Uvažoval, Kudrna. A nakonec mě vyšlo, že Kudrna pojede do Brna, protože jinak by to znamenalo pro náš podnik penále. A to by šlo i z tvý kapsy, Kudrna.
4: Tak mi to napiš, no.
3: No, a víš, že ti to napíšu. Jo, počkej, moment, hned to bude. Do nás zase. Halo, jo. Jo, ano. Ano. No, u telefonu. Samo. Ovšem. Ale to je náhodička. Právě ho tam posílám. No ano, jistě. Spolehněte se. Naslyšenou. No tak. Kudrna nepojede se do Brna. Pojede se do Žďáru.
4: Do Žďáru!
3: Samo sebou, do Žďáru. Odpovědnost k podniku vyžaduje, že? No, tak zkrátka, Kudrna. Máš radost, ne?
4: No, ne.
3: Vidíš, já věděl, že se domluvíme. No, víš, se mnou vždycky. Jo, a když už pojedeš do toho Žďáru, nemáš tam zapomenout vyzvednout taky prut pro našeho ředitele. Kudrna.
6: Tři malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není to, já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

Vlad, to byl příběh ze života, teď vám řeknu anekdotu. To... Ono je to strašně těžké vyprávět anekdoty, že? Přišel Jarmil Hňáca, vedoucí drůbežárny za promovaným zootechnikem a povídá: podívej, Kadlíku, já už si s tím nevím rady, chcípají mě slepice. No počkej, chcípají slepice. A mají takhle ty hřebínky tak a nebo tak? Povídá: hele, jedna tak a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den Jarmil Hňáca a říká: zootechniku, je zle, já to zkusil, chcípají klidně dál. Ale nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikryj dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká: ty zootechniku, já to zkusil, chcípají klidně dál. A nevadí, vem koště, honí je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazyky, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká: zootechniku, já jsem uhoněný, víc než ty slepice, ale nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká: tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten, ale krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka, Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, Zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. Toho unesli 2,5 litry, teda Zedník, jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání, jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že, a začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Allah, Allah, v životě už nebudu jít vepřu, Allah, záchraň mě, skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, Zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancor jako fotbalový hřiště, že? A plaval. Najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, Zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček povídá, u nás v Oplavicích máme teda takovou patáli, máme tam nějakého Ventilšlauška. Já říkám, Ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlauček říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

kamarád můj, není tady. 20 let šťastně ženatej, přišel domů, říkám, miláčku, miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká Toničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě má milovat? No dej mi nažrat a pust mě ven.

0: Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýcův sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou z hora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Józa opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně děvčata protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové, půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej rodu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.
1: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou, mosaznou kliku, těžkou už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácl aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a s Bohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tejtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, jdi do háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak by smet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domluvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se besta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštejn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tuže bolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem? Znovu učitel obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a spou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal štědrý večer.
2: Kdysi dávno se mi opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
3: Hudební koncert? To je pleonasmus.
2: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
3: To není hudba, zpěv podle tebe.
2: To netvrdím, ale hudební.
3: No, tak mluv,
2: koncert je terminus technik.
3: Tak povídej, no povídám.
2: No, nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce tak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
3: Žinantní,
2: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
3: Žinantní,
2: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídám, Mirku,

0: No, já povídám, podívej se, tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšel s Českou filharmonií.
1: Tedy ne proti České filharmonii.
0: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No,
0: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Tak jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo v duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, já jsem
1: já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohle to.
0: A takhle to šlo porad. Já jsem bez za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva, tak to je duo.
1: Ne, že... duel?
0: Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak, a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už to je pět.
1: Já mám nejradši, když hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem.
0: Takhle to šlo pořád.
1: Jo.
0: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou, Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, na Češce začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou. Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má to, jo. Motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
0: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpětali. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonila, povídám vše, jak jste se mu informovala, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouška a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost? To šlo forte. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si vším.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnu do bubnu.
1: Ano.
0: Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý hostník, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: na práci, ano, že?
0: Ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli ty pauzy se jim jako strhávají z honoráře.
1: Ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
1: Jo.

0: jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... Koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: počkej,
0: čelo,
1: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě to. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
1: Dobře.
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak
2: ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v uličce podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou, žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, otušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla, a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtěla svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křižovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem. To vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměli krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křižovkách, jinde ne.
3: Jinde nenosí?
2: Jenom v křižovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály, a úhlednými písmenky vepsala do křižovky anorak.
3: Cestujte vlakem.
2: Mami tady píšou, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči.
3: Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant?
2: Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách. V životě se s ním nesetkáte.
3: Jinde on nežije? Tyro mrtvý?
2: Úplně, řekl jsem, aby od toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala.
3: Mám v l vel k eho velkého ptáka.
2: Mami, slabikoval malý chlapec. Mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátala očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hulkovým písmem napsáno: mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až ji přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi.
3: Mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali.
2: Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu, a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší.
3: Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec,
2: žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat?
3: Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme.
2: Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem, a pak řekla: Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce.
3: Třeba ještě nikdo nezavolal. A třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami,
2: žadonil chlapec.
3: Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka.
2: Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech.
3: Neplakej. Proč on plaká?
2: Zeptala se.
3: Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty jsi nám tu chyběla, a odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého? Kup mu ho. Velkého. My máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka. On drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má. Mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Mockrát vám děkuju, ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka. Utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí. Uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít. Děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang. A tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže. Lidi potili, buvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky. A to byly vjezdy, rozumíš? A někdy byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem ten pták taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

0: ještě jednou, uděláme si to pěkný, co říkáte. Ahoj! No, pojďte ještě jednou. Ahoj! Jo! No, jsem rád, že jsou tady všichni, kteří mají rádi country, western, hudbu, music. Taky jsem rád, že vás čím dál víc těch, kteří přijíždějí na naše představení vlastním kamionem. Já vím, vy trakeři, vy mi asi budete víc rozumět, protože víte stejně tak já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky. Kolikrát byste chtěli zastavit, třeba se jen vyčůrat, ale při představě, že byste museli zastavit, vypnout motor, vystoupit z kabiny, vzít si plombovací kleště, obejít návěs, zapnout hydrauliku plombovacíma kleštěma, si přeštípnout svodidla, jít do pole, vrátit se plombovacíma kleštěma, seštípnout svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nasednout, nastartovat a teprve pak jet dál, tak nezastavujete a jedete radši rovnou dál. Já vím. Ale pozor. Znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. Vidím, že ho tady nějaký zná. Jo, o Jackovi Jackovi se už vypráví historky dávno. Můžu jednu říct. Tuhle mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženýho masa ze západního pobřeží až na východní a řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. No jo, jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerství. Od té doby se o něm zpívají písničky po celých státech.
1: James!
2: Prosím, pane.
1: Je vonku teplo?
2: Svieti tam slnko, pane.
1: James, vieš o tom, že ti absentuje mozog?
2: Netuším to, pane.
1: Skúsime to znova, James. Je vonku teplo?
2: To slnko tam ešte stále svieti, pane.
1: James, ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo.
2: Neviem, pane, teplomer je na balkóne.
1: Že by som sa tam skočil pozrieť, James?
2: No, ak sa vám chce, pane...
1: James, švíhaj na ten balkón, kým z teba neurobím lunochod.
2: Ako rozkážete, pane?
1: Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo?
2: Nie, pane. Teplo nie je.
1: A slnko? Slnko svieti?
2: Áno, pane, zatiaľ svieti.
1: James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo?
2: Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. V lani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo.
1: Možno preto, že si bol iba vo fraku, James.
2: Áno, pane.
1: Tam som ťa chcel nechať, James, však?
2: Áno, na miesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
1: Dodnes neviem... Prečo som ťa zobral naspäť, James?
2: Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane.
1: Ale čo? A prečo?
2: Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
1: Aha, už si spomínam.
2: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
1: To bolo zábavné, ako si sa potil.
2: 1800 míl, pane.
1: A potom som ťa chcel zastreliť však.
2: Áno, pane. Že vraj som vám vyplazoval jazyk.
1: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
2: Nie, pane, nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
1: James!
2: Prosím, pane.
1: Zasa machoruješ.
2: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
1: A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
2: Sotva, pane, ešte je dohryzená.
1: Zase som robil Drakulu?
2: Ako obvykle, po druhom litri whisky, pane.
1: Áno. A čo barón Fusakel?
2: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
1: Ale čo? A kde?
2: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
1: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie. Ty si na tom večierku čo robil, James?
2: Vlka, pane. A potom netopiera.
1: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
2: Áno, pane.
1: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
2: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
1: James, dostal som nápad.
2: Blahoželám, pane.
1: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
2: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
1: No, vezmi oboje, James.
2: Oboje.
1: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil.
2: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
1: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
2: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
1: Mimochodom, James, je vonku teplo?
2: Zase tam svieti to slnko, pane.
1: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
2: Ani neviem, pane.
1: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.
3: Ja, když jdu po ulici a potkám krásnou mladou dívku, tak mě vždycky zajímá, kolik je jí let. Bohužel nejsem krásná mladá dívka, ale i některé lidi zajímá, kolik je let mě. Já vám to klidně můžu prozradit, protože u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 75 a starce v 18. Já jsem se narodil v Táboře roku 1900. Zvět. Takže dneska mi vlastně napoví zvět. No a z toho nejhorší jsem vlastně venku. Že teď takhle před vama s tím to je vlastně otázka úplně náhody. Já jsem chtěl být původně úplně něčím jiným. Jako malý kluk jsem chtěl být kominíkem. Mně se hrozně líbily ty bílé čepičky, nosili štěstí, chodili nahoře po střechách, spouštěli si koule do komína, zase je vytahovali. Já to myslel pracovně. Potom oni mohli být špinaví, oni to měli v náplní práce. Nám za to maminka vždycky nafackovala. Když jsem byl o něco větší, tak v tom klukovi už se ozývá takovej tulák. On to ještě netuší, ale už to v něm je. Už ho lákají ty dálky, ten horizont. Tak to jsem chtěl být tím pánem, co stavuje šranky. On tam vždycky stál, ten praporek pod paždím, ruku na čepici salutoval, mašinfíra taky salutoval, lidi mu mávali. A ten vlak jel daleko, až někam za obzor. Jenom ty kouřový písmenka zůstaly na té modré obloze. To vlastně začíná prvními krůčky. To vypadneme z těch dveří, schody, pěšinka, zahrada, plot. První roztrhnutý kaloty na kšandu, louka, rybník, hřbitov. Když jsem ještě v něco větší, tak to se přiznávám, to byl ode mě zjištný důvod, to jsem chodil do první třídy, vstřebával jsem do sebe první informace. Tenkrát jsme se učili podle poupat. To byla taková krásná čítanka od paní Kvěchové. A tam jsem se dočetl takové ty první poznatky o životě, třeba tam bylo napsáno. Emma má mísu. I my máme mísu. Emma má maso. I my máme maso. Tak to jsem chtěl být řezníkem. To jsem nosil takový krátký kalhotky, k tomu takový ty bavlněný punčocháče s tím hrozně vytlačeným kolenem. To byl spíš takový rodinný baráček i se sklepem. Taky ta maminka skovala jablíčko. Na hlavě jsem nosil takový ten maminčin bombónek s tou anténou. A naproti té škole bylo takové řeznictví. Tam byl takový urostlý pán řezník, jmenoval se pán Pessinger. Já mu říkal strejdo. Měl tak asi 2 metry na vejšku. Já tak vždycky pod ním zbožně stál. Díval jsem se z toho podhledu na ten nadhled. Já byl strašně zarputilý malý dítě. Tady takový to jojo u nosu. A v duchu jsem si vždycky říkal, až budu velký. Tak budu velký. Jako strejda Pessinger. Jak mi to nevyšlo. A on mě dával ty patičky v ocelámu s tím špagátkem na konci. Jak za to ten selám tak krásně visí na tom háčku v tom řeznictví. To je stejně zvláštní. Tenkrát to ty řeznici odkrajovali. Dnes k nám to krají s tím špagátkem. Tak jsem říkal, chlapče, budeš řezníkem, ty patky si budeš krájet ty sám. A záleží jenom na tobě, jak ta patka bude velká. Tak jsem říkal, od půlky jedna, od druhé půlky druhá. Pak jsem dospěl do takového stádia, já mám proto svůj vlastní termín. Já tomu říkám cynicko-něžná puberta. To je krásný věk. Takovej požehnaný. To ten kluk má pocit, že už je hotový chlapák. Ale v tom věku přímo pučí. My jsme tenkrát všichni hlavně pučili tadyhle. Jsem vždycky stál v táboře na tom korze. Ono to spíš vypadalo, že klečím. Teď jsme všichni žvýkali. Tenkrát ještě nebyla žvýkačka. Tak jsme většinou žvýkali svíčku. Teď šla kolem taková krásná 18letá, napíchnutá. Nám už se líbilo. My tam stáli. 15letý odborníci. Jenom tak světácky koutkem úst jsme dělali. A ona zmizela v dálce jak letní vánek. Já tenkrát, abych si dodal zdán, že jsem frajer, že jsem jednička, že jsem ranař, že jsem king, jsem mluvil i hlubokým hlasem. Dobrý den. Tady v té zadní kapse jsem nosil tu vopčanku s tím hřebenem. Já jsem dokonce mluvil i cynicky pravým koutkem úst. To nebyla mluva, to bylo spíš takový žužlání. Já si připadal jak ten Batman v těch hororech, jak je skloněn na tou krásnou blondýnou, kterou zachránil z rukou padouchů. Ty padouši jsou takhle v pozadí. Mají ruce na prsouch, na svejch. A on má tady u úst takovou tu velkou bublinu, namalovanou. Tam má napsáno takový to poslání, co vzkazuje lidstvo. Třeba jdi domů. Tak já taky vždycky. Tak vidíš, no a tablo, kam jdeš. Že přišel kamarád a říká, jdeš rád fotbal. Jsi kasáře, tady se všel. On čel plavat, to mě nerozuměl. Chodil jsem do gymnázia, tam byl takový výborný pán profesor na matematiku, on spíše vypadal jako pavouk sekáč, než profesor matematiky, ale mluvil k nám v krásných metaforách. On mě říkal Ičku, nevím, proč ta nižná zdrobnělinka, říkal mi vždycky Ičku, Ičku, pamatuj si, že žádný pták si do svýho hnízda nekálí. Jedině dudek, to je blbec. On mě vlastně narušil mé celé dospívání. Já kudy jsem chodil, tudy jsem přemýšlel, proč mě to vlastně říká. Dudek jsem se nemenoval. Tak moc blbej jsem taky nebyl. A hnízdo jsem měl absolutně v pořádku. Ale to je všechno tak strašně dávno, jak pravý básník. A kde ty loňské sněhy jsou?
4: Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? V pátek na šichtě Roby vědmi předpovídali, že víkend bude vařici. Podezřívám jich, že mají v kanclíku ropuchu ve sklence od ogurek a potvora jim tam šplha po žebřu navrch a dolů. Však svůj k svojemu. Kolega Erich mě lakal, jestli s ním nechci v sobotu zajet na takovou menší cykloturu, že jsme už dlouho spolu jenom tak nevyjeli. Neměl jsem žádný plán, tuž jsem mu kivnul. Ale páteční odpoledne po robotě, které jsem strávil v Komeňaku na Kolobutách, už bruslím skoro jak Romanovova segra, mě nahlodalo, že ty naše ropuchy možná budou mít pravdu. Projížděl jsem parkem zlehka sem a tam, na triku jsem měl spocené kolca okolo ramen a aj na dřiťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslách a měl větší svaly jak já. Druhá byla rychlejší jak já, tuž jsem jí furt čučel enem z dálky na řiť, no nebyl to zlý pohled, akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla s sebou jedno děcko, tuž to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další dvě, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od jisté doby kuřačky nesnášam. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně. Bílé tílko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali nám je pod sem cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledňa tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky, tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tuž jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřele, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hit tež nezrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalel jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolca, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prázdné. Jak Erik zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a paru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hic. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem u točný lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tuž nevím, co tam zas robia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svíňa kolo ukáže nerovnost teréna. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeče, jeli jsme dál. Kolem štěrkovní už jsem byl vysmiatý, aby ty polonahé robky neviděli, jak umírám. Našli jsme si pěkný plac hned u vody, rozhledli se po okolí a pravili si, že všecko je tu příjemné na pohled a tak zůstaneme tu. Erik hned zevlek kraťasy a valil do vody. Já jsem musel pod osušku zrobit paru prosto cviku a navlez si ty mokré plavací trencle. Trochu mě zarazilo, že Erik stojí furt po kolena ve vodě a rozhlížel se po okolí jak Hrušinský ve vesničce. Jak jsem smočil nohu, bylo mi jasné čemu. Zimu se mi postavili chlupy na nartách. Ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studily víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenem tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen s jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stal u břehu. Guvno zahanbeně! Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschly. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor morských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovni. Erik furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další tři rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zas kecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nás bírá víc holých cicků. Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu, Erik seděl za zutých bab a asi jim vykladal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lviček. Jak si k mě začal svrbět hřbet, tuž jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tuž jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem u špiglu pochopil, čemu mě všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, doptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. Tož jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny třetího stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si nařbet na kipu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekať lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul jsem mi s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychlá. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a navrchu z toho slunka. To už jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsňu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tuž příště, než pojedu kajsik na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
5: Dobrý den.
6: Jaké máte psání?
5: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
6: Ano, to jsem já. Posaďte se.
5: Děkuju, já jsem Hlusvisák. Hlusvisák mé jméno.
6: Mě.
5: Tak to jste vy, Černý pirát.
6: No.
5: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
6: Co pak jste nám přines?
5: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
6: To jsem já.
5: Jo, tak to jste taky vy.
6: No.
5: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
6: Já přece ještě nejsem penzi.
5: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
6: No, Krista pána, proč myslíte, že marodím?
5: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
6: Tak podívejte se, co jste si psal.
5: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
6: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
5: Ano.
6: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
5: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
6: Tak vy si věříte.
5: Drahej pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
6: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
5: Ano.
6: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
5: No, mě a proč?
6: No kvůli orientaci.
5: A tak, jo.
6: Abyste věděl, co vás tady čeká.
5: Ano.
6: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
5: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
6: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
5: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
6: A proč by chodili na váhu?
5: No, aby jsme zjistili, v okolit budou lehčí, až budou odcházet, víte?
6: Nesmysl, vážit se nebude.
5: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano? No,
6: Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
5: No jak, takhle, helejte.
6: No počkejte, co to děláte?
5: No vidíte, jak no, mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
6: No.
5: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
6: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
5: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaše.
6: A patrně, ano.
5: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
6: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, jo, na pláži.
5: A ten dědek vedle, to je Rumun?
6: Ne, to jsem přece já.
5: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
5: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
5: Jak toho, co pak odsuděn někdo střízlivej?
6: No, taky se stávají takové případy.
5: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
5: Ano.
6: Pán se patřičně setne,
5: no.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
5: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynik z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém, koho pustit dovnitř.
5: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci. Jo. Poznáte podle toho, že...
5: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
5: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
5: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
5: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle. Bonjour, monsieur.
5: To je Francouz.
6: No,
5: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, monsieur, foj, aseje, na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co když přijde s dámou?
5: Tak nastavím 2.
6: No, tak dál.
5: Ano.
7: Good evening.
5: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: No, Angličan,
5: nebo? Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
5: Hello, Dolly. Cokej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a vejte un tavolino libere.
5: A je, znám. A? Jak jste řekl sera, pozná jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
5: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, Kiškum prečin záno, čumendo, šupi to presto, voni ma gore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
5: No ja, kisti hát. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
5: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslova?
5: No, proč ne? No. Znouze i Franta Dobrej.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Maresto Jabaruško. Helejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
5: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
5: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
5: Poženu svinským krokem.
6: Sála, dobře, to je totiž moje paní.
5: Jo, ještě. Pardon. Tak v tom případě pardon.
6: Ne.
5: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám, úplně na vás.
5: Výborně, tak jsem přijatý.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
5: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet spropitný.
5: No, pan vedoucí, ještě jste mi připomněl. Hejte, s tím spropitným jo. Jako co vyšacuju,
6: jo.
5: Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hrustlisihák, jste přijat.
5: Děkuju, ocivě. Děkuju.
8: Dnešním naším hostem je, tady nebo tady, odtud přijde, režisér Jiří Wenzel.
9: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
10: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
11: Proč malý? Vrchní topič?
10: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mi líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
12: my
10: můj
12: sen. Vytrvalost
10: a
12: píly, no.
10: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jo, ale...
12: Doufám, najdu jedno.
10: Ale to vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
11: Vy jste se prál někdy v civilu?
10: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel... A dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
11: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
10: Jo.
11: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
10: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
8: Že se pak na nic nezpůsobí.
11: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pochranu k ničemu nedošlo. Překvapení.
13: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobním životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
10: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
8: No a jak to začalo?
14: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovic. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu dělal důstojné antre, že by rád šel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
15: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
14: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
15: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkné věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
14: Je to kratší verš, co si vybral.
15: Kratší.
14: Úvod to má delší. Tak to zkrať. Neopakuj všechno po mně.
15: Sedí pana.
14: Co je zase?
15: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
14: Proč by si se nemohl uklonit?
15: Že bych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
14: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
15: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
14: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
15: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
14: No.
15: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
14: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
15: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, ne do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
14: Je to možný. To je zoufalec.
15: Sedí zoufale.
14: Prosím, jak se zpamatuj už trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
15: To by to řekla se vláze,
14: no,
15: nebo
14: asi
15: co?
14: Jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. To je radost, tohle figurou objíždět města.
15: Tam nechal. nedechali ani za jeden.
0: Bude, ti jim tam stačí.
15: Jo. Tam nedechali ani za jeden.
0: Bude, ti jim tam stačí.
15: Jo, nevím, byl sympatický aspoň.

0: vynervovaný, že to dál nejde. Tak rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho a už je z toho na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
1: Opravdu teda, to se má s tím klubu. To jste odtali živým do ubečky páska.
2: To si se vycajchnoval. Já tady vojemnosti o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
0: To bych nemal.
2: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
0: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začínu. To měl na jazyk. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
2: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Cit. Klid. Jsi nějaký canco? Jsi na mě někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasický... Nekašlejte mi na to, prosím.

0: přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama Sanso. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Ty by bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš žrádlo. Dbát lásky.
1: Dbát lásky, se si přizám.
0: Já mi mě to byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň. Dobře.
1: Mám začít, no. Dbát lásky se si zjistila, protože sama z matku duší, když nám přiští se zavřu ve třistinách. Ještě jednou. Dbát lásky se si zjistila, protože sama z matku duší, když nám přiští se zavřu ve třistinách. Osčakli s tým za nic.
0: Já mu nerozumím ani slovo.
1: Dbát lásky.
0: Dbát lásky.
1: Ztracený skrývá.
0: Zatracená.
1: Ne, zatracená.
0: Zatracená práce.
1: Ne, zatracená. Když skrývá prasklou duši.
0: Když skrývá prasklou duši.
1: Hej, já udělal chybičku. Hopkava. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to zkazil.
0: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
1: Ne, ne. Jak sama v zmatku duší?
0: To sama matka duší?
1: Ale ne, zmatek jako chaos,
0: to
1: chaos,
0: sama
1: chaos.
0: Matka duší? Chaos, chaos, chaos!
1: Duši nedáme si
0: duš
1: šípe.
0: Nemáme.
1: Ne, duš jako hla, hla, hla.
0: Hola, hola, hola. Hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj, hoj,
1: hoj, hoj,
0: hasí,
1: dasí,
0: hoří,
1: dasí,
0: dasí,
1: set meči,
0: set meči,
1: moment,
0: moment,
1: zachraňme si aspoň čest,
0: zachraňme jich aspoň šest,
1: čest, čest,
0: čest,
1: cože,
0: a to je jedno,
1: to je to jedno,
0: šest nebo sedm, čím víc, tím líp, zachraňte všecky,
1: když nám
0: již
1: mizí
0: láska.
1: Ksimenina.
0: Co to?
1: Ksimenina. Ksimenina.
0: To se čte Ksimenina.
1: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šraňky.
0: Já bych.
1: To jsou šraňky.
0: Ne, on to vydejte, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan Don Juan. Ne španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
1: Chocho, už se nečte ksoksolo. Já se držím textu.
0: Ale ty to musíš číst, jak se to čte, jak se to píše.
1: Co na mě číš, ty konzervatorista? Na koho, na mě, na zaměstnance?
0: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Na všecky zblb tady.
1: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se chamažel. Můj slavý duch se chamažel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to si říkám, můj slavý duch se chamažel.
0: Můj slavý duch
1: se chamažel.
0: Váslaváku trafiku, ty.
1: Můj slavý duch se chamažel. Řekni to těm lidem!
0: Je otravuj. Tvůj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Suflér povatenej.
2: víc než nemil se vás.
0: Já vím, víc než ty milence. Jsem vázán od studí, od sídíkem.
2: Jsem v žalosti, mlču, ať jsem v žalosti.
0: Ale já tvůj
2: žalost protivníkem.
0: Odevzdám čistou,
2: mlč si říká, odevzdám čistou chrp, jak jsem ho držel. Jak jsem ho držel. Mám věru výčetky, proto mlč, proto jich nedbalosti. Před, teď. Ty hraješ!
0: No tak co mi to vedeš?
2: Pomstě!
0: Pomstě!
2: Bez milosti!
0: Na jej!

0: Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, kamarádi, tady v Lucerně i doma u televizních obrazovek. Já jsem nesmírně šťastný, že jsme se tady takhle sešli, protože Lucerna jako taková mě vždycky fascinovala. A nabitá Lucerna až po strop, no to je přímo fenomén. No, tohle to začalo všecko mnohem dřív, asi před 3 lety, když paní doktorka Vyklická, ředitelka poetické vinárny Viola, mě oslovila, abych u nich ve Viole měl svůj pravidelný pořad o Brně. Měl to být nejprve jenom jeden večer pro přátele před Vánoci a tím to mělo skončit. A pak se z toho stalo repertoárové číslo Violy a dneska má za sebou toto představení s názvem Pořád se něco děje a furt ve střehu, 250 repríz po celé republice v zahraničí a 2 tituly, 2 nahrávky se stejným názvem. Já jsem ani netušil, co všecko se z toho stane, ale vlastně to všecko začalo už mnohem, mnohem dřív, protože všechno to, o čem vyprávím v těch 2 večerech, v tom představení vlastně napsal život. A já jsem byl vlastně už od samého útlého věku, už od malička takovým rušivým elementem. Já jsem bavil celou třídu, třída se smála, učitel zuřil, já jsem vyfasovával známky schování, které vůbec nebyly identické s jedničkou. Narodil jsem se v Třebíči. A potom jsem od 1. do 5. třídy chodil do školy ve Znojmě a potom, protože jsme byli stěhovavá rodina, jsme se přestěhovali do Brna a tam jsem strávil 25 let svého dosavadního života a za těch 25 let jsem tam v Brně, než jsme se zase přestěhovali do Prahy, zažil spoustu neuvěřitelných věcí. Já jsem tam vlastně přišel v momentě, kdy jsem končil základní školu a začal jsem studovat střední školu, gymnázium a ta střední škola byla svým způsobem zvláštní. Tedy ne úplně, tak daleko jsem to nedopracoval, ale zvláštní byla. Byla zvláštní do té míry, že nás tam učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu, ruštinu. To se nedalo všecko zvládnout. My jsme to taky všecko nezvládali. Já jsem ve 4. maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. A k tomu se ještě dostanu. Ale ta škola byla taky zvláštní tím, že tam byl zvláštní pan ředitel. Ten ředitel se vrátil tenkrát ze studií v Moskvě a učil nás ruštinu samozřejmě, jak jinak, že? A proslavil se vlastně už v 1. hodině, protože vstoupil do třídy a řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, seďajtes. Tam jsme pochopili, že s tím chlapem bude sranda. Ale nebyl sám, tam byla celá řada dalších zajímavých pedagogů. Tam byl třeba profesor biologie a ten byl zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem se s tou jeho dcerou významně přátelil 3 týdny. Jednou jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma a byla doma jeho žena a ta mě hned mezi dveřma začala kádrovat. Prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat, kam jezdíte na dovolenou? Na Vranovskou přehradu, jsem říkal. A vy tam máte nějakou chatičku? Ano, my tam máme chatičku. A to je vaše chatička, jo? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? My tam jezdíme autem. To je vaše autíčko? Ano, to je naše autíčko. No tak to pojďte na kávičku. A tím mě de facto tahle ta baba sympatická od pohledu přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože já jsem si říkal, chlap by si měl vybírat nevěstu podle budoucí tchýně a ta moje teda vypadala, že do maminky brzo doroste. Já jsem odcházel z toho domu a vstoupil profesor biologie, teď uviděl toho blba, který u něho má 3 až 4 z biologie, doma na schodišti a vůbec to nechápal. Ale ani to nemohl pochopit, protože ta jeho se na něho okamžitě obrátila a řekla mu, ani se nevyslíkej a umí schody. A on okamžitě kleknul a začal ty schody drhnout a já jsem si jenom pomyslel, vidíš to, Parchante, to máš za to, co mě děláš v biologii. Ale on se rychle zorientoval, on byl takovej rychle přizpůsobivý člověk, kejvnul na mě a říkal mě, podívej se, když zařídíš, abych mohl jít dneska večer ven, tak já tě zítra v biologii vyvolám, z čeho budeš chtít. Já jsem řekl, já to zkusím. Šel jsem za tou jeho manželkou a říkám, víte, my máme dneska se třídou takovej večírek a my bychom byli rádi, aby tady pan profesor na tom večírku byl s náma.
1: Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma a proč?
0: Tak my ho máme rádi.
1: Jeho? Z jakého důvodu? On je vtipnej. On je vtipnej. No to bych ráda jednou zažila. Do kolika to máte?
0: Já říkám tak do 10, do 11.
1: V 9 ať je doma.
0: Já jsem mu to oznámil, on měl radost, šel s kamarádama hrát karty a ještě než odešel, tak mě říkal, připrav si láčkovce, zítra v biologii tě vyvolám z láčkovců. Já jsem přišel druhý den do hodiny biologie, láčkovce jsem měl perfektně připravený, on otevřel tu knihu, ve které nás všechny měl, významně na mě mrkal, jakože všecko je v pořádku, pak říkal, koho pak jsme tady dlouho neměli?
1: Donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče.
0: Já jsem šel k té tabuli, všichni ostatní se klepali, někteří mě to i přáli, to je pravda. On na mě ještě jednou významně mrknul, jakože všecko ví, a řekl, prvoci. No mě omejvali, já jsem na něho vyvalil oči. Já jsem mu naznačoval, že ne. A on, jako co? Tak jsme si chvilku vyměňovali ty pohledy a on to potom pochopil. On byl rychle chápavý člověk a kejvnul na mě, já jsem k němu přistoupil a on říkal, co je? Já říkám, vy jste mě říkal, že láčkovci a teď prvoky. On, Ježíši Kriste, já se na to úplně zapomněl, odstup. Tak já jsem odstoupil a on před celou třídou řekl, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekne. Já musím říct, že jsem potom dospěl k maturitě a tam se stalo to, co jsem říkal na začátku, že jsem propadl z té francouzštiny. K tomu došlo tak. My jsme se učili angličtinu, protože jsme chtěli vědět, o čem zpívají Beatles. Učili jsme se latinu, to byl nový jazyk. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. Navíc nás to učil ten ředitel, takže tam nebyl moc prostor pro experiment. A francouzštinu, no tak jsme si říkali, co s tím, jo? V Bulharsku nám stejně nikdo rozumět nebude. Tak jsme to vypustili. A ona, ta paní profesorka, to věděla, ona to byla noblesní dáma, ona věděla, že jsme všichni na pět a přesto nám vždycky na konci roku dala čtverku a v maturitním roce jsme jí s kamarádem zlobili tolik, že už to přehlídnout prostě nešlo a ona nás nechala propadnout. A veškerý přímluvy, prosby, nic nepomohlo, ona byla neoblomná a já jsem musel na podzim s tím kamarádem dělat reparát a potom taky na podzim, když jsem ten reparát udělal, opožděnou maturitu. No jenom, že říkám, ten osud je někdy milosrdnější, než si myslíte. Já jsem díky tomu udělal přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii muzických umění obor herectví, kde brali i bez maturity, když člověk měl talent. A naučil jsem se francouzsky, protože jsem 3 měsíce o prázdninách bydlel u kamaráda, který studoval v Dijonu a tento do mě spal horem spodem, takže za ty 3 měsíce jsem se naučil víc, než za ty 3 roky na té škole. A já jsem chtěl tu profesorku pokořit a přišel jsem k tomu reparátu a už mezi dveřma jsem tu komisi v jejím čele, ta profesorka s tím ředitelem seděli, naštval, protože jsem je pozdravil, bonjour, mesdames et messieurs. Ta profesorka se na mě tak podívala a říká, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky. Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, takže já jsem spustil si le vacances, j'étais à la maison, parce que j'étais dit la langue française, c'était très important pour moi. Ona se zarazila, říká, soudruh řediteli, ale on vážně neuměl.

A ten ředitel, který mě měl rád, jeho křikl, řekl, mlčte, prosím vás. Pokračujte, Miroslave. Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel absolutně nerozuměl, a on mě dal dvojku. A ještě se mě omluvil, on říkal, já už vám nemůžu dát jedničku, to by byl z pětky příliš velký skok. Berete to? Říkám, beru, mě to jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, protože už jsem byl způsobilej, a to bylo taky zajímavý, protože já jsem si tam sahal pro tu otázku do toho pytličku a on byl bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se ta komise rozklepala, jakože teď on mě ukáže, a on řekl, vyskloňujte mi číslovku hadin. Teď, když on byl takový patetický, tak já jsem pokračoval, adin nad můj, ad na mu. A on řekl, chvátit, píšu atlično, do svidáňa. Ale já musím říct, že už během studia na střední škole jsem měl možnost prakticky, teoreticky, pasivně i aktivně se konfrontovat s divadlem. Pasivně proto, že jsme chodili stejně jako všechny ostatní brněnské školy, tenkrát povinně do divadla Julia Fučíka na výstaviště. To bylo zajímavé divadlo. Tam na portálech toho divadla byly nápisy Nerušte herce a neustále to na nás takhle blikalo. Oni věděli, proč to tam dávají, protože my jsme je opravdu rušili. Tam měli zajímavý repertoár, Timur a jeho parta, Zoja Kosmoděmianská, Mladá garda, potom ten známý thriller Čuk a Gek. Nás to nebavilo, zoufale, že jo. Nás to bavilo jenom, když s náma ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo úplně lhostejný. Ale co nás bavilo, bylo to, že jsme po těch hercích stříleli z praku fazole. To nás moc bavilo. Oni měli takový ty zásadní dialogy. Vladimíre Petroviči, už přijela lokomotiva? Bum, a už ji měl. Jo. To se nám strašně líbilo. A já jsem tam zažil nádherný moment, který bych vám rád zahrál, protože mě zůstal v paměti. Poprvé jsem se tam setkal s takzvaným Brechtovým scizovacím efektem. Na to je celá teorie, já tím nebudu unavovat, ale v podstatě to spočívá v tom, že herec hraje nějakou postavu, z té postavy v určitém momentu děje vystoupí, tu postavu okomentuje za sebe jako za herce a zase se do té postavy vrátí. Tam byla herečka, která hrála stařenku, takovou dobrotivou stařenku, a takhle pajdala po scéně. A teď od nás dostala ten zásah tou fazolí. Teď se zarazila, z té babičky se proměnila v herečku a řekla, tak děcka, teď mě to přestává bavit. Poslouchejte, ještě jedno někdo vystřelí, tak pomaže ven ty hajzle, ty si myslíš, že jsem tě neviděla, nebo co? Smrad jeden zatracený, ty budeš po babičce střílet fazolema? Grázle. Ty říkám jedno, ještě jedno to uděláš, tak pomažeš dom a za tebou půjde dopis k vašim, ty darebáku. A ty vedle se nelochčí, tebe se to taky týká, ty parkante. Všichni jste lotři, darebáci, znotřilí, darebáci jedni, odporní, nemám vás ráda. A zase se vlomila do babičky a dohrála to. To byl úžasný moment, konečně živo na tom jevišti, a taky to mělo nádhernou dohru, protože o přestávce vystoupil na jeviště ten náš ředitel, o kterém už tady byla řeč, a jako každý člověk, který poprvé vstoupí na jeviště, taky on se choval naprosto nepřirozeně, nevěděl, co s rukama, nohama, ty tam přišel a říkal nám, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku Dočekalovou střelil fazolí do kyčle, tak celá škola, upozorňuji, celá škola dostane dvojku, au, trojku schování.

a udělal 3 výhrůžné kroky směrem dopředu a neznal to tam. Tam bylo orchestřiště potaženo jemným černým tylem. Švadleny vědí, co to je za mrcha materiál. No a on tam zahučel. A ještě dneska vidím tu jeho ručičku, pač nebylo nic jiného vidět, jak na nás beznadějně z toho orchestřiště hrozí. Dlouho, dlouho se na to potom v Brně mezi studenty vzpomínalo. No a aktivně, když jsem říkal, že jsme se aktivně konfrontovali s divadlem, tak to tím způsobem, že jsme si založili studentské divadlo s názvem Debakl. My jsme si to dali do názvu, radši jsme si říkali, co kdyby to tak dopadlo, ať máme omluvu. Ale naštěstí jsme tam zažili vždycky spoustu srandy a dopadlo to úplně opačně. Ale v té době jsme už taky prožívali úplně jiné divadlo, pražské divadlo. Divadlo, ve kterém vznikla celá řada nádherných inscenací, krásných písniček a textů. A to divadlo se jmenovalo Semafor. A my jsme si ty písničky nahrávali a ty písničky jsme zpívali a vlastně si je zpíváme dodnes. Když měsíc rozlije světlo své pokraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu potají,

cenu potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci

tebe na bílém polštáři do kroužku stočený. Zbude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle.

0: Děkuji.
1: Nám se ty písničky líbily strašně moc. Mně osobně se vůbec nejvíc líbily písničky z inscenace, která se jmenovala Jonáš a doktor Matrace. A protože vidím, že vedle pana Klempíře už jsou i ostatní muzikanti z divadla Semafor, tak si myslím, že bychom si mohli zaspívat písničku, kterou jsem měl hrozně rád a mám ji rád pořád, Mississippi. Jak tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou. Marně hledávám tu řeku Mississippi.

0: Děkuji.
1: Já vám řeknu upřímně, že kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti, v Lucerně, budu zpívat jednou tyhle písničky, tak bych mu nevěřil ani omylem. Kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti, v Lucerně, vedle mě dokonce bude stát jeden z jejich autorů, tak bych si myslel, že se zbláznil. A přesto je to pravda. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý.

0: Co vám mám povídat? Já jsem strašně rád, že jste tady, že jste přijal moje pozvání.
1: Dobrý večer. Já jsem skutečně to pozvání přijal se strašnou radostí a pan Donutil ani netuší proč. Já totiž mám slabost na lidi, kteří mají za příjmení sloveso. No. A že je jich v naší kultuře hodně, takže ani kdyby mě nezval, tak bych nedbal, vyskočil a kvapil. No. Možná, že bych se tady skácel, přestože bych nepil. A to jenom proto, abych, teď zabrousím trochu do, aby, zabrousím do politiky trochu, aby koukal, jak jsem svému slovu dostál. Takže vůbec ne slovy, ale svým jménem mě pan Miroslav donutil, abych přišel. A nejenom svým jménem, ale taky svým uměním, protože vždycky jsem si říkával, kam bych se na něj hrabal.
0: Já nevím, co na to mám říct, než to, že vám moc krát děkuji ještě jednou, ale popravdě řečeno, abychom zase úplně neodbíhali od toho, jak jsme se na tento večer domlouvali, protože to je všechno domluvený tohleto, že jo? Nebo není?
1: Tuším, že jo.
0: Jo.
1: Ale můžeme dělat jako, že ne.
0: Dobře, představte si, že jsme se jednou potkali v šatně, v televizi. Je to pravda. Jednou v televizi jsme se potkali s panem Suchým zrovna v době, kdy jsme nahrávali společně na desku písničky. Každý z nás dostal možnost vybrat si jednu. Já jsem si vybral Pramínek vlasů a ouha, přišel pan Suchý.
1: Mně ji totiž nabídli, tutéž písničku. Ale já jsem se jí rád vzdal, poněvadž Pramínku vlasů za 40 let, co to zpívám, mám až pocať, tak jsem to rád přenechal panu Donutilovi a on mě zase...
0: Přenechal píseň, kterou posléze nabídli mě, ach, ty jsi úžasná.
1: Ach, ty jsi úžasná.
0: A pan Suchý ji prostě úžasně naspíval.
1: A pan Donutil naspíval ten Pramínek vlasů nejenom skvěle, ale novátorsky. To jsem na tom ocenil nejvíc.
0: To jsem měl trošku strach, to se přiznám. Jestli nebudete reptat, že jsem vám do toho vkročil.
1: Nereptal jsem, naopak. Ne. No, a potom jsme se setkali ještě při představení Sluha dvou pánů, Goldony, to jsem byl v Národní divadle, se podívat na báječným představení, který je dokladem toho, že i klasik, kterým se dneska spíš usmíváme, spíš z povinnosti, dokáže prostřednictvím skvělého interpreta rozchechtat publikum i v Národním divadle. To je úctivý.
0: Já už nevím, co mám povídat, ale každopádně, když už tady tak stojíme, myslíte si, že bych mohl být tak smělý a dovolit se vás, že bychom zaspívali spolu jednu píseň?
1: I to máme domluvený, ale taky budeme dělat jako...
0: Dobře.
1: Taky budeme dělat jako, že ne. Jo? Tak kterou bychom si dali, přátelé?
0: To už musíme být překvapení úplně. Je, hele, orchestr divadla Semafor.
1: Ano.

0: na tu naši zahradu.
1: Přiletěl pták černej.
0: Přiletěl pták černej.
1: Podle mýho odhadu.
0: Podle mýho odhadu.
1: Byl to asi kos.
0: Byl to asi kos.

Těžko se mi teď bude vracet se zpátky do Brna, ale vrátit se chci a musím. Já, když jsem skončil tu střední školu, tak jsem začal studovat Janáčkovu akademii muzických umění. A na té Janáčkově akademii muzických umění na herectví jsem zase začal potkávat celou řadu zajímavých pedagogů. Ta škola nás začala systematicky připravovat na naše budoucí povolání a umožnila nám jednu fantastickou věc. A sice tu, že nás pustila do velkého divadla, do velkého brněnského divadla. A divadlo v té době v Brně, v 60. a 70. letech, to byla velká síla. O tom je celá řada knih, já to nebudu tady nějak teoreticky rozebírat, na to jsou povolanější, ale spíš mi dovolte podívat se na to období očima nás, studentů, kteří jsme tam chodili dělat štěky. A měli jsme možnost dělat ty štěky vedle tak fantastických herců, jako byl pan František Šlégr a Jarmila Kurandová, a vedle Stanislavy Strobachové a Vlasty Fialové a Josefa Karlíka a Ladislava Lakomého a Rudolfa Jurdy a dalších. Teď si představte, že třeba takový pan Šlégr v té době už byl velmi starý pán. Už zapomínal, už na to měl právo, já už taky zapomínám, já vím, co to je. Já už se kamarádím i s nápovědkama v Národním divadle, protože si říkám, jednou to přijde. Já jsem měl nedávno, jsem měl takovou potíž, jsem potřeboval jedno slovo, které mě vypadlo od té nápovědky, já jsem furt na ní takhle očima, jsem jí to naznačoval a ona, protože ví, že od ní nikdy nic nechci, tak mě taky tak zdravila. No, teď se vám to směje, tenkrát to byla hrůza, já ho fakt nevěděl to slovo, ale hrůza to byla pro pana Šlégra, že on hovořil takovým tím nádherným patetickým hlasem. Hovořil ten text a najednou mu to vypadlo. A teď, aby neochudil to publikum, tak začal... Nahoď! Byla nápověda, že jo? Ona mu hned nahodila. Kus matčiny minulosti!

0: Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře!
1: Kus matčině času dosti!

On už tenkrát chudák i blbě slyšel. Ale my jsme si říkali, to je nádherný, když i takovýmhle velkým hercům se stávají takovýhle věci, to bude nádhera, to bude sranda. A byla, tam se děly věci, tam se hrála třeba Jiráskova Lucerna, to všichni znáte tu hru. A víte, že tam je taková ta scéna, kdy paní kněžna se domlouvá s mlynářem a on ji potom jako má dovést s tou Lucernou na zámeček. A ona odchází. A v téhle té režijní koncepci ona odjížděla. Ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení na jevišti. Ona odjela a už neměla přijet. Ale ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro nás, kteří jsme tam hráli dvořanstvo. My jsme taky odcházeli. A teď nám přijela kněžna, tak jsme se museli uklonit. Šli jsme zase pryč a ona zase přijížděla. Tak jsme se zase uklonili, ale nejenom to, ona nám přijížděla čím dál rychleji. Tam se ti herci zachraňovali zbabělejma skokama z té točny. Ona jediná tam vytrvala až do konce, taky na konci samozřejmě podle toho vypadala, že? Ta už nechtěla slyšet o tom, že by šla na nějaký zámeček s nějakým mlynářem, ten byl nesympatický už od pohledu, a že by to dohrála, to už ani omylem. Tak to nedohráli. No. To všecko způsobil chlap, který to pod tím jevištěm obsluhoval, ten tam měl učně, dostal žízeň, řekl si, tak já si jdu na pivo a ty tady zatáhneš za tuhle páčku. Ten učeň zatáhl za blbou a baba rejdila jak čamrda. Teď mě napadá v tom představení Lucerna, že už jsme v té Lucerně, tam se odehrála ještě jednou jedna krásná věc a stala se Oldřichu Vykypilovi, kterýho já jsem měl strašně rád. On na rozdíl od ostatních herců, kteří měli nástup vždycky hodinu před začátkem představení, měl od ředitelství povolen nástup 3 minuty před začátkem představení. Protože později vstupoval do děje a taky protože byl ředitel. Že jo? Ale on vždycky nastupoval přes jeviště do šatny. Jednou začali dřív a jemu to neřekli. On jako vždy šel přes jeviště do šatny. Viděl vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře. Bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

Tam se to stalo přesně jako tady, to stichlo nejprve a pak to vybuchlo. A teď ještě v tom tichu se vozívaly takový hlasy takových těch, co sledujou přesně to. Říkají, myslíš, mámo, že to byla koncepce? Ale táto, prosím, jaká koncepce, když se podívej, všichni jsou v krojích, ten jediný měl aktovku. Ti říkám, ten byl ožralý jako dělo. Že zrovna ty se na to ptáš, prosím tě. Necumlej hašlerky, sleduj děj. Tenhle ten lidský faktor, který vstupuje do děje v divadle, je nezastupitelný. Po divadle se říká spousta věcí. Říká se mimo jiné, že herci pijou. Já s tím názorem chci polemizovat. Herci pijou, je to pravda, prosím vás, jo? Ale pijou stejně jako všichni ostatní. Jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. Já vás ujišťuju, že herec s alkoholem v krvi nevstoupí na jeviště. Z 99%. Proč by to dělal? On je ten, který nese svou kůži na trh, tak proč by si to kazil? Samozřejmě, že jako v každém jiném zaměstnání jsou i v tomhle výjimky, které potvrzují pravidlo. Ale docela se na to hezky vzpomíná, ovšem horší je to zažít, že to... Já si pamatuju jeden takový příběh. Byl to herec, šéf činohry. Kvůli sobě si do repertoáru nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia. To se občas stává, že si šéf něco šoupne do repertoáru. A před tím představením za ním přišel jeho kolega a už od pohledu bylo jasný, že něco není v pořádku. A on přišel a říká, promiňte, pane šéfe, že za váma jdu. Ale já bych vám chtěl říct, že jsou v životě lidském takové momenty, kdy člověk to, jak se říká, trošičku přepiskne. Já nechci sičkovat. A já mám takový dojem, že ten moment u mě dneska nastal. Ale pokračoval. Ale pane šéfe, já bych vám rád řekl jednu věc. Ti lidi tam v tom v tom divadle, oni to na mě absolutně nepoznají. Ten šéf se na něho díval takovým vyčítavým pohledem a potom mu řekl, to si potom vyřídíme.

a šli hrát divadlo. V tomhle stavu si samozřejmě nemohli vůbec všimnout, že daleko nejhůř je na tom Cezar. To vůbec nemohli najít. Pak ho našli v šatně, on byl tuhej jako štolverk. Teď oni tam přišli, říkali, Ježíši Kriste, člověče, zvládneš to? A z něho vyšlo... A oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No na jeviště, oni ho šoupli na šikmu, na takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil. On měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. A teď, jak tam tak stál, tak ho vzadu drželi, aby on neupadl, a on pozoroval celý ten děj takhle pod sebou. A tam už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru, až ta byla jediná střízlivá. Uviděl toho Cezara na tom římském pahorku. Teď oni se neměli rádi ještě ke všemu ti dva chlapi v osobním životě. A ten Antonius, šéf, mu položil vznosnou otázku. Odkud přicházíš? Gáje. No? No? No? No dlouho čekal na odpověď. A pak se dočkal. Z Králova pole, ty vole!

Jenom pro vaši informaci, protože předpokládám, že většina z vás neví, co to Královo pole je, to je v Brně čtvrť. Z té čtvrti ten Cezar pocházel. To nebyl absolutně nejvhodnější moment k tomu, aby to svému šéfovi sdělil. Ten šéf z toho stejně nic neměl, ale potom dál už to nebylo moc veselý, protože ten, co vzadu toho Cezara držel, ten smíchy povolil. Tomu herci podjeli nohy a on po břiše sjel až do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A buďte bez starosti, lidi se řechtali stejně jako vy. A to nebyla komedie, to byla tragédie. A dvojnásobná. A hrajte to bez Cezara, tak to nehráli. Stáhli oponu a jeho to stálo 15 000 korun. Čili vidíte, že i ta finanční motivace je dost slušná na to, aby to herec nedělal, a přesto jsou takoví, kteří to dělají pořád. Já jsem toho u divadla zažil hodně. Zažil jsem spoustu věcí, ale to, co jsem zažil já, to je jenom nepatrný zlomek z toho, co zažil člověk, herec, kterého jsem si vždycky vážil, vážím si ho do dneška. Pan Jiří Sovák.

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už té srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
0: Ano, nejenom Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasta a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost, tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a až tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta a ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holty taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
1: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
0: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo, já ctím. A je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Bojan si stěžoval. A celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film 3x, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten taková trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmale těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušej a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod těch bylo spousta, tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul, povídám, to nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Menšíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídal z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala punk. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny v tom sále, šli jsme zpátky a baba ještě ty zuby hledala.
2: Pan Jiří Sovák.

0: A ze spoda málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovy návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl zřízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten je začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovy nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
1: V další ukázce se možná znalec pozastaví nad tím, že Cimrmanova detektivní báseň zní trochu jinak, než je zvyklý.
2: Ano, vy teď uslyšíte v původní nahrávce, kde se vyskytuje jméno Minařík. Ale to jméno jsme mohli na jevišti říkat jen do chvíle, než se objevil jistý důstojník STB, který pracoval tajně ve svobodné Evropě a jaksi slavně se vrátil jako úspěšný špion.
1: On ji dokonce chtěl vyhodit do povětří.
2: No a ta sláva jeho byla tak veliká, že kdybychom tu báseň nechali v původním znění Minaříka, tak by nám možná zavřeli divadlo a proto jsme od té doby začali říkat Maralík, protože ta báseň skutečně nemá s tím důstojníkem STB nic společného.
3: Rád bych si s vámi všiml Cimrmanových pokusů uplatnit detektivní žánr v poezii a v dramatu. Objevili jsme cenný dokument tohoto hledačství, fragment Cimrmanovy balady Minařík. Je komponována pro recitační sbor chovanců státní věznice v Salzburku. My si vám dovolíme báseň přednést v původním Cimrmanově rozvržení pro hlasy.

0: Jára Cimrman, Minařík. Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá. Náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá.
1: Nenápadný, v overalu, v očích ale rysí svit, krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být.
2: Ruce vzhůru, sice střelím.
0: Jde to jako na drátkách, již má v tašce lup svůj celý a již mizí ve vrátkách.
3: Hleďme trachtu detektiva, na místě je coby dub. Moudrou hlavou moudře kývá.
4: Je to starý,
2: ostřílený, policejní
3: sup.
0: Žádné strachy, slečno tichá, však my si ho najdeme.
1: Žádné strachy, slečno tichá, my mu tipec zatneme.
3: Dva, tři hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava.
2: Podívejme na čmuchalku.
3: Pach stopy již nasává.
2: Dopadla už jinší ptáčky, vlastní řadu diplomů.
4: Však co to?
3: Hned u zatáčky čichá Fena ke stromu.
1: Čile za ním.
3: Velí trachta, ale zvíře nevnímá. Kolem stromu v blátě čvachtá, povelů si nevšímá.
4: Sekeru a pilu, chlapci, nestůjte tu nečině. Lupič zřejmě přichystal si úkryt v stromu dutině.
3: Řežou dubu tělo sporé.
1: Náhle slyšet volání.
2: Dostal se...
1: Náhle slyšet volání.
0: Dostal jste mě, inspektore. Sedím přímo nad vámi.
3: Na větvi byl lišák jeden.
5: No, ten si to odpiká.
0: Důmyslem a psem svým veden, již ho trachta,
3: již ho trachta, již ho trachta zatýká.
1: Slečna tichá, štěstím vzkvétá, vesel skáče chytrý psík.
3: Lupič dostal 4 léta.
4: Jmenoval se Minařík.
6: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
7: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
6: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
7: Co?
6: Ten malej takovej, ten, no.
7: Kaiser.
6: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nejde? Co?
7: A to je Blábus.
6: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
7: To vím, to nevím.
6: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš, prdlajíš přes ty vlasy, dej si to z čela. Ty. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
7: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řeči, tak udělej zábavu ty.
6: Co, proč já bych
7: no, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej no, legraci.
6: Jsem šašek jako oni, nebo co?
7: No, nehele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
6: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
7: No to já nevím, no tak...
6: Už nikam nepůjdu.
7: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
6: No tebe, viď, budu bavit, ne?
7: Tak já nevím, tak...
6: No, tebe.
7: Máš řeči, tak...
6: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor. A lepší, rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě, to by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byli.
7: Vy jste zavřený.
6: No, no jistě. Proto tam taky není.
7: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
6: Ale prosím tě,
7: buď tak hodnej, udělej legraci. Ale prosím
6: tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak z Jančené.
7: Taťko.
6: No tak.
7: Tak se nenech pobízet, jeď. No, stoupni si a...
6: No? Ty jseš taky, vej. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
7: Co to je?
6: No to byl králik. No, no co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
7: No to koukám teda. No.
8: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
9: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
10: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
9: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No.
10: My jsme si připravili příhodu z natáčení. To vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
9: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
10: Tak my jsme si připravili... No, to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
9: Nevadí. Hlavně, že to bude.
10: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
11: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
10: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
11: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych tě tak mohl přirovnat?
10: Jako těch... patník.
11: Patník, lepší.
10: Štoudev.
11: No, štoudev taky.
10: Pudštok.
11: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
10: Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota.
11: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
10: Mysleli si, že je to nový ředitel.
11: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
10: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v
12: těch zapadlých výskách.
11: Ano, kde se ženili příbuzní s příbuznými.
12: Bratři se sestrami.
11: V Sokole třeba.
10: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
11: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
13: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
10: Jako Smol, jak umí napodobit i hlasově.
13: Ano,
10: přesně takhle on se směje.
11: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
13: Co to je? To je princ, jo?
11: Ne, to není princ.
13: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
11: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
10: Luďku, kde se tady bereš?
13: No já jsem se díval na televizi.
10: Se díváš na televizi s kladivem?
13: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
10: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
13: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšu na jiný místa.
10: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
13: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
11: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
13: No. Já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
10: Vidíte, ve skutečnosti málem Edison.
13: Ano.
11: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
13: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
10: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
13: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadle ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
11: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
13: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
10: No, takže je to výkonné kladivo.
13: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: no, když jsme tenkrát hráli, co ho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si
0: přát. Kde mi vždycky chybí sliby, chyby Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi dou!
1: Good morning,
0: žít krásné nám se zdá.
1: Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fely, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přitáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přitáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave. Ne, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A či myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivujář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivujit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bezvětří a dobrá guma.
1: No tak bez větří toho máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele, hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly.
1: Mi napadl jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna se kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale.

0: já to nevydržím. To je moje smůra.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau.
1: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
3: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
1: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
3: Já tě mám facku.
1: Ale brouku.
3: Já tě mám takovou facku, než jsem v životě neviděl.
1: Ale co to je s tebou dneska?
3: Já tě mám facku.
1: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku Elstosu.
4: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
5: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
6: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
5: Hádanku, jo.
6: Hádanku, klukce na mě vždycky hádanky, víte, šíru domů.
5: No jo.
6: A já žádnou neznám přeci,
5: no
6: že
5: jo,
6: ale vy jste takový.
5: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
6: No, říkejte, já hádám taky
5: tak,
6: rád.
5: Tak kdo to je?
6: No.
5: Tak není to můj bratr.
6: Aha.
5: Není to ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: Jak to bylo ještě jednou?
5: No tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr, no.
5: Ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
6: Říkáte, že to není ani máš bratr, že jo? To není bratr.
5: Ne.
6: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
5: Ale no tak.
6: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
5: Sestra není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
6: Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
5: Ne.
6: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je?
5: To víte, že jo.
6: A kdo je to teda?
5: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
6: No tak kdo to je?
5: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
6: no,
5: ani moje sestra,
6: no,
5: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
6: No jo, kdo to může být?
5: No. To jsem já přece.
6: Vy?
5: No ovšem, že ano.
6: Jo, tak vy, no jo, vy jste
5: no,
6: vy přeci, no. No jo. To se přímo vy jste to.
5: No,
6: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
5: No jo.
6: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, ale to by tak hned někdo neuhodl, to vám
5: to
6: řekl.
5: Není těžká hádanka.
6: To by tak hned někdo neuhodl.
5: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
6: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to smálně tu hádanku dám tady tej slečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
5: To není slečna.
6: Co?
5: To je pan Řehulka.
6: Panu Řehulkovi to dám, tomu slečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
5: to zkuste.
6: Promiňte, že se tak do vás míchám.
7: Ne, nic, prosím.
6: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
7: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
6: No tak
7: já
6: bych to pozor.
7: Tak,
6: no. Řekněte mě, kdo to je?
7: Jo.
6: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
7: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
6: vidíte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
5: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
6: Přesně.
5: No, přesně.
6: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není. Skor tchýně, nebo tak, to vůbec nepřichází.
7: Jo.
6: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
7: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
6: Víte, nemá tušení, co vám říkal, tohle není tak jednoduché.
8: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova, a vy to po mně opakujete.
6: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochopíte, slovo od slova.
8: Tak David, no David, pozor, tak není to ani můj bratr.
6: Tak není to ani můj bratr.
7: Ani váš bratr.
8: Není to ani moje sestra.
6: Není to ani moje sestra. A
8: přece je to dítě mého otce.
6: A mé matky. Kdo to je?
7: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
6: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
7: Samozřejmě, že vy.
6: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, depak to přece nejsem já.
7: No všem, že to jste vy.
6: Ale depak já to právě nejsem.
7: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
6: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo. No, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komposist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řeklo by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah. A kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid. Tančíme. Konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5. 4.
1: Klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to nepovede. Ne.
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako.
1: To je jako. Znovu, znovu jako. Prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím. Ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: Das ist gut.
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 takže, sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňu, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček. Neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 3, nebyl.
2: 2, tak, 1.
1: Co? Prosím vás, by to mělo být všechno jako. Jsme ještě hluboko ve starém roce.

0: Prepáčte, vážení poslucháči, na scéně zmetok. Neviem tu v reportérskej kabině čo skôr počuť. Tak sa to sype zo všetkých stran. Kecal spieva, zbor mu to vpadá. Orchester hrá takú produktívnu hru. No neviem, nevyzerá to dobre. Možno aj vy počujete, ako to povestné, temperamentné talianské obecenstvo, ako ono pozbudzuje Janka. Aj predovšetkým, aj početná skupina našich turistov so zástavkami. Volajú na ňho, never mu, ale komu? Joj, teraz aj predmety dopadajú na scénu. Nevyzerá to dobre, ako sa mi... Kecal zosmolil takú zmluvu a bude sa podepisovať. Naozaj, Janko, takto si sklamal Marienku divákov. Povedzme aj vás všetkých, vážení poslucháči, nevydržal. Teraz aj podpisuje. Chládne, ako si odmeranie, ale predsa len podpisuje. Marne sa otáča až po zbore. Čo je psané, to je aj dané. Predal si svoju Marienku, predal. Nedá sa nič robiť. Tak to chodí v opere. Keď predáš, predáš. Keď čardáš, tak čardáš. Joj, teraz aj Krušína podpisuje. Pomalučky, neponáhlá sa. Tak by som povedal sedliacky, rozvážne váži každé písmeno. To šumu dává, pravda, trocha viac zabrať. Už je tam aj háčik nad písmenom, už spracováva aj i. Teraz už tam Kruší, teraz trocha odpočíva. Otačia sa po Keselovi, aby vyčkával, zbieral sil. Naozaj ostalo ešte 3 písmena. Joj, už tam aj sú, už to aj platí. Je hotovo. No, vážení poslucháči, a to je zlaskali všetko, do počutí.
1: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za toho budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce, a vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude... zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje, tak to jsem já, anebo... Slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Gensrem.

0: Abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo už se přivítala, co ty Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stačí, pojďme. Já bych takovou poprosil všechny, s kterýma si Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má

0: furt.
1: To jste si se všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka Cardu Retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože já jsem jednou starýho pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
1: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o schovývavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit zprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprve to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu iskal hod, že jo? A někomu třeba i strika, ale... Takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o schovývavost. Holce, to stává a přece se neposerem. Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že tady dneska bude na Vánoce, tak teďkon, když si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
1: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
2: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
2: No.
1: Abych a to ještě... vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemyslel, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, že proč mám tu sádru. No, děkuju.
1: No, ty si, chlapče, dneska asi moc nevrzneš.
2: No,
1: tady.
2: To mě nevadí, naopak. Si vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak...
1: Nemá, kluci, nemá.
3: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dát i studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny? Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši svackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dáti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru mojí jakost. A samozřejmě podpis.
4: Dobrý večer. Dnešní koncert zdiel klasikou svetovej hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malú suitu Claude Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame skvostom klasickej hudby malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské instrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu.
5: Amen.

0: me čas. O chvílu, slunko vstane, svrbiama obe dlaně. Domeček sa dotmíhalí.
1: Odpověď, prosím, náš opravdu.

0: Bravo, gracias, bravo,
1: gracias, bravo, gracias.
2: Zdeníčko zelenou.
3: Dobrý den, prepáčte, je to volno?
2: Je.
3: Volné město?
2: Prosím.
3: Můžeme přisadnout?
2: No.
3: Děkuji.
4: Děkuji.
3: No čo, jak je? Dobré?
2: Co dobrý, jak to, jak je, tak je, ne?
3: Mohlo by být lepší, ne?
2: Mohlo, mohlo.
3: Čo počasí?
2: Taky by mohlo.
3: Nepijem. Nepijem.
2: Co tu děláš, Vejre? Když nepiješ, ty.
3: Ani v tom počasí je nejistota, čo?
2: Jo.
3: Chvilku prší, chvilku je pěkně. Tak, tak či tak. Čo?
2: Čo? Nič.
3: Kde robíš?
2: No tady, naproti, v družstvu.
3: Na jako to vyzerá?
2: No, vyzerá to tak, že robím, no. A za co? Prd.
3: Nemáš tolko penězí, kolik bys si želal?
2: No to teda nemám.
3: Jo. Nie je to nič, čo?
2: Co?
3: Nič to je, čo?
2: Co?
3: Nie je to nič. Bohovské to nie je.
2: No to nie je. Zeničko! Tu zelenou!
3: Vláče ti poviem. Jsi dobrý chlapík. Poznám to. Aj na prvý, aj na druhý pohled.
2: No.
3: Vláče ti poviem, chceš?
2: Chci.
3: Poznám taký štát, kde sa mají všichni dobré. Koľko tu stojí pivo?
2: 6,50.
3: No vidíš. Je veľmi drahé, čo?
2: No daj, je to desítka, ale...
3: Poznám taký štát, kde je to oveľa lacenejšie.
2: Amerika.
3: Čo?
2: Amerika.
3: A nie, kdeže. Ale bude to Amerika. Čo najskôr? Rok, dva. Možno aj mesiac. Bude to taká Amerika,
2: kde?
3: Kde sa budeš mať veľmi dobre.
2: Kde?
3: Všetci sa budeme mať dobre. Vieš?
2: Kde? Kde to...
3: Máš rodinu?
2: Co mám?
3: No vidíš.
2: Kde?
3: Chceš, aby deti sa mali dobre?
2: No.
3: Poznám taký svrchovaný štát.
2: Kde?
3: Kde? No hádaj.
2: Amerika.
3: Nie, priedvodu sa vrať.
2: Francie.
3: Ale kdeže, trocha ďalej uvažuj, na východ. Čo?
2: Itálie.
3: Ale kdeže, trocha vyššie.
2: Co?
3: Vyššie a trocha...
2: Bermudy.
3: Ale kdeže, už si co? Daleko. Už si daleko.
2: Jsem daleko, tak se vrátím zpátky. Já už žádný zem neznám.
3: No vidíš, a já takovou zem poznám. Poznám takovou dobrou zem.
2: Je.
3: Je všichni si tomu to rovnako.
2: A kolik pivo stojí? Kolik tam stojí pivo?
3: Tam bude stát oveľa méně. Tak hovorím si hádaj tak 3 koruny.
2: Nekecaj.
3: Nekecaj.
2: Ty svíňa. Čo? 3 koruny 10.
3: Máš rád box? Boxuješ rád?
2: Ale to je jedno.
3: Čo?
2: No to je jedno.
3: Boxa tam. Boxovať sa bude taký dobrý. Pravým hákom tak to udrieš. No. Možneš, aj levým hákom. Čo?
2: A co jako s kým?
3: Chcel bys tam bývať?
2: No je.
3: V takej zemi by sa ti páčilo?
2: Jistě.
3: Po svrchovaným štátom?
2: Ježišmaria!
3: S usporiadaním.
2: Za 3 koruny.
3: Za 3 koruny 10.
2: Ježišmaria!
3: 10 bude.
2: Jo?
3: Piješ zelenu?
2: Co?
3: Piješ zelenu.
2: Zelenou, Zdení!
3: To tam bude za korunu.
2: Nekecej.
3: Hej.
2: Čiže.
3: Tak jedem. To už nebude koruna, bude tu gajdoš taký.
2: Co?
3: Gajdoš.
2: To neznám.
3: Tu neznám tu menu?
2: Ne.
3: Nič. Jsi dobrý chlapík.
2: A vím.
3: Verím ti.
2: Říká předseda taky.
3: No vidíš. Co mi to podpíš?
2: Co to je?
3: A nič.
2: Ano.
3: Nečítaj.
2: Co to, co jako to?
3: Podpíš, to je taková prihláška, víš?
2: A kam?
3: Jsem tu, tak to podpíš.
2: Ty do Ameriky, jo?
3: Tak,
2: počkej,
3: něco také.
2: Já blbě víš, já to...
3: Podpíš.
2: I křesní?
3: Hej, stačí jen. Tak, dobrý, stačí. Děkuji, no vidíš. Jsi dobrý. A už je nás 10. A veľa nás bude. Ještě nás bude lepší. Uslyšíš, pojď.
2: Jdeme.
3: Jdeme.
2: Jdeme za 3,20 říkáš, jo?
3: Zober si pas.
2: Desítka. Vemu pas, vemu starou a jdeme.
3: Kufor nemusíš, tam je všetko.
2: Bez vaně.
3: Pojď.
2: Zdení, já to pak zaplatím ještě, ne? Já si jdu pro pas.
5: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mě napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek a nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi, a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptá Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal třetí věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel, protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka co si namítala, ale otec řekl: mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synku a dcerek z rozvrácených rodin.
0: Jako malý chlapec jsem si přál nejprve být prezidentem, to jsme si přáli všichni, že jo? Ale potom, když už jsem pochopil, že je to těžší práce, že už na to musíte být hodně chytrej, tak jsem si přál být popelářem. Jo? K nám jezdili popeláři ve čtvrtek a já jsem si myslel, že oni mají jindy volno, ne? Že jezdí jenom... Ne, na nich to bylo vidět, ty kluci všichni opálený. Ne, jak oni zbytek týdne u vody někde. Tak já jsem si říkal, super, budu dělat popeláře. Pak ovšem jsem jednou, když jsme seděli ve škole, takhle viděl, jak kolem projíždělo auto popelářský v úterý. A to mě tedy úplně rozhodilo. No. A potom jsem chtěl být hasičem. Každý správný chlap by měl být hasičem, nebo aspoň o to usilovat. Jo. A mně se to teda nikdy nepodařilo. Ale nedávno mi syn udělal radost, malej kluk, jo, chodí do třetí třídy. A teď tam psali takové, jako jak vždycky se píše na začátku toho školního roku, tak píšou jako... čím byste chtěl být a čím je váš otec, vaše matka, jo, a tak. Tak kluk mi udělal radost, napsal, jako čím bych chtěl být, jo, schválně, tipněte si. Ne. Kluk napsal, že bych chtěl dělat taky kretena na pódiu před lidma jako fotr. Takže to, z toho mám radost, ale sen se mi nedávno splnil. Já nevím, pamatuju si takovou velkou kampaň, jak byly takový ty dětský tyčinky, ty kinder, a tam bylo furt jako staňte se tváří, můžete přihlásit svoje dítě, jo, staňte se tváří. Jo, pamatujete si, jo, kinder tyčinky, jo. Tak vidíte, jo, a to je taková jedna z věcí, kdy vy můžete prostě se do toho zapojit. Jo? Teď samozřejmě už to nejde, že jo, protože ta smlouva už je podepsaná, už tam nějaká tvář je. A to je právě jeden z těch krásných snů, který se mi podařil. Jo, že vidíte, že prostě, když potom jdete, že se tam můžete i dotlouct takhle daleko. Neříkejte mi Ježíši Kriste a úplně nechci, aby se to vědělo. Ale vidíte, že když jako potom jdete, tak mám vystaráno do důchodu. Teď si představte třeba vy, až budete mít dítě, tak půjdete a to bude vytahovat, jo, z regálu a bude říkat, chci tyhle ty tyčinky. Jo, co mu na to řeknete? Fuj, běž tím někam, že jo. No, ale to je dobře, protože aspoň takhle dbám na tu výživu těch dětí. Takže jenom jsem chtěl říct, sen si můžete splnit kdykoliv. A já právě bych si rád tady splnil ten sen být hasičem. Jo? Co potřebujeme, aby jsme byli hasičem, potřebujeme požár. Tak já bych možná poprosil, jestli tu ještě nebyl, tak poprosil vás tady, jestli byste mohli také krátce, tady se jenom postavte vlastně sem, vidíte si po schodech v klidu, my počkáme, nebo se tady postavte a vy budete hrát tady roli pyromana. No, vy tady založíte požár, samozřejmě vám k tomu dám věci. Vy máte za úkol teď zapálit tenhle první stůl. Je to snadný, je to prolitý benzínem, to čapne okamžitě. Co to tam dáváte? Dejte to pryč honem. Dejte to honem pryč. Vypadá to divně. Dejte to úplně dolů, skopněte to pryč. Fuj, to je hnusný. To jste přinesla z domova, nebo? Moje! Takže pojďme rekapitulace. Vaším úkolem je zapálit tenhle ten stůl, který je prolitý benzínem, chytne to okamžitě, jsme na tom pracovali. A vaším úkolem je, abyste dělali oheň. Znamená, jak to zapálíme? Vy začnete dělat ohýnek, takhle plamínky, jo? Tady se to začíná rozhořovat, jo? Rozhořávat, jo? Rozkouřovávat, jo? A až to zaplaví celou Buena Vistu, celý sál, všichni hoří potom, jo? Takže vy mi sehráte roli pyromana, já si tady užiju ten oheň a bude to super. Připraveni? Takže můžeme začít teď. A už hoříme, už hoříme. Tak.
1: A už hoříme všichni. Všichni, všichni.
0: Stop, výborný. Hoříte skvěle. Prosím vás, vy jste pyroman, ne? Vás to nějakým způsobem tady uspokojuje, takže vy se prostě jak to zapálíte, hoďte tam takhle sirku pod stůl, to je samozřejmě jenom jako, a v ten moment se začnete, pojďte blíž kousek, tak, dobrý, a začnete se uspokojovat, jo? Ukažte, jak se budete, ne zády, tam se, ukažte, jak se, ne, počkejte, je to teď na nečisto, to se pak vystříte, jak se budete uspokojovat, ukažte. Takhle, jo. Co to je za uspokojování? No normálně si hoňte péro, ne, ježiš, ne sem. Jenom takhle, kdyby to na vás přišlo, nestříkejte mi to do první řady, ať to nezhasne, jo. Ukažte, jak si budete honit péro, no, ukažte. No, přesně, to je skvělej chlap. Tak, zapálíme a hoříme, jo? Zapálíme, tak, jedem. Hoříme, tak, už to hoří, hoříme. Uspokojeme se, tak, výborně. Výborný, krásně, pojďte. Kde? Vás to nějak vzalo, ne, čověče? Zadržte. Helejte se, vy dva, pojďte sem, honem, vy dva, oba, jo, protože to musíme rychle. Pojďte sem. Vy... Vy jste pořád skvěle, jo? Já jsem měl pocit, že vás to začalo bavit. Vy dva, pojďte blíž trošku, vy vypadáte takové jako slabší konzistence, to znamená, vy si ho vezmete na záda, jo? Pojďte si ho na záda, vy budete hasič, jo? Vteřinku. Vezmete tady houkačku a budete, vy jste kropicí vůz, jo, dole. A jak tady on to zapálí, vy přijíždíte, houkáte, ukažte. Ano, přesně. Přijedete sem, seskočíte, jo, a jak řeknu, začneme všichni, vytáhneme hadice a začneme hasit, jo? Domluveni, výborně. Tak, můžete zapálit. Výborně. Tak, a už hoříme, já vám potom řeknu. Tak jedeme. Tak a hadice a hasíme všichni, hasíme a oheň hasíme, výborně, díky.
4: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý Buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu U Bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo 5 vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, vidíte,
6: ano,
4: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Žíhovy viděl.
6: Ano.
4: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
6: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
4: A tak dále.
6: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
4: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
6: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
4: Čili měl rád legraci.
6: No, to on teda měl, to on kolikrát...
4: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Žíhových?
6: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici.
4: Ano.
6: A ty sestry Žíhovy byly celé v černém. Ano. Víte, jako zavrány byly. Měly dlouhé nosy, takové špičaté, ale to nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
4: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo 5 vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
6: No tak on, dědeček, říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
4: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo?
6: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale... To nebylo vůbec slyšet.
4: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
6: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika, ano, a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
4: No a teď co tam dělal?
6: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
4: Jste mi nerozuměl, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
6: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
4: Aha.
6: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
4: Tak už se nám to začíná projasňovat.
6: Každý prý odtamtud vyletěl jako šídlo, ale dědeček to vydržel.
4: A čím to bylo?
6: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
4: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet?
6: No to těžko říct, to... Každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
4: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
6: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšefty jim kazit nebudu.
4: A pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
6: Ne, akorát je...
4: No?
6: Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
4: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
6: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
4: Ale jen to řekněte.
6: Až ono je to takový.
4: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
6: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
4: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Žíhovy živily plných 40 let.
6: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman, ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky,
4: no,
6: nebo...
4: To až zase jindy, pane Bruche. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
6: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Dříha.
4: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.

Luboš Kostelka daleko víc než mi všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Jiráškově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky, to bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydl v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá, hele, vypuš tam nějaký tři demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu, povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl těch demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova, čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka a pan Hergo, ten je přesně, jenže on vyskočil z toho laku, já kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mně jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl lík a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky preopilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě a tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všecko ztratí a tak já jsem řekl tatínkovi ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle, to zase nebyl jeho artikl, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, kdy se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly odhořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle, jenže chutí bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermu, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebí, pají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepí nám to chutná. A zase tohle to... Ohromný veselost, ohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Kluci si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Kluci si pájí, pojďte se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži fosforesující ručička, víte? Nebo je... Svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Pa, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Pají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hnáty si řekli, no nás, na nás, tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli, že jo? A někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá,
přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový tohle, on by to býval vyhodil. A protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dá. Sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dá. A naše správcová, která na všecko zná recept,

0: celý a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak za standard keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, tak kluci je to skutečně nezávadný, od dřevitým lihu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pán, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam ale šepat, jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučej s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl struhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nebo slepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle, a ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
1: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat. Ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
2: Co říkáte?
1: Ale co to děláte?
2: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
1: No to já vidím, a to nějaká desinfekce, nebo co?
2: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
1: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
2: No a kdyby bych toho podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musí dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi. Aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
1: No dobře, tak si na to vyberte vhodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti.
2: Pojďte se, pane doktore.
1: Já nejsem žádný doktor.
2: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
1: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
2: No ruší jak koho, že jo? Vás ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zas rušit ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
1: No člověče, já se z vás asi zblázním.
2: Co říkáte?
1: Že se z vás asi zblázním.
2: No, tak buďte klidnej, to se moc nezměníte,
1: no, jo? Tak, Člověče, pochopte,
2: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, že jo?
1: Podívejte se, pane...
2: Ty vaše hádanky...

0: by tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
1: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
0: Co tady laskavě zkusit sám?
1: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
0: Jo.
1: No ovšem.
0: A to bych mohl něco vyhrát taky
1: no,
0: u toho?
1: No říkám, že ano.
0: Jo.
1: No.
0: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
1: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
0: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
1: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
0: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
1: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
0: No kvizu já znám, ano. Takový malej blonďák, to je.
1: Ale jo. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
0: Jo, tahá, no, já už vím. Jo.
1: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
0: Ano, ano.
1: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
0: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
1: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
0: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
1: To donese pořadatel po skončení soutěže.
0: Aha, tak potom, no, dobrý.
1: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
0: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
1: ano.
0: Hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
0: Jo, takhle,
1: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
0: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
1: no,
0: že jo?
1: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
0: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
1: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
0: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
0: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
0: No tak se něco zeptejte, no teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
0: Zanzibar?
1: Ano, Zanzibar.
0: Ano. Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
1: No přesně, kde ano. Je Zanzibar, no, přesně.
0: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže... Přesně tady jako...
1: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
0: Ano. U jakého salámu?
1: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
0: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
0: No jo, žádnej bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo, to se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
1: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka, ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
0: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
0: Kde leží Addis a kdo?
1: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
0: Jo, kde leží Addis Abeda.
1: Ne Beda, Abeba,
0: jo,
1: Addis Abeba.
0: Addis Abeba, kde ležejí.
1: Ne kde ležejí, kde leží.
0: Jo, kde leží, aha.
1: Kde leží Addis Abeba.
0: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
1: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
0: No jsou známé jméno, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Beda je mi tak trošku jako...
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města,
0: no?
1: A je to hlavní město Etiopie.
0: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
0: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
1: No tak ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
0: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne co vy se tady pořád tak dávejte pozor. Já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
1: Jsem zvědav, ptejte se vy.
0: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně? Dělá to tik-tak? A když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
0: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mějte jinou, ale rozhodně těžší.
0: No, když vám nám těžkou, když zase neuhodnete, že jo?
1: No, ale to už nechte na mě, to je moje věc.
0: Tak těžkou chcete,
1: no, vše.
0: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to umývadla? Utíraj se s tím ruce a píská to.
1: Píská to.
0: Píská to, ano.
1: No tak to nevím.
0: No tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
1: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
0: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
0: No tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
1: No, no dovolte, ale ručník přece nepíská.
0: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Jo.
1: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
0: No, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny. Jo?
1: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo...
0: Tak případně... dobrá... Tak mě to třeba hned řekněte.
1: No a co?
0: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
1: Ale... Traviata.
0: Traviata. Tak mě to teda hned řekněte.
1: No prosím, no. Jako otázku?
0: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
1: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
0: Od koho?
1: Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Jo.
1: No ovšem.
0: Víte to určitě?
1: Samozřejmě.
0: Není to od Picassa?
1: Přece Picasso byl malíř.
0: A jo, to je malíř. Když on mě loni maloval kuchyň, vzpomínám.
1: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
0: No ne, on mi to dělal jako fušku.
1: Vy si to pletete, to byl francouzský akademický malíř.
0: A jo, francouz, máte pravdu. Lidi, on mi to sám říkal, já si vzpomínám. Ano,
1: co, vy jste se znal s Picassem?
0: Co známe s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
1: A vy umíte francouzsky?
0: Francouzsky já dovedu, no jo.
1: Ta?
0: No jo.
1: Parlez-vous français?
0: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
0: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
0: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
1: No, když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
0: Otec? Myslíte francouzský?
1: No francouzský otec.
0: Francouzský otec, jo.
1: No, ano, ano.
0: No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
0: A vy to nevíte, to
1: ne? No tak já to vím.
0: Ano, tak vám to nemusím ani říkat, že jo?
1: No všem, jestli vy to víte, a vy to víte?
0: No samozřejmě, otce vím, francouzský otce je otec, francouzský otec.
1: Le père.
0: Le père, správně, le père. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
1: No. No a co matka?
0: No tak teď se vede dobře, děkuji.
1: Ale matce. Ne, jak se řekne francouzský matka.
0: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka je francouzský.
1: No tak otec le père,
0: le père,
1: matka.
0: Matka le pérka.
1: La mère.
0: A jo, la mère. La mère.
1: No, tak otec le père.
0: Le père.
1: Matka
0: no.
1: La mère.
0: La mère.
1: Dítě.
0: Dítě malér.
1: L'enfant.
0: L'enfant.
1: No, l'enfant.
0: Já vás nechtěl poprskat, ono to fón jako někde.
1: Ale fón, podívejte se, ale ta frančtina vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu hadačů. Chcete vůbec hrát dál, nebo nechcete soutěžit dál?
0: No, vyhrál jsem něco už,
1: no,
0: nebo...
1: No, vyhrál. Zatím vyhrávám já.
0: No, tak hrajeme dál ještě, no. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
1: No, soutěže bez otázek to nejde.
0: A jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to, tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
1: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
0: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo.
1: No tak to jde také, zarecitujete básně a je to.
0: Jo, že zacerituju nějakou...
1: Zarecitujete.
0: Zarecitujete.
1: Ne, já, jako vy.
0: Jako vy, ano, jako ne, že já.
1: Ano. No a jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
0: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
1: No ale co budete recitovat?
0: Že bych řekl něco z toho Pugetu.
1: Jo, myslíte Skytice?
0: Skytice, ano.
1: Skytice, jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
0: Ano,
1: kterou...
0: takže bych řekl třeba tu Pohlednici, nebo...
1: Polednici.
0: Polednici, ano. No počkejte.
1: Co říkáte?
0: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobrt.
1: Jo, vy to neumíte.
0: Ale jo, kdybych náhodou zaškobrt, že byste...
1: Ale jinak to ovládáte.
0: Jinak to dovedu, no. Dovedete taky.
1: No to já umím. Mám tady stát, nebo...
0: No, tak mi to napovíte, vám dám na pivo, pak.
1: Ale to není nutné.
0: Podržte tohleto.
1: No co s tím?
0: Se nehodí k poezii, no. Dovedete to taky, že jo. Tady si stoupněte kousek, tamhle, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte. Jste šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. A neutíkejte, zůstaňte tady, kdybych to náhodou neviděl, jestli nefouknete. Vážení, to můžu tak něco vyhrát,
1: no,
0: že jo?
1: Tak podle toho, jak to bude vypadat.
0: Už se zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň. Ze sbírky Polednice.
1: Kytice.
0: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
1: Karla Jaromíra.
0: Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena,
1: no,
0: ne?
1: Karla Jaromíra Erbena. Karla Jaromíra Erbena.
0: Od Karla Jaromíra Erbena, Polednice.
1: U lavice dítě stálo.
0: Kde?
1: U lavice.
0: Jo, u lavice dítě stálo, splná hrna mlčelo.
1: Křičelo.
0: Splná hrna křičelo. Splná hrna křičelo. A křičelo z plná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Ne, mečelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Z fachy zrovna. Jo, a mě hasne uvaření, mě hasne. Uvaření mě hasne. I haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna?
1: Ale dovolte, člověče, teď vy to vůbec neumíte.
0: Já jsem si ho poprý, já chci říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: Tu o tom dědkovi.
1: O jakým dědkovi?
0: Tak je takhle pod vodou, ten podvodník.
1: Jo, vodník. A tu dovedete.
0: Já dovedu,
1: tak tady nemusím stát.
0: Kdybych náhodou.
1: Ano.
0: Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
1: Báseň.
0: Jinou básnicí.
1: Báseň.
0: Báseň. A sice báseň, vodník, taky od Polednice.
1: Erbena.
0: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na topole nad jezerem seděl Erben.
1: Seděl vodník.
0: Seděl vodník pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: Pod večerem. A splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, když vy to vůbec neovládáte, neumíte, jak je to možné?
0: Když já jsem se učil dálkově.
1: Ale dálkově.
2: Dobrý večer, vážení a milí přátelé, tady v sále Bránického divadla. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, doma u televizoru. Je 31. prosince 1999 a zítra bude 1. ledna roku 2000. Komu se to stane, že zažije takovouhle změnu v letopočtu? A já bych chtěl, aby ta Změna v tom letopočtu proběhla v legraci. Já doufám, že se budeme skvěle bavit celý večer. Já dost často dostávám otázku, jaký byl můj trapas, jaký trapas bych nechtěl zažít, jaký trapas se mi v životě stal, jaký považuji za největší. Já nevím, těch trapasů byla spousta a já si myslím, že trapasy jsou kořením života, že člověka posouvají dál. Vyprávěl jsem už o trapasu s panem Kemrem, s panem Růžkem, ale zažil jsem trapasů spoustu, ale taky jsem spoustu trapasů viděl. Například v mém rodném městě, v Třebíči, tam se stal trapas, o kterém se tam dodneška vypráví, protože tam, když chcete jít na rande, tak musíte přejít přes řeku Jihlavu, přes Mustek do Háj. Když jdete na rande. A tam už máte všecko, co k tomu potřebujete. Tam máte travičku a keříčky a stromečky, no prostě všechno. Tam jednoho dne starý Sojka kosou kosil trávu. A najednou, jak tak kosí, tak se ozvalo pomoc. Teď on starý Sojka, on byl vždycky hodně tak jako na pohádky, tak on si myslel, jestli mravenečci třeba to nejsou. A tak dodal takovým tím pohádkovým hlasem, kdo mě volá? To jsme my, se ozvalo. A kdo my? My tady za keřem. A za kterým keřem? Tady napravo. Tak Sojka šel a rozhrnul kosou takhle to křoví a teď tam byli oni, jo? On a ona. To byl právě ten trapas. Oni se měli tak rádi, že oni v tu chvilku byli, jak bych to řekl, nerozdělitelní, jo? A on teda s tou kosou tam takhle stál, no. Teď taky o to chvilku napadlo, že jo? Ale... Pak to zavrhl, říkal si, jak by jim prospěl a on je oba dva takhle naložil na tu kárku, přikryl je plachtičkou, co tam měl a vezl je do špitálu. On musel zase zpátky přes Mustek okolo pošty, tam trošku byl zádrhel, až tam bydlí baba, která vždycky hlásí na náměstí, kdo zrovna šel do hájku a ona je kolikrát rychlejší než telefon, takže tam už seděli ty dětci s fajfkama na náměstí a říkali, kde jsi byl, Sojka? A na trávě, kde bych byl. A co vezeš, Sojka? A co bych vezl? Trávu vezu, ne? A co ty nohy, Sojka? No, Sojka si užil. A teď to provezl tu kárku tím náměstím a přijel do špitálu, do kopečka, kam to musel tlačit a tam pan primář je píchnul špendlíkem a oni se rozešli a odstěhovali se z Třebíče. Protože oni už tam samozřejmě dál nemohli s tím trapasem existovat, jo. Ale Sojka ten z toho profitoval samozřejmě, protože ten chodil po hospodách a říkal, člověč, já jsem rozhrnul křoví, vi? Teď ti tam byl on a ona a dál ti to neřeknu, než zaplatíš pivo. Jestli mám nějaké zkušenosti s Viagrou, no, to je otázka. Zkušenosti s Viagrou nemám, vím, že je na trhu, kus 400, ale zase se musím pokorně vrátit ke svému kamarádovi Petrovi, který z Austrálie opět dneska dorazil a je tu. Já ho nebudu schválně prozrazovat, abyste nevěděli, který to je, potom jenom pro vás tamhle v tom koskovaném saku vlevo. Ten s tou Viagrou zkušenosti má, protože on kdysi dávno, když to tam u nich přišlo do mory, tak on mě telefonoval, že měl sraz s dívkou na bíči, jakože se měli potkat, že, s děvčetem na pláži, abych to přeložil, a že si vzal 200, jo? On to zřejmě nějak je rozkategorizovaný, což jsem nevěděl. A já říkám, no a co? Jako, a on říká, no a ona nepřišla, no. A říkám, co jsi dělal, Petře? Já jsem to rozplaval. Taky mě vyprávěl Karel Wagner, můj kamarád, dva krásné příběhy, které se nedávno staly s jeho známým. Jeden jeho známý na vesnici, takový pečlivka, on natíral střechu. A on, protože je to pečlivý člověk, tak si to vždycky všecko pečlivě promýšlí. A taky tohle to si promyslel, že on vylezl na tu střechu a šel za ten štít na druhou stranu. On se přivázal, on si vzal takhle lano, uvázal se, hodil to dolů a tam to uvázal u auta k té kouli, jo? Jak je. To všichni věděli, že jo? To bylo, všichni byli informovaní, kromě manželky, která odjela na nákup. Ta byla v šoku, že jo? Pač ta jela normálně. 250 metrů za ní skákal manžel. Poštěrku asi mu říkala, co to je za blbost. Já asi blbě vidím, jo. A přitom viděla dobře, tak musela zastavit a odříznout a odvést do špitálu, protože na tom nebyl dobře, jo. Je to hrozný člověk, když to takhle poslouchá, tak si říká, je to docela legrační a kolikrát, když se díváte na to neváhy a toč, tak tam jsou tyhle ty situace dnes a denně a říkáte si, je to srandovně, ale vy jenom vidět to u těch druhých, jo. Protože já vím třeba u nás na vesnici asi před takovýma 20 lety, tam, kam já jezdím, tak tam měl jeden pán čerstvou novou škodovku a tam je taková zatáčka, kde je to zakřívené zrcadlo. A on jel do té zatáčky a v tom zrcadle říká, pěknou tu škodovku mám červenou a srazil se s druhou, která je... A to byly jediný dvě škodovky na okrese, ty kraje. Zrovna se potkali u zrcadla v té zatáčce. Karel mě říkal ještě druhý příběh, krásný. To se stalo zase tady v Praze v Bohnicích a tam tatínek s klukem šli a pouštěli si tam letadýlko. Modeláři, jo. Tak s klukem si pouštěli to letadýlko a ono nějak prostě najednou to vypovědělo službu, to letadýlko, a zahučelo to takhle za stěnu, za zítku toho blázince, co tam je v Bohnicích, jo. A kluk brečel a táta říká, to nic, ať tam vlezu, proto není problém, jo. Přelezl mladickým schokem přes tu zítku, vlezl do toho blázince a tam zrovna teda pacienti končili tu zahradní terapii a odváděli je na pokoje, jo. A on tam takhle lezl a hledal po čtyřech to letadýlko, jo. Teď ho čapli, že ho říkají, tak pojďte, jdeme na pokoj, jo. Já ne, já, mně sem spadlo letadýlko. Ty seš asi pilot, vi? A já. A on se bránil, že ho zoufali, no co v takové situaci máte dělat? Říká, mě venku čeká můj kluk. Ty máš kluka? No on tam bude brečet, no to víš, že jo, pojď, my ti zatím dáme uklidňovák, jo. Uložili ho, až venku našli to řvoucí dítě, no tak pak teprve zjistili, že tatínek mluví pravdu a vyvedli ho ven, že jo, a za dítětem, ale než se to vysvětlilo teda, no situace je hrozná, no. Já jsem kdysi vyprávěl takový příběh o tom, jak jsem byl na horách. Dneska myslím si, máme takovou silvestrovskou noc před sebou, no, bujarou, proč bych to nemohl říct, jo? Tam byla nádherná lyžařka tenkrát, když já jsem tam cvičil v tom třetím družstvu to svoje obracení. Nádherná lyžařka, která denně kolem nás projížděla, pokaždý skvěle oblečená, a ona nás rozčilovala, že jsme to neuměli, ona to uměla, a ona jednoho dne projela kolem nás a zmizela v takovým nízkým lesíku a tam se tak jako chvilku pozdržela a pak odsud vyjela a vezla si to na lyžích, jo. A teď ona to nevěděla, že jo. Furt se tvářila stejně, jo. Jako, jak je bez... Jak je bezvadná lyžařka, akorát za ní se kouřilo, že jo? Já mám takovou jednu příhodu, na kterou nikdy nezapomenu. To jsem se šel představit svým budoucímu tchánovi a svý budoucí tchýni na svou budoucí chatu a... Oni tam měli takovej plůtek, jo, a branku. Já jsem přišel k té brance, říkám si, co půjdeš brankou, jsi tady poprvé, ohromíš je, jo. Já jsem si říkal, že to jenom tak jako přeskočím, přes ten plůtek lehce, že se přenesu, jo. Já jsem nevěděl, že oni to mají vyvyklaný, 40 cm doprava, 40 cm dole. To mě nikdo neřekl. Ani ona mi to neřekla, pak se mi to měl hodně zazlít. Já jsem nasadil tam tu ruku na mistrovskou, že jo, naskočil jsem, teď tady se mě to zaseklo, teď jsem zůstal a už jsem jenom vyvažoval, jo. Pocitoval jsem to, co chlap může jenom pocitovat v tuhle chvíli. Nohy jsem měl 4 cm nad zemí na obou stranách a viděl jsem toho tchána s tou tchýní, jak stáli na zápraží a... Teď tím těma hlavama putovalo, to bylo vidět, jako myslíš, že to ta naše holka má zapotřebí to? Bude z toho ještě něco? Pak teda konečně tchánovi docvaklo, co asi tak pociťuju, že komu jinému to než jemu mělo docvaknout. Podal mě ruku, zkamarádili jsme se. Já mám dva syny, jednoho 20-letého, jednoho 8-letého. Ten 20-letý nedávno vyšel z puberty, já jsem se do ní zase vrátil, takže jsme se názorově konečně zblížili. Ale ten 8-letý, to je čipera, to je kluk, který je čipernej. On má takový úžasný, nápad, jako třeba my jsme byli na dovolený a tam jsme seděli s takovou společností a tam seděla 19-letá krásná holka v tričku a v kraťasech a on si vždycky, nevím po kom tohle to má, vybere tu nejkrásnější, jo, v té společnosti a rovnou k ní šel, jo, a říká jí, ahoj, já tě budu chránit. A vzal jí takhle hlavu a strčil si ji pod tričko. Jo. Ona to tam teda hrdině vydržela, on jí tu hlavu vyndal, vzal její tričko a říkala, a teď budeš chránit ty mě. A všichni ti chlapi kolem, co jsme seděli, tak jsme udělali jenom... Až on jedinej to viděl, že jo. To si vem nalám. Ale on má takovýhle nápadů, on třeba, moje žena s ním přišla do lékárny a tam byla fronta, protože zrovna byla nějaká ta epidemie a teď všichni stáli na ty léky, jo. A on tak jako přehlídnul tu frontu, tomu byly asi 4 roky, a říká, já blbec, že jsem si s sebou nevzal ty hlačky. A teď tam vpředu taková paní říká, pojďte si s tím malým tady dopředu, jo. A vyšli dopředu, že a od té doby to mají nacvičený jako etidu a on vždycky někam přijde, něco takhle žvástne a oni je pustí, jo. Což je úžasný, jo. Vůbec s ním jet na dovolenou, to je zážitek, jako, ale ono vůbec na tu dovolenou. Podívejte se, já třeba dneska už těžko hledám místa, já vám to řeknu takhle, já jsem celou sezonu ve styku s vámi z diváky a to je dobře, já jsem za to vděčný a jsem šťastný, že to tak je. Ale na konci sezony samozřejmě logicky hledám místo, kde vy nejste. A to se přiznám, to se hledá těžko, protože vy jste prostě už všude. Já jsem třeba předloni si říkal, všichni táhnou na jich, potáhneš na sever. Tak jsme, letěli jsme do Norska, vystoupili jsme v Oslo z letadla, jo, a teď, jak jsme vystoupili z toho letadla, tak proti nám jde taková skupinka a proti taková paní a říká, dobrý den, pane Donutil, tady se vám bude moc líbit. Jsi říkal, ta nemluví norsky. Tak jsme naseli do dalšího letadla a letěli jsme ještě severněji do Bergenu. A tam jsme šli po náměstí a fish market a moře šumělo, sluníčko, krásný počasí, všecko. A najednou projel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila! Pak projela ještě Karvina, Poruba a Havířov. Čili náš sever se přesunul na jejich, jo. Mě napadá ještě v souvislosti s tím, jako jak člověk lítá tím letadlem, jo. Já jsem jednou letěl do Bratislavy letadlem, o kterým jsem už měl představu, že ani nelítá, jo. A přesto jsem jim letěl. A to je letadlo, tam už ve jméně toho letadla v podstatě máte otázku, protože to se jmenuje jak. Jo. To jmenuje jak 40, jo. To člověk neví ani kam doletí a jak. A všimněte si, jestli tím někdy poletíte, oni ty piloti, oni mají radost, když přistanou, ale přesto pro jistotu radši. Co kdyby, že jo? No? Radši jdou od stroje, jo? A pak se mi ještě stalo, a to bylo taky nádherné, já jsem letěl do Ostravy, takovým letadílečkem malinkatým, že já jsem ani nevěděl, že takový letadílko vůbec u nás na těch našich linkách lítá. Teď jsem tam přišel, tam takový schudečičky byly, jo? Letuštička tam stála a... trhala tu palubní jízdenčičku, jo, a žvíkala žvíkačičku, jo. A já jsem k ní přišel, dávám mi ten lístek a ona říká, tož dneska jste si ale teda vybral den. Kam, proč? Tož to letadlo a to počasí. Kam, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tým pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, teď jsem po těch schudečičkách stoupal nahoru, jo. Teď se rozhlídnu vpravo, vlevo, tam byly 4 židle, vlevo, 4 židle, vpravo. Židle, ne sedadla. Židle, já to nikdy neviděl, to byly židle přišroubovaný k zemi, jo. Na opěradle taková kapsa a v tom byla strčená otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli radost nebo co, jo. Teď se to nedalo sklopit, jo. Přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit. A sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny tenkrát, jo. Od té doby vozím minimálně 3. Ale dál už to teda bylo veselý, jo, protože zbytek cesty mě ta letuška sušila fénem. A to zase jako pasažer takového letadla si můžete vybrat ještě místo, kde jste vlhčí. Taky se mi jednou zeptali, jestli se dívám na ten kotel. Já teda musím vám říct, já to moc nesleduju. Ona to uvádí ta, jak se jmenuje? Jak? Jo, všichni se na to dívají, hele. Já to... Ne, musím vzkázat řediteli konkurenční televize, že může být naprosto klidný, protože jak jsou vždycky takový ty relace, víte o tom, jako jak vždycky reportér přijde, jakou televizi sledujete, prosím, a oni všichni říkají, ČT2, ty dokumenty. ČT2 má sledovanost 0,31 a kotel 54 800, jo? Ale to je jedno. Já jsem to viděl jednou, samozřejmě Michaelu Jilkovou si pamatuju už z té arény, ona byla vždycky taková nepříjemná, nikoho nepustila ke slavu a každý mu hned takhle dokázala trefně odpovědět a pak ona odešla na mateřskou a vrátila se a oni šoupli do kotle za trest. Ale já když jsem to viděl, jo, ono teda mě to, abych řekl pravdu, příjemně překvapilo, jo? Ať ona přitom byla až driáčnická, bych řekl. To bylo takový, kdo má pravdu, 3, 2, 1, to je tvá! Já jsem úplně zůstal. Zůstal přimražený k té televizi. Teď to vy nevíte, tam jsou komparzisti, tam jsou lidi, kteří normálně za prachy kladou dotazy. Jo. Teď oni to nedokážou někteří ani vyslovit. Někteří to ani nepřečtou. A tam zrovna seděla taková... A zbytek si přivezou ty politici, čili reprezentativní vzorek takovej, jako jo, to publika. A teď tam seděla nějaká taková... Teď tam seděla taková baba, ona s náma už leta točí ten komparz v televizi a ona zrovna kladla tomu ministrovi, co tam byl dotaz, jo. A říká, prosím vás, pane ministře, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli teda je pravda to, co jste říkal, ona teda říkala i sousedka, paní Schindlerová, jo, jestli teda si myslíte, jako, nebo si myslíte, že ne? A ten ministr, co tam byl, ten na to odpověděl. Vzpomínám na několik inscenací, které jsem rád hrál, které jsem rád točil v televizi, vzpomínám rád na filmy, které jsem rád točil. Ale taková krásná vzpomínka třeba se váže k inscenaci Koncert V. My jsme ji hráli kdysi v divadle Na provázku, pak ji natočila brněnská televize v roce 88 a způsobilo to naprostý šok. Bylo to o řediteli, který zakázal koncert Vladimíra Vysockého a o byrokracii vůbec. A já jsem si myslel, že to přestane už platit po 90. roce. Depak, neříkám v tom ve všech případech, ale platí to každopádně. Pořád, jo. No a tam jsem já hrál toho ředitele, toho funkcionáře, který to zakázal, jo. To bylo úžasné, protože tenkrát moje žena pracovala na generálním ředitelství jistém a tam byli 3 ředitele a jeden ten ředitel s manželkou na to vyrazil, na to představení, jo. Teď já ho tam vidím jak dneska, on tam seděl v té kravatě s tou manželkou a teď zíral na to a ta manželka to se bavila, prostě to bylo, ta byla úplně z toho hotová, pro ně šťouchala, ukázala, vidíš to? No, přesně. Ten druhý den přišel do práce a říká mi ženě, teda to jsem si včera dal. Pojďte ke mně. Ona tam přišla, ta moje žena, ty tam stála, že jo. Říká, vy jste všechno manželovi řekla, co? Jako co? Jak to tady u nás chodí, že? Já jsem nic neříkala, to je v textu napsáno všechno. V textu, prosím vás, kde by si to dozvěděli, dohral normálně tam všecko o mně. To není možné, aby tyhle ty věci věděl. On říká, no to všechno je v tom textu napsáno, ale v tom nevěřím. A tam stál druhý ředitel, kádrově personální. A o tom to skutečně bylo. Tenhle ten ještě nebyl tak špatný, ale tenhle kádrově personální, to byl přesně nemlich ten samý, jo. A ten říkal, jdu na to taky. Moje žena tam málem omdlela, pak říká, to jim zakážou. A on tam druhý den teda přišel a pak se vrátil z toho představení a zavolal si mou ženu a ta už čekala teda ten ortel, jo. A to je pro mě větší ocenění jako Oscar, protože on řekl, představte si, včera jsem to představení viděl. Děl, tak jsem to pozoroval. Představte si, že takový lidé, jakého tam hrál váš manžel, mezi námi stále ještě existují. Že by, jestli jsem taky v mládí chodil do Pionýra, a to jsem teda chodil. Já na to vzpomínám už takovým lehkým nadhledem, protože kdo nechodil, že jo? My navíc v těch 50. letech jsme to měli ještě takový komplikovaný, že jednu hodinu jsme byli v Pionýru a druhou hodinu jsme měli náboženství. A teď jsme, že jo, no, pamatujete si to, my jsme přebíhali, jsme kolikrát s tím šátkem přeběhli do toho náboženství a tam nás katecheta zliskal, jo? Pak jsme se zase vrátili zpátky do toho Pionýra a řekli jsme, pozdrav pámu! No. To byla totálně zmatečná doba. Já proto nechápu, proč někteří ti naši političtí představitelé naprosto nechtějí, aby se o nich vědělo, že chodili do Pionýra. Přitom ten Václav to musel být nádherný pionýr, že jo? Já ho vidím v kroužku mladých ekonomů třeba, že jo? On tam říká, kluci, jedině já mám pravdu. Nikdo jiný, jedině já. Opravdu. Ani ty, Ivane, ne. Ani ty, ne. Jedině já. Jedině. A kolem jede Miloš na kolobrndě. A už jenom je slyšet z dálky, on nepůjčím. Nepůjčím, jo. Tam někde se rodila ta opoziční smlouva, že jo, bych řekl. Ale... Tam, takový Kasal třeba, že jo, ten už vedle, ten nepřebíhal, ten vedle... Ten věděl, kam to v tom parlamentu budoucnu chce dotáhnout. Ten Grebeníček, že jo, ten taky, ten s tím druhým, s tím, jako se jmenuje, ten... Rancour, nebo jo, takový Rancour. Jeho to paradoxně ještě táhne doprava. Dost častá otázka je, jaký je váš nejoblíbenější vtip? My jsme takový národ, který se dokáže přes spoustu problémů přenést humorem a vtipem zvlášť. Židovský vtip já mám moc rád třeba, jo? Jak jde třeba takhle Icik, jo? Potom hřbitově a vidí tam tu Rockefellerovu bohatou hrobku a říká, ten si žije. Tam je všecko. Tam je všecko. A pak je krásný třeba takový ten, jak potká kon Roubička a říká, Roubiček, tak jsem slyšel, že byli v Moskvě. Jo, byl jsem. Poslouchaj, Roubiček, jestli pak si koupili ten myší volej? Myší volej? A kde pak oni to tam mají? No to oni tam mají na tom jejich rudým placu. Mausoleum. Já jsem si všiml, že tam stojí fronta. Tam za 14 dní zase jedu, tak se tam potom podívám. Jo, to se podívaj. Za 14 dní se Roubiček vrátí z Moskvy, on říká, tak co? Roubiček, mají ten vyšší volej? A jdou do Hájekon, já jsem tam tu frontu vystál. Vejdu dovnitř a tam mrtvej prodavač. Když už teda jsme v tom Rusku, mimochodem tam mají taky úžasný vtipy. Proč ne, že jo, možná ho třeba budete znát. Tam přišel turista do restaurace, objednal si polívku, číšník mu přinesl polívku, přiběhla gorila a takhle se mu v ní omočila, jo, a odběhla. A teď ten host tam tak jako zoufale volá toho číšníka a říká, izviněte, tovaryš, znajete, lečova gorila smačila jajca v supě? Neznáju, možná tavariš direktor znáje. Tak šli za ředitelem. Tavariš direktor, znáje ti dlečivo garila smačila jajca v supě? Neznáju. Možná muzikanti, oni znáju vše. Tak šli za muzikantama. Muzikanti, znáje ti dlečivo garila smačila jajca v supě? Да, мы знаем все, товарищ директор. Два, три, четыре. Для чего горилла смочила...

0: No, podívejte se, co si budeme nalhávat, policajských je hodně, že jo? Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá, říká, hele. Hele, 50 koruna.
1: To je falešná.
0: Jo? Tak já to roztrhám.
1: To roztrhal na cimpr campr.
0: Říká, jak jsi to poznal?
1: No poznám, ne?
0: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
1: Od kdy má 50 korun na 3 nuly.
0: Když jsme u toho Silvestra, ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten jeden říká,
1: blbý, co?
0: Co?
1: No to je Silvestr.
0: Co jako?
1: Že to vychází letos na ten pátek.
0: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13. Tak a teď vždycky, když to takhle končí, tak si říkám, kde člověk v sobě bere tu energii, protože když si představím, co mě čeká zítra a další den, ať je to nový rok nebo není nový rok, prostě vždycky máte další a nový povinnosti. Ale já si myslím, že vždycky, když člověk přijde do takhle zaplněného sálu, navíc ještě umocněno je to tím, že je tady přítomna kamera, tak ta energie, která je tady nutně přítomna díky vám a možná taky i přes tu televizní obrazovku a tu kameru zprostředkovaná tím kabelem. Nevím, já mám pocit, že ta energie prostě nutně musí z vás aspoň z části přestoupit na mě a pak, když jste přišli proto a vy k obrazovkám taky, abyste mě doplnili svou energii, dobili mě, tak vám za to děkuju. A jestliže i ze mě část energie přišla na vás, tak vám za to děkuju taky, protože jsme tady nestrávili zbytečný večer. Já bych vám přál, aby těch večerů, ale co večerů, celých dní zbytečně strávených v tom příštím nádherném roce 2020 bylo co nejméně, abyste byli všichni zdraví, abyste byli všichni úspěšní, aby se vám všechno dařilo, abyste se měli rádi a byli jste spokojení. Mějte se moc hezky v roce 2000. No,
2: můžu já za to, ptám se, že ten kůň cítil ke mně od samého začátku nepřekonatelný odpor? Můžu já za to, že se hodím spíš k proviantním, nežli ke kavalerii? Můžu za to? Nemůžu, že jo? No tak vám mě před něj předvedli a pořád a furt nedali pokoj. Vylez nahoru naváděli, vylez nahoru. Ale já nejsem na výšky, já nejsem na koně, lidi, mějte rozum. Já si rád sednu, moment, třeba, ale musím vědět na co. Tak jsem se jim to snažil samozřejmě rozmluvit. Povídám, nenuďte mě, jste nepředložení lidi. Nenuďte mě k vejkonům, který jsou nad moje slabé síly. Nechtějte na mě, abych se udržel na takový rozdívený potvoře. Podívejte se, jak to s ní vrtí. Dej ten kůň, povídám. Já povím, dej ten kůň je taky hovado. No, tak nechte nás oba na pokoji. Koňovi dejte voves a mě dejte do kuchyně a je to. No, ale kde pak, to oni ne. No, měli svou hlavu, no. Do sedla, nahoru, do sedla. No jo, do sedla. Ona se jim řekne do sedla, ale jak? No tak nohu do třmenu. To mě vylekalo, já pám do třmenu. A co to je? No tadyhle to visí dolů, tadyhle jak to vypadá jak triangel, tak do toho se strčí noha a budeš nahoře. Já je poslech. Já zbrklou tu nohu do toho strčil. A to jsem neměl dělat. Dám teda nohu do toho třmenu a ještě uklidňuju koně. Říkám, no, malinký, ty jsi rozkošný zvířátko, no. Tak já nevím, ale co ten kuň, já nevím, jestli mě rozuměl nebo nerozuměl, on vůl myslel, že se má dát do skoku a dal se. Lidi dobrý, v té chvíli vám jsme na tom dvoře vyváděli, on to se mnou začal šněřovat sem a tam a už jsme byli zbráni venku bez propustky. A ještě jsem ani pořádně neseděl a byli jsme po Vyšehradem. Mně napadla taková studená úzkost, já si vzpomněl na toho Hořimíra a bál jsem se, aby to zvíře taky se mnou něco takového neprovedlo, tak ho kopnu do slabin a to jsem neměl dělat. Lidi, a teď ho to raflo, a teď ho to ňaflo, to je takový cirkus, lidi zlatý, to zvíře lítalo se mnou jako linoleum, jako Lionel, nebo co, ten moment jsme byli v Bráníku. Volám, počkej ty tupej, lichokopitníku, aj si sednu, ale kde pak to zvíře, jako blázen, ho mě snad nerozuměl, nebo co, já už nevěděl, jak mu to mám říct, a už jsme byli v Bráníku, a než jsem se rozkouk, tak jak jsme se prolítli holickým krámem jako střelení, páníme nerozumně dál. Jenom koukám, že mám kolem krku nějaký takový nevysvětlitelný mosaznej tát, jako měl v hubě štětku. No, moc zrnama, to jsme prolítli. Ještě rychlej. No my vám jsme to prolítli jak namydlenej blesk. A na konci modřan jsme se najednou... Najednou jsme se zapíchli. Já koukám, u čeho stojí. A on stál u fůry se senem. No tak kůň začal žrát, ale já už byl dožraný. Tak jsem slez do ohlu, ještě jsem ho poplácal, polackal a po mě za to ještě nakop. Tak jsem ho vzal u huby, vstekl jsem ho ve dvě do chuchle a tam jsem ho já, nepředložený v tom steku, vyměnil za velociped. A tak jsem se vracel do kasáren. Kluci už z dálky na mě křičeli, pro Krista pána, Co tohle to přece není ten kůň? No já ještě v tom vsteku, jak jsem byl dožraný, povídám, ať, není to ten kůň, ale aspoň má řidítko.

Pán si dává na čas. No, dneska se taky kvůli kanapy nikdo nepřetrhne. Jedna nabídka. Ale to kanapy já prodám. To já prodám, to by v tom byl čert. Důležitá je co? Obchodní taktika, Jaruš.

0: Bonjour, madame. I mademoiselle. A to je konec. Víc já paní neumím, já se přiznám. Vy jste tu prosím také na inzerát?
1: Na inzerát? Na inzerát?
0: V tom případě dovolte, abych si přisedl.
1: Prosím.
0: Děkuji vám, velice laskavá.
1: Trochu jste se zdržel, pane, ale
0: omlouvám
1: to nevadí,
0: se.
1: To nevadí. Kanapátko už je připraveno.
0: Já zapomínám, ano, že žijeme ve 20. století, všechno jde rychle kupředu, tak proč chodit kolem toho, tak, že ano, tohle to. Konečně denně to vidíme kolem sebe. Dceruška naší bytné, než řekla svému milému, ne, tak přes 14 dny měli křtiny.
1: Povedené.
0: Nepovedené, marně hledají otce.
1: To je jejich věc. My se vraťme k našemu kanapátku.
0: Jak bych tak řekl, prosím pěkně, jak to myslíte?
1: No, já už jsem se rozhodla, pane, a když se člověk rozhodne, tak...
0: Potom chutě k cíli.
1: Ano.
0: Ano, to je taky můj názor. Jenom i přímé vzácné skromnosti, když jste ještě neznala mě, můj zevnějšek. Jak to, že jste se rozhodla právě pro moji nabídku?
1: Abych vám řekla pravdu, rozhodovala jsem se mezi obrovskou spoustou nabídek. Musíte uznat, že nenabízím jen takhle dacos, že ano?
0: Naopak, paní, naopak.
1: Původně jsem měla na mysli jednoho důchodce.
0: Vy důchodce, paní, s tímhletím?
1: Ale co byste se divil, pane, to byl Štramák, veselý, výborný pán.
0: No jo, tak oni jsou to čiperkové a nejenom...
1: Nebyl sice při penězí, ale nabízel za to jako přídavek párek hardských kanárů.
0: Kanáři v Římě pelichají, to já vám nabízím celé své srdce.
1: Vy jste perníkář?
0: Proč perníkář? Jsou ještě jiná povolání, poetičtější. Já jsem paní básník.
1: Básník?
0: Ovšem nepíšící. Všechno to nosím tady. Já jsem, když dovolíte, Marcel Vocásek. Vyučuji privátně hře na citeru, ale jinak po večerech skládám. Láska a hudba krásných věcí dvě, zachovejš nás navždy mladiství. Ano, já vás zahrnu trochejemi a jamby, abych citoval cizího básníka. Karle, Hinku, Viléme, Jarmila.
1: Vy víte, že jsem Jarmila?
0: Milující srdce ví opravdu všecko.
1: Ono to kanapátko je kapátko proleželé. Ovšem má krásný, úplně nový pane kvítečkovaný potah.
0: Oh, kvítečkový potah. Jak já jsem šťastný.
1: Ale nemusíte se kvůli tomu válet po zemi. Já vám neslevím, pane, to neslevím.
0: Jarmilko, naopak. Budu klečet ať třeba s kamením, dokud nezaslechnu to tvoje slůvko ano.
1: Ale já neříkám
0: ano.
1: Ne. Já říkám ano.
0: No já jsem šťastný, že slyším to slůvko ano.
1: Pane, to já bych byla nikdy neřekla, že jedno kanapé může udělat člověka tak šťastným. Víte co, já vám prodám ještě šicí stroj. Nechcete?
0: Já nevím, co pořád do mých citů pletete nějaký kanapé, šicí stroj, co povídáte pořád o nějakém prodávání.
1: Pardon. Račte být značka starší kanapé prodám levně.
0: No dovolte, paní. Já jsem značka. Lásku ve dvou hledá březí vlk.
1: To je ovšem omyl.
0: To je krutý omyl.
1: To promiňte, to se omlouvám.
0: To se omluvte, protože jste mi krutě nabourala mé víze. Au revoir. Čau. Moment! Paní Jarmila.
1: Co pak?
0: A když takhle pominu to kanapátko, ten šicí stroj, co vy takhle jste šťastná v životě?
1: No tak, to víte, jsem sama.
0: Já jsem sám.
1: Vy jste taky sám.
0: Jarmilko.
1: Co pak?
0: Možná to zní odvážně, ale co kdybychom my dva společně...
1: Střelili to kanape.
0: Třeba střelili kanape a koupili si pořádný širokánský gauč. Jarmilo! Pojď.
2: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
3: Cože?
2: K vašim 80. narozeninám.
3: Jakých 80? Mně je teprve 70.
2: Ano. Vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
3: No, 1906, to jsem se narodil.
2: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
3: 70.
2: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
3: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
2: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
3: 3.
2: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
3: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
2: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky, zvířata.
3: 3 ženský.
2: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
3: Co to?
2: Kolik tygrů jste ulovil?
3: No tak asi tak 150.
2: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
3: No, to se mi taky jednou přihodilo.
2: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
3: No, to bylo jednou v červenci, asi také před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr přede mnou, krásný exemplář.
2: Aha. A vy jste neměl pušku?
3: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mí.
2: Ano, a co se stalo?
3: 3 metry. No možná ještě mí.
2: Ano, a co se stalo potom?
3: Ukal na mě.

0: vás?
1: Ne do mě, do země, do země. Koulel očima, chystal se skočit a pot.
2: Ano, pot. Co? No, po...
1: Potom,
2: co se stalo?
1: Potom skočil.
2: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
1: Co to? No, co to?
2: Něco jste musel udělat.
1: No, jak on skočil?
2: Ano.
1: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.
3: Babičku pokousal jele. Vážení, je doba Hanzelkovsko-Zigmundovská. Často se cestuje. Ráno snídáš v Praze bulharská rajčata a večer polikáš v Sofii pražské debrecíny. Ty debrecíny si musíš v Sofii ovšem nějak objednat. Posunky a zvuky, jako třeba hej, šč, čutu, baf, baf, baf, pingl, baštiť, baštiť, menáš, menáš. Tím tak na nejvýše upozorníš na sebe přítomného lékaře, psychiatra, ale obsluhujícího číšníka určitě ne. No a aby se vědělo, jak přivolat v cizině personál, co a jak v tramvaji, co s hezkou dívkou, jsou cestovateli k dispozici takzvané konverzační slovníky. To je výtečný nápad. Na jedné straně česká věta a na druhé pěkně foneticky věta v cizí řeči. Žádná gramatika, žádné derdy das, ich bin esl, du bist esl, nic. Vyhledáš, přečteš, řekneš a je konverzace hotová. Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku, no, jako obláče. No přímo silonová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, pastojte moment na fleku. Oslovím jí nejdříve mezinárodně a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. A jako naschvál se mi plete před očima výrazivo k hovoru s mladou dámou velmi nevhodné. Tak třeba nevíte, kam se poděla má jalovice, kterou jsem vedl oklikou do jatek? A nebo mívá ctěná, váš manžel častěji kurděje, nebo štítnou žlázu? Zavrhuji manželovu štítnou žlázu a již nervózně listuji slovníkem. A nalézám zajímavou větičku. Zavolejte drožku, babičku pokousal jele. Snad se v tiskárně spletli a místo psa vytiskli jelena, uvažuji. Dívka smutně přešlapuje. Rychle se chytám první, trochu přijatelné věty a hlasitě slabikuji. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěný. Rychle, co si drmolí, a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Obědval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdím. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu.

0: míru. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slovo. Ta dáma je však vaše manželka nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi šestkrát zmateně vyhrkl. Nein, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku. Ano. Mládenec si odplivl a rychlým krokem nás opustil. Nevím, zda z úcty k cizincům či z čistých sympatí odvedla mne ta krásná dívka do parku. Sedli jsme si na lavičku, protože klouzat se v listopadu ještě nedalo. Konverzační slovník jsem nechal zavřený a špitali jsme mileneckým esperantem. Čuču. Čuču, čuču. Čuči, čuči, čuči. Čuč. Vyléval jsem si k ní svůj oběd. Ňu, ňu. Ňu, ňu, ňu, ňu. Mrkala na mne zase ona veselé. Ty, ty, ty, ty. Ty, ty, ty, ty. Ty. Dělal na nás penzista od naproti slavičky. Báječně. Báječně jsme si rozuměli. 2 hodiny jsme dělali ťu, ťu, ťu, ťu. Ťuť. Až k nám odkud si přiběhlo hejno slepý. Odehnal jsem je a dívka se smutně zdvihla z lavičky. Byl již pozdní večer. Doprovodil jsem jí k tramvaji. Nasedla. V poslední chvíli otevírám konverzační slovníček. Má milá, má milá. Volám a ona se vyklonila s jedoucí tramvaje. Má milá, nezapomeňte dát kanárům semene. A zmizela mi v dáli. A já dodnes nevím jasně, proč, když jsem tak hezky a upřímně dělal ťu, ťu, ťu, ťu.
1: Nazdar, Jendo!
2: Nazdar, Bohuši! To je Bohuš Lebeda, můj kámoš z vojenské školy. Na Doupově jeho UAS přejel tank, vylez sice bez krábnutí, ale Od té doby zase docela divně mluví, no. Tak ho preskli do muzea. Naštěstí ne jako průvodce, viď ty, bejku?
1: Nech si říkat, prej ti mám pomoct převést tu plechovku, ale pokud vím, tak ta kravina je kulatá a valník na vejčasce je placatej. To nebude žádná sranda. To je proti...
2: Fyzice, já vím. Co navrhuješ?
1: Stavil bych se v autoparku u Standy. Ten rád poradí, protože si ví rady vždycky.
2: Abyste rozuměli, Standa je OPčko. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Abyste rozuměli, tak věta... K tomu se ještě dostaneme. To je taky tik po tom jeho seskochu.
2: Hodnej. Takže Standa je OPčko. Občanský pracovník, tedy Neguma. Celým jménem Standa Chrobák. Dělal v Letňanech v Letovu letadla a v Ávi nákladáky. Protože si ví rady opravdu ze všim. Jo, tak... A rád kutí navíc. Tak dal dohromady pár věcí Sávě, pár Salbatrosu. Výsledkem byla 30-tunová nákladní Avie s valníkem, s hydraulickým čelem a podzvukově lítala ve 200-kilometrový vejšce. A dokonce dvakrát přistála, po každý v paneláku. A protože jezdila na plyn, tak to vždycky vyšetřili jako výbuch plynu. Protože Standa po každý včas vyskočila, splynul s davem a zmizel. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Přestaň už kecat, jdeme za Standou. Je úterý, já vám půjde do prtiky. A my to bez něj nestihneme převést. On si bude chlastat a my dostaneme od náčelníka flastr. A navíc ten Sojus zůstane bez dozoru, bez domáči nám ho odvezou do sběru, stejně jako to dělo a dvě letadla.
2: No jedno letadlo, druhý jsem prodal já.
1: K tomu se ještě dostaneme. Jdeme.
2: Ještě jsem zapomněl říct, že Standa je vlastně Stano, protože je Slovák.
1: A tím pádem z nás tří mluví nejvíc divně.
2: Ahoj Stando, co vyrábíš?
3: Čistím si nechty. No nevím, či je to bahno, alebo hovno.
1: Gáš? Čo je hovno?
3: No já jsem si vravel, čo by mi bahno v ryti robilo. Čo zháňáte, idioti?
2: Máme převést vejtřaskou přistávací modul Sojuzu z jednoho hangáru do druhého, ale modul je kulatý a valník je placatý.
1: To je proti fyzice.
2: No k tomu se ještě dostaneme.
3: No či je valník placatý a modul gulatý, musíte na valník napchat volačo, v čom ono ten modul bude jako guločka v jamočke.
2: Ty seš genius.
1: Takhle chytrý jsem taky, ale co?
3: Mám tu takovou starou cisterňu, je z jedné strany jej placata a z druhé akoby do něj volačo najebalo. Je taká akurát pre prevoz toho gulatého ono nezmyslu. No, sú v nej voláké chemikálie a nikto nevie, čo je to zaž brnda.
2: Ale k tomu sa ešte dostaneme.
1: Staňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout.
3: Ja si musím vypiť, sakra. Pome Žilina, dávaj v nohy. Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tu nádrž zababušenú.

0: Dobrý.
1: Výborný. Chcípnito. On myslel vedle tý plechový boudy. A ty si rozsechal půlku typizovanýho vojenskýho kulturáku. Dělal jsi vůbec řidičák.
0: Na rozdíl od tebe dvakrát, vole. A dobrý vodí, já už jsem do toho ono kulturného 3 razy najebal. Možno preto se takto rychlo odporúčal. Tak teraz nalož tu cisternu a pomalý, nech nevybehne všetko, čo je dnu.
2: Ty vole, z čeho je ta nádrž? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vždyť se to na vytřasku sotva vejde. Ale k tomu se ještě...
1: Ne, to tam nedostaneme. Navíc je to plný sraček a nikdo neví jakých. Ale ta půlkulatá prohlubeň je dobrá. A co je tohle, co znamenají ty obrázky tady?
0: No, jsou pekné, ne? Taky originálnu. Nevím, prečo někdo na cisternu maluje takéto one. Poznal jsem maliara v Popradu.
1: Poprad, posrad, pochcat. Už to naložte.
2: Je to tam? Teď přistávací modul.
0: To je modul? Ty kokot. A je čudné, že do té cisterně pasuje celkom presně. Já už vím, co do něj najebalo. Takže ta cisterna bude asi ruská.
2: Ty jsi geniální.
1: No, konečně je to na valníku. Kuchařka je v nízdě.
2: Ukaž, podívám se dovnitř.
0: A já se pozrím, ukaž, ukaž.
1: Ještě, že to má víc okýnek. Jak to, že jsou uvnitř skafandry a všechny ty srpetičky.
2: No, má být nějaká výstava, tak to asi vybavili. Aspoň chtějí, aby to nějak vypadalo, no. Vždyť jinak je to hnusná koule a nic na tom ke koukání není, ne?
0: No, mi nevrav, že se tam mestě traja ľudia. Alebo že v tomto skafandri bol Remek.
1: Tenkrát asi jo. Dneska by se bolševik nevešel do plachty v Otávě.
2: Hele, je to otevřený. Než to převezem, tak můžem zkusit, jestli se tam vejdeme.
0: Jasně, ukaž, já se napchám do skafandru.
2: Hele, tenhle pocit znám ještě z doby, kdy jsem lítal. Mám takový mrazení v zádech, člověče. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Jestli nás jedno nachytá, tak poletíme. Ale z muzea na hlažbu. To bude mrazení v zádech.
0: A čušaj už a oblíkaj se ty. Oskušáme a půjdeme si vypít, no. V krčme porozpráváme, že jsme kozmonauti.
2: No hele, sice už sedím, ale teda moc pohodlí tady není, co? Počkej, ještě helmu.
3: Hotovo, tak polezte.
1: Já si v tom připadám jako včela.
0: Máš helmu opačně, takže mi připadáš skôr jako kokot. A já si tu sadněm?
3: Joj, ale komu to ruply nervy? Ještě, že máme helmy.
1: Já ještě ne. Co jsi to žral? Tak jačí? Panové, sedíme. Vyšli jsme se všichni. Ale takhle namačkaný by jsme nedoletěli ani do Holešovi.
3: A to máme ještě otevřený dveře, já mám venku ruku a nohu.
0: A já už mám skafandru jako v zaprděnci.
1: Ježíš, tak já to zavřu, no. Tak a je to všechno tak, jak má být. Stejně si tenhle do vesmíru neumím představit.
3: Taky si neumím představit, který debil nezabrzdil tu vytřasku. Koukněte z okýnka. Všechno se hýbe, takže jedeme.
0: Jaj? A já navyše vidím z okýnka, že tu najebeme do stojanu s leteckým benzínom.
1: Není možná. Aspoň se slivoutajte.
3: Stojan dobrý. Horší by bylo urazit stojan a pak narazit do skla...
4: V úterý mi volala mama, jestli bych ji nesiel do Kerfu, bo tam zas majú jakusi kcapinu ve slevě, jak minule. Tož já nevím, co ona furt s tými praškami na praní robí. Minule jsem mi bral 5 kilo a dy to ani není čtvrt roka, no ni? bez tak to dává fotrovi do kafe místo sladidla, bo on je ten diabetik. Nechtěl jsem se s ňu zas hádať, tuž jsem se zoptal na značku a cenu a slíbil jsem mi, že ji ho ve středu večer donesu hned, jak ho koupím. V robotě mi to uteklo tak, jak mlíko z pecu, bo šéf má jakési problémy a asi ho vyraza. Tuž všetci jsou z toho už 14 dní hotovi a moc se nerobí. Karel, ten, co mi dojebal komputer po Silvestru, je na mě posledních pár dní jak milius, bo jsem mu koupil flašu, aby mě naučil pořádně robit s tím internetem, tuž na jeho komputeru skoro celý den surfiruju. Musím si na listek napsat, který si z jeho oblubených stránek, abych si je mohl v klidu prohlídnout doma. Tuž je pravda, že jsem se celkem zlepšil, ale furt ještě neumím pořádně najít všecko, co bych chtěl. Odpoledně po šichtě jsem byl jaksi utahaný a nechtělo se mi táhat s 5-kilovým kyblem prašku lokalku, tuž jsem zajel dom, spočnul a zajel tam Felinu. Možná si pravíte, jestli nesem hňup, že přijedu z roboty a chce se mi jedna kole do Heřmanic. Gůvno, ľudě zlatí. Felina mě parkuje už paru dní před barakem. Garáž je v dupě. Fotrovi totiž zacvaklo, že jsem s ním s tým Mošnovem vydrbal a tak tu garáž, která mu kdysi zůstala, jak prodal svou starou 110, která tak jezdila, jsem tam startovala i sama od sebe, jakému si cigánovi ušentala za 5 kilo. Pronajmul kolegovi garáž z bývalé partie. Ten chachar vyhrál ve sportce jakési kechtaky a tak se na staré kolena rozhodnul, že si zrobí malou radost a koupí si zahraniční vozidlo, starou ojetu Fordku. A Bobil na to pyšný, jak východní Němec na Trabanta, přemluvil fotra, bo přece svoju blaženku nemůže nechat v dnešní drsné době jenem tak na ulici. Tuž vězte nebo ní, fakt dal starému Fordu meno Blaža. A tata ze staré solidarity, bo se spolu ve faračkách nachodili hafo jarních kilometrů 100 metrů pod Beskydami, se nechal ukecať jak 15 na taneční zabavě. Prostě se s tým nesrál. Jeden den mi zavolal, že si mám odvést Felinu, že bude co si přestavovat a jak jsem se ho za 2 dny zoptal, kdy budu moct zaparkovat zpátky, pravil mi, že musím pár měsíců počkat, že tam má Olda Blažu. Tuž nevím, to je, jak by mě vydědil, no ni? Ale co, venku už je teplo a Felda co si vydrží. Však je to české auto, tuž od té doby mi stojí před domem. Akurát trochu zle spím, bo každou noc ju chodím mockrát kontrolovat, než usnu. Zlí mi jakýsi hajzel, nerve zrcatka, bo mladí gizdi se radi předvádějí. Tež by se mohl vykládat. Však každý jsme byli malí cipy, no ní? Jak jsem potom tahal ten fotru v cukr v kyblu po schodách k mamě, potkal jsem Datla. To je starý kamoš z baraku. Chvíli jsme spolu pokecali na schodách a zaspomínali, jak jsme spolu blbli, jak mali pajtaši. Ptal jsem se ho, co v Chile robí, a on naraz praví, že v sobotu mají z BVU akciu a že to tam jde omrknout a zaspomínat si na staré časy. BVU, tuž jasné, Baník vítězný únor, bojovnost, vytrvalost, úsilí, pro některé aj bojový vojenský útvar. Očiska se mi zamžili, ušiska se mi spotili, hnedla skočila do krku a hned jsem zaspomínal. Na ty různé tury po Beskydách a Jeseníkách, na ty odilové hry, z kterých jsem byl hotový, a na všecku tu symboliku, co k tomu patřila. Jak jsem se spamatoval, hned jsem se mu vnutil, že bych se tež na chvíli stavil, však určitě potkám hafo známých a zapaříme. Jak jsem v sobotu čučil zachmuřeně z okna, hned jsem zalitoval. Bolelo jak alergikovi z rypaku. Potem se na chvíli vyčasilo, tuž jsem se tam vydal. Měli jsme s Datlem sraz na zastávce před bývalou šachtu Odra a jak jsme docházeli k hřišťu, zas začali padat scanky. Chtěl jsem se obratit aj dom, a jak jsem viděl ty malé nadšené zmoklé boraky, co tam politovali v kraťasách a nedbali na ten hnus, v kapkách, pravil jsem si, že zůstanu. Datel se hned vrhnul ku skupince jakýchsi odchovanců odilu a chvíli si tam divně lomcovali rukami, tuž jsem se decentně vzdalil. Ani vytrvalý dešť tých malých taborníků neodradilo toho staviania tých různých dráh, prosutěže a i tribúny, na které měli vystúpiť spievaci. Kolem čtvrté se počasí umoudřilo a konečně začalo být pěkně. Tuž jsem zdělal kapucu a pořádně si to tam prolez a prohlídnul. Měli tam stánky s různými capinami, děcka si tam mohli zrobit hliněné vazy, podívat se na kovaře, jak robí, a hlavně si zasuťažit. Jak jsem viděl ty malé pajtašky, jak tam v helmách proti sobě machají takými tyčkami, tuž jsem šel radši dál. Úplně vzadu bylo na stromě natáhnuté lano, děcko vylezlo po žebřu navrch, chlop, co tam celou dobu visel, ho připnul horolezeckou skobu a ušvičelo dolů. Tuž na to by mě nikdo nedostal. Potom začal brnkat na kytaru Pepik Štrajchel, tuž jsem si chtěl koupit pivko a lapnout na řeť, aby se mi lepší posluchalo, ale zrada. Ti mládežníci tam prodávali NM kofolu. Chtěl jsem si poštěžovat Datlovi, ale došlo mi, že bych u něho asi nepochodil a navíc jsem ho už hodinu nemohl najít. Chlampal jsem kofolu a poslouchal Pepichové songy. Kura, to je tež borec. Před paru rokami měl jakési technické problémy, pri jakusi k dobu skoro nechodil a nemluvil a včil za zpívá a i hraje. Jak skončil, pleskal jsem mu jak na moli přehlídce. Dal jsem si další kofolu a šel jsem mrknout dozadu, bo tam jacisi dva borci robili portréty navštěvníkům. Kura, kdybych uměl tak malovat, seru na robotu a postavím se na masarykač a ze den mám zarobené to, co ve fabrice za měsíc. Celý den jsem pořádně nežral, tuž jsem si potom dal obědo večeřu BVU gulaš a lapnul se na představení Vojclu s čoklami. No asi jsem se neměl spát hned do první řady, bo ten jeden čokel po mě tak mlsně čuměl, že jsem měl aj strach, aby mi ten gulaš nezežral. Nakonec si ale vybral toho golema v tým červeným a tak jsem se radši šel postavit dozadu. Při zvuku kytary posledního umělca se mi zase stesklo po těch chvilkách v lese, u taborového ohňa, jak jsem se učil vazať uzle, lasovať a podobné capiny. Tuž to byly časy, to jsem byl ještě mláďoch. Začala mi být kosa a ku vchodu začali přistavovat autobusy, bo akcia pokračovala o 7:30 na Landeku v kompresorovně. Tuž jsem chvíli dumal, jestli tam mám tež se nasačkovat, ale byl jsem utahány z těch vzpomínek a tak jsem šel dom. Večer jsem doma lítal furt scať, bo té kofoli se ne a nezbavit. Než jsem usnul, došlo mi vlastně, že jsem do BVU nikdy nechodil. Ale strašně jsem vždycky chtěl, bo jsem Datlovi zaviděl, co mi o tým vždycky vykládal. Akurát, že mama mi to nedovolila, bo fotr byl havíř a bez tak by ho vyhodili, jak by se Komanči dověděli, že jeho synek chodí do takého poloskautu. Tuž také jsem měl těžké mladí.

0: majore.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko, co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Je tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Ale... Hlejte, mě končí už služba.
3: Hlejte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: No, to je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše Bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši Blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Ježu, a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte, počkejte, počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbraná. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak, tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to vyřízený. Takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne, ne. Já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo, jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo. Ano, tak. Já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom, jak těživo, neštěkala. No a nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment, stena. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat? Víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolej. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu, přesný to není, že jo, protože já jsem byla tak rozdílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, no. Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to no, není problém. Takže, že jo, takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: A já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, helejte. Takhle!
1: Jo!
3: Oni totiž nám říkali, televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. Že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Ježíš, víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněný, víte. Já asi, jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: Pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Zatrolené počasí. Nebýt té bouřky, už bych tam byl. Chudák Cimrman, jistě si myslíš, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tady píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás dozad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman. Tak toho se dočkal na stará kolena. Ale já jí to spočítám. Já jí dám uzel na utěrce, jen co přestane pršet. Hej, holá, pane strávce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
5: Sedíš mi na noze, chlape!
4: Chuj, to jsem selek. Co je? Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. Divná osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli došla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji.
5: Ach jo, chleba a uzenku. On neví, že až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
4: To mluvíte se mnou?
5: Že pak.
4: Paní správcová, prosím vás, něco k pití.
6: To je čím. Chudák paní Vránová. Dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
4: Děkuji.
6: Já jsem formánek, ahoj. Zmaněčí.
4: Velice mě těší. Je,
6: taky, pane.
5: Druhý je to. Viděl, že pro něco jdu. Ole, řekne, paní správcová, když už do toho deště jdete, jděte mi tak něco k jídlu a k pití.
6: To mluvíte k nám?
5: Ne.
6: Vy budete asi zdaleka, vidíte.
5: To on si počká, až já obsloužím jedno, je-li to. A to v tom jeho mozku. A co v mozku, v tom prejtu, co tam má. To začne vrtat. Prvě potom přijde na to, že chce taky chleba a uzenku.
4: Jedu až z Prahy, pane.
5: Pivo, to ještě ne.
4: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
5: To byste toho po něm chtěli moc.
4: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
5: To napadne, až když začne jíst.
6: Paní správce, doneste mi taky uzenku s chlebem.
5: Pivo ne.
6: Já pospíchám k porodu.
4: Vy jste lékař?
6: Porodní dědek.
4: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
6: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní správcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušenou. Ale sliby, chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu obejívají děti teplou vodou.
4: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
6: Tak to se tady u nás na horách neujme. Než zatopíte, než se voda ohřeje, podpumpově to raz, dva.
4: Slyšte, a vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
6: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl to číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkoustovkou na zádička to číslo napíš. Tak ono to nějak krásně nevypadá. Křivý nožičky, na zádech číslo. Oni vypadají jako fotbalisti. Ale když se to teď tak dělá, tak co?
7: Ruce nad hlavu a seřadit podle velikosti.
5: Jelita si tady dali sraz.
4: Promiňte, pane, ale pokud si vzpomínám, vy jste tu předtím mezi námi nebyl.
5: Ale byl. Spal jsem tamhle v koutě.
8: Paní správcová, chtěl bych se najíst.
5: Skválně počítejte, kolikrát půjdu do deště.
8: Přineste mi talíř, hrnek, vidličku a nůž.
5: Talíř, hrnek, vidlička.
9: Nenávidím! Všechny vás nenávidím!
8: No, no, no.
9: A už to tak nebudu trpět, všichni sniknout, kalhoty hezky přežít a spát.
8: To určitě. No, večerka určitě. Je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
5: Dětkové plesní.
10: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky.
11: Depak.
10: Jedině svoje.
4: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starovinců. Doraďte být vy.
10: Já jsem jenom takovej obyčejnej, prostej, nedůležitej, nic zvláštního. Takovej civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jako že bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak, bez zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
5: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale v 10 zhasnu a bude se spát.
8: To mluvíte k nám?
4: Ne, to je samomluva. Nevěřil byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe. A v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cimrmanovi přímo do očí a tak dělá, jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
10: Co chcete? To jsou normální vodní ptáci. Znám horší nadávky. Třeba vůl.
4: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cimrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva. Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blán. Přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
10: A jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
12: Ne, to neznám.
10: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se panouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorná tuhle povídala, já nevím, co ta moje milost padí na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne? Fuj, to jsem si dal.
5: Já taky, jo.
10: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli,
5: že
10: jsme tady jen tak mezi sebou. Samý obyčejný civilisti.
12: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka.
4: Zády k publiku nemluvíme.
12: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
10: Ne, tu neznám.
12: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat 3 české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve velkých kuchli a třetí místo držícímu hraběti chůnovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s prusama po obě ruce. Císař vyndá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve velký kuchli a tam mu představí vítěze dostihu. Císař mi dá papírka, čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě Tůn představí ve svým paláci svoji dvoumetrovou manželku. A starý Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovníku, máš opravdu velkou chuchli. To všechno dobré.
11: Tak takhle. No.
12: Pěknou uniformu má.
4: Hezkou.
11: Tak jméno.
12: To je jako moje jméno.
11: Nezdržujte to.
12: Formánek.
11: Celý.
12: Alois.
11: Bydliště.
12: Manětín.
11: Povolání.
12: Porodní dědek.
11: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
12: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
11: Jméno otce?
12: Václav.
11: Žije?
12: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
11: Zná anekdotu?
12: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne, ale žádnej už neudrží.
11: Matka?
12: Maminka už je 12 let na pravdě boží.
11: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
12: Ne, slyšela jí. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
11: Načež ji odnesla do hrobu? Já to tušil, je to někde tady, tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
12: On se zase přelík.
4: Asi se spotil.
11: No tak, co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vyděláte, jako že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne? Víď, Václave? Vlastně ne, ne. To byl tatík, ty jsi... Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy, jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
4: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim valně nesměji.
11: Já ti dám, nevypravuji, ani se jim nesměji. Ta tě pěkně vzala, Aloizova chuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost volá. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem. Pan inspektor, s Bohem. Pan Formánek, nashledanou.
12: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, to už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
4: Pane Formánku, až přijdete domů, připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
12: A proč jako myslíte?
4: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
12: Ne.
4: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
12: Tak něco jsem o nich slyšel.
4: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
12: Vy myslíte, že...
4: No, jistě.
12: Prosím.
4: Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
12: To je ale ten, no. Ale co když se vrátí? Že bychom ho spálili?
4: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme Formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
12: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když to opejřila místo mě zavřou nevinného člověka.
4: Podívejte se, pane formálku, přestárlé lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat, zatímco pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovaryš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět. To se mu tedy nedivím.
12: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
4: Ale ten pihrt se může každou chvíli vrátit.
12: Aspoň jednu, já budu dávat pozor.
4: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrstvy. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
12: No jo. Pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
4: To bych řekl, pane formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám taková správná protihabsburská anekdota. Ta má veliký význam. Jiná hlava. A řeknu vám taková správná protihabsburská anekdota. Ta má veliký význam. Ta působí v budově monarchie, jak

0: má nejmilejší.
1: No, že právě tato píseň je oblíbená u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže, bratři, české vlasti,
0: teď nám to hezky zní.
1: Zazpívejme k Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat ve státní věznici v Salzburku. Někde jsem si tady nechal zápisník. A
3: s návrhem zaspívat tuto píseň na veřejnosti jsem přišel já. Pište si, pane poručíku, vrchní inspektor všech starobinců.
4: Ale nechte toho. Písničky nejsou můj obor.
5: Pán Bušnám, já zlej pryč. To je ale bouře.
2: To tady zase s Kejsnem.
6: Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné sedět si takhle v teple, co? Poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
2: Mně už ten déšť leze krkem.
7: Pětuško, pětuško,
6: ještě ne.
2: Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
7: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju, já ho zabiju! Nauč se roli!
6: Tak znova, takovej liják.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: No a možná, že už ani nezažije.
2: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
6: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
2: Ale...
6: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane!
2: Ale!
7: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělala?
5: Co se děje, pane otče?
7: Pětuško, taková bolem.
5: Co je s paní Mlynářkou?
7: Ale odjela k matce.
5: A vy myslíte, že se nevrátí?
7: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle.
6: Člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám. 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
7: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
6: No tak za 3 dny je zpátky a zase vám navaří, no.
7: Nechci. Co pak sakra nevěděla, že Kuba staví?
6: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
7: 23 let.
6: Tak.
2: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
6: Ty hele, ale v takovým mlejině se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho protihabsburáka?
7: Čiliče, dejte mi pokoj teď nějakýma protihabsburákama. No,
5: klidně slehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
7: Myslíte?
5: No jistě, jistě.
6: Vidíte, pane otče? Znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu. Žije tady nedaleko, ve Starobinci. Dojte, každý si tam nese nářbe.

0: Nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
1: Blázen nějaký.
0: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne: ty pejřile, jsi starý vysloužilec. Pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mlada lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
1: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
0: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
2: No jo, každej máme nějaký starosti.
3: Viď, Václave.
2: Vlastně ne, to byl otec.
3: Jakže ty se, člověče, jmeneš? Počkej. Já jsem to tu někde psal, viď? No. Ale podívejme, Pejřil! Pejřil Karel! Kadlík! Kadlíku, kadlíku, dobrá kaše na mlíku! Hergot, já nějak rozvazuju. On ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýchhle uniform? Myslíš tak stovka, viď?
4: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
3: 12. 12? Jako apoštolů. Bylo nás 13, ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
5: Jo? A co?
3: Všecko.
5: No co tak namátkou?
3: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd, hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
5: Jo. A proč?
3: To bys chtěl vědět, viď?
5: No.
3: Neřeknu, jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
5: Ale já nejsem Karel, Karel je tady pan Alois.
3: To máš jedno, pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karlíku, no.
2: Co dělá tchoř?
4: Smrdí.
2: Ano, smrdí. Smrdí, no to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí zlatku za kus. To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká, najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
3: Tak ale okamžitě dolů, ale...
0: Nesmysl, na stropě tam... No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
3: A jo?
0: A to děláš vždycky, tohleto.
3: Tak, jo.
5: No.
3: A já, Karle, jsem na stopě. Teda, ještě ho nemám. Ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to sacramensky blízko. A jen co přejde ten všivej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Frantíkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne: generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle, generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Poho.
0: Na obzoru se již trhají mraky.
3: Slyšíš, generále Pihrte? To je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani. Ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
0: musím ho okamžitě varovat.
4: Koho, pane inspektore?
0: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
4: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty proti Habsburský vlastenecký...
0: Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
1: Upozorňuji, že půl desát...
0: No, to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí...
4: V krabici od margarínu?
0: Pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo... Přestože na to vrchní světnicovou královou denně upozorní. Ten člověk tady leží, nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejřil u okna, pejřil, který v životě nepřečet řadačku. A se prostě přestěhuju, bude to.
1: Tak to teda ne.
0: To teda jo.
1: To teda ne. O tom tady ty nebudeš rozhodovat.
0: Třikrát jsem žádal.
1: Tak budeš po čtvrtý.
4: Pane inspektore, a to takový slavný člověk, takový vědec, si najde čas, aby nás, zprosté lidi, kurva, dobrou anekdotou povzbudil a rozesmál.
0: Na to on si čas vždycky udělá. Ale teď už musí opravdu jít. Musím tam být dřív než pyhrt. Buďte zdrav, pane Formánku.
4: Naschledanou, pane inspektore.
0: A hleďte, pane Formánku. Slunce! Mračna se rozplynula. Liák spláchl všechno staré a schnilé a ve vzduchu je cítit, jako by se co nevidět mělo narodit něco velkého a krásného.
1: Je, lidičky, už to na mě zase jde?
4: Co se děje, pane otec, co se děje? Ukažte.
0: Vycuje.
4: Jo tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpu, po člověče.
1: Ale jakou hroznou?
0: Pane Formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
4: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad tom nemůže být tak velký rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
1: Klidně. Si, co chcete.
4: Tak, maminko, vlastně, tatínku, pěkně zhluboka dýchat, ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici.
1: No, Bětuško, ty bestie jedna, ty bestie.
4: Vidíte, pane inspektor, ženská taky, každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva. Pane inspektor, otevřte okno.
1: Snad ani nemohlo být moje to.
4: Ale bylo.
2: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tůnu.
4: Tůnu? Tolik to snad nebylo.
2: Místo držícího hraběte tůnu. Rakousko padlo.
0: Cože? Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čteš noviny a Rakousko padlo!
1: Tady to není ještě malé.
2: Zbohem má uniformu. Zbohem můj zápisníčku. Zbohem Mariánské lázně.
0: Jen se lučte, pihrte.
2: Zbohem generále, pihrte.
0: To je všechno?
2: Ano, skončil jsem.
0: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor! Na smetiště dějin s tou betešní.
1: Smetiště je na druhé straně.
0: Na smetiště dějin s tou betešní. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
2: Kdo měl teda vyhrát podle tebe?
0: Například jo. Moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
2: Pumpa v zimě. No. přišel obalenej pytlem a slávou a takhle dělal rukou.
4: Ne. Mně se to líbilo.
3: Protože ti dává doutníky a vyřímka, víš, patolízale.
0: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
3: Cože, to tam je v té hře?
0: Ukaž si to. Zatím to tady není, ukaž. Ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
2: Aha. Tak si tam taky napiš, že já osobně jsem v tom hrál dneska naposled.
4: Ale Pejří, ale kdo pak vyhrál Pihrka?
2: Nechte ho, budou to hrát jiní a lepší.
4: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
0: Matejto, o vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte, ale jsou tu jiní. Věřím nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší.
1: Tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknout, kalhoty jezky přežidle a spát. A počítám do 10. 1, 2.
0: Nezrychlovat.
1: Nezrychluju. 3, 4. 5. Tak šup. 6, 7.
0: První dědek.
1: Druhý dědek.
3: Třetí dědek.
0: Čtvrtý dědek.
1: Spát. A bude tady naprostý. Ale naprostý. Až do rána. Tak šup, podeky. Jo. Ruce na deku, v obě.
0: Štětináč!
1: Kdo to řek? Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dětkové plesniví.
0: Pane Fatejto?
4: Jo?
0: Podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematoriem. A tam vám jsou takový mladí. Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

0: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
1: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
0: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vyjezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícíma nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení, nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoli jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem, a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dály a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Vážení přátelé, Jára Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému jogínskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokázal neocenitelné služby zejména prostým obyvatelům pojzerských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil se o tom záznamy, které se nám podařilo dešifrovat díky panu Padevětovi, žijícímu pamětníku a někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost u nás neznámé a tím i nevyužité praxe orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Pan Padevět se jednoho dne svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho nesouměrnou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se pana Padevěta zželelo a nabídl se, že něco zkusí, jak prý řekl doslova. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu veterináři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nemocného dentistu. A ukázal zvěrolékaři přesně tentýž zub, který bolel pana Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci a pro jistotu vytrhl Cimrmanovi ještě dva sousední zuby a jeden z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 5 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od veterináře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý pan Padevět se zprávou, že je po bolesti. Cimrman pí na to utrousil něco, co se nedá vůbec opakovat, a šel si lehnout. Zpráva o zázračné schopnosti populárního světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Z Liptákova se staly Lurdy. Proudili sem davy lidí nejen s bolavými zuby, ale se vším možným, co jen lidské tělo obnáší. Lidomil Jára nedokázal nikomu nic odepřít a tak postupně přišel slepé střevo, štítnou žlázu, žlučník, ledvinu, játro, plíci a další vnitřnosti. Při 7. operaci žaludku už se ani nenechal uspat a luštil křižovku. Později se i sám zašíval. Ke cti Járy Cimrmana dlužno přečíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které při operacích zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich, Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Otrávil se houbami. Cimrman sice za něj včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Už nebylo z čeho pumpovat. Nechal Cimrmana zrentgenovat, ale při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Člověče, já se s váma nebudu pitvat, řekl doktor Cimrmanovi. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a tím vlastně skončila Cimrmanova kaskadérská činnost na poli zdravotnictví. Zanechal po sobě stovky klientů, kteří se už jeho záskoků nedočkali. Ale na druhé straně využil bohatých zkušeností a zkomponoval cyklus skladeb nazvaný Tělesná schránka. Uvedl je na koncertě, jehož výtěžek věnoval Červenému kříži ve Vysokém nad Jizerou. Pro nás je zajímavé, že na tomto koncertě vystoupil poprvé a naposled Cimrmanův jazzový kvintet Jizeréré. Karel nastudoval několik skladeb z cyklu Tělesná schránka a v průběhu dnešního programu vám je zahraje a zaspívá.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty si ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to, prosím tě, za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. O, je sen každý ženský, veď, družka.
1: Tak moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, no. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22,
2: no,
1: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20, a co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš.
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
2: Si to...
1: Bude tam náš starý lidi z ministerstva, mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano, samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
2: No, je.
1: Ano, vidíš.
2: No.
1: Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře, no.
2: Vzpomenu. No právě.
1: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
2: Já
1: totiž
2: jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postaví třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
3: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště, když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt Údolní přehrady nebo Operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá. Což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
4: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. Když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin, prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováčku. Hned menšíku tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej terpapír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom pát, tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdnul jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěně a pají, vy, že jste z Ivančic? Já pom, no jistě, to se ví. No a to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez ruš potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne, tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit, my nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanek. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
5: Uj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opak lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby.

dva dny na měsíci a za dva měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráh. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. Třikrát za den si představíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete: rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. To ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa, dokutál 20 kol dříví. Proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna řála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne: rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku Slavíka z Partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici: slečno, jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No, u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No, protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši?

0: Dají Škotům na dílku o měsíc dřív. To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen výjímavé zkazky pamětníků přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půláníci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď veta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přespolního inseminátora. Protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže se na brigádníky. Prostě učiněnej formol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nynějíčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíš, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u toho, ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta! Středa.
1: Nazdar, Milane, můžeme?
2: Jo, můžeme, jasně.
1: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
2: Jo, kapře si připlouly, pohodě.
1: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, známe, ne, co? Hele, Milane.
2: No?
1: A jaká?
2: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký píčoviny, tak mi asi rozumíš, vy ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
1: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? I to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utahaný.
2: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole. No to by ses fakt posral.
1: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
2: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
1: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
2: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
1: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiné věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
2: No tomu rozumím, no.
1: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvednem, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt poserem, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
2: Super.
1: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu 100%. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
2: Super, vole.
1: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
2: Jo.
1: Jo.
2: Super.
1: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam někdo nedělal nějaký pičoviny.
2: Super, super, vole.
1: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
2: Super.
3: Čtvrtek.
1: No tady Ivan, Milane.
2: No?
1: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
2: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
1: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
2: Hele, mě volal ten Pelta.
1: Ti volal Pelta, jo?
2: No.
1: Čurák, a co chtěl?
2: Nic.
1: Nic, jo?
2: No.
1: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
2: No nic.
1: Jsi mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
2: Ty vole, ta byla přísná.
1: Ty krávo, ta byla přísná.
2: No.
1: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
2: Hele. No hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale... nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
1: Ty si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí.
2: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
1: Počkej, tak jako on nic neměl.
2: No.
1: A odpíská kojidle úlet, jo.
2: No právě proto je mi to divný, víš.
1: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby tento potom řekl horníkovi,
2: no přesně, vole, no, ty vole, kam to teda spěje, no, to mi teda řekni, o co komu jde.
1: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
2: Já to viděl večer.
1: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl.
2: Já to viděl večer, no.
1: Já večer nemohl, ty vole, tě dřu.
2: Já jsem večer mohl. Tam.
1: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
2: Já to viděl večer. Teda.
1: Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole.
2: Ty vole.
1: Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
2: Ty vole. No.
1: A co Jarda jako?
2: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
1: No.
2: Já mu říkám, víš co? Víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
1: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
2: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohleto, tamhleto. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
1: No 200 tam mělo být.
2: Ty vole.
1: Jablek.
2: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
1: Ty vole, to je mrtka, Milane.
2: Ty vole.
1: Jako žádná sláva, jo? No, tak no. Já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
2: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, odkud to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
1: Ano, jo, teď je to pravda, ne?
2: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
1: No bodeď.
2: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
1: Ty
2: tak,
1: krávo.
2: Tak na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
1: Počkej.
2: No.
1: Milane, seš tam, pojď sem.
2: No.
1: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
2: Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je...
1: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, žádný Jardy, ty vole.
2: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
1: Ale hovno bylo Jardy, ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
2: Ty vole, tak já říkám, no to mi, co mi říkal Wasserman.
1: No počkej, moment,
2: hele,
1: ty do toho netají.
2: To jsou peníze, no počkej, Ivana,
1: Wasserman
2: ne,
1: řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze, ty vole, jako horníka, rozumíš?
2: Já za to nemůžu.
1: Ty vole, jako,
2: já nebudu za to teda můžu, vole.
1: Prosím, já prostě do toho investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prach, já ne.
0: Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, no.
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, jo. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň. No.
1: Já říkám, co říkala Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Vole. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Haló?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi trošku k oknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemá ani signál mrtky, vole, ve slany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: A půjdu zpátky. No, a počkej. Teď je to lepší.
1: No, ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: No, to je horší teďka, no.
0: A teď? Já ne, teď mě
1: otoč slyšíš. Otoč se. Teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, jak chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, dre?
2: Nezabudni! Stoj to tam!
3: Tu doktor Güldenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
2: Hovorí mu, Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
3: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
4: Ale som celú noc ani oka nezažmúrilo, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
2: Objal vás?
4: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, Mojžesova 25. Povedal, damne, da odiš.
2: Toto, ale s kým si vás to mohol pomíliť? Ako vás to oslovil?
4: Gertrúda.
2: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
4: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
2: Ježišmária, kto to je?
4: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
2: Preboha!
4: Čo?
2: Veď to je naša pani královna!
4: Čo?
2: Naša královna sa volá Gertrúda?
4: No áno.
2: Veď jej manžel sa volá Claudius.
4: Ona si nechala svoje dievčenské meno.
2: Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať. Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
4: Čo tam robil? Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
2: A čo si mrmlal konkrétne?
4: A čo ja viem, dolný horný král tu uzal.
2: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
4: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde.
4: No to je
2: to, prečo
4: nikde?
2: Tak bola tam.
4: Prečo nikde?
2: Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
4: ktorý je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, ten poďobaný.
4: Hamlet.
2: To je hlavná postava. Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
4: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni.
2: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli a... Hovorím jej, Anča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
4: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
4: Nie, nad mnou, nad svojím strýkom, tak to zvykol.
2: Tak, tak to stál tam s dýkou.
4: To bola jeho dýka?
2: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starý vždycky špáral v zuboch. Neviem, tá hrdzavá. No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom, ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježišmára, ještě mu dačo vyparatí. No veď mu mohla aj gombíky poodrezávat. No, no, no. Tak si pravím, zabráním tragédii. A zakričal jsem na Hamleta. Hamlet, pojď sem. A Hamlet i přišel. Přišel ku mně a já jsem zašel s ním do také místnosti tmavé a tam mu pravím len tak podobrodky, ty počúvaj, Hamletko. No čo, čo to má znamená? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
5: Ale nič, nič. A čo na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal.
2: Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
5: Ako?
2: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
5: Čo?
2: Guildenstern.
5: Choď do kláštora.
2: Teraz v najlepšom veku.
5: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
2: Ktorou?
5: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
2: Áno, poznám. Poznám. Tady ja sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
5: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
2: tajné dvere.
5: Áno, poznám, tajné dvere.
2: No, kto by ich nepoznal?
5: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
2: V sušiarni.
5: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy za takou záclonou. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu, viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
2: ale druhé oko ste mali pri sebe.
5: Áno, samozrejme, takto som sa díval a tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
2: Ale hýbajte.
5: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže. A začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti.
2: A to negliže nosila so sebou?
5: Áno, áno, tu ho mala zrolované. Tak to chodila hore dole.
2: Ale celá kráľovná, tak viete na podobnosť.
5: Tak to chodila hore dole. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
2: No kto iný? Ja!
5: O no, čo vy?
2: Pardon, ja som
5: ho povedal. Pozáte však, Polonius.
2: Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška.
5: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja poravím, sem sa dvoja nevmestíme. No. A on, že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej,
2: hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť. A stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
5: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
2: Na čo vy?
5: Ja si hovorím, idem ju nahuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku.
2: Ja list vám píšem. No a čože?
5: Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
2: A to kde?
5: Ja teraz Hamlet to ten
2: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedmom čase. Aj sa mu ruky teraz sú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
5: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
2: Ja za to nemôžem, že ma to baví. A strašenie. Tak sa stále ne strašil.
5: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš, a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
2: Polonius vám stál na hlave?
5: Aj na hlave, aj na noha, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
2: Počúvajte ho!
5: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy idiot!
2: On vám povedal,
5: idiot!
2: Zabíme ho, ty, počujem, ty!
5: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje, ja som mu povedal...
2: No. Dobre, no, dobre,
5: dokonči. Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
2: čo je, čo je? Ja?
5: Čo sa díváš?
2: Čo sa nadrapuješ?
5: Čo je, daj mu kopnilo, ty! Daj mu, ty! Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no
2: aha. Ako, prečo?
5: A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
2: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
5: No, no.
2: To je drzvúň.
5: No, to si spôsobil. Teda, no. V zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
2: No, kto to mohol byť?
5: Toto, no, Gertrúda to nebola,
2: nie,
5: no.
2: Nie,
5: Hamlet to tiež nebol.
4: Já jsem těž radši rychle odišel.
6: Pane Rosenkranz.
4: Ano, já jsem vám v službách, Gildenstern.
6: Kdyby se vás někdo na něco pýtal, dnes v noci jsme byli spolu, hej?
4: No počkejte, tomu nerozumím, jako dnes v noci já jsem byl úplně sám.
6: No dobré, ale potřebujem alibi, v čase vraždy jsem nebyl vo svojej izbe.
4: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má být každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
6: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
4: No to je známa vec.
6: Po jeho vrahovi sa pátra.
4: To je spravodlivé.
6: Pátra nevediem ja, no tak.
4: Vedete pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
6: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
4: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
6: Á, áno.
4: Vražda, totiž to je veľmi vážna vec.
6: To je
4: taká Ofélia. Taká Ofélia, to úplná sirota.
6: Čo Ofélia? Ofélia, mi ani nespomínajte.
4: Prečo?
6: Tá sa zas ráno utopila.
4: Zas?
6: No.
4: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
6: V potoku pod hradom.
4: A vy ste boli pri tom?
6: To dovolte. Samozrejme. No. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi Fasova syna.
4: Ja som počul z tej pesničky len do re mi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti do trafiky.
6: Počo vás poslal?
4: Po cigarety.
6: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
4: No, čo tu ráňa vykrikujete?
6: Idem domov.
4: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa v Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
6: Vy sám štyroch, čo?
4: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
6: Tak mi to predvedte, ako ste
4: to... To bolo celkom jednoduché.
6: Ako ste niesli
4: tú druhlu. Takto som niesol tú druhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, podhúpol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
6: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju zložili?
4: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
6: K Hamletovcom, hej?
4: Áno, k Hamletovcom.
6: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
4: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
6: No, tak vy ste odborník, to je iná.
4: Mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú hru, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu.
6: No, tak napríklad poznáte ten kus?
4: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
6: Ten bol výborný, čo?
4: No, výborný.
6: Ježišmára, ten bol výborný.
4: A
6: ona tam príde, viete? No. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
4: A potom, ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
6: Na aké dvere? Čo? Tam dvere neboli, tam boli schody.
4: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
6: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
4: Ale čo dárate hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
6: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli.
4: Práve v tom bola tá tragédia.
6: Čo?
4: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
6: Máte pravdu.
4: Nemala dvere.
6: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
4: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná, tá to bola vynikajúca.
6: Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
4: Áno,
6: vedáte sa,
4: ano,
6: ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká,
4: Ježišmarja. A nebolo na nej absolútne nič vidno.
6: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno.
4: Ano.
6: Vôbec nič, aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
4: Ja, to bola sekera!
6: Sekera, no to...
4: Ja
6: to...
4: s takýmto Boriskom, s takýmto... A viete, aj šepkári museli dať podnožku, aby spadla.
6: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť.
4: Ano.
6: Zaklopal, otvoril, hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú na sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už čo. A to bolo tiež výborné.
4: Viete čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
6: Tak ja neviem.
4: Teraz myslíte.
6: Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať.
4: Aha.
6: Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
4: Nebudete niečo vyprávať?
7: cez vojnu evokovali celé rodiny, vy.
6: No. Tak dávajte pozor.
7: No, čo mám robiť? Povedzte mi, ja to udobím.
6: Vy ste vrah, hej? Dobre. Tu máte sekeru?
7: Dobre.
6: Ja som pomstiteľ.
7: Áno.
6: Vy stojíte nad obeťou, tu náprave ste leži. Dorazili.
7: A ešte krváca? No,
6: pravda, že krváca.
7: Ja nemôžem. Krváca. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiec. No, ja to neznášam.
6: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
7: Dobre, súhlasím.
8: Krváca,
7: tak sa vžijem.
6: Krváca.
7: Čaj.
6: Čo sa vžijem? No dobre, vžil.
7: Bože, taká škoda.
6: Ale vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno.
7: Aha.
6: No.
7: A ja som pomstiteľ, ja budem prídu dom. Pozor.
6: Dobre.
7: To je ťažké to herecké umenie. Toto.
6: Počúvajte, niekto klope.
7: A to som ja! Hej, no. Vítajte. No, tak dobrý večer, čo chcete?
6: To chcem tú scénu zahrať, nechápeť, to vy ste vrah.
7: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
6: To je jednoduché.
7: A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
6: Áno.
7: A dovtedy, čo si mám hovoriť?
6: Dovtedy čušte. Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
7: Dobre, s čím?
6: S predtuchou.
7: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
6: Aha. Vidno na mne niečo?
7: Nie, absolútne nič.
6: No vidíte.
7: Zaujímavé.
6: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
7: Hej, ale nie naozaj. No.
6: Prečo nie?
7: Čo?
6: Zabili ste mi matku. Pelagiu Nilovnu.
7: To sme sa tak dohodli.
6: A, dohodli sme sa, že si ju vezmete.
7: Ale vedel som ženatý.
6: Aha.
7: Čo?
8: Ty svíňa.
7: Čo je?
8: Ty hnusný, chlípný vrah.
7: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
6: O tom, čo si to porobil?
7: Čo som to porobil?
6: Hnusnej, prefíkanej
7: vražde. Čo som porobil?
6: Mamička moja
7: ja
6: jediná.
7: Ja som nič neporobil.
6: Bože môj,
7: svojte. Počúvajte, sa, ja si tu môžem kľudne aj danúzovať.
6: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja pomstím.
7: Počkaj, Fenmetrazín!
6: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
7: Čo?
6: Ale nechceš zabiť, to ti nedar.
7: Nie. Nie.
6: Nie.
7: Dávajte policajta!
6: Vidno na mne niečo! Nie. Vidno na mne niečo!
7: Daj nie!
6: Vidno na mne niečo!
7: Hodne nie!
6: A to je to herecké umenie.
7: Áno. Skutočne. To bolo perfektné.
6: Dobre, ale teraz si to skúsme naopak, že ja budem hrať toho vraha, vy toho pomstiteľa.
7: Dobre, hej. Takže ja idem za
6: dvere. Ale môžete to skúsiť.
7: No tak, ja neviem, ja pochybujem, viete, ja mám také slabé herecké počiatky, ja mám málo skúseností, ja som hral akurát Vasu Železnovú.
6: Vy ste vrah? Nie, ja som vrah, vy ste pomstiteľ, chodte za dvere.
7: Dobre, ja idem.
6: Hej. No moment, sekeru nechajte tu.
7: Aha.
6: Čo je?
7: Čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
6: Veď vy ste neklopali.
7: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
6: Akú matku? Čo?
7: Akú matku? Vy otco? Pozrite sa, čo je toto?
6: To
7: je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabijem.
6: Krú.
7: Si pier, rieka stará, nenávidíte rasizmus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
6: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok čikuli. Bol by to treba, ten oidipovský komplex.
7: Hej,
6: Julius.
7: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
6: Romeo. Julia. Umríme spoločne.
7: Na zdravie.
6: Julia, ale som ju dostal.
7: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Hoj, hej, hore, haj, tolu, haj. Opa. Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, už sa to zlepšuje, čo?
6: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
7: Vy patríte na šibenicu, počúvajte. Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
6: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
9: Pomaly svitá, A o takomto čase na celom světě diváci odcházejí z divadel a herci opouštějí javiska. Jsem velmi rada, že dnes odcházíte právě z nášho divadla, i keď jste mohli odcházet z La Scaly, Oldviku alebo Comédie Française. Ak sa vám tu páčilo, vraťte sa. Čakáme na vás každý večer.
10: Praha, pěkný podkrovní pokoj, 4:30 popolední. Po pokoji pobíhá Petr. Připravuje pohoštění. Peče pizzu. Pod plechovou poklicí pobublává porková polévka. Přijde Pavla. Poslední překotné přípravy. Prostřeno. Pohárky, pivo, pizza, polévka, piškoty, pišinky, preclíky, pečení struzy, pražené parmy, pistáciový puding. Pomeranče. Pornografie připravena po pravici. Pátek podvečer. Potemnělé, poloprázdné parkoviště. Pavla pohodlně parkuje, pak postupuje po schodím. Pavla. Pěkná plavovláska. Perfektní postava. Pevná prsa. Precizní půlky. Překrásná piška pod pravým předloktím. Pořád pana. Pojď, pobízí Petr, předává puget. Poděkování, polibek. Pijí pivo, papají pizzu. Pavla pochválí pohoštění, především polévku. Po 5 planých pokusech Petr pokládá Pavlu. Palcem pravice pokouší třesku pod prsenky. Počkej, pomohu. Později polonahou Pavlu pokrývají pouze poschrnované podkolenky. Petr pohladí prsa, pak předlouze pusinkuje Pavlu přibližně 5 palců pod pupíkem. Pavla přede. Poté prstem překontroluje prostupnost partnerky. Připravena. Perfektně promazáno. Poprvé pomalu, poprosí Pavla. Pochopitelně. Přitakává Petr. Pozvolna přitlačí. Průnik. Poprvé píchá. Paráda. Pavla profesionálně přiráží. Prej poprvé. Promiskuitní potvora. Prastará proutěná pohovka praská pod pohlavním propletencem. Pravidelné pohyby, přerývavé povzdechy. Pojednou Petr pošeptá, polikáš pravidelně pilulky, Pavlínko? Pavla prudce přidává, pak přísně přikáže, použij prezervativ. Číliš pozdě. Petr plní Pavlu plnou parou. Potůček, potok, prout, příval, příboj, průser. Proč pouštíš, piští pološílená Pavla prudce poskakujíc po patách, pilně pozbírá propriety poházené po podlaze, pod kolenky, pod prsenku, příčesek. Promiň, plaše Petr. Pokrytče, procedí Pavla, pak prchá. Petrovi pomalu povadá. Pokračování příště.
11: Vidu, jako že se Andělka jmenuju. Kynutej knedlík, to bývalo moje. Kynutej knedlíček, panečku, politej povidlama. Já jsem se měl držet kynutej knedlíku. Jo, ale to... A tam to přišla tadyhle Luci. Ještě jí povím, Luci, strava musí být měkká. Jsem člověk letitej, stravu musím mít k sobě. Kynutej knedlíček, nějakou tu kaši, řekněme rejžovou ze skořici, bramborovou s cibulkou. A polivky, Lucinko, já jsem polivko. Jo, hrachová polivčička, hrachová polivčička. Tak prosím, no, přišla ke mně jako hospodině, ale taková byla jako samý pokušení. Já říkám, Lucinko, já jsem člověk letitý, já už žádný dílo v životě neprovedu, kaši ovař. A ona, prosím, jen tak se smála a furt se jen smála. uvařím prej, udělám prej kašičku našemu dědečkovi, bramborovou kašičku s cibuličkou, pěkně kašičku zavaříme, cibuličku osmažme, osmáhneme. No, on je to náš dědeček a ono to už kousat, a ono to už kousat nemůže. A taková ta holka byla samej špás. Do kašičky prej nasekáme šuntičku. Pěkně prej na droboučko, poněvadž ono je to už, ono už je to ten náš dědeček, ono už je to takový bezubý, ono by to už nemohlo papát, no, no. Tak, slavnej soude, no tak ani nevím, jak se to mohlo všecko stát. Tak pořád mluvila a pořád se smála a mně najednou přišla lítost z těch všech kaší. Přišlo mi líto mladosti Jášku Luci. Co bys tak na droboučko šunčičku sekal? Však já ještě nejsem takovej bědnej, jdi? Jdi jako pořádnej kus uženýho a je to... Ne, já nic drobného ještě nepotřebuju. No a večer? Slavnej soudě, až se... No tak ten to, tak se... No tak já jsem... já jsem sám zamknul. No a pěkně jsem to ještě zavřel. Na petlici, jo, slavný soudy. Já jsem spišněl, to je to. Tenkrát jsem spišněl, ke všemu se přiznávám. I k tomu se přiznávám, i k tomu děťátku se přiznávám. Však se mě taky tenkrát slavný soudy zmocnila pejcha. Luci jsem řekl, kaše přestane, šálný kynutý knedlíky s povidlama, kují jsou neúhledný, neapetitlich, žádná ovesná kaše a nic. Má vina. Prosím, má největší vina. Jak tak spišněl jsem, moc jsem spišněl. Starý člověk má mít stravu k sobě. Kynutý knedlíček, kaši, polivčičky. Já jsem měl zůstat polívkovej. Jo, jo, slavněj soude polívkovej. Přiznávám se ke všemu. I Luci jsem se přiznal. I k tomu dítátku se přiznávám.
12: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra uroty se zcela změnila. Podůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSce a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSce pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlajda. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastil karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu.
13: Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřelo dveře.
12: To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov.
13: Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní.
12: Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek.
13: Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům.
12: Vojn Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavou lásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Sajdla. Kucí, je tu major Halučka!
14: Vole, řekl Karmazín, jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky.
12: Fakticky, tvrdil Sajdl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatik, si sám zvedá závoru.
13: Ať si poslouží, řekl Kefalín, ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit.
12: Vy krávy, teď on je tady opravdu, na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojnů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Slovo majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutnil.
15: Stalo se, stalo! Neustrojený jste, nikto nehlídá! Stalo se, stalo!
13: Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal.
15: Kde je velitel?
13: Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku.
15: Boha jeho, zaštkal major,
12: oni tu jebu!
13: A vracel se na strážnici.
12: Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina?
13: Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny.
12: Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A terasky mi ukažte basu.
13: Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil Voňavka se svou slečnou.
12: Dozorčí,
13: řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen.
12: Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli by jsme všichni vrý.

Vážení a milí televizní diváci, milí zde přítomní hosté, nejdřív se obracím k vám doma u televizoru. To, co jste tady slyšeli, není klaka, ani radostný potlesk, to je zlomyslnost mých kolegů. Takže nevím, čí přičiněním, ani potom nepátrám, protože toho se nedopátrám. Zkrátka, stojím tu před vámi, jako takový, dá se říct, prostředník televizního Silvestra. Prostředník podívané, nebo jak by řekl můj dědeček na Moravě, silvestrovského show. Hanzlíčku, začínáš brzo s těma grimasama. Já tě nebudu zkoušet, tady na to není čas, ale myslím, že by si nemohl vyjádřit nebo beze zbytku vyložit smysl slova show a podívej se, můj dědeček, prostý člověk, už před 50 lety to používal za každým druhým slovem. Jako by ho ještě dneska slyšel, jak volá babičko, už jsou ty brambory měkký. Naopak jsem velice rád a vděčen, když mě televize, tedy její dramaturgie, nebo režisér, když si mě vybere prostě, do nějaké role z dnešního života, který znám, třeba do role vedoucího samoobsluhy. Hraju to rád, taky vím, proč si mě vybrali, že tam potřeba, aby někdo mezi těma prodavačkama byl takovej, řekl bych, klidnej. Takovej, prostě, který umí jednat s lidmi a přitom je mravně bezúhonný, aby v té samoobsluze odolal jejich svodům, těch prodavaček myslím. Nebo když dostanu roli opilce. Já si dovolím Jirku Hrzána upozornit uměleckého opilce. Tím divákům, když vy se dobře kolem sebe podíváte, tak najednou uvidíte, že to není náhodné, jak se tady sešel, nebo kdo se tady sešel. Podívejte se, to jsou všechno lidé, kteří vám po celý 77. rok vstupovali do vašich domácností z obrazovek. Já si od toho hodně slibuju, protože si myslím, že když jsme se sebou byli spokojeni po celý rok, i když všude něco je, samozřejmě, že by nám to mohlo vyjít i na konci starého a na prahu nového roku. Abyste mi to ulehčili, prosím pěkně, tak se na mě skutečně nedívejte jako na konferenciéra, ale jako na hostitele. To je to správné slovo. Ovšem budu připravovat krmy pro srdce a duše a pastvu pro oči.

0: Já tady na vás koukám a už nepatřím mezi ty nejmladší. Já patřím spíš už, myslím, mezi ty nejstarší.
1: A to se chlubíš nebo si stěžuješ teď?
0: Ty nedáš pokoj, já zničku. Laskavě si uvědom. Ty taky nebudeš pořád hrát ty loupežníky. A nebo společně s Petrovskýma, to ne. Já jsem říkal, že prostě budeme spolupracovat. Že já budu vaším hostitelem. Samozřejmě zábava není obložený chlebíček nebo dezert, abychom si to na tácku přinesli až pod nos. To bude taková samoobsluha. Já jen budu určovat, co se ten den bude jíst, tu kterou hodinu, co už není, budu škrtat. Ležáky budu přechvalovat a přihrazovat do speciality dne, to je pochopitelný, že ano, a tak dále. A hlavně se vás budu ptát, co byste si od letošího Silvestra přáli. Ale to neznamená, že si budete jenom přát a já se tady umlátím. Ne! Teď jenom taková zkouška, abyste věděli, jakým systémem budeme postupovat. Já se třeba teď zeptám Mařenky Motlový. Mařenko, prosím tě, co bys si dneska večer přála?
2: No, aby byl ten dnešní večer hodně veselý.
0: Tak nám pojď zaspívat.
2: To zase bejt nemusí.
0: To bychom se vystřílejí na začátku. Aby to bylo jasný všem, ještě další zkouška. Naděnko Urbánková. Co budeš dělat, až to skončí?
3: Já půjdu pro svého muže.
0: No, stačí.
3: A půjdeme si k babičce vyzvednout dítě.
0: Kolik je babičce?
3: Milý Ladínku, já to asi řeknu Olince.
0: Olinka? Má pro tyhle věci pochopení, i když jinak no, mi nerozumí. No tak nic, já tě pozval skutečně, že ti chci splnit jako jedné z prvních přání.
3: Tak já bych si přála, aby mě dneska Helenka Vondráčková zahrála na piano. Ovšem já nebudu zpívat, ale já bych si ráda zatančila na špičkách.
0: Když to nebude na mých, nemám nic proti.
3: Bohužel ne.
0: Prosím. Já jsem na chlapce nezapomněl. Vidoušku Kopecký. No, pojď sem. No.
4: Co jsi mě chtěl?
0: No to, co na děnce.
4: Moje přání bys si chtěl znát?
0: No prosím.
4: To je jednoduchá věc, nemusím dlouho přemýšlet. Podívej se. Já bych si chtěl dneska večer zahrát konečně jednou něco trošku jinýho, nebo dokonce i opačnýho, než hraju celý život. Představ si, to víš, já celý život hraju intrikány, padouchy, hochštaplery, zástěrkáře, sukničky.
0: Ale geniálně.
4: Není lumpa, aby mě ho nepřišel. Přitom víš sám, že skutečnost je úplně jiná.
0: No jistě, snílek poeta.
4: Ano,
0: jistě.
4: Ano, ano, plachej.
0: Tůma.
4: Ale toto moje přání má ještě jednu takovou ďábelskou stránku.
0: No, jakou?
4: Já bych si přál, kdybych si teda mohl zahrát takzvanou kladnou postavu, něco křišťálově průzračného, ale kdyby mě k tomu jaksi připadou

0: uchovávávávali takový ti typičtí prononcovaní kladní hrdinové. Víš, já ti dám příklad.
1: No,
0: nemusíme chodit daleko. Dejme tomu Brabec.
1: No, ty, no? Ano.
0: Nebo Jaroslav Satoranský.
1: Ano.
0: Nebo Buchwalde. No. Já bych tě chtěl vidět jednou jako lumpy. Já vím, že už se toho nedožiju, ale aspoň dneska večer.
2: To už tam taky mohl přidat pro koše, to je taky slušnější. Já ti pozvu.
0: Horníček se směje, to znamená, že jsem špatnej.
2: Zdenku Buchwaldku, Vladimíre Brabče, Jardo Satoranský, prosím, poradí si s nima sám.
0: Podívejte se, přátelé, musí to být krátký. A musí to být děsně vtipný. Teď se rozejdeme, vy se jděte nalíčit, okostýmovat a až budete mít pocit, že můžete, že se můžete vrátit na prkna, která znamenají svět, přijďte a rozdáme si to. Uvidíme, kdo z koho.

ničema! Hochstapler, Rue, ne! Já už nemám, z čeho bych to bral. Já jsem se vybral! Jsem duše čistá jako studánka. No, vy víte nejlíp, jaký to je. Vědecký pracovník v horské chaloupce.

0: Šéfe!
1: No.
0: Já jsem zbloudil v lesích, v vznejších horách.
1: Ale no tak to nic nedělá.
0: Pomozte.
1: Pojďte.
0: Jsem celý unavený.
1: Pojďte dál, tady si odpočinete, tady se najíte, udělám pro vás všechno, co je v mých silách. Jsem tu naprosto sám. Úplně sám, ani živáčka v úkol. Živáčka tu není nikde kolem.
2: Vy jste tady úplně sám?
1: Úplně sám. Tady, kdyby člověka přepadli, tak se ani nedovolal. Vidí maláň a ještě maláň. Mohl byste mě představit?
0: To je kamarád. Z ústavu. My jsme zabloudili dva tady v horách.
1: Jo. Vy jste také z výzkumného ústavu jako já.
3: No, výzkum... Ale to se povedlo. Výzkum dobrý.
1: Ano, to se povedlo.
2: Je čistý vzduch. Co je?
1: Pánové, tak čistý vzduch jako tady, to nenajdete hned tak někde. Nic jsme vysoko v horách. Ano, tak to je živého úkol od rána do večera. Co tak, vy jste tři?
0: Jo,
1: pánové, je mi líto, že jsem bohužel nebyl na vaši návštěvu dost dobře připraven, ale jestliže mě budete jaksi pomáhat a budete se mnou spolupracovat, všechno se dá ještě dohodit. Tadyhle jsou nějaké peníze, může někdo dojet pro večeři do hospody, tadyhle jsou klíče od auta, tadyhle jsou klíče od sklepa, kde mám veškeré zásoby. Hodinky máte?
3: Hodinky nemám.
1: Tak si jemte hodinky, abyste nezabloudili. No. Ano, průkaz, řidičský průkaz a papíry a občanská legitimace, správně. Oh. Okay. Mladí muži, vidím, že máte zájem o numismatiku, co? V tom případě potěším vaše srdce. Mám tu sbírku starých mincí v hodnotě, no já řeknu málo, 250 000 franků.
3: Jsoute prachy,
1: co
3: pánové?
1: Co jste na sociální živlové?
4: Družině, v obědí to tady Fibingerová připrace k vrahu.
1: Pravou chvílu.
4: Vy asi nevíte, kdo já jsem. Já jsem pomocní stráže Vyby. A ještě s kamošem tady s nějakým Jožínem pročesáváme lesy. Teda já dělám lesy, on dělá bažiny. To je Jožín z bažiny. Já do bažin nemůžu, pač bych byl promákal ovšem. Už má tady hrášku, že se tady ukryli nějací tři padouši, který prchli z Krimošu.
3: Nepíchej, Jolíko, nepíchej.
0: A máte jejich popis?
4: No popis, Jirzák zaváhal, jenom víme, že jsou velmi ošumělí o zemějšku a hlavně, co je na ní nápadný a podezřelí jsou tři. A co pak vy tady děláte?
5: My slavíme pracovní úspěch.
4: Teda poříte. Chlapci, pozor, to je tady nejvíc, to končí orgiama někdy, pozor. A co pak vypaříte, že ten se toho tady stařec neúčastní?
0: Ale stařec tady, vyhnul jsem, požádal nás o stravu, o nocleh.
4: Já naopak, on jeho domů mi neukazuj, to ti maminka neříká,
3: že to prostě
6: podívejte se, jak na nějak vypadá.
3: Jo, už je tady dobrých 40 minut.
0: Ale to asociální živé.
3: To jsou moje hodinky.
4: Buzolu, ukaž to.
6: Hodinky.
3: To jsou moje hodinky. Já ti to neukazuj, já si to řekl, to nemám tohle korá. Já mám svoje postupy, ale tady to mě ruší. Ukaž jim občanské průky.
1: Kam já jsem ho dal?
3: Česi, chlapi,
4: nevymyslíte něco někdy, kam se mohl dál, no, máš asi ústřička v tačičce plesovitý.
7: Od nás ho taky chcete, nebo?
4: Z toho si například, vidíš? Nic nechcu a podlézat, ty nic neukazí, nebo toho
1: výzva. Jde
4: toho těma rukama!
2: Teď ti sem vpadne?
4: Jo. Ještě by nás okrát.
0: Ale je mi ho líto, že se dostal na šich mou plochu, že jo? No.
7: Vraťte ho tam, odkud utekl.
4: Nikomu nerad, buďte volný. Já udělám, co já budu chtít. Já ho vemu a vrátím ho tam, odkud jde. To udělá.
1: Co mě?
4: A tebe, no!
1: Mě zavří, že nebo co? Proč mě? Oni jsou snad počestní občané, proč já? Proč já jsem zločinec?
4: Jak se to ptáš? Když se na ně podívej. Ty nemáš občanský průkaz? Cancáš tady nesmysle? A podívej se na sebe. Oni na první pohled jsou poctiví, dobří občani a jistě i spořádaní otci své rodin. A ty, když se na ten křicht podívám, padok!

0: Co pak, Ajengo, vás tady zapomněli?
1: Ne, nezapomněli.
0: No proto, pan, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás, soudruhu řediteli, pamatuju takhle malinký, jo. Vy na mě tady čekáte?
1: Ne, ale já mám přání.
0: No proto, pač to bylo dost takový nešťastný místo a nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
1: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
0: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď... Víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
1: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
0: No to já jsem právě slyšel, já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
1: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
0: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii, taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom neděli, o co jde, a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás. Takže, vy chcete, aby zpěváci dělali křoví. A kdo bude zpívat?
1: No já.
0: Na to si troufnete?
1: Když oni si troufnou tancovat, tak já si troufnu zpívat.
0: No dobře, no, ale my jsme měli jako takovou představu, že ten Silvestr bude spíš veselý, než napínavý. Že... No prosím. Nakonec. Pane Hitchcock, koukejte teď. Křováci! Matuška, Neckář, Korn. No, no, co pak, Karlíku? No, tak pojď taky.